0: že jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
1: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
0: I Bolek byl.
1: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
0: Byla na Masaryčce to bylo,
1: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty a došel bych taky.
0: No, vy jste tam byl?
1: Nebyl. Já musím pracovat.
0: Ale co jste to za reportéra?
1: Já nejsem reportér už dávno, takže ne. Já musím se živit, Ksavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
0: Na Ukrajinu?
1: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a fialovskou kampaň.
0: Posílá hodně na tu Ukrajinu.
1: No, víc než jsem.
0: No, a víte co, mně to přišlo rozpačité.
1: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mně to, víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství?
0: To
1: tak
0: říká.
1: Na mě, jo. Mezi elitou.
0: No tak mezi vám. No.
1: Tak takhle to na mě působilo, ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho jako zoufalství.
0: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
1: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
0: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
1: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
0: Problém každé kampaně.
1: No jo, ale z takovýhle ještě, ne?

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Natáčelo se v Praze v Park Hotelu, kde jsem pracovala jako pokojská. V jedné scéně jsem Martě Vančurové, co by hlavní hrdince, domlouvala, aby se na chlapy vykašlala, že jsou všichni stejní a aby si svoje trápení s láskou nebrala moc k srdci. A při své řeči jsem neustále převlíkala postele. Když byla scéna natočená, zeptala jsem se kameramana a Jiřího Suchého, jestli už je to definitivně hotový. Ujistili mě, že ano, že tahle scéna je kompletní. No tak jsem šla do šatny odličit se a převléknout. Jenomže za chvíli za mnou přiběhl asistent režiséra s tím, že se musí záběr natočit ještě jednou, protože osvětlovač si není jistý, zda bylo dobré světlo. Tak jsem se vrátila, začala převlíkat postele,

bohužel není kompletní. Nezaznamenávala jsem si svoje role a dneska mě to mrzí. Ráda bych věděla, v kolika filmech, televizních hrách, scénkách, estrádách a dalších pořadech jsem účinkovala. Někdy jsem sama překvapená, když se vidím v něčem, na co jsem už dávno zapomněla. Například, nedávno jsem měla puštěnou televizi, jen tak po očku jsem zahlídla, že je to něco pamětnického a hraje v tom Josef Bejvl. Pak jsem ale uslyšela nějaký známý hlas a ke svému údivu jsem viděla na obrazovce sebe. Musela jsem se podívat do programu, co to vůbec je za pořad, a stejně mi to nic neřeklo. Vůbec jsem si na nic takového nevzpomněla. Lidská paměť je velice ošidná. Nelze se na ní stoprocentně spolehnout. Točila jsem spoustu různých kabaretů, silvestrovských pořadů a všelijakých estrád k různým výročím. Totéž bylo v rozhlase. Tam jsem toho udělala taky spoustu. Sama i ve dvojici s Jirkou. Sváťa Štefl mi nedávno připomněl seriál, který tehdy on jako pracovník hradecké redakce Československého rozhlasu připravoval v okolí kostela Kux. Na ten jsem si ale vzpomněla, protože to byla velice příjemná a zajímavá práce. Každý díl pořadu byl věnován jedné ze soch Matyáše Bernarda Brauna a konkrétní ctnosti či neřesti, kterou socha představovala. Pondělí 28. dubna 2003. Teď jsem měla sedět a přijímat do sebe po kapkách chemoterapii. Místo jedu jsem ale musela dostat krev. Nakapali do mě dva sáčky cizí krve, protože ta moje prý nestojí za nic. Transfúze cizí zdravé krve by měla tu moji probrat z letargie a dát jí novou kvalitu. Tak snad to vyjde. Transfúze je opravdu výborná metoda. Pomohla mi. Paní doktorka říkala, že se po ní všechno zlepšilo, krevní obraz je už zase dobrý, jaterní testy také. Mám ale ty zoufalé průjmy. Proženou mě tak 10x denně. Nevadilo by mi to, kdyby šlo jen o průjmy bez vedlejších problémů. Už jsem celá bolavá, ani nemohu sedět. Ale musím to nějak přežít. Snad mi průjem dá už brzy pokoj. Řidič sanitky, který mě vezl do nemocnice, žasnul, když jsem mu vyprávěla, že mám za sebou cestu do Bratislavy. Chytal se za hlavu a říkal, že těch 400 kilometrů v jednom kuse je zápřah i pro zdravého člověka, natož pro mě. A to netušil, že jsem šla v Bratislavě z akce do akce. A to byly 2 dny plné aktivity. Rozhovory, natáčení v rádiu, v televizi, interview, autogramiády, křty. Jsem prostě kráva, na to jiný výraz není. Měla bych mít tolik rozumu a říct, že tohle dělat nemůžu a ne sebou nechat vláčet. Ale já vždycky všechno slíbím a když dám slovo, tak ho taky chci dodržet. Zapomenu na to, že jsem nemocná a že moje mantinely jsou jinde, než byly dřív. Úterý 29. dubna 2003. V krvi mám větší hodnoty markerů, než bych měla mít. To znamená, že ta potvora rakovina zase zkouší, co vydržím. Takže mi ani dneska nemohou dát chemoterapii. Posílají mě do nemocnice na bory na CT, aby se mi prozkoumalo celé tělo. Rozebrali se všechny moje tekutiny a tělesné orgány. Pořád musíme myslet na tu mladinkou paní doktorku, která mi vynadala tak, jako bych byla malá, neposlušná holka. Řekla mi, že se k sobě chovám velmi nezodpovědně. Že by mi snad mohlo stačit, že mě vraždí rakovina a nemusela bych jí tak vydatně pomáhat. A mám prý si uvědomit, že léčení taky něco stojí a já svojí neukázněností všechny do mě vložené investice vyhazuji oknem. Mlčela jsem jako zařezaná. Dobře jsem si uvědomovala, že má pravdu. Styděla jsem se před ní jako školačka před učitelkou. Ačkoliv věkem je to naopak, ona by klidně mohla být moje dcera. Vlastně dokonce vnučka. Ale na věku nezáleží.

Člověk je v podstatě stále stejný. Vždycky jsem byla trochu střeštěná, vždycky jsem milovala pohyb, potřebovala jsem, aby se kolem mě něco dělo. Chovám se tak i dneska, i když moc dobře vím, že bych měla ležet, hodně odpočívat. Ale jak mám odepřít někomu besedu, když mi řeknou, že se na mě těší několik desítek lidí? Já prostě neumím říct ne. Ale je pravděpodobně nejvyšší čas, abych se to naučila. No, snažím se být veselá, vtipkuji a spousta lidí si myslí, že asi tak moc nemocná nebudu. Jenomže to by mě museli vidět večer, když přijdu domů. Když jsem se vrátila z Bratislavy, sotva jsem se dovlekla od auta do postele. Padla jsem do ní jako zabitá a ani jsem neměla sílu se pohnout. Přitom jsem cítila, že mě něco ze spoda tlačí, ale nedokázala jsem pod sebe sama sáhnout. Až ráno jsem objevila velký šroub, kterým je normálně upevněná lampička nad postelí. Princezna na hrášku opravdu nejsem a už ani nebudu. Když někomu řeknu, že se těším do nemocnice, tak si myslí, že jsem blázen. Ale je to pravda. Teď na jaře je to tady božské. Trávník pod okny je posetý rozkvetlými pampeliškami. Nádherně růžově kvete sakura. Nejkrásnější ozdobou jsou ale sestřičky. To jsou bezvadné holky, miluji je. Bývala bych tu zůstala i na 1. máje, ale řekla jsem si, že tentokrát nutně musím dostat pusu pod rozkvetlou třešní. No, začínám být pověrčivá. Hrozně o tu pusu stojím. Říkám si, že když ji dostanu, tak tady za rok ještě určitě budu. Tátu pod třešeň dovleču, i kdyby se bránil. Ale on se určitě bránit nebude. Má mě totiž pořád ještě rád. Až se uzdravím, založím klub žen. Moc bych si přála, aby zakládajícími členkami byly ženské, které v životě prožily své a vědí, za čí je toho loket. Už mám pár jmen v hlavě a všechny postupně oslovím. Celkem by nás bylo 12, jako 12 měsíců v roce. I členky klubu by byly narozeny v jednotlivých měsících a ujímaly by se vlády podle toho, kdy mají narozeniny. A tak žena narozená v Kozorohu by vládla v lednu. Vodnářka by to vzala po ní, pak by se žezla chopila zrozenkyně v rybách a tak dále. Pokusím se to zařídit, aby náš klub měl i rozhlasovou podobu, aby vznikl kontaktní pořad, kde bychom si povídali o slzách, které svět nevidí. Dnešní svět se nějak rychle kamsi řítí. Lidé pádí v jeho tempu a je potřeba se občas zastavit. Od srdce si popovídat a pohladit si vzájemně duši a pomoci si. Vždycky bychom rozebrali problém někoho, kdo se ocitl v těžké životní situaci a pomohli bychom mu. Připravili bychom se předem, každý pořad by měl konkrétní vyústění. Aby to nebyly jenom řeči, ale opravdová pomoc. Těším se na to a myslím, že mi to vyjde. Hlavně potřebuji už být zdravá. Dostala jsem hrneček, na jehož dně je magická spirála, která zachovává energii a dodává člověku sílu. Na krku mám vltavín, který čistí čakry. Funguje. Měla jsem pořád ledové ruce a od té doby, co ho mám, tak jsou ruce teplé. Tyhle dárky jsem dostala od dobrých lidí, od Aleny a Rudolfa, dvou plzeňáků, kteří bydlí nedaleko onkologie a jednoho dne mě přišli navštívit. Přinesli mi svoje dárky a já jsem hned poznala, že jsem získala nové přátele. Je to zvláštní, ale když někoho vidím poprvé, okamžitě poznám, jak se bude náš další vztah vyvíjet. Je pravda, že se mi už také stalo, že jsem někdy překonala počáteční nepříznivý dojem s tím, že jsem se spletla a jde vlastně o skvělého člověka. Jenomže další vývoj událostí dal zapravdu prvnímu dojmu. Kdepak? Na ten se dát musí. Středa 30. dubna 2003.
Jsem zase doma. Potřebuji být v klidu, musím nabrat sil a teprve pak mohu jít na další chemoterapii. Stydím se, že jsem lékařům připravila takové komplikace a už to opravdu neudělám. Zařekla jsem se, že mě hodně dlouho nikdo nikam nedostane, že budu v klidu relaxovat v křesle nebo v posteli budu číst, maximálně vyřizovat poštu a nic víc. Pustila jsem si televizi a hned jsem měla adrenalin ve varu. Vážně, stačí vyslechnout si jenom zprávy, takže i těm se budu pro jistotu vyhýbat. Budu se dívat jenom na pohádky, filmy o přírodě a cestování. Bolí mě až tvé, když umírají nevinní tvorové. Proto se nemohu dívat na záběry z válek, na skázy, které způsobují živelné pohromy. Musí to být příšerné, když najednou nějaké tornádo nebo oheň nebo voda vezmou lidem střechu nad hlavou, životní jistoty a bohužel často také život. Byla jsem úplně bez sebe žalem, když jsem se v televizi dívala na záběry z bagdádské zoologické zahrady, kde zůstala ubohá hladová zvířata, jimž jejich ošetřovatelé neměli co dát k snědku. A už tam bylo jenom pár posledních zvířat, protože ta menší se postupně stala těm větším potravou. Svět je opravdu krutý. A neustále se dějí věci, nad nimiž rozum zůstává stát. A to jsem si kdysi před lety říkala, že lidstvo zmoudří. Kde pak? Nezmoudří. Pořád si kluci všech věkových kategorií rádi hrají na vojáky, pořád je násilí prostředkem řešení sporů. Čtu si dopisy, které se mi tady zase pěkně nahromadily a ani ty mi klidu nepřidají. Hned v několika je prosba nebo žádost o finanční výpomoc. Někdo potřebuje pár stovek, jiný rovnou tisíce. Mám 100 chutí nechat si udělat kopii výměru svého důchodu a poslat jim to. Před chvílí jsem dočetla dopis paní, která si stěžuje, že má jenom 7 000 důchodu. Potřebovala by obnovit některé spotřebiče ve své domácnosti a nemá na to. Kdyby tušila, že jsme na tom stejně, že moje penze se od té její nějak neliší, no, možná si myslí, že si přijdu na peníze díky filmům a různým vystoupením, jenomže já už dlouho nefilmuji a nevystupuji. Už rok jsem nemocná a jsem odkázána také jenom na důchod. Když vydělám nějakou korunu navíc, jako byl třeba honorář za knížku, použili jsme to s tátou na nejnutnější opravy našeho domku ve Slatině. Na nic jiného nemáme. Nemohu si vyskakovat. Když potřebuji boty, tak si koupím ty nejlevnější. Mám v Brně vytipovaný obchod se zlevněnými botami a když jedu kolem, vždycky si tam něco koupím. Většinou jsou to boty za 200-300, jinak si lecos upletu, ušiju, čas od času si koupím nějaké líčidlo, ale toho teď moc nepotřebuji. Jediný luxus, který si dopřeji, je parfém a nějaká vonavá pěna.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 19. A naším hostem je Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste, pane prezidente, mužem, který zažil lecjaké krize v politice. Muž, o kterém se určitě dá říct, že je politik praktik zkušený. Co toto bude znamenat pro ten stan? Je to podle vás konec té politické strany? Nebo se otřepou takzvaně?
2: Nevím, já opravdu, jestli mě něco nezajímá a nezajímalo mě to nikdy, je hrát si na detektiva a investigativního novináře a všímat si rozporu ve výroku toho či onoho a tak dále. Já fakt zdaleka nevím všechno to. Všichni tady určitě víte víc než já. Já nechci spekulovat, co ještě už se naznačuje a bude a na koho to ještě dopadne. O tom fakt netuším. Netuším já vůbec nic. Úvahu, že musí padnout tahle vláda kvůli téhle té straně jedné z pěti koaličních stran, nevím. Já fakt tohle to nevím. No, nevím, že to je obrovský úder. To v každém případě je, ale že bych prognozoval, co to udělá s touto stranou. Opakuji, když jsem sem šel, tak několik lidí mi říká, no, to bude konec téhle strany a téhle vlády. Já jsem skeptický, prostě když jsem viděl včerejší Fialův projev, tak to myslím, že nic se neděje, jedeme dál, jako to nevidím dobře takhle, v tomto smyslu, že by to znamenalo nějakou změnu.
1: Dobře, Česká národní banka zvýšila úrokovou sazbu o 7%. Odcházející guvernér Rusnok vyzval nás občany, abychom šetřili.
2: Tak já patřím
1: mezi... Bože, jak ta Lajnová, ten Rusnok.
2: Já patřím mezi ty ekonomy, kteří považovali vzestup úrokových sazeb centrální banky za krok správný, racionální, nezbytný. To, že pláčí všichni možní, že si nebudou moc koupit pomocí hypotéky byt, že tadyhle ta firma říká, já jsem si chtěla teď půjčit peníze, protože jsem chtěla udělat tuhle investici, že to či ono, to je přeci jasné, to tak nemůže nebýt. A jestli vznikne velikánská inflace, no tak ta inflace nastává proces, ekonomové říkají, desinflace. Proces desinflace je složitá, těžká politika, která bolí, která znamená, že prostě spousta věcí se oseká, spousta věcí nebude. Když vám k severu bude se zvyšovat cena toho či onoho, tak nakonec řeknete, že nebudete vysílat 5 programů denně, ale jeden program, 3, 4 a tak dále. No to musí každý občan naší země. Jestli má někdo nasyslováno dostatečný polštář kolem sebe, tak může dále v pražských nočních podnicích vyhazovat peníze večer. To ano, ale jinak jako musí to znamenat přiškrcení lidského konání a jednání 10x potrhuji. Musí. Takže je to nepříjemné, blbé, hloupé, řada investice neuskuteční, řada nezbytných nákupů se neprovede, nepřijdete příště v nové vestičce, protože už to, se to zdraží a tak dále a tak dále. Takže v tomto smyslu já jsem zastáncem růstu úrokových sazeb. Vy jste řekl druhou půlku toho výroku, že
1: lidé mají šetřit, ale promiňte, ještě k tomu drobnost. Já jsem možná úplně nepřesně řekl, že o 7%, na 7%,
2: ne,
1: jo, vy jste to pochopil správně.
2: Já jsem vás severe nechtěl opravovat, no, aby to navych si nehrál na pana profesora, tak jsem to jako přešel, tak jsem to přehlédl.
1: Abychom byli přesní, na 7%. A ještě řekněte, kam až to může jít? Kde je to ještě zdravé?
2: Nechci prorokovat a nechci nový bankovní radě. Mám s ní strach trošku. Nejsou to lidé, které já bych vybral do té bankovní rady, ale nejsem prezidentem. Tak
1: a šetřili. Abychom šetřili.
2: No, abychom šetřili. No, nevím, tak jako inflace v jednom slova smyslu se vyléčí jedině tím, že ty peníze inflované prostě tím komínem prolétnou. V tomto smyslu jedině tak se toho vynulujeme, tu inflaci. Prostě, když ty nadměrné peníze se díky tomu zvýšení cen prostě postrácejí. Takže šetřit, no tak pan guvernér má pravdu v tom, že čím víc budeme vydávat, tak tím se bude inflace zrychlovat. To je naprosto, naprosto jasné. Že by šetření jako tuhle inflaci zastavilo, to nevím. To já myslím, ať racionálně každý člověk zachází se svými penězi a usoudí, jestli potřebuje ještě šesté kozačky na zimu, ta či ona dáma, nebo to já nechci nikomu radit.
1: Koněvova ulice na Praze 3 má být přejmenována. Doklady si bude muset měnit 5000 lidí a téměř 600 firem. Takovéto politické gesto, tedy přejmenování ulice, myslíte, že to je dobré, nebo je to politická chyba?
2: Prostě já zastávám názor, že se historie stala, odehrála a neodestaneme ji a nezbavíme se ji tím, že budeme dělat některé takové násilné kroky. Já bych prostě sochy neboural. No, sochy odrážejí svou dobu, svého vzniku, jsou obří výpovědí o různých fázích našich životů. Dobře, nevím, myšlenka, že to bude znamenat pro řadu firem změnu hlaviček na jejich dopisních papírech, to určitě ano, ale teď už se dopisy Xavere nepíšou, teď už se píšou jenom e-maily a tam je to skoro jedno asi, tam je to zadarmo, nevím.
1: Tak takže
2: tenhle
1: moc,
2: argument pro mě není ten...
1: Nic
2: ten,
1: moc se neděje tedy.
2: Tenhle argument pro mě není přesvědčivý. Já bych byl velmi, velmi opatrný a zásadně jsme odmítali celou tu americkou cancel culture, prostě ten najednou to bourání těch soch a tak dále, to já prostě akceptovat v žádném případě nemohu.
1: Mám velkou radost, pane prezidente, z této věci. Knížka Pane prezidente, neboli ty nejzajímavější myšlenky z toho našeho společného povídání v uplynulé době, chci to říct našim divákům, teď jak dotočíme, tak vy jich podepíšete, že několik, já se na to těším, chci poděkovat za spolupráci. Mm-hmm. Všiml jste si jedné zajímavosti na té obálce?
2: XTV?
1: Ne, tady tak jako podívejte.
2: Jak jsme si podobní, jako jo?
1: No to bych neřekl, ale kolegové říkali, že na tom vypadáme zhruba stejně staří.
2: To jo.
1: Nevím, jestli já tak jako staře ve vašem věku, promiňte, nebo vy tak mladě ve věku, mladé.
2: Já myslím, že to vás schválně postařili, jako nebo něco takového. Ne, v tom to není. Já jsem chtěl poděkovat za tu knížku. Přiznám se, že jsem ji jakoby dostal ke svým narozeninám a vznikla bez mé jakékoliv účasti, vznikla za mými zády a byl mě najednou přinesen jako dárek narozeninový balík těch knížek, tak jsem tě takhle otevřel a přiznám se, že jsem to ještě nedostatečně nepročet, neprolistoval a tak dále, ale je to pěkný duch. Jestli si to najde nějakého čtenáře, tak budu rád. No.
1: Skvěle. Příště již 20. díl, pane prezidente, budeme točit o prázdninách?
2: Já žádný, dobře víte, že já dovolené neuznávám, já dovolené žádné nedržím, tak jako pro mě to je jedno, pro mě je to den jako den.
1: Těším se za 3 týdny, pane prezidente. A ještě jednou díky za tu knížku. Děkuji, mějte se hezky.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Dotace obecně nenávidíte, ne?
1: Dotace by být neměly, já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
0: To je jiná kapitola.
1: Říkám jinak, jinak skutečně dotace na to, když je člověk zdravý, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
0: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
1: Na zastropování ceny elektrické
0: ceny.
1: Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopní, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
0: O co bude gen bojovat, aby ta cena zůstala v případě, že se dostanete k moci? Zastropovat kde? No, protože to si teď každý občan říká, co se na vás dívá, protože on má ty složenky. Rozumíte mi?
1: Ano. A ty složenky za 2 roky budou ještě na tom hůř, až přijdou skutečně ceny povolenek i na domácnosti. To prostě my jako gen skutečně chceme udělat to, aby jsme iniciovali okamžitě buď zrušení povolenek, nebo jejich omezení, nebo jejich zastropování. To bohužel nemůže Česká republika, to musí Evropská unie, ale nikde není napsáno, že Česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle. Protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma. Ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
0: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za dvoupokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
1: Dostupný bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádné dotace, žádné stavění tady, že budeme stavět státní byty, a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Bibli čtu málo kdy veličenstvo, přiznal Kounic s falešnou truchlivostí. Radšíte mě příliš zaměstnávat. Ale rád z ní citujete, připomněl mu Josef. Takže si jistě vzpomenete na Mojžíšův příběh o 10 ranách egyptských. Mojžíš se neshodl s faraonem a Hospodin sesílal na Egypt jednu ránu za druhou. Ministr začal počítat na prstech. Takže, zaprvé se všechna voda v Egyptě proměnila v krev. Potom se odporně přemnožily žáby, pak komáři a štěnice. Jako třetí se přemnožily mouchy, což muselo Egypťany, kteří se sotva zbavili těch komárů a štěnic, opravdu trápit. Následoval, myslím, dobytčí mor, po něm vředy a vyrážka, pak krůh pobytí, které zabíjelo lidi i dobytek, už tak týraný vyrážkou. Jako osmá rána přiletla hejna kobylek a všechno sežrala. Následovala 3 dny trvající tma, na níž je zajímavé, že platila jen na Egypťany, nikoliv na Židy. A na závěr sestoupili andělé Hospodinovi a pobíjeli prvorozené syny i prvorozená dobytčata. Židé si proti něm malovali na dveře znamení krví obětovaného beránka. Josef ho přerušil. Jistě, jistě, jistě. Hezky si to pamatujete. Já si kladu jinou otázku. Proč Hospodin neposlal 10 ran na osobu faraona? Proč mučil tolik obyčejných egyptských podaných? Nebylo by efektivnější trápit rovnou panovníka? Tak jako to dělá náš Bůh nám? Kounic se musel hluboko zamyslet. Šlo mu o to faraona přesvědčit, nikoli vzlomit, navrhl pak. Tak to nebylo moc chytré, řekl císař, ani od vás, ani od toho židovského boha. Nemyslím si, že to byl Bůh otec, ale nikomu to neříkejte. Tehdy zřejmě ještě nebyla známá Okemova břitva. Pluralitas non est ponenda sine necessitate, kývl Kounic. Mnohost není nezbytná, není-li potřebná. Máme-li více řešení, nejlepším je to nejjednodušší. Hospodin plýtval, uzavřel císař. Ale proč? Kounic váhal a pak přišel na správné řešení. Každý bůh, veličenstvo řekl, si váží panovníka. I špatného, protože je strážcem řádu. Nebo autorem nového, namítl Josef. A co potom? Kounic nevěděl. Proto se mu směr rozhovoru nelíbil a rozhodl se zavést ho jinam. Já, pravil, si spíš málo vážím Mojžíše jako státníka. Ano, zaujalo nové téma císaře. Státnictví bylo jeho metier, jeho koníček, jeho život. Podle Bible šlo s Mojžíšem 700 000 Židů. Už nevím přesně kolik, ale mnoho. Když kvůli němu Hospodin Egypt ekonomicky zničil a jestli vyvraždil prvorozené v každé rodině, věk se přece neuvádí, oslabil Egypt jistě o 500 000 mladých bojeschopných mužů, měl Mojžíš se svými židovskými válečníky naprostou převahu. Navíc větší část zbylé armády Hospodin utopil v moři. Kdyby Mojžíš obsadil úrodný Egypt, mohli být Židé dodnes jedním z nejmocnějších národů světa. Nemuseli bloumat pouští a usadit se v nepřívětivé Palestině. To by se stalo, kdyby Mojžíš uvažoval například jako král Fridrich. Josef se zasmál. Pocítil únavu a zvedl ruku. Naznačil prstem Kounicovi, že už by měl odejít. Fridrich, ano. Ale Mojžíš věděl, že mu dal Hospodin jiný úkol. Běžte, pane, řekl, zavírají se mi oči. Ale s tím nejmocnějším národem, jen jestli oni se jim nestali stejně. Au revoir. Císař se pokusil znovu usnout a vzkřísit sen o matce, avšak nedařilo se mu to. Převaloval se a uvažoval. Co to jen mohlo být za trest a jaké provinění, jehož se měla Marie Terezie ve své zdrženlivosti a konzervatismu dopustit? Jaké by potom musely být tresty pro něj, který obrátil její svět na ruby?
Ještě v době jeho dědečka se císařovi papoušci denně koupali v 15 žejdlících vína. Matka mu vždycky vyčítala cynismus. Jaký trest by mu udělila jeho první manželka, kterou on miloval a která pro změnu milovala jeho sestru? A ta chudinka druhá, ta z Bavorska, ta ošklivá a pihovatá, které se nechtěla ani dotknout. Pak konečně neklidně usnul a pot mu stékal po nose na habsburský red. Tehdy ještě mohl zpovědník panovníkovi aspoň pohrozit peklem.

0: Rukopis už měl Bernard téměř hotový a tak se rozhodl, že ho ukáže Pleitner Fichtenfelsovi, ještě než odveze Aranku zpátky domů. Dohodl se totiž s novým komisařem Keterem, že využije jeho povoz. O Arance samozřejmě nemluvili. Trpaslíček mu k jeho překvapení nepoložil ani jedinou otázku. Chtěl jen slib, že nebude o celé kauze zbytečně mluvit. Bernard právě dopisoval svou knihu na pokračování a tak mu to s lehkým srdcem slíbil. Mluvit o procesu skutečně nebude. Nebude to ani třeba. Pleitner Fichtenfels dohlížel na dělníky, kteří stěhovali do tiskárny Nový Lis. Rukopis však nadšeně převzal a slíbil, že ho přečte co nejrychleji. Zašel ještě do kanceláře a vyplatil Bernardovi zbytek odměny podle smlouvy. Asi nemáte opis, zeptal se Pleitner Fichtenfels, když potěžkal svazek papíru. Ne, pro boha, řekl se Bernard, dávejte prosím na rukopis pozor. Nebojte se, usmál se vydavatel, budu ho chovat jako oko v hlavě. Bernard cestou domů zakoupil u pouličního prodavače 6 preclíků a právě jeden z nich pojídal, když ke svému překvapení objevil Beátu, která stála před jeho domem opřená o stojící kočár. To je báječné, pronesl neúpřímně a pokusil se jí políbit. Nikdy tu nebyla, odkud ví, kde bydlím. Dá-li hospodin, je to jenom náhoda, nebo... A to si zatím nikdy vědomě nepřipustil, to bude konečné řešení. Ale co pak měl nějaké jiné? Lepší konec s křikem, než křik bez konce. Ano, miláčku, odpověděla Beata a neusmála se. Právě jsem si říkal, že se za tebou musím vypravit, řekl a nabídl jí pytlík s pečivem. Nechceš preclík? Beata sáhla posáčku, vzala si ho, zaváhala a pak jim několikrát udeřila Bernarda do hlavy. Cítil, jak se preclíky lámou a drolí. Kdo jí to jenom mohl prozradit? Co to děláš, vykřikl, vždyť si ty preclíčky zničila. Z kočáru na něj Beatiny tlusté mladší sestry plazily odporné růžové jazyky. Jedna mu navíc strouhala prsty mrkvičku. Kočí se smál nahlas. S cikánskou kurvou jste mě podváděl, vykřikla Beata. Pane, já vás už neznám. Jeďte, Karl! Pak se rozplakala, hodila sáček z preclíky na zem, vylezla do kočáru a kočí popohnal kobylu. Bernard pozbíral trosky preclíků, ale když si je prohlédl, raději je nechal ležet na dlažbě. Sotva udělal dva kroky, sletli se k ním vrabci. Další, a jak doufal poslední, Bernardova cesta do Korpony byla tichá a nudná. Elegantní trpaslíček Keter byl zjevně zkušený cestovatel a tak v kočáře většinou spal. Bylo patrno, že nechce s Bernardem mluvit o ničem, než o technických podrobnostech cesty. Zřejmě si chtěl udržovat odstup. Aranka cestovala v těch nových městských šatech. Staré Bernard vyhodil a s kloboukem a hustým závojem na hlavě. Ačkoliv jinak opravdu nebyla nemluvná, celou cestu téměř nepromluvila. Bernard jí to zakázal, protože měla přeci jen trochu hlubší hlas a jiný přízvuk. Namluvil Keterovi, že je to jeho neteř, kterou veze zpátky do Štiavnice. Onemocněla divnou chorobou, má vyrážku a něco v krku. Keterovi to bylo jedno. Vyžádal si jen, aby ta nemocná dáma neseděla vedle.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
3: Xaver to vždycky tak vidí.
2: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
3: Indisponovaný.
2: Copak, co se vám přihodilo?
3: Xavere, na mě sedlo zlo, nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
2: Já jsem taky čet.
3: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
2: Tak, pane holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
3: To není pravda.
2: A proto to jste byl ještě, pane holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
3: Tam je sedmý hodnotý, Xaver.
2: No, to je skoro...
3: se narodil.
2: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale mumlel.
3: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
2: Ale...
3: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
2: Koho?
3: Fialu.
2: No.
3: Jo, Petře, prosím vás, vemte to vy.
2: Čili vy si vykáte?
3: S Fialou? My se neznáme.
2: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
3: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
2: To je jedno.
3: Já je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
2: Pane holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
3: Vážně? S Vítkem?
2: Ne. Sám se sebou. Tak...
3: O, tak to nemusíte možná rozvádět.
2: Řeknu.
3: Jo?
2: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
3: No tak to je jasný, ne?
2: Tak to mi řekněte.
3: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácké Nitra.
2: Tak já vám řeknu,
3: je,
2: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
3: Střelec?
2: Střelec.
3: Čeho? Koho?
2: No ne, že se nebojí.
3: Jako do zimetru, myslíte?
2: Ale jo, dobře.
3: Oh, počkejte, dobře, ale jo.
2: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
3: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při těch neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
2: Ne, a já vám říkám, pane holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.

Kapitola 9. Nora, Kamila a labutí píseň. Nora se ubytovala v hezkém apartmá soukromé kliniky v centru Evropy, obklopené těmi nejkrásnějšími horami. Jen se osprchovala, oblékla pohodlný kalhotový kostýmek, lehký svetřík s bílým ručně tkaným límečkem. Vypadala elegantně, ale velmi vystresovaně. Měla ještě půl hodiny čas na dohodnutou schůzku s profesorem Needham. Prohlédla si poznámky, které s ním ohledně Kamily chtěla projednat. Vůbec nic dalšího jí nenapadlo. Notýsek opět zavřela a procházela se po pokoji od jednoho okna k druhému. S obou byl překrásný výhled, který jí nyní nepřipadal tak krásný. Svíral se jí žaludek a srdce bylo snad tepem přesto. Napila se neperlivé vody, namalovala jemně rty a vyrazila po luxusním areálu kliniky. Byla na vteřinu přesná, stejně jako profesor, který jí ve dveřích své rozlehlé pracovny srdečně objal a se slovy "Už vás netrpělivě očekávám, Noro, pojďte, posaďte se," ukázal na koženou bílou sedačku značky Rolf Benz. Ještě než dosedla, otevřely se tiše dveře a sekretářka se dotázala, co může nabídnout. Nora poprosila o malé espresso a sklenici neperlivé vody. Profesor si dal to též. Noro, vynechám zdvořilostní fráze, kvůli nim jste nepřiletěla, začal profesor Need a Nora mu za to byla vděčná. Nechtěla slyšet, jakou jste měla cestu, co naši přátelé tam doma v ráji, jak jste si to tam užívali, jak se má Igor. Jediné, co by možná snesla, by byl dotaz, jak se má její miláček Atík, ale asi ani to by nebylo vhodné. Profesor spustil a podrobně popsal zdravotní stav Kamily. Nora si vytáhla svůj poznámkový bloček, aby se postupně ptala na to, co si sama poznamenala. Nebylo to třeba. Need postupoval ve svém výkladu velmi podrobně, ale nezacházel do hloubky latinských názvů, protože si byl vědom toho, že Nora není lékařka. Na velké ploché obrazovce promítal jednotlivé orgány Kamily a k nim měl odborný výklad, který byl srozumitelný i laikovi. V krátkých pauzách se Nory ptal, zda rozumí všemu, co jí vykládá. Nora tiše přikyvovala, stále ještě jeho výkladu rozuměla. Když vám něco nebude jasné, tak mě klidně přerušte. Vše vám rád vysvětlím. Chci, abyste byla se stávajícím zdravotním stavem sestry podrobně obeznámena. Nora opět tiše přikývla, nevydala ze sebe ani hlásku, natož aby měla otázky. Napjatě sledovala obrazovku a každé slovo profesora. Po téměř hodině obrazovka zčernala, objevila se jen poslední rozesmátá fotka Kamily a ta tam zůstala po celou dobu, co spolu dále hovořili. Mám pocit, že jste všemu rozuměla, tak přistoupím k poslední fázi, kterou spolu musíme probrat, pokračoval lékař. Kamila se dostala z kómatu. Po asi 1000 dnech, kdy v kómatu byla, jsme byli nuceni ji uvést do umělého spánku. Ne proto, abychom ji probouzeli, až tady budete. Ale její stav je stále více než vážný. Vůbec nedokážeme určit přes všechna vyšetření, která jsme doposud prováděli, jak bude její tělo, mysl reagovat. Silně pochybujeme, že bude někdy schopna normálního života. To by se musel stát zázrak. Nevíme, zda nedostane šok, prostě nelze vůbec nic predikovat. Je tak slabá, že je zázrak už to, že se z kómatu probrala. Umělý spánek jí jen posílí. V této chvíli je to nejlepší lék. Nořiny do široka otevřené oči se leskly jako šelmě za nočního lovu, jako by chtěla říct, to je blbost, Kamila zvládla jiné věci, to zvládne také. Nebo se za tímto upřeným pohledem skrýval plamínek, ne plamínek, ale plamen pomsty, aniž by to sama tušila. V duchu jen doplňovala profesora. Ne asi 1000 dnech, jak říkáte, profesore. Je to přesně 1117 nocí, kdy jsem se budila a stále viděla svoji nalezenou polomrtvou sestru tady na klinice. Ne asi 1000 dnech, jak říkáte, pane profesore. Je to přesně 1125 dnů a 17 hodin, co lopatka

ta modrooký Míla a celá ta smečka gaunerů nechali zavraždit moji Kamilu. Ne asi tisíci dnech, pane profesore. Je to přesně 1527 dnů, kdy se gauneři společně s vrahy v taláru snaží zavraždit mrtvou. Nýt při pohledu na ní viděl, že tato žena nebude potřebovat injekci na posílení, když půjdou navštívit pacientku. Popisoval, jaký bude další průběh. Teď půjdeme za Kamilou, nechám vás tam pár minut a zítra bychom zahájili probouzení z umělého spánku. U toho budete celou dobu, pro případ, že by nastaly reakce. Prostě pokud chcete, můžete být u toho celou dobu. Nora poprvé promluvila, že samozřejmě chce být celou dobu u toho a poprosila o pohodlné křeslo na pokoj Kamily. Počítal jsem s tím, odpověděl Nýt. Křeslo víc než pohodlné na pokoji už je, ale dnes se určitě můžete jít vyspat do hostinského pokoje. Nora už byla zpět ve svém pokoji. Byla sklíčena. Oholená hlava, propadlé tváře a vystupující lícní kosti, zapadlé oči, černé kruhy kolem nich, ruce stařeny, jen tenká kůže a vystouplé žíly, celá průsvitně bílá. To nemůže být Kamila. Přístrojů jako v laboratoři. Nedokázala si představit, co se bude dít, jestli otevře oči. Stejně ji nepozná, jak ji může poznat, když ji nezná. Neměl by přece jen přijet její syn nebo matka? Nervózně vzala telefon a zase ho položila. Trvalo dobrou půl hodinu, než se odvážila zavolat Nýdovi. Prosím, Noro, ozvalo se po druhém zazvonění. Čekal jsem, že budete volat. Hlavně si nedělejte starosti z toho, jak sestra vypadá. Je to naprosto normální. Berte v potaz, jak dlouho nevidělo její tělo slunce, svěží vzduch. Buďte klidná, to, jak vypadá, je normální. A co ta oholená hlava? Vysoukala ze sebe Nora, ačkoliv myslela úplně na něco jiného. To je také normální u těchto případů. Profesore, kdyby zítra otevřela oči, tak mě stejně nemůže poznat, vždyť ani neví, že existuji. Nebylo by lepší, kdyby přijel její syn, matka a... Zadržte, Noro, to je naprostá hloupost. V této fázi budeme rádi, pokud jen naznačí, že nás vnímá. Pokud otevře oči, bude to zázrak. Víte, jak je to vysilující? Profesor, přestože Noře vše už vysvětloval u sebe v pracovně, s obrovskou trpělivostí ještě zopakoval v telefonu, co budou druhý den provádět a jaký lze očekávat průběh. Nedá se říct, že to Noru uspokojilo. Na druhé straně si nedokázala představit, že zavolá synovi či matce, přijeďte, já nejsem ona, ona leží polomrtvá na klinice a po více než tisíci dnech ji budou probouzet z umělého spánku. Možná, že vás pozná, možná, že vás už nikdy nepozná. Možná bude někdy mluvit, možná bude ležící troska po zbytek života. Uvědomila si, že i kdyby jí Artur či nyní profesor dali souhlas celou několikaletou spletitou kauzu vyzradit a obeznámit blízké se stavem věcí, že by to nikomu vůbec nepomohlo, nic nevyřešilo a lumpové by se mohli dále smát. Byla to další noc, kdy nezamhouřila ani oka, až nad ránem vyčerpána tvrdě usnula. Zdál se jí smutný sen, jak všichni blízcí, přátelé, ale i Atík umírají a ona zůstává sama, tak sama jako tenkrát, když zemřel její otec s matkou při autohavárii. Ani potom, co se o své rodině dozvěděla, na své nevlastní rodiče nezanevřela. Měla je stále ráda, přestože ji tenkrát ukradli vlastním a odvezli do Ameriky. Stále je milovala. Prožila s nimi nádherné dětství, byli jejím vzorem, byli jí oporou, byli milí, laskaví, plní pokory k životu a lásky k lidem. Skoro nemohla věřit tomu, že není jejich. V tom snu s nimi hovořila, že je jí smutno, proč jí všichni opouštějí. Probudila se krátce před osmou a hlasitě vzlikala. Jako v mátohách šla do koupelny a začala se dávat do stavu, který jí umožní opustit apartmá. Opuchlé oči, černé kruhy, skoro jako Kamila. Dívala se na nevyspalou oteklou tvář.
tak to by nedal do nějakého rozumného stavu ani Leonardo da Vinci, usmála se na sebe a začala na hlavu, jak sama říkala, malovat obličej. S nanášením make-upu byla opatrná, nechtěla vypadat vyzývavě. Něco malého snědla, sušenky vzala sebou a kráčela za profesorem. Doslov. Umírání je bolestivé, bolest je nekonečná. Smrt je spravedlivá i zákeřná. Smrt je strach z neznáma. Nikdy neříkej, že sebevrah je zbabělec. Je to největší odvaha, jakou

0: Dobrý den, vítejte u pořadu Nebezpečně. Jak si najít toho správného kouče? Podle jakých kritérií? Jak nenaletět? I na to se budu ptát našeho dnešního hosta, jejím globální strateg, kouč a mentor Jan Milfajt. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak ještě než začnu toto, co jsem teď řekla, vás se novináři ptají stále, mám někdy pocit na to samé. Jak se z vrcholového manažera Microsoftu stane kouč? Na vaši spolupráci s Billem Gatesem? I na vaše, na váš pobyt blázinci? Můžu to ano, tak říct?
1: Můžeme to tak říct, ale já jsem měl těžkou depresi. 6 měsíců, 3 měsíce jsem se léčil, u Cyrile šla.
0: Tak na to se stále ptají.
1: Ano.
0: Je něco, na co se vás ještě nezeptali?
1: No, teďka se mě začíná hodně ptát na Patrika Šika, protože, a na to se mě moc neptali v minulosti. Jestli je něco, na co se mě nezeptali, myslím, že už jako se pokrylo téměř všechno. Možná jedna věc, na kterou se mě nezeptali, moje rituály, který mám ráno. Na to se mě nikdo neptal ještě.
0: No tak to nám řekněte, jaké máte ráno rituál?
1: No takže vstávám 5.30 a 6.00. Když vlastně vstávám, tak já dělám takový dechový cvičení, tomu se říká dýchání boxu. Se člověk rozdýchal, pak sklenice studený vody, pak hodinu a půl buď běhám, nebo chodím Nordic Walking. Nesahám vůbec na telefon ráno, teda sahám, stáhnu si nějaký podcast, který poslouchám, ale jinak, co se týče e-mailu, sociálních sítí, to začínáš tak v 8:30, v 9 hodin. Potom se nasnídám, snídám prostě většinou jahody, borůvky, maliny, prostě takový ty plody, co jedli naši předkové. No a pak začne ten den, ale vlastně nenechám si urvat nikým jiným ty 2-3 první hodiny, protože to je čas, kdy ten mozek je odpočatý, kdy se můžete naučit něco nového, přemýšlet a tak dále. Takže to je vlastně ta rutina ranní.
0: Tak to jste nám dal hezký tip. A teď pojďme na to vaše dnešní téma. Já někdy, když slyším o koučích, tak mi to přijde jako agenti s teplou vodou. Něco nabízejí, za něco platíte, ale vlastně není to vůbec uchopitelné. Vyvrátíte mi to?
1: Pojďme se podívat na to, vlastně na historii koučingu. Kouč, to slovo, nepochází z biznesu nebo z běžného života. To až posledních 30 let je tady, ale to slovo pochází ze sportu. Jo. A vlastně takový dojem toho koučování je v podstatě člověk, který se jmenuje John Whitmore, a ten vytvořil koučovací metodu, který se říká GROW, že musíte mít cíl nějaký, to je to goal, že jo, prostě pak je realita toho člověka, co ho obklopuje, pak je vlastně to O, znamená jaký options, to znamená možnosti, jaký má to řešit, a potom to V je jeho vůle, to už je vlastně plán takový, jo. Já jsem tam udělal takovou nadstavbu ještě, ta moje metoda se jmenuje You GROW, že zkoumám unikátnost, anglicky uniqueness toho člověka. Takže to koučování prostě přišlo ze sportu. A teďka, jaký je rozdíl mezi koučem a mentorem, a proč řeknu, proč třeba to slovo kouč má takovou někdy vlastně negativní konotaci, obzvlášť v Čechách. Jako. Kouč je někdo, respektive začneme tím mentorem. Mentor je někdo, který vám na základě svých zkušeností dlouhodobých předává v podstatě svoji moudrost. Takže vám to předává, vás to nestojí tolik energie, protože posloucháte jenom. Jo. Takže anglicky by se dalo říct push. Kouč je naopak ten, který to z vás vytahuje, který vytahuje něco, co by vás... Správný kouč by se měl jenom vyptávat, neměl by do toho vnášet žádný vhledy. Jo. Já když jsem začal koučovat třeba před 20 lety, protože už jsem nějakou zkušenost za sebou měl a jsem takový dynamický, tak jsem už přemýšlel, jak tomu člověku jako strašně rychle pomoct, a to je špatně. Vy se musíte vyptávat, protože kolikrát, já tomu říkám last drop, poslední kapka, já když už chci skončit ten rozhovor, tak se ještě zeptám nějakou další otázku a často tam najdu zlato v tom jako. Takže tohle to je vlastně koučování. Koučování jenom vyptávání se otevřených otázek. To, co já doporučuji lidem, když si hledají někoho, kdo by jim měl radit, aby byl současně mentor i kouč. Jako to koučování samozřejmě dneska můžete být certifikovaný kouč, někde vystudovat, ale podle mě je dobrý mít taky něco za sebou, nějakou praxi.
0: No právě, koučem je totiž dnes kdekdo. Bývalí moderátoři, bývalí politici, bývalí tiskoví mluvčí. Co tomu říkáte?
1: Je to otázka, jo, protože kde je poptávka, tam je nabídka samozřejmě, a ten coaching jako takový do Evropy se začal hodně rozšiřovat z Velké Británie, jo, jako a do Velké Británie přišel ze Spojených států takový ten klasický business coaching, nebo oni tomu říkají life, to znamená ten životní coaching. A je to skutečně o tom, když si budete hledat toho kouče, tak je dobrý říct, tak co on má vlastně za sebou, co už jako třeba vybudoval, udělal a tak dále. To je první věc. Koho koučoval, jo, to je další věc, nějaký reference a tak dále, a vyzkoušet si i tu chemii. Já musím říct, že zhruba 40% lidí, který vlastně za mnou přijdou, tak je odmítnu, protože buď nemám čas, anebo to není úplně ten případ. Často lidi si myslí, ty jsi byl na blázinci, tak budeš dobrý kouč, jak mě dostat z deprese. To já nejsem ten správný člověk. Já jsem člověk, který, když je někdo na nule, anebo v mírném plusu, ho dostane do velkého plusu, jo, protože to jsem sám prožil. Ale de facto já jsem udělal spoustu chyb, že jsem se propadl do toho mínusu. A tohle z toho bohužel, já si nemyslím, že jsem ten správný člověk, který by měl lidem pomáhat z deprese.
0: Znamená to, že člověk, který by měl vyhledat kouče, má být člověk s depresí?
1: To rozhodně ne, to rozhodně ne. Člověk, který má depresi, tak by měl vyhledat odbornou pomoc, ať už psychologa, jo, nebo psychiatra. Jo. Tu chybu já jsem bohužel udělal, že 3 měsíce jsem byl doma a vlastně nepožádal jsem v podstatě o pomoc. A pak to bylo jako velice těžký. Jo.
0: Ale kdo by teda měl vyhledat kouče?
1: Chci říct jenom kouče. V podstatě by měl vyhledat kdokoliv, kdo se chce v životě, v biznesu, ve sportu někam dál posunout. A teďka vysvětlím, proč, když ten kouč je dobrý, proč vám může pomoct. Protože každý z nás vnímá realitu 120 bity informací za sekundu. A to je velice úzký pruh té reality, protože okolo vás je 11 milionů bitů informací za sekundu. Takže ten druhý člověk vám může pomoct s jiným pohledem. Ale pro toho druhého člověka je důležitý, abyste se mu otevřeli, protože ten člověk a je důležitý, aby ten kouč dobře rozuměl sám sobě. A tím pádem pak můžete dobře rozumět tomu druhému, protože vy víte, v čem on je stejný, v čem je podobný, v čem je jakoby úplně jiný. Jo. Takže kdokoliv se chce v životě posunout dopředu, tak může použít prostě kouče. To se jsem o tom přesvědčený.
0: A když bych teď já k vám přišla jako vaše klientka nová, ano. Tak jak začínáte?
1: Tak jak začínáme?
0: No,
1: tak já bych se vás zeptal vlastně, kde dneska v tom, protože pro mě je důležitý zjistit, kde ten člověk je, jo? Protože člověk, který nerozumí, kde je a kdo je, tak nezjistí, kam může dojít nebo kam má jít. Jo?
0: Ale jak to myslíte? Vy se mě ptáte, kde teď já jsem, ale já nevím, já jsem teď tady.
1: Dobře, takže já s něma dělám, s těma lidma, talentový testy, který odhalej vlastně, že jo, to je Gallup, vlastně udělal talentový test před zhruba 30 lety, který odhalí velmi sofistikovaný, který si udělal asi 25 milionů lidí, který odhalí, jaký je váš top 5 talentů. Talent je genetika. Talent jsou geny, to je prostě genetický kód, s kterým jste se narodila, protože geny má každý, talent má každý. Takže vlastně já zjistím, jaký vy máte talenty. Prostě.
0: A tím dotazníkem.
1: Tím dotazníkem. To je 177 otázek prostě a zjistí se tím v podstatě, jak ten člověk nahlíží na ten svět, jak ty talenty používá a tak dále. A od toho se dá samozřejmě odrazit na základě toho, co vy chcete dosáhnout. Jinak se samozřejmě koučuje člověk, který chce vyhrát olympiádu, jinak někdo, kdo je vlastně pod generálním ředitelem a chce být jednou generální ředitel.

0: Co jste říkal ostatně na poslední průzkumy, které jsem zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
1: No je to,
0: jsou to samozřejmě momentální nálady voličů, není to...
1: No je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak tohle já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ANO zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice, kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct, jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem se s nimi plácel na spolupráci.
0: Byl to i ten důvod?
1: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech. To je úplně, ono to přichází do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. Teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority, než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit, a tohle je věc, která mě zajímá.
0: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
1: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí se s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici. To bych si ještě rád zkusil.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Otto Biedermann. Otík je férovej kluk. Na doživotí odsoudil krajský soud v Ostravě 25-letého Otto Biedermanna, narozeného 1973, za 5 vražd v případu takzvaného kolínského gengu. Takhle nějak vypadaly zprávy v médiích na podzim roku 1998. Otto Biedermann byl popravčím kolínské party. Sešel jsem se s jedním z kriminalistů, kteří na případu pracovali. Mluvil o Biedermannovi jako o Otíkovi. A dokonce tvrdil, Otík je férovej kluk. Teď sedí Otík proti mně. Typoval bych ho na úředníka v bance nebo realitního makléře, ale nikdy ne na profesionálního vraha. Sedíme v celé valdické věznice a pan popravčí mluví klidně a vyrovnaně. Pořád musím myslet na to, jak rychle se člověk může dostat na dno a pokrk do bahna.

0: Říká se, že kriminál každého člověka změní. Platí to u tebe?
1: Ano, to se říká. A já si myslím, že u většiny lidí k tomu opravdu dochází. Bohužel se to ale týká nejen vězňů, ale i vězenského personálu. Ale určitě to člověka změní od základu. Někdy to ale ani není třeba, u někoho stačí, když se změní jen částečně. Jen smůla, že tady to funguje v obou směrech. Lze se zde změnit k lepšímu, ale také se lze stát ještě horším, než jaký byl člověk venku.
0: Jak je to s tebou?
1: Samozřejmě jsem se tady změnil i já a pevně věřím, že k lepšímu. Věznice a doživotní trest, to je jako vysoká škola sebeovládání, tolerance, kompromisů a vyrovnávání se s bezmocí. Já jsem tady 11. rok. Ten odstup let ve vězení dokázal velice změnit mou osobnost. Můj pohled i mé pocity ohledně celého případu a mnoha dalších věcí. Jsem teď toho názoru, že aby se člověk ve vězení mohl změnit k lepšímu, stačí chtít.
0: Takže ty jsi od začátku chtěl nastoupit do výkonu trestu?
1: Ano, to je podmínka. Člověk musí sám chtít. Funguje to za předpokladu, že je jako já ve vězení oprávněně, jinak by to byla samozřejmě blbost. Já jsem vlastně díky svému přiznání ve vězení téměř dobrovolně. Zní to trochu hloupě, ale v podstatě je to tak. Podle toho se i snažím přistupovat k výkonu trestu. Dříve jsem třeba měl rozdílné pocity u jednotlivých případů.
0: Jak to myslíš?
1: No, některých lidí, které jsem zabil nebo pomáhal zabít, mi bylo líto více a některých zase méně. Bylo to různé, podle vztahu k tomu člověku. Dnes vím, že to byla hloupost dělat nějaké rozdíly. Ti lidé naprosto bez rozdílu neměli zemřít.
0: Můžeš mi to nějak vysvětlit? Co znamená, že některých ti bylo líto víc a jiných míň?
1: Ano, mohu. Bylo to rozdílné podle vztahu k té oběti a jejímu životu. Řeknu ti příklad, Xavere. Na jedné straně čerpadlář z benzínky se svou rodinou, manželka a tělesně postižená dcera. Na druhé straně můj kolega, rodinný život mu nic neříká, sám je do jedné vraždy namočený až po uši a ještě mě chce vydíráním přimět k dalšímu loupežnému přepadení. Já vím, že oba dva mají nějaké blízké a budou někomu chybět, ale ať se každý zamyslí sám, koho by mi z mého pohledu mělo být tenkrát líto více a koho méně. Mohli bychom porovnat každého s každým a hledat pro a proti, koho nám má být líto více nebo méně. Jak už jsem ale dříve řekl, tohle všechno je pryč. Dnes jejich smrti lituji naprosto bez rozdílu.
0: Ty jsi ve výkonu trestu od 21. února 1996. Co nejhoršího si od té doby zažil?
1: Abych to trochu upřesnil. 21. února 1996 jsem byl zadržen policií, tedy byla oficiálně omezena má svoboda. Následovala cela předběžného zadržení a později umístění do vazební věznice. Do výkonu trestu byla ta doba od zadržení až do odsouzení započtena vlastně až právoplatným rozsudkem. Ovšem, označit 21.2.96 za počátek výkonu trestu asi nelze. Ten začal tuším někdy v létě 99, když jsem byl převezen k výkonu trestu do věznice Mírov. To, co jsem od té doby zažil nejhoršího, by se dalo říct jedním slovem. A to bezmocnost, nebo bezmoc. Zažil jsem ji, zažívám ji a ještě určitě zažiju. Tohle je podle mě téměř to nejhorší, co se může člověku stát. Být bezmocný. Pro představu můžu uvést příklad minulý i současný. První takový zážitek mě potkal hned toho 21. února 96. To jsem dostal docela zabrat i po fyzické stránce. Při zadržení mi policisté v civilu, myslím, že to byla hostující zásahová jednotka z Ostravy, nasadili na ruce pouta a na hlavu mi navlékli pytel z hrubé látky s provazovým zadrhovadlem, něco jako velký sáček na přezůvky. Provazem mi utáhli pytel kolem krku a jeho konec mi přivázali vpředu k poutům na rukou. Potom začaly nadávky a hlášky typu, tak co, umíš kouřit čuráky a podobně. A pokaždé, když jsem promluvil, jsem dostal ránu loktem nebo pěstí do hlavy pěkně, z obou stran. Pokračovalo to na policejní služebně v Českém Brodě. Postavili mě pouze ve slipech do místnosti a přivázali mi ruce, pořád v poutech, k tomu pytli na hlavě tak vysoko, abych měl odkryté břicho. Co následovalo, si lze domyslet. Opět nadávky a několikrát ke mně někdo přišel a pravděpodobně kolenem mě nečekaně dost slušně napálil do břicha. Naprostá bezmoc. Stojíte spoutaný, oslepený pytlem na hlavě a někdo z policistů do vás pro pobavení kope, aniž ví, zda jste vinen. Další příliv bezmoci nastal po vyhlášení konečného rozsudku. V té době už jsem si uvědomoval, co jsem vlastně udělal. Uvědomit si, jak jste bezmocný, že nic z toho nejde vrátit ani nějak napravit a hlavně kolika dalším lidem kolem jste ublížil, to je opravdu strašný pocit a není lehké s tím žít.
0: Máš venku lidi, kteří ti věří? Kamarády, přátelé?
1: Se všemi kamarády, kromě jediného, jsem po zadržení přerušil kontakt a nikde jsem se o nich radši ani moc nezmiňoval. Nechtěl jsem, aby je kvůli mě obtěžovala policie. Předpokládám ale, že by se většina z nich ke mně chovala a dokázala se mnou bavit jako dřív, než to všechno prasklo. Někteří to stejně tušili už tenkrát, že jsem zapojen do nějaké násilné trestné činnosti a nezavrhli mě kvůli tomu. Až se opět potkáme, tak se uvidí. Jen mi není jasná první část této otázky, v čem mi ti lidé venku mají věřit.
0: Kdo za tebou jezdí na návštěvy do vězení a o čem si nejčastěji povídáte?
1: Na návštěvu za mnou do vězení jezdí někdy sestra, synovec a jeden starý kamarád, který je brán i jako dlouholetý rodinný přítel. Nejčastěji se bavíme o tom, co je doma v rodině i v místě bydliště, tedy u nás ve vesnici Nového. Probere se i aktuální zdravotní stav celé rodiny. S tím kamarádem máme venku společné známé, tak probereme novinky, jak se mají, co dělají, kdo má dítě a naopak, kdo umřel, tak různě. Samozřejmě někdy přijde řeč i na případ a padnou nějaké oprávněné výčitky. Já zase vylíčím současné poměry na oddělení, co si na nás někdy vymýšlí za blbosti, co se komu přihodilo, třeba kdo se pokusil o sebevraždu. No, když je na co, tak si navzájem postěžujem a hned je nám lépe. Bohužel mám nárok pouze na 3 hodiny návštěv měsíčně, což je dost málo. Když chci pozvat ještě někoho samostatně mimo rodinu, připravím se o část návštěvy s rodinou.
0: Jak berou tvůj osud, tedy celý případ a následný doživotní trest tvojí blízcí?
1: Moji blízcí, tedy naše rodina, to jistě nesou dost těžce. Vím, že jsem je hodně zklamal. I když přede mnou se snaží být silní a moc mi to nevyčítat, přestože na to mají plné právo. Občas se objeví nějaké negativní projevy od lidí z okolí, což mě velice mrzí. Není to správné, protože oni za nic nemůžou. Mělo by to být adresováno pouze mně. Naštěstí prý takových projevů není mnoho. Bohužel jim s tímhle nemohu nějak pomoci, tak na ně na všechny aspoň často myslím a doufám, že to ustojí. I když snášet to a vyrovnat se s tím vším asi jen tak nepůjde. Hlavně jsem moc rád a mám je za to rád a jsem jim za to vděčný, že mě nezavrhli a berou mě stále jako součást rodiny. Bez podpory rodiny je to tady pro každého mnohem těžší.
0: Zažil jsi v životě fatální křivdu? Kdy a jakou?
1: Tato má odpověď asi dost lidí nadzvedne, ale já bych jako křivdu označil to, že jsem byl odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí.
0: Považuješ tedy ten svůj trest za nespravedlivý?
1: Odpověď na tuto otázku bych rozdělil do 2 rovin. Ano, z jakéhosi morálního hlediska se i mně může můj trest zdát spravedlivý, ale z pohledu zákona ho rozhodně za spravedlivý nepovažuji. Dle mého názoru jsou zde dány důvodné pochybnosti, zda splňují zákonné podmínky upravňující uložení trestu odnětí svobody na doživotí.
2: Pane holče, mně se to úplně hrozně těžko čte.
3: A já se mám radost.
2: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
3: No, ale je to podvodnice.
2: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Rypl si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
3: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
2: No, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
3: půl. Ksavr, chápete, jak je fakta vláda ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
2: No jo, který, to je ona.
3: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
2: Takže má pravdu ten Oky.
3: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Nekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
2: no, prej si to koupila.
3: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte?
2: Za tři
3: pan
2: eura.
3: Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinovej podvod. Tak co to asi ale má veřejnost čekat?
2: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
3: Jsme.
2: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Hmm. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhýho správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně,
3: No, Ksavere, je to šmečkařka, no? Máme ministryní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situaci premiér klidně udělá ministryní spravedlnosti.

My name is Lolita. And, I'm not supposed to play with boys.

Představte si, pokračoval pan Lebeda, že pan Martinovský mladší odjel s rodinou na letní byt do Kostomlad. Vidím úžas na vašich tvářích, jakže do Kostomlad? Víte, v životě je lecos nevyspytatelného. Jsou věci, které ohromí svou podivností. Tak je to s těmi Kostomlaty. Kdo by jezdil na letní byt do Kostomlad? Vždyť není to místo, které by bylo proslulé svými přírodními krásami. Není slyšet, že by skýtalo mnoho poučného pro toho, kdo dychtí poznat historické památky a jehož přitahují místa, jež v naší slavné minulosti proslula. Není známo, že by v okolí Kostomlad byla svedena krvavá bitva. V žádném průvodci není uvedeno, že cimbuří kostomladské bylo dobito a pobořeno cizáckými hordami a obyvatelstvo odvlečeno do otroctví. Není zde chrámu, jenž by byl světu znám svými architektonickými půvaby, ani hřbitova, kde odpočívá některý velikán našich dějin, ba ani kláštera plného zhýralých mnichů, o jejichž neřestech šíří se zvěsti, tu není. Snad je tu vetchý zámek, po jehož ztichlých chodbách plíží se o půlnoci stín bílé paní, která kvílivě ohlašuje zkázu některého člena starobylého rodu. Běda. Ničeho takového tu není. Kostomlaty jsou bídná ves v řepném kraji na trati severozápadní dráhy. Není tu nic ladného a potěšitelného. Všecko dýše zelenou nudou. Vidíte? A přece jel sem pan Martinovský mladší na letní byt. Snad měl zde příbuzné, u nichž doufal získat některé výhody při ubytování a stravování. Nic bližšího o tom není známo. Možná, že to byl jeho osud. Pan Martinovský mladší se svou rodinou vstoupil do Kostomlad. První večer byl třpitný a přívětivý, ale druhého dne uvítalo probouzející oči kalné ráno. Z nebe tiše a melancholicky kanul šedý déšť. Byl takový nečas, jenž je schopen nás přesvědčit o marnosti žití více, než kterýkoliv zarputilý myslitel. Kroky čvachtají v měkkém blátě a sichravost láme kosti. S kapucí na hlavě uchylil se pan Martinovský mladší do místní hospody. Tam již seděli dva mužové, patrně obchodní cestující, kysele listujíce v jízdním řádě. Hostinský seděl u nálevního stolku, přilepen na svém místě jako podzimní moucha na okenní tabuli. Byl naplněn neláskou k všeho míru. A proto jej ani nenapadlo obsluhovat i hosty, kteří ostatně si přáli buď opustit Kostomlaty, nebo zemříti. Déšť kanul bez přestání a minuty se vlekly krokem neduživců. Hostinský zachrochtal ze svého místa. To je čas. Nikdo mu neodpověděl. Hostinský navazoval svou řeč, jako když sytá doga převaluje kůrku chleba v hubě. To je čas, tvrdil neústupně. A ono, jak se zdá, to vydrží, protože to je lezavý déšť. Pan Martinovský mladší ožil. Byl ti natolik zdatným úředníkem, že hovor o počasí nemohl nevzbudit jeho zájem. Přisvědčil a mínil, že je velký marast a že by bylo lépe pro zemědělce i letní hosty, aby se počasí obrátilo. Ačkoliv, zakončil svou řeč, déšť je dobrý na brambory a vlhkost způsobuje, že rostou houby. Hostinský žalně zazýval jako lačná šelma a povstal, hrabal se chvilku pod pultem a pak šouravým krokem přistoupil ke stolu, kde seděl úředník Martinovský mladší. Držel v ruce karty, které byly nabubřelé vlhkem, že byly dužnaté jako zelené lupeny. Libo, kartičky si hodit, zašveholil. Čas je mrzutý a je třeba se povzbudit. Souhlasím, odvětil Martinovský mladší, ačkoliv doznávám, že příliš kartám nehovím. Není ani třeba, mínil Hostinský. Zahrajeme si komando. Tuto hru může hrát i nejnevzdělanější mezek. Navrhuji hrát i o šestáčky, ale bez limitu.

Oba obchodní cestující byli získáni pro tuto ideu. Hráči usedli kolem stolu, jenž se vyklal. Podložili kratší nohu pivním táckem a ponořili se do hry. Zanítil je karvanický oheň do té míry, že ani nespozorovali, kterak se slunce vyhouplo z mraků. Paní hostinská musela obsluhovat i hosty, neboť šenkýř byl úplně v zajetí hry. Od té doby se dávali oni čtyři pánové od bílého poledne do černé noci a plnili lokál stereotypními výkřiky. Komando, pas, pomůžu, mám rabáka, všecko žije, solid znova jako doma. A tak hrávali den ze dne a čas plynul. Úředník Martinovský mladší pohrdal osvěžením ve volné přírodě a šenkýř zanedbával svou živnost. A když z posečených polí zaválo chladem a vlašťovky usedaly na telegrafní dráty, tu seznal šenkýř, že hrou upadl do veliké bídy. Prohrál všechny úspory a běžné peníze a kromě toho uvalil na svůj dům nemalý dluh. Zatímco oni dva cestující se rozjeli na túru, soudce tak říkajíc na svém, vítězil úředník Martinovský mladší tak, jako by mu v kartách hospodařil plivník. Martinovský mladší se stal věřitelem hostinského, jenž mu odevzdával celou denní tržbu. Když úředník odjížděl do Prahy, tu nesl si v kapse smlouvu, podle níž je hostinský povinen poskytovat jemu i rodině zdarma letní pobyt i se zaopatřením na účet dluhu z karet. Martinovský mladší byl spokojen, že má na dosmrti zaručen letní pobyt zdarma. A každého roku, když se počínaly obvyklé hovory, kam pojedete letos, odpovídal, letos pojedeme asi do Kostomlad, protože kolegové vrtěli nad tím nedůvěřivě hlavou, proč právě do Kostomlad, dodával s úsměvem, do Kostomlad na své statky. Mimo nadání bylo mu uvěřeno, že je vlastníkem statků na venkově, neboť jeho přátelé nedovedli by si jinak vysvětliti, že by byl člověk, který by byl ochoten strávit každé léto v Kostomlatech. A to se mu právě stalo osudným. Jeho představení navykli si naň pohlížeti jako na člena zámožného, jemuž je úřadování vyražením a rozptýlením. Proto byl při povyšování dvakrát preterován. Když se domáhal vysvětlení, proč je opomíjen z postupu, bylo mu odpovídáno, že jsou zde úředníci potřební, kterým je úřad životním povoláním a jedinou výživou. Na ty dlužno brát zřetel. Pan Martinovský mladší marně se namáhal přesvědčit své představené, že jemu povýšení je co vláha květince a že nemá nic jiného než plat ze svého úřadu. Jeho vysvětlování setkalo se s lehkým pokrčováním ramen. Nevěřilo se mu, nevěřilo se člověku, který jezdí každý rok na letní byt do Kostomlad.

Pan Lebeda se odmlčel. Zapálil si doutník a zamyšleně odfoukl modravý kouř. Nuže, naléhali dámy, jak skončil tento příběh? Konec toho příběhu, odvětil pan Lebeda vážně, je truchlivý a výstražný. Úředník pan Martinovský mladší, raněn ve své ctižádosti, chřadl a zemřel v poměrně mladém věku. A ten Hostinský? Hostinský vydá, že by navždy byl otrokem svého dluhu, prchl jednoho dne pod pláštěm noci. Nikdy již nepřišel do Kostomlad. Vypravuje se, že odcestoval do jižní Afriky a dal se naverbovat k burské armádě. Bojoval pod generálem Botou a padl. Takový je konec historie o panu Martinovském mladším. Chvíli panovalo zamlklé ticho, pak se otázala jedna z dam. A proč nám to vypravujete, pane Lebedo? Pro poučení, vece vážně pan Lebeda, pro poučení a výstrahu. Vidíte z toho příběhu, že komando je hra zhoubná a že k ničemu dobrému nevede. Máte pravdu, pane Lebedo, já si umínila, že víckrát nevezmu karty do ruky. Složila jsem svému muži velký slib. Dívky, že už toho necháme? Ano, necháme toho, odpovídali dámy, věnujme se raději něčemu užitečnějšímu. A v tom kráčel mimo jeden nemladý již muž se skřipem a spleší. A, vida ho, tady máme čtvrtého. Doktore, pojďte s námi hrát. Já, dámy, počal se bránit i pán se skřipcem. Žádné řeči, vy jste čtvrtý. Dnes hrajeme naposled. Naposled, již nikdy více, volali dámy sborem. Muž se skřipcem vydá, že je obklíčen, vzdal se odporu. Byl uchopen pod paží a odvlečen do herny. Chvíli pohlížel pan Lebeda za nimi s úsměvem a pak pokýval hlavou a pravil. Pohořel jsem se svým poučením. Nu, co platno, nehodím se za misionáře. A pak dodal. Nuže, mladý příteli, půjdeme také do herny.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
3: Já to poslouchám.
2: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
3: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
2: V rozbouřeném světě.
3: V rozbouřeném světě.
2: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
3: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasněl, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

0: don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
2: Dobrý den, mistře.
1: Okurková sezóna není, že? Vůbec. Pořád se něco děje.
2: Ale je, okurková sezóna.
1: Jo,
2: právě.
1: Jo.
2: Okurková sezóna vždycky vybudí ty noviny, aby něco hledali a tiskli. A pak jako je to kolikrát daleko zajímavější, než když se tam pak snaží všichni politici nadspat. Okurková sezóna, já ji mám rád.
1: Okurková, no, ale nevypadá to, že by bylo před volbama zatím.
2: No, myslíte?
1: Mám takový pocit.
2: No tak já všude vidím Boris Šťastný a tak, jo, takže koalice motoristů, ano, takže
1: a tak my pořád pracujeme. Ty motoristy, ale nikdo není zavřený, nikdo není ve vazbě, nikdo nestojí před soudem.
2: To je pravda, žádný Paradise Papers se ještě neobjevili, tak to teprve přijde.
1: Přijde, myslíte, jo?
2: Jako já myslím, že tady v médiích je okurková sezóna, ale musím teda tady divákům prozradit, že tady Fix TV je chlebičková sezóna. Ale tady se musím fakt pochválit, že jsem přišel tady úplně hladov a zblajznul jsem jeden krabý chlebíček, který jsem objevil ve vaší lednici, takže vy tady umíte žít.
1: Vidíte, hned o čem mluvit. Tak, pane Macinko, podívejte se. Premiér Petr Fiala vyrazil na Ještěd. Lidé nevěřili vlastním očím. Z jeho oblečení si budou utahovat ještě dlouho. No co jsem si říkal? Jako podívejte se, bodyguardy, spolu, všechno, tesilky, jiný kafe.
2: To nejsou bodyguardi. Bodyguardi by neměli mít stranické trikoty. Co ne, no je to výborný, jako tohle to je opravdu cit pro PR. Vyšlápnout si ještě v lakírkách, tak to teda je vidět, že nejlepší premiér a světový lídr jako jede první ligu, jo.
1: Tak on je takový noblesní, ne? Tak,
2: no. No, ale to, co je za ním, tak já když jsem to tady, já když jsem to četl, tak jsem si vzpomněl na takové jedno lidové rčení, které oni teďka jako opravdu uvádí ještě do daleko, rozvádí to do šíře, že se přece říkalo, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Tak já když to vidím, tak jako dneska už to neštěstí chodí i po horách, jo, a chodí v lakírkách.
1: No ale tak rozumíte, Václavu Klausovi to fungovalo vždycky, když chodil na ty výšlapy nejrůznější. Ostatní i ex-prezident Zeman, teď byl někde na túře se slovenskými policisty, no tak jde ve správných stopách asi.
2: Tak ne? Oni jsou kopírovači, akorát prostě nepochopí tu pointu, no. Tak těžko říct, no.
1: Řekněte mi.
2: Ale jako, když říkáte Václav Klaus, tak já, protože on chodí vždycky pravidelně v srpnu na Sněžku, jo, 10. myslím, srpna je svatovavřinecká pouť na Sněžku. A já si taky pamatuju jednoho člověka, který tam teda jako tohle jako je ještě, když se podíváte na Fialové neštěstí, které chodí teďka po horách v kampani, tak to ještě pořád je relativně, aspoň má tu bundu, jo, ale jeden takový člověk tam s náma chodil. A to byl opravdový konzervativec v tom odívání. A to byl Jindřich Forejt. Já si pamatuju jednou fakt jako Jindřicha Forejta, který vylezl na tu Sněžku v tom srpnu. A normálně v saku, v bílý košili, normálně v obleku. Samozřejmě spocený a tak dále, ale protože šli na mši tam, tak nahoře Jindřich Forejt vytáhl ze zadní kapsy kravatu. Ještě si ji tam uvázal a byl normálně jako super, super konzervativně, super formálně oděn. Takže myslím si, že tadyhle nejlepší premiér a světový lídr ještě má co kopírovat.
1: Když ono to vypadá tak a člověk jeden by si mohl myslet, vzhledem k tomu, že tam jsou ti pánové v těch tričkách obrendovaných, že celé toto proběhlo kvůli takovéhle fotografii. No. Že to není z touhy vyšlápnout si na Ještěd.
2: Jasně, tak tohle je vláda PRistů, jo, oni jako jsou velmi povrchní a oni všechno dělají jenom pro tu fotku. To je přece úplně vidět. Jo, i tady ten pán, tenhle pán je výborný.
1: To v tom červeném.
2: To je Eda Kožušník, to je prostě taky kandidát z Liberce a to byl, on byl dlouho europoslancem a on jako řekl, že když bude zvolen do Evropského parlamentu někdy, já nevím, to je tak 10 let zpátky, takže tak jako Filip Turek byl zvolen a řekl, že do Bruselu pojede s autem jako s vysokou uhlíkovou stopou,
1: ano.
2: Tak tadyhle Eda zase, protože oni se na to dívají jinak v té ODS-ce, takže Eda Kožušník jel do Bruselu na kole. Takže, nebo do Štrasburku. On jel na to první zasedání, jel na kole a teď tam jako přijel. Jsou z toho úžasné fotografie, jak je to první plenární zasedání v tom Štrasburku a tam ty stovky těch poslanců Evropského parlamentu, všichni jsou velmi formálně odění a Eda Kožušník tam vypadá zhruba takhle, v takovým tom v cyklistickém trikotu a vypadá tam fakt jak exot, už mu zbývá jenom vytáhnout z kapsy to siderické informační kyvadlo a ze zdrojů blízkých tehdejšímu Evropskému parlamentu vím, že se tam na něj všichni dívali jak fakt na naprostýho blázna a že ho tam potom, když to skončilo a šli, jako rozjížděli se do těch kanceláří, tak ho tam nějaká stařička, asi já nevím, několik desítek let působící v Evropském parlamentu, nějaká socialistka ho tam vyřvala, že s ním nepojede výtahem, protože pane poslanče, vy smrdíte. On tam přijel na tom kole fakt, jako, že ho tam někde zaparkoval a ještě jako spocenej tam seděl mezi těma poslancema. No. Takže nevím, jestli bych chtěl být v přítomnosti potom nahoře na Ještědu, když si tady pan premiér vyšlápnul ve svých elegantních lakírkách a v plátěných kalhotech a v košili.
1: Tak jedeme dál. Ex-ředitel ŘSD dostane rekordních 11 milionů odškodného. Stíhání bylo nezákonné, rozhodl soud. Nevím, jestli tu kauzu znáte, to byl jistý Michal Hala, který byl obviněn a dokonce souzen a pak se to všechno. Mimo jiné, i s držení dětské pornografie, což se ukázalo, že nebyla pravda. A ten člověk byl řadu měsíců ve vazbě, přišel o práci, přišel o pověst, přišel o normální život a takhle to dopadá a bojím se, že v této zemi zdaleka není sám. Případ Pavla Buráně je známý, případ paní Vytázkové je známý, no a končí to těmi jedním zničeným životem a 11 miliony, on už myslím milion předtím dostal, tak 12 miliony vyhozených peněz z kapes daňových poplatníků. Tak já se vás teď ptám spíš na ten systém.
2: No tak jsou to toto a i ta kauza pana Buráně a paní Vytázkové, to jsou prostě takové pomníčky české justice. Takové nechvalné pomníčky české justice. Je bohužel velmi smutné sledovat, že se něco takového může dít. Jo, že ten systém prostě pořád má v sobě díry, které umožňují někomu něco někde nastrčit a když chcete někoho zničit, tak ho z něčeho brutálně obvinit, jo? To znamená rovnou lidový soud v novinách prostě na iDNESu nebo někde rovnou ho odsoudí a pak to, že pak ještě trvá několik mnoho let, než se ukáže, jak to bylo, no tak to už prostě ta bombastická zpráva je odehraná a o pár let později, že se na straně 8 objeví malý jedňáček, že dostane odškodné, protože stíhání bylo nezákonné, to už prostě nic moc nehraje, žádnou roli, protože ten člověk je fakt zničený. To je třeba u takovýchhle lidí, a já znám jich několik ještě dalších, kteří jsou třeba 10 let takto popotahováni, a to je jako i potom jako kolikrát, když třeba někdo měl něco udělat, jo, tak 10 let je vyšetřován, 10 let vám může kdykoliv přijít policie v noci, udělat domovní prohlídku. To je prostě, už jenom to vyšetřování je častokrát perzekucí a pak třeba ten člověk dostane 2 roky nebo něco takového, ale jako těch 10 let toho zničí, to je dekáda života ztracená, takže je to peklo. Je děsivé, že něco takového se může dít stále dneska. Já to vidím, že to je ještě o to děsivější, když vidím třeba výkony a přístup našich dnešních politiků, kteří se absolutně nežinírujou občas takové věci dělat a mít takové postoje. Je to hrozný. Když třeba tady vidíme, jak Vít Rakušan, prostě ministr vnitra, tady se hodlá zatočit se Zlořádem, jo, tady šéf strategické komunikace vlády nadává lidem do sviní a tak dál, tak to prostě potom, když vidíte, že jsou tady takové díry v justici, tak je to o to děsivější. Jo. Teď třeba poslední případ takový, možná jste to zaznamenal, úžasný, skvělý poslanec Evropského parlamentu, pan Kolář, z TOP 09, jo, ten je taky takový aktivistický, taky takový jako superdemokrat, jo, že to slovo demokracie v jeho případě má tak zhruba stejný význam jako ve zkratce KLDR. A ten teďka měl říct něco, že toho, kdo propaguje narrativy, které podkopávají státní zřízení, je správné omezit ve svobodě projevu.
1: To není možné.
2: To řekl, to jsem jako včera někde zaznamenal, takže to je opravdu, opravdu jako návrat, to je prostě člověk z komunistické TOP 09, která má tento přístup, kdo nejde s námi, ten jde proti nám.
1: Jasně.
2: A prostě když pořád půjde proti nám, no tak ho zničíme. A já prostě lidem, jako je pan Kolář, jako je pan Rakušan a další, prostě nevěřím, že nezneužívají tady tyto díry v systému. Jasně, teď ho z něčeho obviníme. To, že za 10 let mu daňový poplatník zaplatí 11 milionů odškodného, to nejde z naší kapsy a my ho tím zlikvidujeme. No. To je fakt děsivé. Jo. Je to děsivé a ta doba prostě se zhoršuje. Vracíme se zpátky v čase, do dob, kdy to bylo běžné, tak to začíná být docela běžné i dnes.
1: Ten případ, který sledujeme, případ Pavla Buráně, to je, když si to namalujete na papír, to je normální mafie, justiční se vším všudy. Když si jde stěžovat na gips, na přístup třeba policistů, tak to dostane ten samý státní zástupce a ten pověří toho policistu samého, aby prověřoval sám sebe. Je to takový začarovaný kruh a lidé by to měli vědět. A já si říkám, že my, co si tady pouštíme hubu na špacír často, tak my k tomu máme hodně blízko.
2: No,
1: aby nás někdo obvinil z něčeho podobného jako pana Halu a za dlouhá léta pak možná vysoudíme nějaký milion na státu.
2: Víte? Jasně, možná se sejdeme za mřížemi, jak zpívá Daniel Lende v jedné ze svých písní. No je to tak a opravdu ta doba se zhoršuje. Lidi by to měli vědět, protože takovéto případy jsou v průběhu času, jako se občas nějaký takový prostě vyloupne. No ale je dobré sledovat, že se prostě vyvíjí politická situace a u moci jsou lidé, kteří nebojují tady s tím. Oni toho zneužívají a prostě to bobtná. A jako to je, posledně, když jsem tady byl, protože se čtenu, tak jsme tady mluvili o fialové diktatuře. Tak toto jsou přece další krůčky k tomu, že prostě dobrý, tak když se nám někdo znelíbí, tak se udělá nějaká dehonestační kampaň, ten člověk na 10 let skončí a pak už je jedno, co s ním bude.
1: Mm-hmm. Tak jedeme dál. Jako kdyby skončila Bohemka. V sobotu vyjdou poslední tištěné Lidové noviny. Cítíte nějakou nostalgii k tomu?
2: No.
1: Já se přiznám, že mi to docela jedno.
2: Tady ten příběh těch Lidových novin je, to je pozoruhodné z několika pohledů. Jo. Jednak teda ty papírové noviny v dnešní době opravdu jsou na velký úbytě, jak se to říká.
1: Na úbytě jsou,
2: nebo já bych řekl možná i na úhynu. Jo. Ty prodeje jsou stále menší a menší a menší. Opravdu, když se někdo dostane k nějakým skutečným číslům, kolik ty jednotlivé vydavatelské domy těch novin prodají, tak zíráte, že jste si dodnes myslel, že to je aspoň o nulu víc. A ono ne. A ty problémy těch Lidových novin jsou známy už mnoho let. A já tady jako musím říct jako tak trochu provokativně, že lidé, kteří teď tak nostalgicky se dívají za Lidovými novinami a mrzí je, že už si nebudou moc číst ty intošské články v Orientaci a ty komentáře a tak dál, tak by všichni tito lidé by měli poděkovat jednomu člověku, který v podstatě tuto agónii prodloužil o nějakých 10 let, protože Lidové noviny byly v podstatě v krachu už před 10 lety a tehdy, nebo před 11 lety, a tehdy přece vydavatelství Mafra koupil Andrej Babiš.
1: Jasně.
2: A oni se tehdy podívali a řekli si, no tak prostě tady Lidové noviny, to je totální černá díra na peníze. To nemá absolutně smysl, ale Babiš tehdy věděl, že kdyby je on zrušil, tak to by nebylo milion chvilek, to by bylo kňučení 10 milionů chvilek, že prostě ten šílený Babiš ještě zničil ty naše tehdy 120 let starý Lidové noviny. Takže Babiš to věděl a on to opravdu 10 let financoval. Spočítejte si, ty ztráty jsou opravdu jako v desítkách milionů za rok a tak si to vynásobte, takže Babiš opravdu v podstatě zachránil ty Lidové noviny a prodloužil tu jejich agónii o 10 let. Takže já bych teda být čtenářem Lidových novin měl poděkovat Andreji Babišovi, že to 10 let držel nad vodou. Jo? Teď to se to prodalo. Má to nějaká struktura, kterou nikdo nezná, politicky se neangažuje, takže ti to klidně biznisově můžou normálně poslat k ledu. A nikdo po nich neštěkne. Představte si, kdyby skončily Lidové noviny za éry Andreje Babiše. To by bylo peklo.
1: Jasně. Češi žijící v zahraničí mohou volit na dálku. Pavel podepsal zákon o korespondenční volbě. No,
2: a je to tady.
1: Je to tady, už to vlastně platí. Vy jste tím předsedou politické strany. Řekněte, jak je to pro vás, pro motoristy, výhodné nebo nevýhodné, že teď motoristé ze světa, fanoušci vás budou moc podpořit svým hlasem?
2: No, já bych řekl, že obecně jakákoliv změna volebního systému je vždycky účelová. Vždycky účelová a vždycky je dělána těmi, kdo jsou zrovna u moci a myslí si, že jim to pomůže. To znamená, to si tady hnutí STAN vyrobilo změnu volebního zákona tak, aby jim to pomohlo. To je nepochybné. My jsme prostě tady zvyklí mnoho let, desítky let, že v pátek a v sobotu jsou volby a většinou ještě v sobotu známe jako bez problémů výsledky. A všichni tomu věří, i když prostě třeba nesouhlasíte s tím, jak ty volby dopadly, tak jako moc je nespochybňujete, protože to funguje a tak dále. Teď si myslím, že to korespondenční volba ty volby fakt zmrzačí. A řada lidí tomu prostě nebude věřit. A teď vidíme, jak to dopadá v Rakousku, v Americe a tak. Prostě část společnosti si už nikdy nepřestane myslet, že to je cinknutý, jo? Že ta Markéta Pekarová po nocích s tím Jurečkou vyplňovali ty korespondňáky, jo, aby prostě dostali 2% od voličů v zemi, protože je nenávidí, protože je považují za šílence, ale hejhle, dojde dalších 10% od někud ze světa, kde se naraz probralo miliony lidí, jo, a teďka šli volit. Takže já si myslím, že protože to vzniká na ministerstvu vnitra, to je garantem voleb, ministerstvo vnitra ovládá hnutí STAN, což je velmi problematické. Hnutí často se skloňuje, že má jisté mafiánské pozadí a tak dále, takže mě na to nezbývá, než říct, že...
1: Vy prostě, myslíte dozimetristy.
2: Ano, já myslím, že prostě dozimetrická mafie teďka se rozhodla, že po pražském dopravním podniku rozkulačí i demokratické volby.
1: No a ta původní otázka, je to pro motoristy pro vás výhodné nebo nevýhodné?
2: Já nevím. Ne, nemáme. My nemáme žádný peníze, takže si nezadáváme žádný průzkumy. Ale tak my bojujeme v tom prostředí, které zrovna je. Jo? Nedá se s tím nic dělat, ale opravdu tady jako nastává... Ta odpověď má dvě roviny. Jasně, já sleduju teď, že celá ta vládní cestovní kancelář, jo, protože oni furt jezdí někam do Afriky a tak, to jsou prostě státní dovolený. Vidíme, že Fiala na 10 dní v Africe, pak tam jede Rakušan, jo, je to sice úplně k ničemu, ale prostě furt se někde jako fotěj. Ale já vím, že oni tam velmi agitují. Normálně rozdávají stranické letáčky a tak dál, protože vědí, že korespondenční volba, takže oni jako si tu pozici v zahraničí se snaží posilovat naprosto bezskrupulózně. Ale OK, dobře, tak to je nějaká agitace, kterou může dělat každý. Jo? Oni to sice dělají za státní peníze, ale jako dobře, ještě když se u toho vyfotí s nějakým ministrem nebo prezidentem, tak tím je to ospravedlněno a fajn, vládneme, nerušit. Jo? Ale má to ještě celý druhý rozměr. A to je ten, jestli to náhodou někdo nesfixluje. My jako motoristi nic sfixlovat nedokážeme. To může sfixlovat maximálně někdo, kdo tu moc ovládá, kdo ovládá prostě ten systém. V těch volebních místnostech tam každý má právo nominovat každá strana svého zástupce do té volební komise, aby to pohlídal, aby se tam s tím nějak nečachrovalo. Kdo bude hlídat tady to? Jo? Kdo bude hlídat tady to? Nevím. Já jenom bych připomněl, já jsem měl na tady sesterském kanále Xaver Live, jsem měl někdy, myslím si tak zhruba před rokem, někdy koncem srpna loňského roku, jsem měl dlouhý stream právě o korespondenční volbě, tak pro ty lidi, kteří se chtějí podívat na nějaké argumenty proti a co všechno hrozí a co všechno tyto lidé se snaží s našimi volbami udělat, tak doporučuji podívat se, najít si tady tento stream a podívat se zpětně na to. Ono to teď možná nabývá docela realistických a konkrétních rozměrů. Mm-hmm.
1: Úřad bude moci kontrolovat, kolik peněz vezete. Odborníci varují před agresivitou zákona. No tak plíživě zase kus nějaké svobody se ukrojí, že?
2: No jasně, no, to je... Co? To je právě ten návrat, to je, tato vláda nás prostě vrací zpátky v čase, jo. My jsme po relativně svobodných 90. letech, pak jako po roce 2000 jsme vstoupili do Evropské unie a tak dále, teď se zase vracíme zpátky, přeskočili jsme ta 90. leta, toto jako když vás ovane vítr z nějakých 80. let Československé socialistické republiky, kde prostě ten stát měl také v podstatě moc sahat do života každému člověku a kontrolovat ho. Jo. Takže poté, co i Marian Jurečka, jak jsme to tady možná si vzpomenete, řešili posledně, že ten zase jako Marian Jurečka zase chce, aby stát viděl lidem na to, kolik mají peněz na účtech.
1: Neuvěřitelný.
2: Jo, prostě aby to jako stát věděl, což jako dobrý vstup do jedné z nejintimnějších oblastí člověka v demokratické společnosti, prostě čili jako stát má mít jako dohled nad majetkem a tak, no tak prostě zřejmě i soudruh Stanjura veliký se mu to zalíbilo a řekl si, tak proč by měl mít svoje komando prostě jenom tadyhle Jurečka, já chci taky svoje komando, takže ten šel ještě dál, takže tady budou moct zastavovat normálně snad lidi na ulici, jako kolik mají peněz. Takže je jako, a když si to čtete, tak fakt v tom je úplně všechno, jo? Prostě v tom jsou agenti provokatéři, v tom je falšování identity, konspirační byty, prostě jako za starých časů. No, jako za starých časů. Já myslím, že nebude trvat dlouho a znovu se začne udělovat jako místo řádu Bílého lva, jako řád Klementa Gottwalda. Jako.
1: No, toto je šílenost a my to pozorujeme poslední roky, jak se to sámovou metodou všechno, jo, myslím, že zákazem kouření to začalo, ne?
2: Zákazem kouření to asi nezačalo. Zákaz kouření je proti tady těmhle věcem naprostá prkotina, jo. Zákaz kouření dobrý, tak prostě...
1: Dokud nevlastníte hospodu za svoje peníze vybudovanou a nemůžete si tam dělat, co chcete, teoreticky.
2: To je jako pravda, ale znovu říkám, to, co dělá ta vláda současná, to v tom v porovnání s tím je to v podstatě prkotina. Protože dobrý, tak člověk si na to cigáro může vyjít ven a dneska toto jsou přece úplně jako zásadně rozdílné věci. Zákaz kouření dobrý, jako je to nějaký posun, kdy zase já jako bych to asi nedělal, protože také bych ctil právo na to, jako když má někdo majetek, hospodu, tak si v ní může dělat, co chce. Ale vzpomeňte si, taky se prostě dřív se kouřilo v nemocnicích, v letadlech, jo. Taky asi úplně není, no. Nevím, ale tohle se přece se zákazem kouření vůbec nedá srovnat. Jo. Opravdu ne. Tohle je zase náběh na to, že stát chce o nás vědět všechno a chce potom s námi manipulovat. Jo. Takže vidíte ty tlaky, prostě tlaky na to, aby se zrušila hotovost. Jo. Když se zruší hotovost, teďka už to má taky svoje křiklouny, že jo, prostě ti, co chtějí odevzdávat právo veta, přijímat euro, tak ti chtějí taky rušit hotovost. Prostě, aby ten stát mohl ty lidi ovládat úplně ve všech směrech jejich konání, chování a známkovat je, občas jim třeba nedovolit si za ty digitální peníze si něco koupit, když třeba zlobíte moc a tak. Mm-hmm. To je prostě toto, je cesta do Číny.
1: Za masakr v Solingenu nese plnou odpovědnost i česká vláda. Žijeme v nacismu s lidskou tváří. Nebinárního vnuka bych vzal psychiatrovi. Pravil tady v XTV poslanec parlamentu České republiky za SPD Jaroslav Foldyna.
2: Tak pan Foldyna je známý driáčnický drsoň,
1: ano,
2: který má horkou krev a podle toho je ten jeho výkon, já myslím, že to je jako strašně vděčný objekt pro televizní obrazovky a je to strašně vděčný objekt i pro různé komentátory, i ty, co mu třeba fandí, ale hlavně pro ty, co ho nenávidí, jo, protože ten jim opravdu dává potravu. Ten jim dává potravu, takže vlastně nemusí nic jiného vymýšlet. No, jako jak sleduju pana Foldynu v SPD, tak myslím si, že před rokem a něco udělal Tomio Okamura jako zásadní chybu, obrovskou chybu, když tady toho pána za SPD nenominoval jako kandidáta na prezidenta. No, oni tam dali toho pana Baštu, ten byl takovej jako chudák, jo, už prostě nic moc, když stál, tak už nebyl moc schopný mluvit, prostě bylo na něm vidět, že to opravdu není jeho šálek kávy a neměl tam bejt. A taky to tak dopadlo. Jo, Tomio Okamura tím postrácel víc než polovinu hlasů svých tradičních, co dostává vždycky. To byl začátek úpadku SPD, že velmi špatně zvolili a já myslím, že Tomio Okamura měl hrůzu z toho, že kdyby tam dal někoho tohoto typu, tak ten by to jako urval. Jo, on by těch 500 000 voličů, co vždycky SPD dostávala v těch volbách, tak on by je podržel. Jo, určitě by nevyhrál samozřejmě, ale z toho prvního kola by odešli se ctí. Teď prostě myslím si, že ten pan Bašta dostal zhruba tolik, co 4% Topolánek. Jo, takže nevím, no. Já když vidím, jak už je ten Okamura vyčpělý a v podstatě politicky vypelichaný a už nenabízí nic nového, už jenom je to jako jedna velká a stále větší křeč, tak si myslím, jestli má mít SPD nějakou budoucnost, tak by se možná mohli zamyslet a zvolit pana Foldynu předsedou, prostě, protože pak by to byla jako čerstvá krev pro SPďáky a by to slušelo.
1: Já bych nepodceňoval Tomio Okamuru. Už bylo několik podobných pokusů a vždycky se ukázalo, že ten pevný bod, který přitáhne ty lidi, je Okamura. Buďte opatrný.
2: Ale dobře, ale to netrvá věčně.
1: Budete rád, až budete motoristy spojovat s SPD, pane Macínko?
2: Ne, to se s SPD se spojují jiné strany. To jsou tady koalice se Svobodnými a s PRO a s Trikolorou, ale
1: Svobodní a PRO už v podstatě nejsou. No, ale
2: tak jsou s SPD, tak jsou?
1: Dobře, tak. No, ale já bych se na vašem místě by byl opatrný, možná půjdete po kolenu za panem Okamurou a řeknete, myslíte? Mám tady pana Turka, pana Šlachtu.
2: No, nevím.
1: Prosíme o spojení.
2: Ne, tak ten krok číslo jedna by měl být, jako, že teda zvolí pana Foldynu předsedou. Pak bych se nad tím možná zamyslel.
1: Tak na to bych si nevsadil. Jsem rád, že jste přišel.
2: Já bych se na to taky nevsadil, jo.
1: Těším se na příště, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl pro dnešek pan Petr Macinka.

tak jsem vzal koně, sedlo, telefon a odjel pryč. Hned za kopcem je cesta klikatá jak bič. Řekl jsem si sem se už nevrátím. Už nikdy zpátky

0: Ženská z města chtěla by být moje nevěsta. Asi jsem se změnil, nebo jinak vypadal.
1: Jo.
0: Člověk se prostě změní, toho by se nenadál.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tohle je pořád na Férovku, já jsem Petr Holec a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: No velmi mě těší, ale rovnou říkám, dneska to nebylo jednoduché. Ve světě politiky řádí násilí, incesty, milostné trojúhelníky, teďka od Brna zase přichází jo. Prášek. No, takže já myslel, že v srpnu mě bude trápit maximálně sucho v krajině, ale kde pak?
1: Teď se asi sluší už říkat na úvod Férovky, že my tady nemáme nalajnováno ještě.
2: Doufám, že to nebude ani přes čáru teda.
1: My nejsme tak alternativní jako v Brně. Brno je napřed, to je před dvoj, to se ví. No, ale my máme jiný velký téma, žádný okurkový, a sice čeká nás koalice ANOS, ODS, protože on je to takový velký tabu, který visí, nebo znáší se na českou politiku už delší dobu. No a teď ho vrátil do hry deník E15, který spadá do vydavatelského domu miliardáře Daniela Křetínského, kdy

0: Robert Malecký napsal komentář o tom, že vlastně tahle koalice by vůbec nebyla špatná, že je potřeba tabu nechat padnout a tak dál, že další vládní strany by mohly tvořit takzvanou konstruktivní opozici, což je termín, mně už se to dá jako protimluv, já myslím, že to už jsme zapomněli dávno, co to může být, ale každopádně...
1: Taková opoziční smlouva.
0: Právě, ale no to je rok 98, proto říkám, to bude záhyté 25 let, to už je čtvrtstoletí, ale tenhle ten komentář, který okamžitě rozvířil samozřejmě vody v ODS kolem Petra Fialy, vlnu negací, že tohle se nikdy nestane, že by to byla ohromná zrada, no... Ohledně, jakmile začne mluvit o zradách Petr Fiala, tak já jsem velmi opatrný, protože těch zrad kolem něj už je víc než dost. Ale
1: vždycky, když začnou momentálně politici něco dementovat, odmítat, tak tím se samozřejmě ta varianta o to víc promýšlí. Takže čím víc uslyšíme, ne, nikdy neexistuje zapovězeno, volič by to nesnesl, tak se samozřejmě někde maluje, šrafuje, ale je to vždycky o tom, kdo v tom autobuse pojede. No,
0: no teď vlastně můžeme říct, že Markéta Vaňková, brněnská primátorka,
1: ta asi nepojede.
0: Ta ne, ale ta nám vlastně ukázala, jak tomu můžeme věřit těm vyjádření politiků. Jeden den řekne... Řečeno s našimi fotbalisty, nic takového se nestalo, ani ta fotka nesedí a druhý den...
1: Plus řekne, ještě nízká kampaň, nízká a špinavá
0: kampaň. Nízká a špinavá kampaň, druhý den nemůžu vyloužit pravost této fotky, ale každopádně prostě okamžitě přišla vlna popírání o takové koalici. Já tady pro kontext musím říct, že tenhle ten komentář určitě nevyšel náhodou, protože znám sám, jak vydavatelský dům nebo vydavatelství mediální Daniela Křetínského funguje, protože jsem tam léta psal komentáře pro Info a externě i pro Blesk. A to je velmi biznisově řízené. Šéfredaktoři titulů, které jsou v baráku a jsou politické, tak chodí každý týden na porady do koncernu Křetínského a Patrika Tkáče EPH, kde se vydávají politická stanoviska k politickému dění, ono to samozřejmě trošku zavání UVKSČ, ale prostě je to tak. Daniel Křetínský řídí své média velmi, velmi nakrátko. A,
1: mimochodem další politolog.
0: Další politolog. No, do posledních voleb sněmovních Daniel Křetínský podporoval přesně tuhletu koalici ODS a ANO, protože prostě z biznisových zájmů velmi jednoduše. Pak proběhly volby a on viděl, že se rýsuje jiná koalice, tak bylo takové kratší intermezzo, kdy se ve vydavatelství začaly přitahovat šrouby, už se začalo vlastně, ty politická stanoviska se začala překrývat s politickými stanovisky Petra Fialy a formující se koalice současné vládní. No a pak nastoupila Fialova vláda skutečně, dostala důvěru, začala vládnout a šrouby se dotahly. Vlastně se udělal obranný val kolem Petra Fialy a jeho vlády celé, ale hlavně se začal budovat kult Petra Fialy. No a teď se najednou stane tohleto, čili vidíme, že asi i Daniel Křetínský vidí, že prostě trojkoalice spolu možná není nejistější sázkou do budoucnosti. Do toho přišel ten poslední průzkum Medianu, kdy ANO vylítlo k 35,5% volebních preferencí, ODS na bídných 14%. Do toho ještě vlastně vidíme, z těch sociologických dat vyplývá to, že 2/3 nových voličů Andrej Babiš získává od vládní koalice a nejvíc od ODS a jenom 1/3 od nenáviděné SPD. Takže vidíme tady prostě, že se něco hýbe. No a současně řekněme, že koalice ODS a ANO už vlastně visela ve vzduchu dvakrát po volbách v roce 2017 a před těmi posledními sněmovními volbami v roce 2021 byla domluvená už předem taky, dokonce ANO se obětovalo tak, že by ODS, která má polovinu mandátů a poloviční sílu zhruba, tak by nechalo premiéra, nicméně...
1: Na druhou stranu ODS si asi vzpomněla na dobu Bohuslava Sobotky, kdy sociální demokracie sice měla premiéra, ale ukázalo se, že to není vůbec výhra.
0: Ale byl to i poslední zádech, premiér.
1: Přesně tak, když mám v zádech Andreje Babiše. Čili si myslím, že tam si mnozí říkali, mít Andreje Babiše ve vládě je problém a tady se přesně dostáváme k tomu, že se celé to jmenuje, co bude s Andrejem Babišem. Pokud by šel mimo vládu, tak si myslím, že tenhle ten scénář se okamžitě oprašuje a v podstatě je jednou z důležitých strategií. Teď si myslím, že to je velký obušek. No. Velký obušek na Piráty, na Lidovce, protože se dá očekávat, že s jejich vývojem preferencí začnou silit hlasy typu jako šoupání, Jurečkovo šoupání nohama není úplně dobrou strategií. My jsme možná ty lidi naštvali mnohem víc než debatou o manželství, partnerství, registrovaném partnerství, tak jsme možná ty lidi mnohem víc naštvali ohledně důchodů a toho, jak jsme k důchodcům jako skupině a k řešení důchodu přistoupili, protože tam máme spoustu do této doby loajálních, stabilních voličů a ono se ukazuje, že se ohlíží a odchází právě už ne směrem k ODS, ale směrem k hnutí ANO. Takže ono to vlastně bude zas tak trochu quo vadis Andrej Babiš.
0: No, ono vlastně, pokud jde o Andreje Babiše, tak ono to bylo domluvené už před těmi posledními sněmovními volbami tak, že on by v té vládě nebyl. V ANO vědí, že prostě pro ODS by to byla, je to asi nepřekročitelná čára. Oni vědí, že by to byla asi jako ta nejhorší neumluvitelná zrada na voličích, protože jestli se vlastně na nějakém základě formovala trojkoalice spolu, tak to byl Antibabiš nejvíce všeho. A můžem říct, že vlastně Antibabiš je asi tak poslední, co ještě v té vládě tu vládu drží pohromadě. Takže proto ANO udělal vlastně tenhle ten ústupek ODS. No nakonec ta antibabišovská pětikoalice získala ve sněmovně většinu, takže tato varianta padla, no ale po roce a půl vládnutí vidíme, že ta očekávání, která ta vláda i s pomocí médií vzbudila, tak vlastně se jako každým dnem bych řekl, že se zhroutí další z očekávání a tak, jak je možná tabu Andrej Babiš, tak tady padají tabu kolem Petra Fialy každým dnem taky.
1: A kuriozně doplácí na to stávající koalice, že má převahu na všech úrovních, to znamená opravdu jak té poslanecké sněmovně ráznou jednoznačnou, tak v tom Senátu, tak u prezidenta, viděli jsme to teďka u těch rychlých podpisů, velmi tichých podpisů, Petr Pavel podepsal, téměř jsme nevěděli, teď naposled u zvýšení DPH u nafty, potom budou přibývat další, že jo, teď tam je ve frontě otázka valorizace penzí a podzim bude plný sociálně ekonomických změn a uskromnění na úkor občana, ale o to je vlastně to pro ně horší, protože ten volič nevidí to úskalí, ale říká si, měli jste podporu, máte silnou podporu, máte možnost být akceschopní a spousta věcí se neřeší, spí nebo se řeší na poslední chvíli nebo se neustále mění s velmi podivnou argumentací často arrogantního charakteru, no to se samozřejmě propisuje do preferencí. Jenže tam si myslím, že se objevuje ještě jedna komplikace, tím jak hnutí ANO chodí teď světem a říká, my to vrátíme zpátky, tak vlastně kuriozně to bude posilovat takovou tu skupinu občanských demokratů, která by i pragmaticky šla klidně do nějaké velké koalice, protože to znamená pro ně stabilitu, jistotu, pašalik o 4 roky delší, možnost vytáhnout jiná témata, nedohadovat se s TOP 09, a Lidovci, ale upřímně ty největší spory jsou s TOP 09, občas Piráty. Ale samozřejmě těžko se jim bude vystupovat před voliči a před straníky v situaci, kdy hnutí ANO říká, my to změníme, my to vrátíme na původní úroveň, či prostě upravíme. A to samozřejmě pro občanské demokraty je velký problém, že jo? Protože to je sůl do jejich rány, typu kdyby museli najednou zpochybňovat svoji práci a jaké také s výsledky, které mají, tak by najednou museli upravovat. Takže myslím si, že i okolo tohleho bude velké tančení, aby se vůbec vysvětlilo, jestli a jak se to myslí a jestli je na to doba a s jakým lídrem. Plus občanští demokraté se budou muset taky vyjasnit pozici Petra Fialy, protože se ukazuje, že on nekope za ODS. On kope, jak tady pravidelně říkáme, tak se praxi ukazuje za koalici Spolu.
0: No, on kope za koalici Spolu, ale řekněme přesně, že on kope za sebe hlavně, protože tím, že kope za Spolu, tak kope za sebe. Ale k tomu se dostaneme ještě. No, ještě se vrátíme před ty poslední volby sněmovní, kdy se tahle ta koalice domlouvala mezi ODS a ANO, myslím, případná koalice ANO s ODS. Já jsem tehdy mluvil s ODSáky, kteří jsou, když řeknu ty tradiční, ty pravověrní, a byl jsem docela překvapený, jak pro ně byl mnohem větší červený hadr TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. A samozřejmě Piráti, to byli mnohem větší třídní nepřátelé pro jejich ODS než hnutí ANO. Ano, byl tam i pro ně byla problémová, řekněme, osoba Andreje Babiše. Z části prostě se ho i báli, že on by, jak Andrej Babiš, vlastně už v těch prvních svých volbách 2013 dokázal vysát ODS tehdy. Že?
1: A on je nebezpečný v tom, že on umí dobře vykošťovat. On prostě je vedle vás a opravdu no, postupně vás ujídá a ubírá vám těch témat.
0: Je to žralok, ale to chci jenom říct, že pro tu starou tradiční ODS vlastně ten třídní nepřítel byl hlavní nebyl hnutí ANO a byl tady. Oni tehdy vlastně říkali, my nevíme, my čekáme na výsledek voleb a podle toho se uvidí. A jsem říkal, to je docela ale zásadní pro ODS a oni říkali, ano, prostě tohleto ODS ale už není v pozici, kdyby si mohla moc diktovat. Prostě buď půjde s ANEM, anebo půjde v rámci pěti koalice. Obojí bude problematické pro nás.
1: A ani nejsou tak idealističtí jako Piráti, aby si rok předtím napsali strategii a pak čekali, jak to celé dopadne a ukáže se, že volič má strategii úplně jinou a pak jsou jako hodně vázaní a hodně pod tlakem.
0: Ale Petr Fiala taky napsal spoustu knížek a teď je vlastně během svého vládnutí všechny přepisuje názorově.
1: Praxe tak prostě nezná slitování.
0: Ale vlastně teď, jak vyšel ten komentář zmíněný o tom, že je potřeba odtabuizovat koalici ANO s ODS, tak ti tradičnější ODSáci a vlastně i v čele, řekněme, s europoslancem a pořád členem vedení strany a spoluzakladatelem ODS Janem Zahradilem, tak vlastně s tím souzněli nějak, říkali, ano, je potřeba o tom mluvit, protože podle nás ten projekt současný trojkoalice není úspěšný vládně a směřuje k zániku ODS. Což, když se vrátíme k těm preferencím ODS 14%, tak to je bída docela. Petr Fiala.
1: No, jak to vezmete? Pro ODS relativně je to špatně, ale pro takovou německou sociálně křesťansko-demokratickou stranu, tak takový lidovci, co by za to dali těch 14%. No. Protože to je přesně to, jo, že vlastně pravověrná ODS říká, tohle to patří ke slabým létům, ke slabým příležitostem, ke obecně ztrátám pozic napříč republikou a hlavně ztrátou před blížícími si důležitými krajskými volbami, kde prostě můžou vyrůst nové tváře, noví nástupci do poslanecké sněmovny, do senátu, budoucí ministři. A samozřejmě prostě, když budete mít slabý úhor, když budete mít slabou sezónu, tak ztratíte zázemí, ztratíte nové tváře, podporovat kontakt s realitou. No jo, jenže Petr Fiala tím, že si prostě vytvořil bárku jménem Koalice Spolu, která prostě pluje, sice se točí, ale pluje, tak to přesně odpovídá takové té Angele Merkel českých poměrů, takové té křesťanské demokracii se sociálním podtextem, ale teďka možná někteří se chytají za ucho a říkají, co je teďka na těch reformách sociální. No čistě jenom tím, že si prostě vybírají určité skupiny a určité skupiny nechávají být a na pokoji a zároveň to má v sobě takový ten morální apel, že prostě na některé se nešahá a někteří jsou jakoby z těch nákladů, daní národohospodářsky vyňati. Čili v podstatě optikou takovéhle malé Merkel na český způsob Petra Fialy je to v podstatě úspěch.
0: No, ale každý úspěch je relativní a samozřejmě tady je potřeba dodat, že ODS v rámci trojkoalice Spolu, ano, získala premiéra, je ve vládě, vrátila se po 8 letech do vlády, ale v té trojkoalici nemá většinu.
1: Získala ministra financí, řekl by se bohužel.
0: Získala ministra financí, ale co ještě jde? Teď vidíme, že se ty strany v té trojkoalici, ono to není jenom ODS, kdo se tam rozpouští.
1: Přesně
0: tak. Lidovci 2% v tom posledním průzkumu, to je téměř na konec. Ale je otázka, co vlastně, jakou sílu ta trojkoalice Spolu může mít do budoucna. Navíc Petr Fiala, kdyby aspoň on byl populární politik sám, kdyby byl nějaký magnet na voliče a dokázal to vytáhnout výš, tak by to určitě bylo plus, ale on je spíš nepopulární. Navíc on, těch 14%, já si ho pamatuju, ono to bude za chvíli 10 let, oslavíme za chvíli desetiletku Petra Fialy v čele ODS. On samozřejmě sliboval úplně jiné výsledky pro ODS. A tady ještě potřeba říct, že v těch posledních sněmovních volbách v rámci, nebo díky té koalici Spolu získali rekordní počet mandátů lidovci, velmi si polepšila i topka, ale ODS si polepšila mnohem méně než obě ty strany, kterým tohle to dopřála.
1: Ona se obětovala pro premiéra. Jenže najednou právě ten premiér a mnozí si mysleli, že vlastně tam začne vykukovat ta ODS, začne se jakoby zase vybarvovat, prorůstat, tematicky hodnotově vybarvovat, ale ono se ukázalo, že ne, že vlastně to byl jenom mezipřechod, že vlastně tak trochu ODS si vychovala kukačí mládě, Petra Fialu, který opravdu v podstatě vše teďka upravuje koalicí Spolu. Občanské demokraty uklidňuje tím typu, co byste chtěli, jste nejsilnější z nejslabších. Opravdu jako sekundují, jediní sekundují hnutí ANO, ale z polovičních pozic. Zároveň musíme jedním dechem dodat. Ale samozřejmě všem bude říkáno, podívejte, kde jsou lidovci, podívejte, kde osciluje TOP 09, kde oscilují Starostové a nezávislí, kde neroste opozice opozicí, to znamená mimo sněmovní strany. Takže vlastně tohle je jeho vzkaz, typu v té mizérii jsme vlastně silní. A vlastně promýšlí strategie jak pro sněmovní volby, kde si myslím, že koalice Spolu už je ložená. Myslím si, že i tenhle výzkum byl vzkaz lidovcům typu neuvažujte o vlastní strategii, o vlastní cestě. Pěkně zůstaňte v lůně koalice Spolu, to je pro vás jediné jako je představitelné a přežitelné. A tím, že lidovci postavy typu Jiří Čunek, ale mnozí další z terénu, Starostové, lokální politici, kteří na to nazírají fakt trochu jinak a umí to hlavně pojmenovat jako stále ještě věcně selsky, tak ty nechávají stranou a vnímají jako něco jako skanzen 19. století, že prostě teďka pro tu současnost se nehodí. Tak se samozřejmě v podstatě lidovci sami zabetonovávají pouze do toho jednoho jediného rodinného obětí, až trošku přiškrcení by se chtělo říct, a to je koalice Spolu. TOP 09 je fajn, že jo? Ta prostě, pokud, bavili jsme se o tom minule, zajistí svou femme fatale Markétu Adamovou Pekarovou a pár vybraných loajálních straníků, tak vlastně ať jsou kdekoliv. A kuriozně takhle můžou mnohem víc kontrolovat občanské demokraty.
0: Jenom doufám, že jste postřeh, že teď změnila účes.
1: Změnila, ale trošku, teda trošku jako poklop. No, teda. To jako asi, já nevím, jestli jsme teďka urazili ty kadeřníky v minulém díle a tak vyhlásili revanč.
0: No možná nás poslouchali a je to útok na Věru Kovářovou. Těžko
1: no,
0: říct.
1: Takhle, že by to byl tah. Kadeřníci se mstí, ale ještě, že mi kudrnáči, že na nás nemůže. Jo. Ale v podstatě oni jsou šťastní, protože jsou v pozici, kdy můžou krásně a Marek Benda by o tom mohl vyprávět, protože to dělal od poloviny 90. let v ODS, prostě určitá spojenectví sekat a ignorovat. A pravda je, že pro TOP 09 je velmi výhodné být uvnitř, protože přesně taky můžou říct, my budeme s jednou z důležitých součástí, která případné manželství občanských demokratů a hnutí ANO je schopná okamžitě a rychle a promptně překazit. Takže to si myslím, že v podstatě je jejich klíčová devíza. No a všichni ostatní vlastně kuriozně sledují, co Andrej Babiš, kam se vydá, jak se rozhodne, otázka je, jakou strategii má, protože mně přijde, že relativně ty strategie mění co týden a jasně do sněmovních voleb je hodně daleko, ale hodně napoví ten příští rok, protože to bude fakt referendum o Petru Fialovi se vším všudy a tím pádem bude zajímavé i jak voliči občanských demokratů, kteří se hodně stotožňují s ODS, jak se rozhodnou, jestli zůstanou na vartě občanských demokratů a nepřijdou, budou trestat, anebo řeknou, no tak s veškerým sebezatrpením, veškerými problémy, zavřenýma očima, to prostě koalici Spolu dáme, ale v tu chvíli koalice Spolu je má, funguje a může zvesela pokračovat do sněmovních voleb i za cenu, že bude prostě slabší, ale kompaktnější.
0: No, já jsem jenom zvědavej teď po tom komentáři zmiňovaným v E15, co vlastně, jak to bude pokračovat, jaká bude strategie Daniela Křetínského dál, protože on samozřejmě to vydavatelství má deník Blesk, který je politicky velmi vlivný. A já si pamatuju, že před volbami prostě byly různý období, kdy Daniel Křetínský měnil strategie tak, že v jednu chvíli sázel na Petra Fialu a to se Petr Fiala nesměl v žádném titulu kritizovat. A pak vlastně nad ním zlomil hůl, když ho přepadla deprese. A to vlastně naopak byla kritika povolená, už se chystal Martin Kuba po volbách a tak dál. A teď jsem zdravý pro to, jak to zmanežuje mediálně, protože ta síla určitá tam je a Petr Fiala samozřejmě se mu odvděčil za tu podporu před volbami a i po volbách tím, že jeho vláda zastropovala ceny elektřiny nikoliv u výrobců, čili i u Daniela Křetínského a Patrika Tkáče, což jsou jeho podporovatelé, ale u nás, takže to platíme my.
1: Tarify končí. Proto najednou určitá varování.
0: Takže jsem právě zvědavý, jaká bude mediální strategie vydavatelství CNC Daniela Křetínského, protože do toho může docela vstoupit. No a druhá věc je vlastně, my jsme to naznačili hnutí ANO, protože tam vidíme taky změny. Za prvý v tom triumvirátu Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček. A podle těch preferencí se dá říct, že to asi nějak funguje. Ona spousta lidí říká, oni vlastně by měli mít preference mnohem vyšší vzhledem k tomu, co vláda dělá, a nebo spíš páchá a tak dál, ale já jim říkám, při vší mý znalosti médií, tak se podívejte do médií na titulky, tam prostě při tom všem, co vláda páchá, tak pořád se tam točí titulky o poslancích nebo SPD, hnutí ANO a tak dál.
1: Je pravda, že ty preference jsou navzdory mínění mnoha redakcí, asi tak to řeknu. Jo, že ono je vůbec i zajímavé, že ve výsledku, mě se vždycky líbí v tom létě, že ty výzkumy vyjdou jako o měsíc později, jo, takže to je teda taky úžasná vypovídací hodnota, protože v podstatě, když to vemete, tak se do značné míry měří na začátku června, čili se reaguje fakticky na nálady lidí z dubna a května, vyjde to na konci července, interpretuje se to na přelomu července a srpna a v podstatě se z toho očekávají trendy v září, jo, takže to je teda taky mimochodem krásná ukázka. Včera, dnes a zítra. Felix Holzman by měl velikou radost, protože prostě se ukazuje, že prefabrikovat se dá mnohé a udržovat při životě, když je třeba, nebo naopak to hnedka utnout. Tak je pravda, že bylo taky zajímavé, jak některé redakce se věnovaly tomu výzkumu poměrně dopodrobna, některé to úplně přešly mlčením a nehodilo se. Tak trochu za to dostali opravdu jenom tu černou stopku toho černého pasažera, neprávem čistě Lidovci, protože tam vyplývá spousta dalších věcí. Ale na druhou stranu, Lidovci nesklamali, okamžitě se oklepali, řekli, že za to může komunikace a jelo se dál.
0: Tam může dneska za všechno.
1: Tak. Navíc teďka máme i novou definici díky Sašu Vondrovi, že když se něco odehraje večer, odehraje se to s úsměvem, nevznikne z toho žádná bolest, tak to není problematické. Teď vyskauza Vaňková. Musím říct, že tahle definice mě teda zaujala, tak jsem teďka zvědav, jak bude platit v praxi, jestli jako všichni na to najedem, že prostě dokud se usmíváme, tak je pohoda.
0: No to je,
1: takhle jenom, se možná dělají ty reformy.
0: Lidi
1: se furt smáli, tak ještě přidej.
0: Já jenom přidám ještě jedno krásné vyjádření, takový hodně konzervativní, a to přišlo od Marka Bendy, šéfa poslanců ODS, a ten ke kauze primátorky Vaňkové řekl, že Brno vždycky bylo alternativnější. A já jsem vlastně mu musel dát za pravdu, protože z Brna je i Petr Fiala a těch alternativních fakt z jeho úst už je tolik, že Marek Benda má naprostou pravdu. Brno je opravdu metropole alternativy.
1: Těch Brňáků je šlíto.
0: Ale ještě
1: ale tak zase na druhou stranu mají, co chtějí, mluví se o nich.
0: Jo, ale
1: jak se vždycky na to ptají, co se o tom Brnu říká, se teďka o nich hodně mluví a asi mluvit se bude.
0: Dlouho žádli na Prahu, Praha byla epicentrem politického dění, mediálního dění, prostě všechno se rekrutovalo z Prahy.
1: V Praze jsou teďka jenom pirátské milostné trubaníky.
0: A v Praze teď už není téměř nic, Praha nikoho nezajímá, všechno se děje v Brně, tak Brňáci si teď zažijou to vlastně,
1: že budou světoví.
0: Že budou pupkem světa, minimálně toho českého.
1: A je pravda, že teďka moc ani neprojedete, čímž zdravím všechny UD1. Dneska jsem si to prožil, jsem si ani nemyslel, že si tady ještě povzdechnu v rámci toho dnešního pořadu, takže ono pravda, že kdo si chce teďka užít Brno, doporučuju, pěkně najďte na D1 a je to nezapomenutelný. A že je na co koukat teda.
0: No hlavně na to sídliště, ne?
1: No tak ono je hlavně geniální, oni tam začali stavit ty třetí pruhy s obou stran, ale zatím nevidíte ani kopnutí v těch polích, jo? Ale za to se pokoukáte, užijete si každé stéblo trávy. Já jsem byl rychlý z téměř jako roční období, já jsem startoval v létě a už jsem měl pocit, že už přijíždím v polovině září.
0: Aha, už chápu, proč Petr Fiala radši vodil tady do Chorvatska.
1: Ale bude tam i zimu.
0: No, ale ještě k hnutí ANO, vlastně vidíme Andrej Babiš samozřejmě jako hnutí ANO pořád potřebuje pro nemálo voličů, čili tam zůstává, ale hraje vlastně takovou svoji, řekl bych, svébytnou autentickou roli, ale vlastně vidíme, že už do role stínového premiéra pasoval Karla Havlíčka, Což znamená...
1: Problém je, že to je jeho dítě a nechce ho opustit. A teď mně přijde, že má takové to dilema, že přemýšlí, jestli to dítě pustí na hudební školu, nebo k námořnictvu, nebo nechá volně zahradničit, nebo naopak má prostě velké plány a chce to dítě poslat do biznisu. Že vidíte, že vlastně on hnutí, že ano, by rád už sledoval paralelně, že by už asi i tu politiku občas rád opustil, ale politika nepouští. Že jo? Politika
0: nepouští
1: je návyková. Teďka primátorka Brna by to mohla potvrdit, že prostě opravdu politika je velmi návyková. A buď žijete jenom politikou, anebo si ještě k tomu něco přisypete, či připijete. Ale...
0: Skleničku vína jenom říkala.
1: Nebo drobně takového nějakého tiského.
0: Piráti říkají nezdaněné. Kolové nápoje a primátorka Brna říká skleničku vína.
1: Tak je to lepší než hrubě slazené nápoje. A právě to si myslím, že teďka jako Andrej Babiš v podstatě aktuálně řeší, že vlastně má to dilema, že úplně neví, jak moc to hnutí ANO chce pustit, opustit, jak ho sledovat. Myslím si, že má i reálné dilema, jestli teda ještě premiérovat, být členem vlády, nebo opravdu to sledovat zpovzdálí, jenže odkud. Sněmovna ho nebaví, necítí se tam dobře, plus by to samozřejmě pro něj nebylo úplně jako ideální, když by měl hnutí ANO ve vládě, takhle se jim díval, jak se říká, do očí, měl tam dělné ministry silové rezorty, případně premiéra, premiérku a on tam seděl jako řadový poslanec, to už tu dobu úplně není pro něj jakoby výhodné a vhodné. Na druhou stranu přesně jak naznačujete, řada voličů hnutí ANO je ochotná k těm volbám jít pouze pod příslibem, že Andrej Babiš bude kandidovat na premiéra. Část zase už říká, typu měl by to předat jiným a jenom to hlídat a v uvozovkách, když tak ze zádu pérovat. Takže tohle si myslím, že tenhle ten tah Andrejem Babišem je opravdu stěžejní a že kuriozně na to číhají i mnozí v hnutí ANO, aby prostě mohli tomu ladit a uspůsobit tu strategii a samozřejmě své potenciální pozice.
0: A on myslím, že se zvažuje nějaký hybridní pohon, prostě, že on by, a říká to i on sám, tak že bude ještě kandidovat na šéfa ANO v příští zimu, takže by byl šéfem ANO, ale už by nechtěl být premiérem, nebo možná by chtěl být, ale ví, že samozřejmě tím by sebral hnutí ANO potenciál koaliční, takže by se obětoval v tom, že nebude už premiérem, ale bude šéfem hnutí, což je samozřejmě důležitá funkce taky. A případně premiérem by skutečně mohl být Karel Havlíček, ale Andrej Babiš by byl současně premiérem strany, teda šéfem strany.
1: Je pravda, že jasně, mohl by, ten subjekt mu říká pane, ale znáte to, tam je takové to pověstné ale. Najednou máte samostatné, mediálně viditelné, vlivné straníky v poslanecké sněmovně, až tak vás nepotřebují, máte ve vládě, až tak vás nepotřebují, do toho máte nějaký koaličního partnera, čili bude to jako hodně ještě výživná cesta. Myslím si, že ten příští rok a v podstatě ty troje nebo dva a půl volby, když to tak vemu, evropské, krajské a ty do třetiny senátu, do 27 obvodů, to jsou ty jakoby půlté volby, tak je přesně příležitost si tohle zkusit jako testovat, zkoušet, co snese on, co snesou spolubojovníci a kam by byli ochotní koaliční partneři, protože stále ta zkušenost Bohuslava Sobotky je tady velmi přízračná. Jo? Občanští demokraté vám to úplně nepřiznají, ale stále si vzpomenou na opoziční smlouvu, že je de facto odkecala a dost je oslabila, že nakonec se ukázalo, že v podstatě byly úplně papírová opozice a byli fakticky sparring partnerem Miloše Zemana a sociální demokratů.
0: Ale vyhráli volby potom ještě po opoziční smlouvě.
1: No, ale s odstupem a vemte si, že docela bolestivě, že se relativně v tom probírali, koupali, bylo jim to připomínáno, vznikly na základě opoziční smlouvy subjekty, které tady tak trochu do dneška existují. Přinejmenším tím menší vyzývatelé typu Lidovci a tehdy jmenovitě Miroslav Kalousek si na tom postavili jako nějakou takovou v uvozovkách moralistní část a zkušenost politice, aby potom zvažovali, že udělají koalici za tiché podpory komunistů.
0: Počkejte, to byla jenom metafora. Jeho novinář říká, že to byla jenom metafora, že Miroslav Kalousek nemohl takovýhle kasířství nikdy myslet vážně.
1: Rozumím, byl to nějaký momentální stav, který chtěl provést, ale druhý den odvolal.
0: To jsou zlá slovíčka.
1: To teď zažíváme u mnohých, jo? Takže ono očividně si tím prochází mnozí další. Ale v podstatě si myslím, že ti občanští demokraté budou neustále vymýšlet, jak by to pragmaticky mohli udělat. My tady máme jedno kouzlo, jo? S kterým se možná bude pracovat. A to je něco jako úřednická vláda. To je něco jako vláda odborníků, to je nějaké jakoby opravdu paritní uvažování typu máme tyhle a tyhle problémy, nad těmito a těmito problémy sestavujeme něco jako programové prohlášení, dáváme tam nějaké termínování, nějaké lhůty, nějaké postupy a osadíme to v uvozovkách odborníky, ne úplně třeba těmi nejviditelnějšími straníky. A v tu chvíli tomu uberete takový ten pél, jenže zase přichází další, taková ta páví etapa, když vám najednou ti odborníci rostou, protože čeští, moravští a slezští voliči stále ještě mají rádi odborníky v politice, rádi volí takové ty bývalé úřednické ministry a premiéry a to zase neradi vidí ti kariérní politici. Takže tady ještě se bude muset odpracovat hodně věcí a uteče hodně vody a hlavně chemie se bude muset vyladit, protože u nás to stejně vždycky se zasekne ne na programu, ne na obsahových tématech a termínech, ale zase jenom a výhradně na těch sympatích, sympatích, na ty chemii, na tom okopávání kotníku.
0: No, vy jste tady zmínil to, že by Andrej Babiš, pokud by byl poslanec nebo premiér, ale jenom šéf strany, takže by měl problém s emancipací svých kádrů. Já jsem se v tomhle už seknul ohledně hnutí, ano, protože když vlítlo do politiky, tak já jsem čekal, že tak, jak byli sešikovaní všichni za Andrejem Babišem jako lídrem nebo prostě svým vůdcem, tak jsem čekal tím, jak hnutí ANO zapustilo kořeny i v krajích a v obcích, začalo mít primátory, starosty a hejtmany, takže se ti lidé začnou vlastně jako emancipovat a Andrej Babiš může mít problém s tím nějakým svým lídrostvím a centrálním vedením hnutí ANO. Ale vlastně jsem se splet, protože on už je v politice, no teď to bude 10 let na podzim, on na poprvé šlo hnutí ANO do sněmovních voleb v roce 2013 a vlastně nic takového se nestalo. Vidíme, že ta disciplína a i částečná poslušnost Andreji Babišovi trvá. Viděli jsme několik úprků, ale
1: je
0: prostě
1: to dáno tím, že Andrej Babiš vlastně moc neřeší jakoby nic mimo centrální politiku.
0: No, ale viděli
1: politiku,
0: jsme, že se to nezačalo rozkládat. Říkám, naposled jsme viděli úprk populárního primátora Ostravy Macury, neméně asi populárního hejtmana moravskoslezského Vondráka.
1: V podstatě teďka 109. ohlasu.
0: Jo, ale vidíte, že vlastně to byla kauzička, velmi rychle se to vyřešilo a hnutí ANO jede dál, rekordní preference a vlastně, když jsme podobné kauzy viděli v jiných stranách, jasně, tak vlastně jako ten dozvuk byl mnohem horší, ale ANO zatím prostě tohleto všechno přežilo, řekl bych, bez větší újmy.
1: Protože vlastně nepěstují se frakce, takže vlastně není ten, kdo by se toho chytil a kdo by na to mohl vydělat a vyvolat nějaké jako hlasování o Andreji Babišovi a být vyzývatelem, protože prostě na něj nespojínají taková množství voličů a voličských skupin a voličských davů jako na Andreje Babiše, takže tam to má dáti dál, je v podstatě v tu chvíli jednoznačně ve prospěch Andreje Babiše. Plus si myslím, že kuriozně pomáhá ještě jedna věc, protože mám z něj dojem, myšlenost Andreje Babiše, že v podstatě on, co je lokální, regionální, krajské, příliš neřeší. Dokonce bych řekl, že až tak ani úplně nebazíruje o to, aby tam měl nějaké úspěšné předáky, protože v tom jednak vidí konkurenci. Vemte si, že už jako taky těch personálí obměnil, co se týče těch viditelných silových politiků. Ale pravda je, že dělá chytře to, že když je někdo úspěšný, v terénu respektovaný, tak ho povýší ho do nějaké pozice buď ministerské, nebo v úvozovkách stínové vlády, viditelného poslance, to bych řekl, že umí. A ten prostor jim tam nechává, naopak bych řekl, že jako tlačí na ten výsledek, ale pravdou je, že on ve výsledku je i korektiv. No. Ale ono kuriozně, on pokud udělá pár úkroků stranou, tak sice to pomůže koaličnímu potenciálu, sice to dá vyrůst jeho nástupcům, případným vyzivatelům nebo prostě v úzovkách generačním souputníkům, myšleno optikou zakládání, ne věku v občance, ale taky to vyvolá různice. Jo. Protože když se podíváte, ten poslanecký klub je neskutečně pestrý, velmi početný, a snad opravdu poslední, kdo dokázal de facto se všemi mít korektní vztahy, anebo si prostě jako tu vazbu udržet na kombinaci cukru a biče, tak byl Jaroslav Faltýnek. A tudle bude samozřejmě obrovská výzva pro kohokoliv, ať bude v situaci důvěry Andreje Babiše, nástupce Andreje Babiše, člověka, který si to vybojuje na Andreji Babišovi, že prostě bude potřebovat mít zázemí a dobré vztahy s poslaneckým klubem, protože jinak se vám to prostě začne drtit, rozpadat pod rukama, a ví o tom opravdu jak čeští, tak zahraniční výjimeční politici, kteří často pak byli velmi respektovaní, získali voliče, jak se říká, z druhého břehu, ale kariéru skončili tím, že se jim prostě rozpadl poslanecký klub. Buď že se jim nevěnovali, nebo někoho okázale ignorovali, někoho občas potížili, někoho zapomněli povýšit, nebo zapomněli na něj zatlačit, aby teda v úzovkách selhal, ale na základě úkolů. Začala dvořanská mentalita a výbuch poslaneckého klubu v přímém přenosu. Mohla by vyprávět Margaret Thatcherová, Tony Blair, u nás ve své době Miloš Zeman, něco podobného, ono se moc to neví, ale zažíval Josef Lux, prožili si to téměř všichni předáci ODS, pokud neskončili dřív.
0: Je to zajímavé, že vlastně Andrej Babišovi to drží, já bych řekl, možná asi nejdýl ze všech stran, protože ODS to postihlo pár let po tom jejím fenomenální nástupu k moci, už v roce 1997 se štěpila, ČSSD tuto postihlo záhy, Věci veřejný, ty se rozpadly záhy po vstupu do vlády, ale to hnutí ANO 10 let prostě a víceméně to pořád drží. Teď vlastně naposled odchod nebo konec dvou europoslankyň hnutí ANO, Charanzové a Dlabajové. Zase vlastně zbožné přání mnohých novinářů, že pro hnutí ANO a pro Andreje Babiše to bude velký problém. On slavil, že to vlastně, že obě končí s minimálními politickými škodami, protože se mu vůbec nehodí do té příští eurokampaně, která bude určitě výrazně vlastenecká a půjde proti Green Dealu a dalším věcem. A to souvisí vlastně i s tím, že hnutí ANO se tady velmi přiblíží té tradiční ODS, a sice té europoslanecké frakci její, kde je hlavní tváří Jan Zahradil, zmíněný Alexander Vondra, kteří jsou vlastně podobně eurorealističtí, ale bojí víceméně proti tomu, proti čemu chce bojovat v Bruselu Andrej Babiš.
1: Tak tam půjde jenom o to, kdo bude ten mluvčí. Jestli to bude Saša Vondra a jeho kandidáti na evropské kandidátce, anebo to bude Petr Fiala, Martin Kupka a všichni další, kteří nám budou vysvětlovat, že v podstatě paráda, jedinečný, dosáhli jsme maxima, bude to ještě zářnější a kde prostě spousta na to lidí alergických, viděli jsme to, bavili jsme se tady ostatně o tom, že v momentě, když to opravdu česká vláda vzala komunikačně, jak se říká, do rukou a začala vysvětlovat, k čemu české předsednictví vzešlo, co dokázalo, tak začala klesat důvěryhodnost Evropské unie a respekt u českého občanstva evropských institucí.
0: Takže je to prostě napováženo.
1: Je to napováženo. Takže to bude hodně zajímavé, jestli vy prostě europoslanci stávající jako tam pustí premiéra nebo řeknou Petře, odpočiňte si, nechte to krajánkům, na podzim budete mít krajské a senátní. A tam se vylepí.
0: No jestli chtějí přijít o práci, tak bych tam Petra Fialu pustil. Prostě co nejvíc, protože vemte si jeho poslední vyjádření, kdy se pochlubil tím, že jeho vláda splní kritéria pro přijetí eura. Já nevím,
1: jestli... No je to jako fascinující. Když vemu, že tady prostě teďka lepíme a počítáme v úzovkách každý drobný, řada věcí se fakt mění jak na běžícím pásu. Vidíme, že prostě to zdanění přijde a ještě se vymyslí, odkud kam a co ještě přidanit. A tady se řekne, že jsme vlastně báječní, skvělí, jedineční, že už bychom téměř mohli doufat v euro. No tak já nevím.
0: No co pak doufat, ta jedna věc, ale druhá věc je, pamatujete si, kdo dělal petice za českou korunu?
1: Jo,
0: jaká
1: jo.
0: Politická strana, s jo, jakým jo. Lídrem to byla?
1: Jo, dokonce i náš konzervativní Petr Fiala proti tomu na začátku opravdu bučel a ozýval se a říkal, že nikdo nebude diktovat a že ten vhodný čas nepřišel a že si to rozhodneme my jako suveréni.
0: No to byl první, řeknu, mediální vizibilita Petra Fialy, to bylo v roce 2014 po jeho zvolení šéfem ODS, čili on byl tváří téhle petice za českou korunu.
1: Ale to byl jiný Petr Fiala.
0: Já vím, to byl opoziční Petr Fiala.
1: Tak, teď je vládní Petr Fiala? Teď je Petr spolu Fiala.
0: Jo. A vlastně vidíme samozřejmě popírání všech svých vlastních názorů a slibů.
1: Ne, on se opravdu merkelizuje, on se fakt stává, jako já když jsem přemýšlel teďka vlastně o tom, jak si nějak tak pro sebe přetlumočit ten stav Petra Fialy a i tu argumentaci a i ta témata, jaká vytahuje, namísto toho, aby řešil ta, která má rozdělaná a přislíbil, že dodělá, tak hledá neustále nová. Chvilku bylo litium, to asi nebylo úplně tak sexy a ještě nám furt nic nestojí, kdyby se to zpracovávalo. Tak teďka skočil k euru, nevím, jestli chce lidi vyděsit, protože jako spousta lidí vycestovala a celkem vidí, že s eurem se taky jako nutně zdražuje, respektive nebyla žádná země, která by přešla na společnou měnu euro a nezdražilo se tam dramaticky.
0: No jenom,
1: a
0: to je situace,
1: kdy se zdražilo předtím.
0: My jsme dokonce byli na dovolený začátkem, nebo na přelomu června července v Itálii, a vlastně my jsme museli být šťastní, že máme korunu, protože koruna v té době byla nejsilnější, což nám aspoň ve všem tom zdražování aspoň trošku tu dovolenou zlevnilo. Takže Petr Fiala, nevím...
1: On jim teďka chce totiž srazit, víte?
0: No ale tady ještě já dodám jednu věc, která mě pobavila, a sice prostě vládní Seznam zprávy. Václav Dolejší napsal komentář k tomu, kde napsal, propál prostě to, že Petr Fiala vlastně ve skutečnosti asi euro chce nakonec přijmout, což potvrzují i pravověrní ODSáci, že on prostě už tak popřel sám sebe, že klidně...
1: Merkelizuje.
0: Prostě
1: ano. Angela Merkel.
0: Pozor, tady jenom dodám, ona přitom dokázala být asi nejpopulárnější političkou, Petr Fiala dokáže být dost nepopulární.
1: Tak on si vybral jiné, on chce být populární v institucích.
0: Jeho problém je, že on lže odpudivě. Někdo dokáže lhát vlastně s určitým takovým bazilískovským, že pořád pro něj udržíte jistou slabost, když víte, že lže. Petr Fiala lže velmi odpudivě a já si myslím, že z toho pramení i jeho nepopularita, ale Seznam prostě napsal komentář tomu, jasně, Fiala se tady chlubí, že vlastně možná si chce i on už přijmout euro, ale sfalšovali si tam průzkum Eurobarometru, kde bylo, že prostě podpora eura u nás stoupá, ona naopak klesla, což je taky neuvěřitelný, ale vlastně i na základě toho ti ODSáci tradiční říkají, s Petrem Fialou už je to tak, že vlastně, aby se případně zachránila ODS, značka ODS, tak ta strana, tak prostě musíme drtivě prohrát v příštích volbách.
1: Ale jinak... uvědomujete si, že s Petrem Fialou nemůžete nikdy
0: neexistuje
1: drtivě prohrát,
0: neexistuje prohra.
1: On vám to vysvětlí a on bude oslovovat i ten daný stav a řekne, že to byla výhra. Jo, ten člověk je autenticky, na něj neplatí vlastně klasická kategorie, kdyby teďka někdo měl 14%, byl vyzývatel jeho na 35, skoro 36%, tak obměňuje tým. Obměňuje ministry, obměňuje témata. Jo, téměř se připravuje, jako kdyby šel do kampaně. Ne Petr Fiala. Petr Fiala prostě se podívá na ty sloupečky a řekne, takže první sloupeček jsou fašisti, třetí sloupeček jsou problémáři, čtvrtý sloupeček jsou destruátoři, pátý sloupeček to je nejistá volba, propadne váš hlas, šestý, no ty by nás přivedli do pekla, takhle vám to vyjmenuje a vám popřeje šťastnou volbu a už vám mává svou barvou, svým lístkem a řekne, že všechno bude v pohodě a že už vyhrál. No. Jo, on opravdu v tomhle ohledu je úplně v klidu, je přesvědčený, že vlastně tato cesta funguje a jenom si vždycky vybere nějaké téma. Já prostě jenom moc pevně věřím, že nebude nikdy jako fandit veřejně podcastu Férovce, ať ji poslouchá. Očividně podle toho často funguje. Mám pocit, že ty signály naše jako padly na úrodnou, že si vzájemně ty signály vyměňujeme, ale vždycky si říkáme, aby se nás nevzal do úst, protože co si veme do úst, já vám garantuju, že i teďka euro
0: tak je konec,
1: se
0: tak
1: otřese v důvěryhodnosti českých střadatelů, protože opravdu, co on si vybere, tak to začne, co se týče nějaké důvěryhodnosti, popularity, senzitivity, klesa.
0: No, jak jste zmínil, že on je unikátní v tom, že dokáže i každou prohru oslavit jako vítězství. Nejen to, on má vlastně nový způsob boje a sice, nebo interpretace událostí a sice viník nesprávných statistik bude odhalen, takže...
1: Ti už jsou zrušení, já už jsem statistika dlouho nepotkal žádného.
0: Případně, kdyby ODS utrpěla skutečně drtivou porážku v příštích volbách,
1: se to
0: tak Petr Fiala udělá tiskovku těsně povolební a řekne, viník tohoto výsledku bude odhalen, čili Český statistický úřad.
1: Je to tak a všechny si pozve na kobereček. Takže opravdu já svým způsobem občanské demokraty lituju, jednak kvůli tomu, že, ale to bych litoval každého straníka, protože nejhorší, když máte předáka, který vás nebere vážně, který vás nevnímá, který vám nedá prostor a který neprofiluje tu stranu. A to se, jo, to je prostě osud nechtěného dítěte, že ho ten rodič prostě nemá rád, nebere ho vážně, nedává mu šanci vyrůst a to se prostě teďka děje. Neděje se to jenom za Petra Fialy, jsou tam ještě takový jiní předáci, ale to je první, proč jako mě těch občanských demokratů je fakticky líto, protože tak nemají šanci najít jiné tváře, nemají šanci se začít profilovat, udržovat si ty voliče, profilovat se na jiných tématech nebo aspoň v regionech. A druhý problém je, proč mě jich je líto, že pokud si řeknou, že by někdy mohli mít alternativu nástupce, tak on nemá šanci nastoupit, protože ten Petr Fiala ho na to nástupiště nepustí, protože on opravdu řekne, že všechno, že i zdemolované nástupiště, nepojízdný vlak, je stále výhrou, on má to nástupiště, on stojí v tom vlaku, to nevadí, že stojí, Brežňovský zatáhne záclonky a jede.
0: No, on je tu ještě jedna věc, kterou já jsem se bavil s některými členy ODS, a sice, i kdyby se náhodou prostě hnuli ledy a ODS by musela připustit porážku, ono by to znamenalo, že vlastně teď je ODS jenom ta vládní klika Petra Fialy, která všechno vsadila na Antibabiše a na Petra Fialu. To je pár kádrů, tihle lidé by asi v té koalici s ANEM, no možná někdo by dokázal popřít sám sebe jako Petr Fiala, ale určitě většina z nich by musela skončit, nemohla by pokračovat, protože by to bylo totálně nevěrohodný. A já jsem se ptal těch členů ODS, dobře, kdyby se tohle stalo, je někdo připravený vlastně, kdo najednou to zvedne, ten prapor ODS, a bude tady najednou garnitura aspoň nějaká nebo skupina lidí, kteří budou připraveni teda jít do vlády s ANO a kteří udělají ten úklon zpátky k tomu konzervatismu. A vlastně odpověď byla, no jo, vlastně ne, asi už je to v tomhle ztracený. A já když jsem přemýšlel vlastně i do, a vybavil jsem si minulost ODS, ODS vždycky, i když měla nějakého premiéra a prostě byly tam problémy s vládnutím a tak dál, tak měla dostatek politiků, ať už hejtmanů, nebo dobře, europoslanců, primátorů a tak dál, kteří stáli jako v tom čekajícím zástupu. Když padne tenhle ten líder, tak my se o to poperem, prostě je nás tady dost, kdo jsou zralí na to vrátit ve stranu a
1: byli ochotníci o to říct, moci. Jo?
0: Ano, ale teď vlastně nevidíme nikoho. Chvíli se profiloval nějak jihočeský hejtman Martin Kuba, který už si zkusil vlastně moc jako minister průmyslu a obchodu ve vládě Petra Nečase, pak si dal od politiky detox, no ale o něm teď není vůbec slyšet. On vlastně dokázal být i v opozici vůči vedení ODS za covidu, kdy prostě poukazoval na tu, řekněme, totálně
1: tak
0: destruktivní...
1: Tak já myslím, že on zvolil skotskou variantu. On si v podstatě vytvořil, anebo respektive ono
0: jsou
1: udržuje jihočeské hrabství. Víte co, jihočeši vždycky, jako přijedete do jižních Čech, je tam překrásně a poznáte, že jste v jižních Čechách, samostatné planetě, která si vystačí a v podstatě zbytek republiky je chtěný jako turismus, ať přijedou, pobudou, užijou si naší pohody a pak zase ať jedou. Ale on to dělá v tomhle mazaně, on se v podstatě zaměřil, když může být takovéto klasické, když nemůžu být pánem v celé České republice, budu pánem v jižních Čechách. Spoustu věcí si řeší vlastně celokrajsky, místně. Jeho Češi to mají rádi, funguje jim to, oni jsou to hodně konzervativní voliči v tomhle ohledu, když se podíváte na to volební chování, tak jsou spíš blíž třeba Rakušanům, než plácnu lidem ze střední Moravy, Středočechům, jo, ty rozdíly tam prostě jsou. A druhá věc je, že samozřejmě on si uvědomuje, že ty krajské volby budou mnohem víc o jménech a že vlastně pokud chce někde růst, tak si nejdřív musí vydobít opět jižní Čechy, obhájit hejtmanství a pak teprve začíná být nějaký prostor na steč, ale zároveň víte, já si říkám druhou věc a teď mě na to převedl jeden můj kolega, velmi trefně, když jsme si tak jako povídali bez čáry o profilu Petra Fialy a o tom, co může být jako budoucnu. Jemu se musí nechat jedna věc, o které my jsme se tady taky kdysi dávno na začátku před rokem bavili, že Petr Fiala je charakteristický tím, že je hodně houževnatý. A že v podstatě prostě nasadí klapky na uši, na oči, nic ho netrápí, vede si svou a jen si jakoby známkuje okolí, jo? Že to není přesně... Uvažuje školsky, že se o učiteli nahlasuje, u učitel hlasuje o žácích. A on si dovedu představit, může dokonce i v určitý momentu Občanskou demokratickou stranu držet pod krkem tím, že řekne, přátelé, pokud tady vznikne nějaký problematický scénář, třeba s Andrejem Babišem nebo s někým jiným, tak já si trhnu a vemu si značku Spolu. A budu vám budovat něco, co tady jste zažili velmi dobře a máte s tou zkušeností s ODA, čtyřkoalicí, jasně předtím ještě Unii svobody, těmihle variantami Já bych se vůbec nedivil, kdyby i touhle cestou pak nakonec šel, přišel za topákama a řekl, podívejte, my to prostě ukoulíme, my to na těch 10-11% utáhneme a můžeme být prostě v úzovkách pak tou protiváhou té pragmatické, cynické, obchodnické a zobchodované ODS.
0: No jasně, tak tady je jasná logika toho, že Petru Fialovi vyhovuje oslabení TOP 09 a Lidovců, protože to jsou dvě strany, které sami prostě se musí děsit sami sebe, jestli by se vůbec dostali do sněmovny už dlouhodobě. Ten trend je pro ně velmi negativní. Takže ODS je tam jako jistina, jako záruka toho, jí přes všechny její problémy prostě nehrozí vypadnutí ze sněmovny. Takže Petr Fiala tohleto, on je v tomhle případě bača a dokonce bych se nedivil, kdyby teď v Blesku a dalších titulech Daniela Křetínského začaly vycházet kauzy proti TOP 09 a Lidovcům, aby vlastně ještě posílilo tu jeho roli toho spasitele těch dvou stran a vlastně značky spolu. To je přesně jasná
1: tak,
0: logika.
1: Přesně tak. Já si myslím, že opravdu, jestli on něco bude dělat naprosto systémově a systematicky do konce svého premiérství, jako závdovek i pro budoucno, tak to bude péče o značku spolu. Proto v tomhle ohledu mě je opravdu řadových občanských demokratů, takových těch cecařů líto, protože on o tu značku fakt nestojí ODS, péčovat o ní nebude, rozvíjet ji nebude, protože v tom nevidí ten potenciál a nevyrost na ní. On ji použil jenom jako podvozek, opravdu jako by kukočí mládě, jasně, musel spoustu věcí odpracovat, ano, přebíral ODS ve velmi složité době, se značně pochroumanou pověstí, ale pak ji vlastně dál už nijak nevystužil, nepracoval na ní a nepracuje, protože si fakt myslím, že jeho KPZka se jmenuje značka spolu a přidušení Lidovci a TOP 09.
0: Druhá věc je, že v případné koalici s ANEM ta jeho role spasitele by neexistovala. Navíc on by tam nebyl žádný bača, hrál by tam víceméně druhý housle s tou politickou silou ODS. A přitom, jaký on je spíš, on je nenápadný možná, jak jste zmínil v té houževe na to, stejně, že má nějaký velmi jako lídrovství, že dokáže jít za svým, ale že by to byl taky ten primární lídr, tak to určitě není. Už jsme zmiňovali, že Andrej Babiš je určitě žralok, což už předved biznisu. Nakonec.
1: Přesně. Já opravdu fakt, jak si pamatuju, když Andrej Babiš začínal, já jsem právě, když jsem vzpomínal, říkám, tady se jako vyplatí si fakt nastudovat takový ty životopisy Sivila Berlusconiho, izraelských politiků. Prostě on je velmi dravej, razantní. Dokud v té politice bude viditelný a prostě bude lámat názory, protože ví, že nejhorší je, když nikomu nevadíte, když jste lidem lhostejný. Tak u Petra Fialy jsem přesvědčený, že fakt se vyplácí, pokud si to budete chtít jakkoliv porovnávat v čase a přemýšlet, co od něho čekat, tak číst životopis, politický životopis Angely Merkel. Protože opravdu já myslím, že tohle cestou on jde, že si v podstatě vytváří jakoby svůj formát. Pravda je, že tak dávám taky křesťanští demokraté či bavorští křesťanští sociálové, říkali, to už jako není úplně naše strana, my se tam vlastně příliš nepohybujeme, protože Angela Merkel má už prostě své loajální straníky, své kádry, které si vychovala, své poradce, s kterými jde a v podstatě ten svět vnímá velmi jakoby uzavřeně. Jasně, z jiné pozice, s jinou popularitou, dáno taky tím, že imponovala v dobách ještě jakoby růstu, kdy se bylo z čeho rozdávat a dalo co rozdávat, plus pozice jako jedné z nejsilnějších tehdy ekonomik, takže to taky samozřejmě a Němcům se líbí, když mají silného politika v čele a který to dělá klidně a nenápadně, což ona uměla, ale myslím si, že Petr Fiala je v tomhle hodně podobný, akorát, že v blbém období, blbé situaci, ale to uvažování má stejné, že si prostě vytváří svoje centrum moci, své kádry, svůj think tank, své poradce, že jo, často se bavíme o takovém munkrovém vidění světa a má podobnou odolnost v tom, že on si to úplně jako nastolí a úplně hraje zcela odlišně, nesevřen jakoby tím stranickým formátem a těmi stranickými institucemi, sekretariáty a takovým tím, že někomu musíte být zavázán. Jo? Myslím si, že teďka ty kraje ve výsledku v ODS nemají takovou roli, protože on si to opravdu hraje prostě úplně v jiné šatně.
0: No, uvidíme, jak to dopadne, protože tohle vlastně bude po třetí, kdy případně bude viset ve vzduchu koalice ANO s ODS. Už visela ve vzduchu po volbách 2017, v roce 2021. Ani jednou na ní nedošlo. Jednou jí vlastně nakonec ANO muselo po volbách 2017 udělat koalici s ČSSD. a teď vlastně z toho vyšla vítězně ODS, kdy udělala koalici ona s někým jiným. Takže, jak říkali lidovci, kdysi třikrát a dost, tak uvidíme, jestli po třetí na to skutečně dojde.
1: Mám tak trošku pocit, že to by musel Petr Fiala a Andrej Babiš odjet, samozřejmě každý úplně na jinou dovolenou, ale v čase sestavování vlády.
0: No tak u Andreje Babiše, ten řekněme, že už má kufr trošku zbalený, Petr Fiala ještě ne. Ten
1: pořád si, slaví. Ten jednak slaví a ten si buduje svůj ostrov. Ten opravdu jako jeho fakt nepodceňovat v tom, že můžeme mít tisíce výhrad, můžeme někdo zase jim naprosto žít, roztleskávat, fandit mu, ale nepodceňovat jednu věc, tu jeho tichou, nenápadnou houževnatost až takovou zaslepenost. Fakt si myslím, že ten, dokud to jenom trochu půjde, tak si povede svou a všechno ostatní pro něj bude jenom zmar všednosti a vždycky přijde s nějakým jiným tématem, jak teďka je to euro, tak za chvilku slyšíme něco jiného.
0: Já už se nemůžu
1: dočkat. A lidé
0: dočkat.
1: Si budou říkat, a co teda ty jako státní finance, ty daně, šlapání ekonomiky, nějaký lepší kvalita života, ne. Jo, mně se třeba líbí teďka. Máme to léto, naivové by třeba řešili energie, přípravu na zimu, ne. My jednou litium, jednou euro, po třetí něco, pak nějakou světovou záležitost, nám je prostě všechno malý.
0: No já se těším, až se Petr Fiala vrátí z dovolený, protože já bych řekl, že vlastně co týden, tak padne jeden jeho volební slib nebo názor, tak už se nemůže dočkat, jaký padne po no, jeho návratu z dovolené.
1: Aby mu nepadla primátorka v Brně. Ale musím říct, že mě teda fascinuje ta benevolence, možná jsem málo liberální, začíná mi ten pocit, když to čtu, ale moc se těším, až nám zase ministr zdravotnictví, ministr školství, ministr vnitra a další ministři budou říkat, že ty drogy nejsou dobrý a že by se mládeži mělo domluvit a že je s tím problém. A teďka najednou vidíme, že v momentě, když se to odehrává v noci, nebolí to nikoho.
0: Podívejte, vysvětlení bylo už podaný, prostě bylo to v noci, nic se nikomu nestalo, takže není žádný problém.
1: A smáli se u toho, pozor.
0: Smáli se u toho a navíc Brno je alternativní město, ne?
1: Ale jinak je tam pěkně.
0: Jinak je tam dobře.
1: Akorát tam jasný. Teďka nedojedete, ale vlaky jezdí.

0: den vidíme, že už přišel čas splácet těm, co ho udělali prezidentem, tak uvidíme příští týden férovka.
1: Takže říkáte, že si konečně popovídáme o realpolitice. No, protože máte pravdu, jako ta reálná třetí komora je ústavní soud. Jo. Čímž mimochodem zase zdravíme do Brna.
0: Takže všechno bude to téma Brně, velké... všechno je v Brně.
1: Takže bude to téma velké jako Brno.
0: Bude to téma velké jako Brno. Já se obávám, že my už budeme muset i férovku přesunout do Brna, protože co se neděje v Brně, to
1: ale
0: jako
1: tak to
0: by
1: už
0: nebylo.
1: Startujem teda, tak to vás rovnou vlakem, ono nám to tak dobře vyjde do toho příštího úterý.
0: Jdem si to nalajnovat.
1: Nebylo to přes čáru, pane redaktor? To...
0: Ne.
1: Ale je ani... to v pohodě, smáli jsme se u toho. Smáli jsme se říct, u toho, že jsme se tady u toho smáli a nikoho tady zatím nic nebolelo.
0: Nikomu se nic nestalo, akorát teda je to za bílého dne, ale...
1: Ale máte mou důvěru.
0: Ale to nikdo nevidí, to nikdo nevidí.
1: A víte co, když tak to uděláme chytře, to musím říct, mě taky dostalo, to teda taky musím tady dát do volného proudu toku vědomí, že my už to máme tak vymakaný, že politici se teďka naučili, že jsou připraveni k demisi, ale nepodají ji. Ale kdyby, tak stačí málo a jsou připraveni. Fenomenální, jo? Fakt, oni nevidějí důvod, ale jsou připraveni.
0: No, změna je tu, ne, dá se říct.
1: No, začala v srpnu, začalo to zajímavě.
0: To je krásná tečka férovky, se mnou ve studiu byl jako vždycky politolog Jan Kubáček.
1: A mějte se pěkně, hodně se smějte, ať nikoho nic nebolí a prosím, stop politickému násilí. Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc berlí, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: My, to jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy,
1: Xavere. Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A neuměl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali, říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, to se začínám bát. Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako
2: Babišovi. No, jako, že to je vohavný.
1: Jako že my jste pozůstalí a tak.
2: Já si říkal, vy napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane hoře.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu.
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak.
2: Jo?
1: Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mhm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mi to. Mně nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě.
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo, jo. No, pane holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
2: Dneska.
1: No a je tam něco o nás?
2: Máme tam sýbr nějakou dotaci.
1: Říkají to ne, v tom programu, že to podpoříme
2: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? A říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý?
2: Opravdu celý, Ksavr.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: Nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jeden náš divák, Biozonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10:00 v trafice si koupit foukando.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. Hmm? No, tak ale cigarety já měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor.
1: Představ,
2: to je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej nějaká nahrávka.
2: A mně se Ksavere líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
2: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte těmhle těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefonem ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
2: Jo. No jož, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
2: To ne, to bych nedělal. To no, bych, právě. Já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál, Xavere. Já bych se bál.
1: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty. Ale no, oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No hlavně na krimibandu, ne opravdu, co?
1: No budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten je hustej. To je lhář, Xavre.
1: No používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: Ale jste od Brna vlastně taky. Tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už něco jiného. To už je opravdu
2: dobře,
1: něco
2: dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo.
1: Brno si Ptičnov pucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No ježiš, Maria, jasně.
1: No. A z které on strany?
2: No od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr, tak no,
2: ježiš, Maria.
1: Tak to do toho
2: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář, Xavere. Já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím,
2: já,
1: protože...
2: Jo.
1: No nesuďte, pane holče.
2: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě ano, ale víte, kdo Xavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu. Takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Jo, ne? Tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a tam taky občas vypnovat. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Já to byl, že tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo.
2: Dobrý člověk. Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já myslel berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
2: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
2: Mm-hmm.
1: Kvašáky mám zase.
2: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vím, pane holče.
2: No já jsem si vzpomněl, Xavere, na dětství jsme měli učitele Dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
2: To fakt?
1: To mi říkejte. My jsme měli ve škole učitele Dílen a on trestal žáky kladívkem.
2: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
2: Jste byl slabší díla?
1: Já jsem byl svině hlavně.
2: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten, to znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete, a který byl ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů.
2: Přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě. No. Dost velký, pane Holče. No. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
2: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele.
2: No.
1: Dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
2: Rakušan učitel.
1: No, tak,
2: víte,
1: kam jeřím.
2: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, jen tak se ptám.
2: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
2: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
2: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
2: Už, u nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
2: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, story. Za ministra Grosse.
2: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
2: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
2: Mlín.
1: Fakt Mlín.
2: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Gross se dostane do Mlín.
2: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek. Co udělá tým KRIT? No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
1: No, neměl
2: co?
1: Náhodou ministr Chovanec Kobru?
2: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová jsem, Kobra, to musí pod vnitrem, ne?
2: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
2: ale,
1: pod vnitrem.
2: Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako KRIT nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako... KRIT je fakt hrozný.
2: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
2: Tak to se ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
2: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý. To. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
2: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
2: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknul ta slova, mě normálně slzy.
2: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí je tvrdňaská.
2: Já myslím, že tvrdňaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako,
2: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
2: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte dobře, tak to tak
1: nejde. Nemůžu říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže... Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
2: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
2: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a tak na takový ten druhej ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době, víte, kdy jsem to přestal sledovat?
2: Co?
1: No, Báru.
2: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak jsme, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nevím. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
2: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno,
1: Kovadlina,
2: jasně.
1: Kovadlina, ne? Nebyl?
2: No něco, to je jedno. Takový já vím jméno. Úplně, vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
2: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mým případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
2: Jo, já vím.
1: Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
2: Pestrost?
1: Názorová.
2: Tak, Xavere.
1: Ne, nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
2: Xavere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
2: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
2: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou.
2: Jo, jo. A jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
2: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
2: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
2: no, já myslím, že mám tak, to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
2: To není pravda.
1: Naději, dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltýn.
2: Já pracuji pro vlast furt, Xavre.
1: Pro vlast?
2: Jo.
1: Pro kterou vlast?
2: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
2: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to se musím napít, to je nervák aby, s váma.
2: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že?
1: Pane Holče!
2: Jo, celý ten jeho hnusný odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra
2: to říká.
1: Náš Jindra?
2: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
1: Tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
2: A oni.
1: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
2: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
2: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv začnu šťastný.
2: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
2: chyba
1: Gloria.
2: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
2: chtějí
1: zemi.
2: Sloužit. Jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
2: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
2: Jo, to jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest, jak jsem.
2: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
2: budovatelských verš.
1: On recitoval.
2: Jasně, on se za to, on to má, Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesem. Mm-hmm. Říkám to dobře?
2: No, bylo to 7.
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký.
2: Je to krásný.
1: A já když si to dneska vybavím,
2: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
2: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, já jsem měl pionerský šátek.
2: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionerského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
2: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já to dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
2: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
2: To je jasně.
1: No, pane holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
2: No, nedělá moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltina zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Rajchl.
2: To říkají Babiš. A oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale to je nějaký zákon o státní službě, ne?
2: Babi, on je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší.
1: Jo, protože je to ještě mimo zákon.
2: Jasně, no tak protože on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil. On není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
2: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
2: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
2: Jo.
1: Tak ty typická vyžírka. Jo. On nic nedělá kromě komunikační karty.
2: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Severe, protože on se teď specializuje... Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
2: Zavolejte mu.
1: Já na ně nemám telefon.
2: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč vyžirka.cz.
2: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede?
2: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
2: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
2: Dobré, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
2: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
2: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
2: Jo. Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
2: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
2: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se strašně, právě okolo Tišnova.
2: Jo, jo.
1: Na já tohle na Americe mám právě hezky,
2: rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale... Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane holče, vy jste zralej na pomoc.
2: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
2: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
2: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
2: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle to je ten náš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se nemusel udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
2: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
2: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
2: kádr.
1: Tak Fico jedině.
2: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
2: Jo.
1: No tak... Zelenina.
2: Zelenina ne. Vlad.
1: Car.
2: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
2: Jo.
1: Ježíš.
2: Meda, no, co byste čekal.
1: No a tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě... že
2: teď pan je...
1: 50 přebaluje, uspává.
2: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době to, pane holče, úplně...
2: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
2: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal a už třeba se nevracel do politiky nějak, no, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těmhletěm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
2: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
2: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
2: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane, já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
2: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane holče, chcete to přečíst?
2: Jo,
1: není
2: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
2: Jejich sabere spousta.
1: No, jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
2: Pravdu, Přístav pravdy.
1: PPčko.
2: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
2: Tak sabere, poslouchejte.
1: A... Na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
2: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
2: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte. Ksa.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
2: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova. Vilozonova 920 na premiérku Věrku.
1: Je,
2: byla vaše premiérka, Ksavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
2: Věrka je taková, Věrka se nám propadá taky, Ksavere.
1: Ještě to promysl.
2: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
2: Jo? Ať pro ní do horních. Čuchtomrlý přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksavere, ten Milda.
1: No?
2: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No?
2: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
2: No to jo, ale...
1: No asi byla tady, nebo byl?
2: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do Přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
1: Prevítkovo.
2: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co Ksavera. Daniel Klement, na Vlzonku Přístav pravdy mistrů Ksavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
2: no.
1: Do knihy Říchu bez konzultace. Musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
2: Je to geniální. Já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolen, pane.
2: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
2: Jo, není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
2: Samozřejmě, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
2: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
2: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
2: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
2: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. To je, pane Holče, je takový jako...
2: Ale víte, jak my vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte? Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
2: Tak to víme.
1: Co znamená?
2: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
2: Vy jak jste okamžitě řekli, jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
2: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
1: Řekne totok?
2: Tohle.
1: Tohle?
2: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
2: Toto je krásný.
1: No to je... To je... Já zas...
2: Tam je ten Tišnov, Xavere.
1: Ale pane, o čo zabývá vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
2: Odsaď je rád, ne, Bartoníček?
1: Rád?
2: Hm?
1: Je ze Slovácka?
2: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
2: Ne, on je z aktuálně, CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
2: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
2: Jako vy.
1: No, tak nebo, Holče, tak... o některých věcech bych pomlčel.
2: Má
1: u ničeho neříkejte jako vy, to je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
2: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to opsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
2: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
2: Komunista. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný. Mm-hmm.
2: Ale oni vykroužkou ty opravdu komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
2: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
2: Mm-hmm.
1: Ale... Pane Holče.
2: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
2: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
2: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
2: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtek.
2: Já tak.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Nashled, Xaver.
3: Radio Xaver najdete na play.cz.
4: Play.cz

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Hraje vám Rádio Xaver.
3: Mám těch fotek na tisíc. Chci jich ještě víc. Snímky bouraček. A lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na pohodu.

Přišel váš čas, těch pár skloněných hlav a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. Potom přejde ulici ještě mladík z čepice. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholí. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil a neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překot, potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání. Poznávám vás, přišel váš čas, jen spacvířený prev, přehlídka známých tváří, ze kterých jde strach. Poznávám vás, už jste tu zas, těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolím. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází, jak poslední host. Poznávám vás, přišel můj čas, jen spat zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte další sraz. Ptám se skloněných hlav a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

krásná Margita, tanečnice smrti. Má svetr vzoru Pepita a zadkem vrtí. Začíná maškarný ples, kam sto vles, kam sto vles, kam sto vles, kam sto vles. Pokojská v šest přijde do práce, provětrá madrace, pod lůžkem najde zlatou minci. Děvenka dole v recepci čte si o antikoncepci a přemýšlí o krásným princi.

0: Kam jsi to, prosím tě, vlez?
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
3: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
2: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
3: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje delší dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady. Takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%. Což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace. Protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
2: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. 1/3 našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyvážíme tam hodně strojírenství, elektro, chemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním a tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi, pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu, no vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
3: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, kdy se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
2: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
3: Třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
2: No, já bych se tady premiéra

0: životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. Naše, my jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil, a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bez starostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 000 měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 000. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl, vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
1: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky, a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
0: No, já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místo předsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně,

0: A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
1: Zastěný budovatelský pohled.
0: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle to jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
1: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
0: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kasířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
1: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují. tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta jedna třetina. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, v televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše se jí to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
0: No ono můžeme vzít, nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu náš, polistoporovej sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
1: No já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň Německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o více jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
0: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
1: Je to pravda. A nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít, na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě? A vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
0: Je to nemožné v podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
1: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
0: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
1: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládnul to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Že ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
0: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
1: Tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
0: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
1: To už by se dalo.
0: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
1: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
0: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
1: Naschledanou. Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Já si nejsem jistý, jestli už změnili nástěnku s tím, kdo je v Americe teď prezident. Jestli si nemyslí, že je to furt Joe starý. Co?
2: No, já nevím.
1: Mně to tak připadá.
2: Myslíte?
1: Jo, protože i tady podřízený tohodle, Petr Pavel jistý, řekl, když se ho ptali, jako proč nějak nereagoval.
2: On podřízený?
1: Aby něco řekl, teda i k té inauguraci Donalda Trumpa, jeho návratu do Bílého domu, tak on řekl, pojďte se, měli bychom se na to zkusit podívat i pozitivně.
2: A?
1: No a pak začal blábolit jako normálně, ale mně se už líbil to antré. Pojďte se, měli bychom se na to podívat i pozitivně.
2: No, tak prosím vás, ale to mi, díval jste se na ten, na tu ceremonii?
1: Díval, mi se ta ceremonie samotná líbila.
2: Na tu oraci?
1: Mně se to líbilo fakt. Teď nemluvím, vlastně i projev, ale ten, ta ceremonie jako taková se mi líbí. Že taková, není moc patetická, ale je vlastně taková hezká, dobře se na to koukalo.
2: A projev?
1: Je důstojná.
2: Projev všechny ty věci, co on tam řekl, Doník?
1: Projev jsem až na pár výjimek, jako asi si mohl odpustit Mexický záliv americký. A jinak se mi líbilo to, že to byl projev, který vlastně, i když to není můj prezident nebo prezident mojí země, tak vlastně jsem z toho fakt cítil jako takový nástup, že snaží o optimismus a to, aby se ty lidi, ta země, aby byla vlastně lepší.
2: Vy jste indoktrinovaný.
1: Totálně, Xavere. No já jsem popilej úplně tam.
2: Tak já vám příště tady dám místo Ukrajiny, vám dám Doníka.
1: To bych vás. Můžete?
2: No můžu, no.
1: Jo?
2: Já jsem ještě chtěl, na poprvní jsem si říkal, ještě tu Ukrajinu, tu bychom dali až později, ale chtěl jsem staré, dobré heslo povaleči s kaváren do polí a továren. Ale tam mě chyběly některé písmenka.
1: Jo. Nevíte, proč se mi ten projev líbil? U nás máme takovej zvyk poslední dobou zvlášť s nástupem jistýho pána do strachovky, kde se mluví o signálech a hodnotách a nikdo vlastně neví, jaký to jsou. A pak přijde Trump a řekne tak a končí cenzura, končí gender, končí zelený šílenství. To jsou hodnoty opravdový, ne?
2: No ale já nevím, pane Holče. To. On tam řekl v tom projevu, že jsou jenom dvě pohlaví.
1: Cítíte se tady diskriminovaný na vedlejší koleji někde? Nenašel jste se tam?
2: Nenašel.
1: No a tak máte štěstí, že žijete v Evropě, takže tady určitě se zatím najdete, ne?
2: No já myslím, že je důležitý, že ten Donald má protiváhu třeba v té paní, co kandidovala na prezidentku. Jak se jmenuje? Nerudová, víte? Která?
1: Jo.
2: Tak tady by, tak kdyby mohla, pane Holče, tak každý den vymyslí jedno pohlaví. Sadíte se.
1: A to vám vymýšlí už, ne?
2: Jo, ale...
1: Nebo zatím vymýšlí každý den jednu blbost, si myslím.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ty.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No. Podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přísloví, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání po tom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval, ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi, to byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spoléhat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Řekněte mi.
2: Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Je to, jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Otčenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo, takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Jestli potom nějaké setkání třeba. Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní asi.

0: řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický.
1: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
0: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl ve škole mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
0: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
0: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou to bývá 2 kilometry na jednu na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí. Znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
0: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko, A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říci, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje.

0: nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
0: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokážu
1: teoreticky odhadnout. Je možné, že tam přiletí Putin?
0: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje. Ty rozhodnutí, oni dneska všechna mají určitý politický smysl. Ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce, a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
0: Já si myslím, naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, jemně řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl, to přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazené obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to se psuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně, a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor? Protože já mám pocit, že se nevyjednává.
0: Já si myslím, ale že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je, a mám pocit, a to je to, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zlé, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi, protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo, že vlastně jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Čo? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy, ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normální lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i s Ruskem?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokladali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu celou řadu evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde, takže jsme se už nebyla jiná, jsme se hádali jenom. Protože jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, to máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany. My vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuju, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuju, na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: pane Kovando, dobrá data Eurostatu. Co na tom visí?
1: Eurostat se snaží, aby ta data byla mezinárodně srovnatelná. Ono to samozřejmě není vždy možné, protože ty země se liší v řadě věcí i v tom ostatně samotném statistickém zpracování dat, jaké historicky používají třeba kategorie statistické. Není to opravdu jednoduché, ale Eurostatu jde o to, aby ta data byla mezinárodně v rámci Evropské unie srovnatelná. A Eurostat v tom svém textu, kterým doprovodil ta data, o kterých nyní hovoříme, tak prostě to pokládá jakoby na novou věc, že v České republice prostě ty ceny vzrostly nejvíce, uvádí jako druhé, tuším, Rumunsko, pak Lotyšsko a nijak neříká nikde v tom doprovodném textu pozor, je to jiná metodika, nebo ta data nejsou srovnatelná mezi zeměmi. On prostě mlčky implicitně tam jakoby říkal, že ta data srovnatelná jsou a že tedy je to jeho ta klíčová snaha. Proto ostatně Eurostat existuje, aby se jaksi sjednoceně podávala data za celou Evropskou unii. To je klíčový důvod jeho existence, aby ty země měly srovnatelná data, aby to nebylo tak, že každá ves jiný pes, nebo každý pes jiná ves, protože pak samozřejmě se ztrácí přehlednost. A Eurostatu jde o to, aby ta přehlednost byla. A o to závažnější je pak samozřejmě, když s ním polemizují politici, protože to zavání tím, že prostě si plní nějakou svoji politickou agendu a je to vlastně i poněkud nebezpečné, pokud vlastně střílí od boku. Já teď nechci říkat, že ty statistici se nespletly, nebo že tam není nějaká věc, o které já třeba nyní nemám povědomí, ale přijde mi poměrně nebezpečné, když pan premiér takto kritizuje úřad bez hlubší znalosti věci, troufám si říci, protože to podrývá jaksi důvěru veřejnosti občanů v stát, v jeho statistické úřady. No a příště se může někdo objevit, teďka je populární používat slovo dezinformátor, nějaký dezinformátor, a ten dezinformátor prostě řekne, až vydá Eurostat nebo Český statistický úřad nějaká data, tak on je zpochybní, ten dezinformátor, a řekne, ale to není pravda. Třeba vydá Český statistický úřad, že inflace je 8% a dezinformátor bude říkat, ale ona je ve skutečnosti 16. A bude tímto mást veřejnost a pak se ho zeptají, a vy nevěříte statistickému úřadu? A on řekne, no, teď náš pan premiér mu taky nevěří. Takže já v tomto spatřuji jaksi nebezpečí, že nyní vlastně to naopak tedy může tu takzvanou dezinformační scénu posílit a tímto se otevírá cesta k takovému posílení a otevírá i sám pan premiér, což já považuji za neúplně šťastné.

0: Radio Xaver.
1: V momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
2: Tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
1: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
2: Mluvte o sobě, prosím.
1: No, tak, no, a Ivan Bartoš... my tady máme plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
2: Ale nemáte ministry.
1: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
2: Odborníky Ivan Bartoš.
1: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam bude.
2: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
1: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
2: A máte tam i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
1: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
2: byl tady pan Zimola, který
1: žádostí.
2: Ten tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
1: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
2: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
1: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že o toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad na Férovku a se mnou ve studiu sedí samozřejmě jako pokaždé politolog Jan Kubáček. Honzo, máme velký výročí, slavíme 2 roky od zvolení Petra Pavla prezidentem a zdá se, že se mu daří, protože on ty 2 roky větrá po Miloši Zemanovi, jak vyhlásil to velký větrání po nástupu na Pražský hrad, tak úspěšně, že se z Pražského hradu znovu začívá ozývat hlas Miloše Zemana. A sice tentokrát šéf poradce politický Petra Pavla, Tomáš Lebeda, nám sdělil, že prezident není žádný automat na schvalování ministrů, takže i Petr Pavel by si mohl po letošních sněmovních volbách pěkně zahrát s jmenováním nebo spíš nejmenováním některých ministrů, které by třeba si dovolil navrhnout premiér. Tak nám ten letošní volební rok pěkně začíná, řekl bych, ze všech mocenských front v Česku.
2: No Petře, já to taky tak čekám. Já mám teorii dokonce, že protože já jsem trochu dneska přišel za občany se zeptat, kde právě máme hlavu státu.
1: Jsi za mě?
2: I za tebe jsem tady. A dosti postrádám. Je fascinující, že já jsem si trochu říkal, že když se řeší taková témata jako debatovaná cizí moc a napomáhání ji, nebo otázka navíc symbolická, navíc ještě ve volebním roce, a to je zvyšování platů politiků. Takže když se to všechno blíží k panu prezidentovi, že se třeba vyjádří. Pan prezident není, já mám teorii, že začal jezdit do Lán, ale do Podhradí nebo do Předzámčí k Miloši Zemanovi, že už tam slyšíme takové ty momenty typu budu se taky zlobit, stejně jako Václav Klaus, stejně jako Miloš Zeman. A upřímně, na podzim já čekám, že budou tematické schůzky, přecvičování, přezkušování určitých ministrů, možná i nějaké zvedlé obočí a možná i tlak, aby třeba někdo ještě pouvážil, že tím ministrem třeba nebude. No, ale víš, jak to je. Hele, pan prezident už oznámil spoustu zásadních věcí, pak se nastalo naprosto nic. Teď už vlastně mám pocit, že celou politiku zahraniční dělá faktický prezident Petr Kolář, tu domácí Tomáš Lebeda, politolog, který se tomu ostatně dlouhodobě věnoval. No a náš pan prezident odpočívá. Vrátil se z Dakaru tak unaven, že si dal okamžitě dovolenou a v momentě, kdy se tady děje secly, se Slovenskem, s vnitřním napnelismem v koalici Spolu a ve vládě, kdy se Spolu a Starostové okopávají, pan prezident není.
1: No tak já se ho musím zastat, on tady po návratu z Dakaru byl asi 2 týdny celý, takže chápu, že po 2 týdnech to na něj dolehlo, cítil se unavený a musel znovu odjet na dovolenou.
2: Hezky přemlčel, teda musí se nechat.
1: Ale zase na ještě jeho jednu obranu musím říct, že nám tady přinejmenším nechal svého ducha, protože na Pražském hradě udělal výstavu svých darů, takže kdyby ti chyběl pan prezident jako figura fyzicky, tak se můžeš jít aspoň podívat na ty dary, co dostal během těch 2 let ve funkci prezidenta.
2: No. To mě připomíná, Petře, jak byla taková, asi to taky dostal, jako slovutný komentátor a novinář, ročenku jeho, jak tehdy měl, když si napočítal poctivě všechny ty cesty, pomalu kolik okrát otevřel dveře a okna a dozvěděli jsme se i kolik hradních slepic naneslo kolik vajec. Tak tohle je dost podobného. Zírám, co všechno dokáže objevit a dělat to netradičně a jinak. A zase to zavání 70kama, 80kama, kdy se také chodilo dívat na slovutné dary slovutných soudruhů, ale nějak ta práce.
1: Ale to jste máme ani slepice, ne? Zatím hradní a prezidentský.
2: Ročenka nepřišla.
1: Ročenka zatím nepřišla, no každopádně jsme ve volebním roce a já jsem to začal tím, co v rozhovoru zmínil jeho politický šéf poradce Lebeda, což skutečně Petr Pavel, nebo on, jeho, řekněme, jeho prostřednictvím, mluví skutečně jako Miloš Zeman. Ta argumentace, jak přes kopírák, jako kdyby si to nechali psát od Miloše Zemana, který ty si zmínil Lány, tak nevím, jestli to víš, ale Miloš Zeman má zakázaný vstup do Lán, jako těch prezidentských, ale bydlí v podstatě jenom přes plot, tak možná, že jako je tam, ale není a našeptává přes plot. Takže Petr Pavel v podstatě najednou argumentace jako Miloš Zeman. Když to říkal Miloš Zeman, tak jsme měli ohromný mediální požár non-stop, že to je neústavní a tak dál, že si Miloš Zeman vykládá ústavu po svém a neústavně a napružuje ji a že to jde proti jejímu duchu a tak dál. Teď to najednou zavane od zradu Petra Pavla a nic, prostě se to přejde. A ono jako by to navazovalo na to, co Petr Pavel už vlastně řekl nějaké dva roky zpátky, a sice tehdy si začal pohrávat s tím, že by nemusel jmenovat třeba ministrem Tomia Okamuru šéfa SPD a podobně, protože prostě nějak podle jeho vysvětlení závadný a nebylo by to dobré. Teď Petr Fiala nám říká, že kdo řekne víc nebo víckrát kritizuje Brusel než Moskvu, tak jde proti českým zájmům, tak možná, že by to bylo proti českým zájmům.
2: Každopádně, nemáme statistiky, takže kdo to spočítá, no ty čárky?
1: Já jsem proved, teda to musím říct, já jsem si to spočítal a jdu proti našim zájmům, protože poslední dvou týdnech jsem víc kritizoval Brusel než Moskvu. To přiznávám veřejně.
2: Vidíš, člověče, já myslel, že jdeš celou dobu po Varšavě.
1: Nejdu, ale teď jsem si řekl, musím to teda vykompenzovat, musím kritizovat Moskvu. No,
2: dneska tam je prý ošklivý počasí, jsem slyšel. A teď se podívám, jestli mě to odkývá. Že?
1: Odkývu to...
2: Tak je to dobrý. Pane plukovníku, je to všechno pořád. No,
1: já jsem tohleto... Ty hrátky s tím sestavováním vlády zmínil teď, protože jsme ve volebním roce, už se to blíží, bude to, já bych řekl, že v letošním roce nám, jak se říká, Petr Pavel ukáže svou skutečnou tvář. Uvidíme, jak se vlastně postaví k výsledku těch voleb, protože tyhle ty dvě věci, které teda zazněly z jeho Pražského hradu, tak naznačují na to, že se bude chtít toho účastnit podle výsledků voleb. Víme samozřejmě, že Petr Pavel byl podporovaný ve volební kampani vládou Petra Fialy, že jeho konání po dvou letech jasně ukazuje na to, že je vládním prezidentem, protože vládě až na jeden v podstatě nevýznamný zákon podepsal všechny zákony, dokonce se u toho nehodlá strapnit, což jsme naposled viděli při tom, když teda podepsal na poslední chvíli státní rozpočet s tím, že řekl, že v podstatě takhle to s prezidentem je a předtím se taky chtěl jít udat k ústavnímu soudu a tak dál. No a do toho vlastně vidíme, že Petr Pavel už taky za ty dva roky, do taky volebního roku, stihnul výrazně najmenovat ke svému obrazu ústavní soud. Má už i svého šéfa ústavního soudu, a sice Josefa Baxu. Ten taky nějak se rozmluvil najednou politicky, já nevím, on když nastupoval, tak mě bylo sympatický, že kritizoval tu politizaci Pavlem Rychetským, který teda opravdu, zvlášť v tom závěru svým, kdy šéfoval ústavnímu soudu, tak ústavní soud fakt hanebně spolitizoval. A začal rozdávat rozhovory politický, dokonce už i adresní, jmenovitý. A Josef Baxa řekl, že by vlastně chtěl to odpolitizovat a najednou v rozhovoru pro Info.cz, vlastně můj někdejší domovský server, tak najednou, když dostal otázku, jestli jeho ústavní soud je připravený...
3: Posloucháte Radio Xaver.

zhubla kolena. Harley náhle vyrazil, jak kráva splašená. Zastavil až u lesa a tam tiše zdech. Obrátím se, slečna už je na zádech. Odhalila pop.

0: děti vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
3: Krásný květnový den.
2: A vy jste z toho května nějaký vedle?
3: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas, tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
2: Kde co říkají klasici? Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
3: Lev 14.
2: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
3: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
2: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
3: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva.
2: Jako
3: jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
2: No ale to, že Američan, že?
3: Tak by to tak mohlo být?
2: Zvláštní.
3: No, mohlo by to tak být, že jo?
2: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
3: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
2: Jo?
3: On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
2: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
3: No bože. To by byl duhovej.
2: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
3: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
2: Tak nevím.
3: Snad ne? Ale to uvidíme.
2: Neumím si to u papeže představit.
3: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě
2: ale
3: vůbec ne.
2: Teď navrhuji usnesení.
3: Ano.
2: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
3: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
2: Já ještě nevím vůbec.
3: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší, no a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
2: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za stačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
3: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
2: Zároveň autenticky provokuje.
3: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Takže jdeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
2: No a letěl byste tam?
3: Letěl byste tam?
2: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
3: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49. Jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
2: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
3: Hromadní vrazy oba.
2: No jasně, no.
3: No.
2: Ale pro mě větší
3: teroristi,
2: prase...
3: Teroristi oba.
2: Větší prase byl Hitler.
3: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
2: Koncentrační tábory.
3: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
2: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
3: A, no, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
2: Takže usnesení.
3: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
2: No, tak...
3: Tak, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
2: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
3: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No,

0: odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně,
0: jo. Ten méně, jo. Tak jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: Máte, řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
0: Já si myslím, že to je úplně jedno. Teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
0: Je mi to fuk.
1: Tak se,
0: ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuji v tomto bodě. Polní kuchyně, nátelníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlust.
0: Představuju, no.
1: To je peněz.
0: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No jo, to jo.
0: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
0: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
0: Ale třeba dělá rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam moc okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: Radíte někomu volební program?
0: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně, tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani jsem měl na to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik.
0: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
0: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
0: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám.

0: mám národní garda plus dobrovolníci, zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. Je to i kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
0: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No, to je tak.
0: A to je hodně témat. No.
1: No.
0: Tak zkusíme od toho nejsnazšího. Ano. Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů. Byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
0: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico Západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. K tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si, zase demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no a pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval, prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit, jo, dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus černomorského pobřeží, tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně jim trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak boju dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě jaký naštvi, jestli se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
0: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
0: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Ne, já o tom nic nevím.
0: My o tom totiž nic nevíme.
1: No, já jsem tady.
0: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
0: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
0: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. To, tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
0: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
0: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
0: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
0: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
0: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
0: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán. On psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema. Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik, 40-50 let zpátky, jo. Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený, jo, že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říkají, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený. To je fáze. Tak jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený. Jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
1: No.
0: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
0: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
0: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
0: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, z trplní lásky? Chodíte na Petřín?
0: Ne, to nechodím.
1: Ne. To ne. Čtete literaturu?
0: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
0: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý. Hraje vám rád.

0: Nikola Bartušek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já budu říkat paní Bartušek, tak je to správně?
1: Nebo Nikolo.
0: Nebo paní Nikolo, ale budu říkat paní Bartušek. Paní Nikola Bartušek je lídrní kandidátky do evropských voleb za přísahu a předsedkyně Jihočeské přísahy.
1: Ano.
0: A s čím paní Bartušek jdete do těch evropských voleb, notabene na prvním místě? My úplně nevíme, nebo nebyl jsem schopen dopátrat, co všechno přísaha v tomto punktu tedy chce. Tak nám řekněte, co jsou ty hlavní body.
1: Tak ať chceme nebo ne a podíváme se na ten vývoj ty situace současný, tak vidíme, že jedna z hlavních témat bude samozřejmě migrace a nelegální migrace především. Takže boj proti nelegální migraci, když se podíváme od roku 2015, kdy vlastně byla ta veliká krize, která vlastně začala, tak nyní se nám ty čísla opět blíží vlastně těm letům 2015-2016. Já si vzpomínám, že v tu dobu jsem já pracovala zrovna v nelegální migraci, bylo to v Rakousku. Řešili jsme tam integraci právě uprchlíků, řešili jsme azylový řízení, řešili jsme návratovou politiku a dávali jsme doporučení, co v té praxi nefunguje. To, co je odsouhlasené u od evropského stolu a co nám prostě nefunguje. Bohužel, když se na to podíváme teď, v roce 2023, tak jsou to zase stejné věci. Nefungují nám ty stejné věci, kterými jsme v roce 2015 už kritizovali a stále vlastně to není. Takže za těch 8 let, když to takhle řeknu, tak se tam nestalo vůbec nic. Takže ať chceme nebo ne, určitě nelegální migrace bude jednou z klíčových témat.
0: Dobře, a další témata?
1: Další témata samozřejmě určitě budou i Green Deal, bude to elektromobilita, bude to hospodářský růst Evropské unie. Když se podíváme, tak Evropská unie, ten hospodářský růst nám stagnuje. USA, Čína, všichni vlastně nás ekonomicky předhání, takže ekonomicky ta Evropa vlastně stagnuje, neposouvá se dál, spíše se posouvá zpět. A to je špatně, byl to jeden z hlavních pilířů vlastně, když Evropská unie vznikala a tam by se ta unie měla zpátky vrátit.
0: Dobře, a když říkáte Green Deal a když říkáte elektromobilita, tak v jaké poloze tedy je přísaha vůči těmto věcem?
1: Tak my samozřejmě vnímáme, že technologický vývoj určitě nezastavíme ani nechceme. A je to přirozená součást vlastně dnešní společnosti. Nicméně tím stylem, kterým to řeší Evropská unie, tak je direktivní. Je to hrozně na sílu a de facto nás to znevýhodňuje. Naše firmy, nejsme potom schopní konkurovat ostatním, takže tohle to jsou vlastně zásadní věci, že nedáváme dostatek prostoru těm lidem, aby si vlastně třeba zvykli na ten vývoj té technologie. My tady řešíme zákaz spalovacích motorů v době, kdy ještě nemáme ani dostatek energií, nemáme ani dostatek infrastruktury, která není a nemáme ani dostatek finančních prostředků na to.
0: Tak teď jste pojmenovala ten problém, jak zní, a teď pojmenujte ještě to řešení.
1: To řešení, tak určitě je to o tom, abychom se postupně zvykali vlastně na ten vývoj těch nových technologií. My vlastně zatím ani nevíme, jestli ta elektromobilita opravdu jsme schopni pojmout tolik elektromobilů v té Evropě. Takže jednak je tomu opravdu dát tomu ten čas, dát tomu ten prostor, ale rozhodně nejít takhle na sílu, co se týká samozřejmě teďkon té elektromobility, když to řekneme, protože my zatím nevíme vlastně, jak se to bude vyvíjet dál teďkon. Takže v tomhle tom určitě musíme tomu dát ten čas.
0: Takže jste jako přísaha pro oddálení třeba toho termínu na zrušení spalovacích motorů, nebo jak to mám rozumět, kde je ta tak vaše představa?
1: Určitě zákaz spalovacích motorů od roku 2035 je předčasný, je to ukvapený a to samozřejmě tam by se to mělo určitě prodloužit.
0: Takže by se to mělo v této věci zabojujete.
1: Této věci zabojujeme.
0: A teď ten tedy Green Deal, tolik diskutovaný, tak v okamžiku, kdy se někdo z kandidátky dostane do Evropského parlamentu za přísahu, tak co v této věci budete prosazovat?
1: Tak Green Deal jako takovej, ta dohoda vlastně nevznikala, nebo vznikala vlastně s nějakým dobrým úmyslem ochránit přírodu. To samozřejmě vnímáme, že to tak je. Ale na druhou stranu, podívejte se, jak je to až přes příliš ambiciozní ten plán. My nemáme jistotu, jak to zaplatíme, z čeho to zaplatíme. Je to ekonomicky v současné době neúnosný. A když se i podíváme na evropské státy, tak vlastně každý stát má jinou potřebu. Třeba Rakousko je ze 70% na obnovitelných zdrojích, což je samozřejmě dobrý. Má k tomu ale i lepší podmínky. Takže tohleto jsou i věci. Určitě to netlačit na všechny státy stejně, ale dávat, jak říkám, dávat tomu opravdu ten pozvolný průběh.
0: Dobře, ale Green Deal je rozjetý vlak, v kterém je nastrkáno strašně moc peněz. A mě by zajímalo v okamžiku, kdy tam budete, tak budete nějak aktivně říkat, pojďme to zastavit, pojďme to přeorganizovat, nebo jaký máte vlastně plán s tím?
1: Tak určitě se to musí zreformovat, musí se zastavit, musí tam být schoda. A ano, je tam nastrkáno hodně peněz, na druhou stranu ty peníze, co tam jsou, ty nestačí. A vlastně i teďkon už...
0: Co to nestačí?
1: Nestačí, no. Teďkon vlastně dokonce se plánuje, že se udělá nová daň právě k tomu, aby bylo víc peněz na Green Deal.
0: No a to vy podporujete, nebo je to nesmysl?
1: Tak v současné době to určitě není dobrý a není to přínosný.
0: No, řekněte mi, co uděláte konkrétně v tom Evropském parlamentu. Vy tam najednou budete mít šanci hlasovat, budete europoslankyní, tak vystoupíte proti Green Dealu třeba?
1: Já určitě bych rozhodně hájila to, že pro Českou republiku konkrétně je zákaz spalovacích motorů předčasný. A je to pro naše firmy, je to samozřejmě špatný. Takže v tomhle tom bych určitě se snažila hájit naši Českou republiku a určitě bych byla proti tomu, aby to bylo od roku 35.
0: Mm-hmm. Aby to nebylo? Nebo aby to bylo?
1: Aby to nebylo.
0: Nebylo, abychom si rozuměli. Tak teď vy jste, paní Bartušek, odbornicí na ty migrační věci. Pokud vy mluvíte 5 jazyky, máte zkušenost z toho vojáka v poli, myslím, že v Rakousku. No a teď byste v tom Evropském parlamentu v tomto punktu co navrhovala? Jakási legální migrace, tedy ano, nelegální, to by se mělo nějak řešit. Jakou máte metodu?
1: Tak nelegální migrace, tam asi úplně největší problém je organizovaný zločin převaděčství. My jsme vlastně i jako přísaha jeli do Itálie, kde jsme šli po trasách vlastně těch nelegálních migrantů, vlastně těch pašeráků. A měli jsme příležitost tam přímo mluvit s těmi lidmi, s těmi uprchlíky, kteří přicházeli, o tom, jak ta cesta byla. A oni sami nám říkali, že to je obrovská mafie. A tohle je asi jeden z největších problémů, protože ten organizovaný zločin nám opravdu jde skrz všechny státy až sem. A za ten přechod se platí 6 až 10 tisíc euro, podle toho vlastně, jaký prostředky například využijou na to. A přechod přes těch, když jsme teďkon, minulý týden jsme se vrátili z Rakouska, kde jsme vlastně byli přímo v azylovém centru a bavili jsme se tam s těma žadatelema o azyl. A když jsme se zeptali, jak fungovala vlastně kontrola na těch vnějších hranicích, vlastně když překračovali do šengenského prostoru, tak nám řekli, ne, všechno bylo v pořádku, bez kontrol, žádný krásně jsme prošli, jako nic se nám nestalo. A tohle je špatně. Samozřejmě ano, když se bavíme o mokré hranici, což je vlastně na tom moři, když tam máme ty ostrůvky a ostrovy, tak tam je to samozřejmě mnohem těžší ochránit. Ale my nechráníme ani tu vnější hranici, takže tohle je prostě špatně.
0: Vy jste, bylo to v médiích, byli to zkoumat té Itálii, jak popisujete. Proč v Itálii? Proč jste to nejeli zkoumat přímo tam, odkud ty lidi pocházejí?
1: Tak my jsme vlastně jeli do Itálie, chtěli jsme se dostat přímo na ten ostrov Lampedusa, který vlastně byl přímo teď v létě hodně zasažený tou nelegální migrací, když tam vlastně během 5 dnů přišlo téměř 12 tisíc uprchlíků, což samozřejmě byl obrovský nápor pro tak malý ostrov. Ale my jsme se dostali vlastně na Sicílii, přímo na ten ostrov vlastně jsme potom už nešli, protože ona tam byla vlastně vyhlášený krizový stav a úplně vlastně nás tam jakoby nepouštěli, takže jsme byli potom na Sicílii, byli jsme přímo vlastně u těch center detenčních vlastně, kde ty uprchlíci jsou v tom prvním záchytu. Takže tam jsme byli, tam jsme vlastně mluvili s těmi zřízenci, se sociálními pracovníky a bylo pro nás vlastně hrozně důležitý zjistit ten kořen toho, jak to vlastně se vnímá i v té Itálii, protože i Itálie sama vlastně se dostává do problému. Takže přímo tam na místě to bylo pro nás důležité, aby jsme vlastně lícovali tu trasu, kterou jdou už přímo v té Evropské unii.
0: A jak to teda vnímají Italové?
1: Tak Italové to vnímají tak, že jsou v tom nechaní sami, že samozřejmě ta pomoc nepřichází. Dokonce nám tam popisovali, že ta situace se opakuje v roce 2011, tam přijeli z Evropské unie, slibovali jim, pomůžeme vám, zařídíme všechno na ty Lampeduse, aby prostě jste neměli takovou zátěž na sebe. Opakovalo se to v roce 2015 a opakuje se to teď zase. Zase se tam přijelo, zase se jim slibovalo, že se jim pomůže, ale de facto oni to vnímají sami tak, že se nic neděje.
0: Co ještě zajímavého vám říkali ti konkrétní uprchlíci?
1: A tohle to vlastně byla jedna z věcí, další asi zajímavý, když jsme se ptali, proč vlastně Evropa, nebo proč vlastně, co očekávají od toho se tady dostat do Evropy, tak nám de facto bylo řečeno, že tady očekávají určitou svobodu, ale že jsou hodně zklamaný z toho, když sem přijdou, tak jednak trvá to strašně dlouho, ty azylové řízení, to, co vlastně se jim slibuje, než sem jdou, tak vlastně nedostávají, protože najednou vlastně, když přijdou, tak zjišťují, že ty dávky, které dostávají, tak nejsou až tak vysoký, jak se jim slibuje vlastně před tou cestou do té Evropy.
0: Jak se jim slibuje? Co to je za termín?
1: to je hodně zajímavý, protože...
0: Se jim slibuje, to je jako s tím uhlím, ono se samo nenakope. Víte, jak to je?
1: Tak je to přesně právě přes ty převaděče, jak jsme
0: to
1: mluvili o tom.
0: To slibují ti převaděči. Oni říkají, dostanete tam, jo.
1: Ono vlastně, představme si to, že ty převaděči fungují trošku jako taková cestovní kancelář. A tam v těch zemích vlastně není úplně těžký zjistit vlastně, kde ty převaděči jsou, dokonce je to na sociálních sítích, jsou tam i přímo reklamy už, jako že je převedou do té Evropy. A de facto vy oslovíte toho dotyčního. Často to bývají například rybáři, kteří pracují hodně často s lidma, mají ten kontakt. A ty vám dají na výběr. Chcete jet lodí, bude to stát tolik, chcete potom mít víc pěšky, bude to stát tolik, máte ještě dítě, tak tam je sleva na dítě, jako jo, takže opravdu to funguje téměř jako cestovní kancelář. Mm-hmm.
0: No a vy jste s nimi vedli nějakou dlouhou debatu s některými, tak kromě té svobody, oni očekávají co v té Evropě?
1: Tak očekávají i, že budou mít dobře placenou práci. To je asi jakoby jedna z těch důležitých věcí, takže ten nejdůležitější faktor je prostě ten ekonomický.
0: Takže oni chtějí pracovat? Nebo mají ten záměr?
1: Oni chtějí dobře vydělávat. A ta práce samozřejmě, oni když přichází, tak tady na, vlastně když jsem dělala tu integraci přímo, tak narážím na jeden problém. A to je vlastně, ta odbornost, v které oni například jsou vzdělaní v těch jejich vlastních vlastně, nebo původních zemích, tak pro nás de facto není použitelná na ten trh pracovní. Protože jsou to například často švadliny, což my v Evropě zase až tolik v takovém množství neužijeme. Jo? Nebo tkají třeba koberce hodně často, ale například že v Iránu tam je to práce, kde zaměstnávají hodně lidí v téhle oblasti, v Evropě to prostě už tolik není. Takže tam narážíme na tady ty problémy, že ta odbornost samozřejmě, s kterou oni přicházejí, my ji tady nevyužijeme. Mm-hmm. To znamená, že potom vlastně se dochází k takové rekvalifikaci, potřebujeme rekvalifikovat vlastně dál, ta integrace vlastně probíhá, učení jazyka a po dobu toho, co oni jsou vlastně v azylovém řízení, tak oni nesmí pracovat. Takže tam vlastně často čekají 4-5 let a v tu dobu vlastně oni nesmí pracovat.
0: No a vaše zkušenost té pracovnice, která tedy s těmi imigranty pracuje, je jaká? Lidé, kteří třeba nemají žádné vzdělání, takový tam asi jsou také, tak ti jsou nějak uplatnitelní na tom trhu práce?
1: Tam je to hodně těžký, protože když máte člověka, který ve své vlastní řeči je analfabet a neumí psát ani ve své vlastní řeči, například třeba v arabštině, tak v tu chvíli je strašně těžký s ním pracovat. v tu chvíli je strašně těžký, aby se vlastně naučil ten jazyk. Konkrétně u nás to byla teda němčina. Takže ta práce s nima je opravdu v tomhle tom komplikovaná. Jsou to často lidi, kteří nenavštěvovali školy, jako třeba tady, že se navštěvují školy, střední škola, nebo základní škola všichni, že jo, 9 let, pak střední škola. Tam kolikrát mají třeba jenom 3 roky ze školy, to znamená, že oni neumí se učit. Neví vůbec, co si s tím počít. Oni se vlastně nevyznají ani v těch formátech, třeba těch stránek, neví, kde začít, jak psát. A když vlastně píšou, tak de facto jenom obkreslují ty písmenka, kterými píšeme. Takže tam je to opravdu hodně, hodně složitý.
0: Na druhé straně stane se, že mezi uprchlíky zaregistrujete lékaře, inženýra, někoho s vysokoškolským titulem?
1: Měli jsme taky pár takovýchhle případů, ale jejich opoznání teda méně než těch ostatních. A samozřejmě, že měli jsme i zkušenosti pozitivní s tou integrací, kde se nám ty lidi integrovali, ale měli jsme třeba i hodně negativní zkušenost. Já osobně teda, kdy pro mého kolegu se to stalo vlastně osudným, ta práce s uprchlíkama, a v tom případě tam nám selhala ta integrační politika.
0: Co to znamená?
1: A to znamená, že byl zavražený ve své kanceláři a ten dotyčný vlastně spáchal dvojitou vraždu.
0: Jako uprchlík?
1: Byl to žadatel o azyl vlastně v době čekání na azylový řízení. A se dostal s mým kolegou do potyčky o práci, kdy chtěl vlastně jakoby si přivydělat něco a trošku se nepohodli tady v tom smyslu, no, a potom vlastně on přijel k němu do kanceláře a tam ho teda zabil. No, a to vlastně bylo taková věc, kdy opravdu ta politika té integrace tam selhala, no, u toho jedince.
0: Ti uprchlíci jsou z mnoha zemí. Dá se říct, že někteří konkrétní z nějaké země, že to s nima jednodušší, zase naopak z jiné země je to nejhorší, když tady mluvíme o těch negativních věcech?
1: Pokud se bavíme o té integraci, o tom vzdělávání, tak určitě tam ty rozdíly jsou. Například vlastně lidé, kteří přichází ze Sýrie, tak v Sýrii vlastně to vzdělání už je tam víc, vlastně mají větší přístup k tomu vzdělávání, než například ze zemí, jako je Afghánistán nebo Pakistán, kde samozřejmě dost často nemají odchozený vlastně žádný roky v těch školách.
0: No a lidsky dá se říct, že některá ta národnost je jako lépe uchopitelná lidsky, že si porozumíte, a jiní potom vraždí teda toho pracovníka?
1: Tak tady asi úplně se nedá říct, že by to bylo rozdělené přímo vlastně na tu národnost. Samozřejmě najdou se i dobří, i špatní vlastně ve všem, ale jak říkám, co se týká té integrace a tomu přizpůsobení se naší společnosti, tak tam určitě rozdíl je.
0: Jak často pracovník, který se nějak stará o ty uprchlíky, zažije agresivitu, nemyslím třeba až toho významu jako váš zesnulý, tedy zavražděný kolega, ale jakousi takovou tu běžnou agresivitu, že na vás někdo křičí, nebo vám tam dělá scény, nebo vám vyhrožuje?
1: Já když jsem byla v roce 2015 oslovená, protože jsem vlastně migrační sociologii vystudovala a byla jsem oslovená nevládní organizací, abych vlastně v době té krize šla dělat migračního sociologa, protože byla potřeba prostě obrovská spousta lidí tady v tom oboru, kteří v tom vlastně byli vzdělaní. Tak u toho pohovoru s tím mým potom budoucím šéfem, on mi podal takovou otázku a říká mi, co uděláte, když najednou k vám prostě někdo přijde a začne vám vyčítat, že prostě pokud ho teď hned nepřiřadíte někam jinam, takže se za sebe vraždí a bude to jenom vaše vina. A já jsem v tu chvíli, tak jsem na to odpověděla, a v tu chvíli jsem si říkala, proč se mě ptá na takovýhle otázky u vstupního pohovoru, jako jo. A asi o rok později jsem to pochopila, protože jsem to sama zažila. Takže ano, dělo se tady, ty věci se děly, bylo to vlastně od nějakých psychických nátlaků. Tam to musíme brát, že opravdu ty lidi čekají třeba 3-4 roky. Začíná tam samozřejmě takový ta nervozita, jestli dostanou azyl nebo nedostanou. Oni sami ví, jestli jsou ekonomičtí migranti nebo ne. My to vlastně zjišťujeme. Proto je tak dlouhá vlastně ta čekací doba, ty 3-4 roky, protože se zjišťuje, jestli opravdu je to ekonomický migrant, anebo jestli má nárok na to dostat vlastně a zažádat o ten azyl v té Evropě, což je vlastně, pokud je to válečný uprchlík nebo mu hrozí jakýkoliv jiný nebezpečí na životě v té jeho zemi. Samozřejmě u lidí, kteří věděli, že přichází z ekonomického hlediska, tak tam vstoupá taková ta nervozita toho, jestli opravdu budou moci zůstat, jestli dostanou ten nárok na ten azyl. Takže v tuhle tu chvíli ano, to stoupala i ta agresivita potom samozřejmě vůči nám, jako vůči těm, kteří vlastně byli s nima v tom každodenním kontaktu. A my jsme vlastně tam byli jak na straně toho, aby jsme vlastně jim pomáhali například s odvoláním azylových řízení a tak, tak jsme tam vlastně byli, protože jsme spolupracovali vlastně s policií právě proti té nelegální migraci. A vlastně i na těch deportech. Takže to nás stavilo do takové té role, že oni samozřejmě věděli, že my víme, pokud přijde vlastně deportace, že se o tom dozvíme. Takže to nás trošku stavilo.
0: Čím to je, že oni nestojí moc o pobyt v České republice?
1: A my jsme vlastně zrovna shodou okolností minulý týden to s nima probírali v tom Rakousku a ptali jsme se přímo, proč vlastně si třeba nevyberou Českou republiku, nevybrali. A oni nám řekli, no ta zrovna nebyla v nabídce. My jsme dostali nabídku Německo, Francie, Itálie nebo Rakousko.
0: Takže proč není Česká republika v nabídce? Je tady něco špatně? Nebo mohou za to ty nízké sociální dávky v porovnání s Německem třeba?
1: Tak určitě sociální systém a dávky vlastně hrajou určitou nějakou roli, proč se ti uprchlíci vlastně dostávají do těchto z těch míst. Ale asi bych řekla, že takovým tím největším stěžejním bodem je vlastně to, že například třeba v tom Německu, v té Francii, oni už tam mají ty komunity vytvořené. Takže oni vlastně jdou, kde mají vlastně svoje příbuzní. Pokud vidíme Francii, tak tam je opravdu velká komunita už například Syřanů. A to je ten náš problém, proč se nám tam nedaří potom ta integrace.
0: Vy se budete ucházet tedy o ten post v Evropském parlamentu jako lídrině kandidátky přísahy. Je to agenda, ti uprchlíci, která pro vás bude nejdůležitější tam?
1: Tak já si myslím, že pokud se podíváme na ten vývoj, co se teď v posledních pár měsících a týdnech děje vůbec napříč Evropou, tak si myslím, že je důležitý, aby tohle to bylo jedno z důležitých témat.
0: Jsem rád, že jste přišla.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Naschledanou. Naším hostem byla Nikola Bartošek.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo. Tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
1: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotáčením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
0: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
1: Ale.
0: Protože ta to vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
1: A pili.
0: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
1: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinic je.
0: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
1: Vím to samozřejmě.
0: A to bylo promyšleno.
1: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
0: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
1: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
0: Ani tuto zkušenost nemám.
1: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
0: Nevím.
1: Aby měl komu radit.
0: Tak já ti můžu říct, že jsem mu o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
1: Proč?
0: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
1: Ano.
0: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
1: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive zneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu,

0: či výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat. Čili upírá mu to základní občanské právo. Tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota. Je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce. Jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
0: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života, sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
0: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
0: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Mm-hmm. Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
0: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
0: opozice.
1: Opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
0: Tak zaprvé, Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň, problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj a to je Jihomoravský a stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
0: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
0: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Ano, a celkem jich máme 14, abychom si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
0: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
0: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
0: Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té Partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
0: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
0: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
0: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem. Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
0: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně, myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
0: ODS?
1: Ano.
0: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
0: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: Do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka Ženy v médiích.
0: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety, takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV, těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
0: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere. Ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
0: Den.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Radio Xaver.

0: něco přihodilo, nebo to bude mít nějaký důvod? Netušíte?
1: No, je to skvělá otázka a mě vlastně teďka, když jsem si ji od vás poslechl, napadlo, že jsem se ho na to nikdy nezeptal, což asi napravím. Ale nevím, já si úplně nemyslím, že se tam muselo něco zásadního stát. Dlouhá léta tady platí, že a je známo, že Miloš Zeman obecně nemá rád novináře, ale zároveň, že novináři nemají rádi Miloše Zemana a podle toho taky mnohdy vypadají potom jejich výstupy v oněch médiích, v novinách a v televizi.
0: No. A promiňte, jako... já jenom taková drobnost k tomu, jak jste to řekl, tak mě to běží hlavou. No, oni mu pomohli, novináři, aby se dvakrát za sebou, ne jednou, ale dvakrát za sebou stal veřejně zvoleným prezidentem. Tak...
1: No, to je naprostá pravda. Člověka až mnohdy napadá, jestli, jako, že by tam až mohla být skoro nějaká skrytá dohoda a konspirace. Samozřejmě teď se pokouším z toho lacině si dělat srandu. Jo? Ne, to v žádném případě. Je to přesně tak, jak jste řekl. A Miloš Zeman je specifická osobnost, takový úkaz, bych řekl, na naší politické scéně, který k těm vítězstvím nikdy nepotřeboval nějaké zástupy PR agentur, poradců, marketingových poradců v tom, jak má mluvit, jak se má oblékat. On si vždycky na tu svoji výhru vystačil sám, si myslím. Samozřejmě s vydatnou pomocí těch novinářů, kteří si ale mysleli, že mu škodí a oni mu ve skutečnosti pomohli.
0: No a připustíte, vy jste to hodně sledovali, já o tom zdaleka nevím tolik, co vy. Připustíte, že k těm výhrám mu výrazně pomohli i protikandidáti?
1: Připustím, ono to tak zpravidla bývá vždycky, protože ta výhra... A vždycky u každého konkrétního případu se můžeme bavit a rozebírat, jestli mělo větší vliv ten znalosti, praxe toho kandidáta nebo prostě jeho vystupování v kampani, anebo jestli, nebo jak velký vliv měl naopak ta neschopnost jeho protikandidátu nebo chyby protikandidátu. Když si vzpomeneme na tu první prezidentskou volbu přímo v roce 2013 a duel s Karlem Schwarzenbergem, o kterém rozhodně nešlo říct, že by byl politik amatér, to v žádném případě. Karel Schwarzenberg byl velká osobnost, byť a zcela logicky s ním víc než půlka národa nesouhlasila, to je úplně normální, tak ale Miloši Zemanovi velice pomohla chyba Karla Schwarzenberga, nebo otázka, jestli on to vnímal jako chybu. A to bylo to prohlášení na adresu tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše o tom, že v dnešní době by za odsun sudeckých Němců skončil u Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. Miloš Zeman se toho tehdy velmi pochopitelně chytil, opakoval to při všech možných příležitostech a zcela jistě mu to nějaké procento navíc přineslo.
0: No a v druhém případě?
1: V druhém případě?
0: To byl jistý pan Drahoš?
1: No já se právě přiznám, že jsem teďka na sekundu zaváhal, jak se ten protikandidát jmenoval.
0: Ano, to byl...
1: Ano, pan Jiří Drahoš, bývalý předseda Akademie věd. Víte, pan Drahoš nebyl politik a z toho důvodu se dopouštěl spousty chyb v té kampani, protože prostě to nedokázal odhadnout na rozdíl od Karla Schwarzenberga předtím. A já si myslím, že to byl jeden z důvodů, proč prohrál, protože nebyl politik a měl proti sobě ostříleného, zkušeného politického matadora, který měl za sebou celou řadu výher, ať už v prezidentských nebo sněmovních volbách, nebo i tom, jak se v 90. letech stal předsedou sociální demokracie. Takže já řekl bych, že u Jiřího Drahoše to byla spíš taková kombinace politické neznalosti, z toho plynoucí možná neschopnosti, z toho plynoucích i dobře mířených rad od jeho širokého týmu, kdy každý mohl říkat něco jiného, teď on se v tom ztrácel.
0: Pane panenko, řekněte mi, akademicky jako člověk, který je znalý věci, kdyby teoreticky došlo na souboj Miloš Zeman a Petr Pavel. Máte, když už víme počty a výsledky, myslíte si, že by měl Miloš Zeman šanci?
1: Ano, je to samozřejmě jenom akademická otázka, ale i na základě toho, o čem jsme se bavili před chvílí, říkám, že ano, měl by šanci a dokonce bych řekl, že bych si vsadil spíš na vítězství Miloše Zemana než Petra Pavla.
0: Až tak?
1: No tak přesně proto, že by stál opět ten ostřílený politický mazák Miloš Zeman, který zažil v tom českém politickém rybníčku mnohé, stál opět proti nepolitikovi, který se spoléhá na rady svých poradců, na svůj PR tým a od toho se odvíjí vlastně i jeho prohlášení nebo jeho názory na mnohá témata.
0: My jsme v XTV s Milošem Zemanem mluvili včera a já mám pocit, že ten člověk je v absolutní formě. Myslíte, že je teoreticky možné, že někde vzadu v hlavě na nejtajnějším místě mozku Miloš Zeman přemýšlí o tom, že by za 5 let to zkusil znovu? Co za 5 let?
1: No dřív než za 5.
0: Za 4 roky.
1: Za 3,5.
0: Za 3,5 dokonce.
1: Nemyslím si to.
0: Nechce.
1: Z mého pohledu, a teď samozřejmě já nevidím Miloši Zemanovi do hlavy.
0: Takže a víte, že to je velká škoda, mě by teda konkrétně ta jeho hlava. To bych si rád přečetl.
1: No já myslím, že takových lidí je víc, ale ne, opravdu bych řekl, že z mého laického pořád pohledu bych řekl, že on to bere jako uzavřenou kapitolu, že se mu povedlo 2x zvítězit navzdory i médiím, politikům a všem a že teďka si užívá to zaslouženého politického důchodu.
0: Vy jste, panenko, spoluautorem knihy společně s Lubošem Procházkou Spiknutí, pravda o pokusu odstranit prezidenta České republiky. Proč ta kniha vznikla?
1: Na to je velice jednoduchá odpověď. Ta kniha vznikla proto, že my jsme oba s Lubošem byli, řekl bych, Miloši Zemanovi, prezidentu republiky, blízcí v tom smyslu už tehdy, že jsme dělali s ním oba rozhovory, znali jsme dobře jeho spolupracovníky, účastnili jsme se v rámci mediálního doprovodu jeho zahraničních cest. A znali jsme oba dobře, jak média většinová, mainstreamová k němu přistupují. A zároveň, jak ho celá řada politiků dlouhá léta nenávidí. A když jsme pozorovali, nebo tehdy každý zvlášť, my jsme se o tom bavili až potom ex post, pozorovali tu dobu, co se tehdy dělo, co se psalo, když jsme i sami zažívali to, že se nám ozývaly různé zdroje tvrdící, že je na tom Bůh ví jak a že zemřel a různé nesmyslné teorie, které my i na několika místech v knize zmiňujeme o tom, že zemřel dokonce před několika dny a jeho spolupracovníci to tají a snad ho drží někde v lánských sklepích, aby si mohli...
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz Posloucháte Rádio Xaver.

0: malou, ne jako já, ne jako já, ne jako já, ne jako já.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
2: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
3: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
2: A 9.
3: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
2: No. A vy nejezdíte tramvají?
3: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
2: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
3: Já jsem dobrý, já tak 10.
2: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
3: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
2: Ptačího
3: zpěvu.
2: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
3: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
2: Jo, takže zase za rok.
3: No.
2: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
3: Že se ptáci těší na volby.
2: No ne, říkám no, si, kolik
3: modří ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
2: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je od bisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
3: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
2: Hanopisy?
3: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
2: A co psali?
3: Prostě já psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
2: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
3: Souček na odstřel klouček.
2: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
3: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
2: I ta odvolávací?
3: No prejo.
2: Tak to víte víc než já. Popravdě.
3: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
2: Ano.
3: Tak si počkáme do úterý. No,
2: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
3: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
2: Já myslím, že to ještě jako to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik věcí.
3: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat, aby se tam nekoupal oblečen.
2: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
3: A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
2: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
3: Takže jste hovořil s Respektem.
2: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? Mě to je jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka, z respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
3: To jde respekt stranou.
2: No, no, jsem si říkal, jako, co ona vlastně mě teď říká. No, tak to je jedno.
3: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
2: No.
3: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
2: No, opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
3: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
2: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
3: Jo,
2: jako
3: takhle.
2: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
3: Takhle po stěně.
2: Po stěně.
3: Jo, no, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
2: Ještě něčemu ním.
3: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky,
2: no,
3: a že budou propírat někoho jiného.
2: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
3: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
2: No.
3: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
2: No.
3: Projekt?
2: Tak na papežku nemůžete.
3: To ne, no.
2: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
3: Ne, to já už zás to ještě dlouho nebude.
2: Víte, že jsem mu to přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
3: Jste mi připomněl tu scénku Menčíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
2: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
3: Co?
2: No kolik teda?
3: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
2: Jo, takhle?
3: Takhle, no.
2: To je 42?
3: No.
2: Ježiš,
3: a letos v říjnu to bude 8 let.
2: A tak...
3: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
2: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
3: Můžete si zažádat o ošetřovné.
2: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
3: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
2: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba vypral a vyžehlil kamizolku.
3: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
2: Nebo... Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
3: Jo, jo.
2: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
3: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho taky dospěju.
2: Lepší než u kolen, paní Karol. jako.
3: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívala, říkám, pokecala jsem si bystu.
2: Bystu?
3: Bystu.
2: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Zaprvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
3: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
2: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je mě u rekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů.
3: Tak to má víc kanálů než Netflix.
2: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. Na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
3: Takže přišel o několik oblíbených triček.
2: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
3: Jo, jo.
2: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
3: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
2: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač. Co jezdí, ale i vytírá.
3: Yeah.
2: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
3: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
2: No.
3: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce

0: a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
1: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
0: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli mě, jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
1: Dýško.
0: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
1: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
0: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
1: Jo, jo, jo.
0: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
1: To bude fialová ponožková inflace.
0: Jakože na ceně. Jo. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To nejinak není možný.
1: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
0: No,
1: na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
0: na
1: že...
0: Na to téma bych nežartoval vůbec.
1: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
0: Paní Karole,
1: se chlapec snaží.
0: Se bojím, že je to na spadnutí.
1: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí, takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépě jich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky, takže
0: jediná
1: ano.
0: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
1: Ježiši Kriste.
0: Tak dopadne. Tak dopadne. Bože. Oni se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
1: No, já bych o některých scénářích nežertovala. Ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou. Nebo tatínkem.
0: Ministr spravedlnosti?
1: No,
0: pan Pospíšil. A to je hezký.
1: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku. A když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
0: A paní Karol, to je něco jiného.
1: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo
0: tak
1: morčátko, nevím. Křečka.
0: Mně to milé není. Mně sympatické mi to není. Nedělal bych to. Ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
1: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kdy to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
0: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
1: no jo,
0: bude mít jiné. Jako.
1: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
0: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
1: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
0: jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
1: Jo, to je pravda.
0: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
1: Ne, místo školy budeme mít kurzy well-beingu.
0: Čeho?
1: Well-beingu.
0: Co to je?
1: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno.

0: Ale spokojený úsměv na rtech.
1: No, víte, mám s tímto zážitek. Já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak. Jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
0: No ale představte si, až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat bum bum bum bum bum a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
1: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
0: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
1: Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo. Tenkrát se říkal dědek důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli, a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkra.
0: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
1: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
0: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
1: Jo? Co by napsali o mně?
0: Že vás to žvanění neuživí.
1: No, asi jo.
0: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
1: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni, ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
0: To je pravda.
1: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo, tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
0: No tak tam se to dověděl A pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhl a říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
1: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... Hmm. A jsou ve třídě tři šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze čtyřkama, to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
0: matematikum děje.
1: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
0: Jo, tak to si umím představit. A když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
1: Dneska je 2. května.
0: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
1: Americká.
0: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
1: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
0: No ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
1: Je to šláger pořád.
0: Mě to baví, no.
1: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí s toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč se mi to někdo neřekli, já jsem, taťko, tak nešťastná, pusť tam ještě jeden díl, ať se trošku, víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
0: Nebo jako třeba Petr Fiala.
1: Jak to?
0: No Petr Fiala, ten je taky velkorysý. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky
1: velkorysí
0: není nějaká...
1: Velkorysí k panu Křetinskému, co vím já. No.
0: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné asi v rámci inkluze bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
1: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
0: To je blbá blondýna.
1: Paní Karol,
0: no opravdu,
1: jak to mluvíte
0: ona se
1: o
0: tak,
1: ženách?
0: No ona se tak označuje sama.
1: Ona se tak označuje sama
0: a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
1: Jako ona je politička, to je nějaká?
0: Ne, to je moderátorka.
1: Moderátorka, no. co pro boha moderuje?
0: No bude moderovat tour s Petrem Fialou.
1: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje.
0: Co pro boha moderuje? No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
1: A ona je humorná?
0: Dokonce velmi.
1: Jo.
0: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
1: Takhle.
0: No, a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
0: jste vošklivý. No tak, ne, já myslím nějakýho opravdu jako, já myslím nějakýho opravdu jako známýho.
1: Jo, takhle.
0: Já nemůžu vyrazit s Mariánem.
1: Mariánem?
0: S Mariánem.
1: S Alfou? Nebo který?
0: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marián?
0: No Jurečka.
1: No Jurečka.
0: S Jurečkou.
1: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
0: No ne, tak koho jinýho?
1: Lidovec. Ne, to musí, tak když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
0: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
0: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi, a já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. Já s tím mám hluboké. To je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
0: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
0: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já, a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění, to je vše. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
0: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
0: No, tak na to lidi nechodějí.
1: Nechodějí.
0: Na to lidi nechodějí.
1: No a když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
0: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy. Tak takhle oni se budou chodit jezdit, nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
1: To nevím. Jako.
0: No.
1: Tak uvidíme. Tak, politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
0: S hořčicí. Stali bychom kelímek, do něj limonádu, modrou.
1: A jak by nám bylo?
0: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagramu, možná docela dobře.
1: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
0: Počkejte, to už penězích na kompars není.
1: No bojím se, že když sníte ten párek, tak budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol. Tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
0: No, teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
1: No ne, náš čas vypršel.
0: Jo, náš čas, dobře,
1: tak. A navíc, jako se těším příště, když budeme točit, tak už možná bude konkláve.
0: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
1: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
0: To bychom mohli.
1: Já to mám vymýšlený.
0: No.
1: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar a ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebičky první den, druhý den, třetí den a teď by to docházelo.
0: Jo. Už by byl ten tlak, že musíme zvolit.
1: Tlak.
0: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
1: No teď bude míň, jako.
0: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
1: Vidíte, že bych hulíte tady.
0: No, teď jste se ovládl.
1: No, vidíte to.
0: Nechte si to na konkláve.
1: Paní Karol, těším se na příště za stranu a za lidi.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

asi, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

snad tu schází a snad tu schází vy, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč vůbec?

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé politolog Jan Kubáček. Honzo, dneska máš šanci dát si jít pivo do Malostranské besedy, protože se tam u piva proti Andreji Babišovi sejde premiér Petr Fiala s prvním vicepremiérem Vítem Rakušanem a jak jsem řekl, vyhlásej, že nemají rádi Andreje Babiše. Tak kdyby chtěl, je tam volná židle, protože do té trojky nepřijde šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
2: Tomu se říká hořké pivo, ale já mám dva problémy, dvě nejistoty, ač jinak uznám, že je to teda velmi exkluzivní nabídka. Jednak zaprvé nevím, kdo čepuje.
1: Možná Karel Havlíček, že tam čepují Karla.
2: A nebo Andrej Babiš, protože zatím to pojetí je takové, že spíš mám pocit, že jako zase mobilizují protistraně. Mm-hmm. A druhá věc je, že si myslím, že udělal Vít Rakušan, ač chápu ty pohnutky, že tam chce stáhnout pod tu klembu vládní zodpovědnosti a nepopularity Piráty a zároveň, že to je vzkaz Spolu typu nehrajte mě jako pátou kolonu Andreje Babiše, neberte mi voliče, tak ale samozřejmě myslím si, že velká chyba je, že nepozvali kompletní lidovecké vedení, protože včetně nejen předsedy, ale místo předsedů, protože já ti mám takový tušení, že když dopadne velká kroužkovací revoluce u lidovců, a některé kroky, o kterých se budeme bavit dál v pořadu samotným, tak si myslím, aby jsme tady neměli taktiku lidovců býti překlenovacím mostem nějakého budoucího vládnutí. Jinými slovy, když nesedíš s lidovcem a nepiješ pivo, nikdy nevíš, kde pije, s kým a co domlouvá.
1: No, ono je to takový, nebo bude to takový smutný pivo, protože nebude to pivo přátelství, ale pivo proti někomu. A tady jde vlastně o to, že vidíme, že Petru Fialovi se skutečně celý jeho politický bytí zcvrknulo do biblického strašení, jako buď já, anebo potopa a konec Česka. A ono to bylo vidět i na tom představování, já nechci jíst programu, ale pokusu o program Spolu, kdy nemalá část toho, což mělo být pozitivní něco od Petra Fialy, tak se to tam znovu zcvrklo do strašení Andrejem Babišem a teda skutečně part hodný Národního divadla a velkého tragéda sehrál první místo předseda TOP 09 Vlastimil Válek, protože to byla čepičkovská dikce a rétorika. Jinak pořád Na férovku můžete poslouchat na platformě opinio.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: My vám za to děkujeme a já slibuji, že řeknu, kdo se teda na tu archu pověstnou Petra Fialy nalodí. Pěkně konkrétně.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to, vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam Zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že, nervy.
2: Takovou je staročeština,
1: archaická čeština. No, ale krásný slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubé.

0: jisté, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamoru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
0: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy případně Spolu?
0: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
0: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
0: nebo
1: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
0: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Xavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míni. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.

0: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě, mimochodem?
0: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně, tak jak to cítím, mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
0: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
0: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
0: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
0: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl. Já tě, myslím, znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
0: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce. Tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
0: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin-Zelenský a Putin-Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost, Ksavere. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris. Jenom aby nám někdo...
0: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Ty řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel,
0: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo
0: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
0: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
0: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
0: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
0: Radar.
1: Ti, co mají radar.
0: Předek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
0: No já bych chtěl být radar, nevím jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo? A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo? Propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
0: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
0: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
0: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
0: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
0: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
0: Víš, Ksavere,
1: jednoznačně kompasáci.
0: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
0: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
0: optimistickým zvoláním. Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz, rozhovor dvou přátel, a jeden říká druhému: pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
0: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
0: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
0: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. A jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
0: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kundorovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Robert Vlášek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Robert Vlášek je místopředseda Svobodných.
1: Je to tak.
0: A také analytik finančních trhů, financí, ekonomický. A tak můžeme říct, že v minulé profesi jste byl též detektivem, který bojoval s ekonomickou kriminalitou.
1: Nejenom to, ale spíše přesný terminus technicus, že jsem byl vyšetřovatel policie
0: České republiky. Vyšetřovatel. Tak pojďme teď na ta stanoviska Svobodných, protože ono se to nezdá, ale blíží se ty eurovolby. A možná teď diváci a možná voliči čekají, co si o jednotlivých věcech myslíte. Tak pane Vlášku, pojďme začít tím, že nás teď míjí ten den daňové svobody.
1: Ano.
0: Je to vůbec důležité o tom mluvit?
1: No já myslím, že určitě z ekonomického hlediska den daňové svobody je poměrně zásadní, protože máme ho 13.6., to je relativně dlouhá doba, že? Myslím 163 dnů.
0: Tedy před dvěma dny.
1: Před dvěma dny.
0: Natáčíme 15.
1: Přesně tak, pracujeme jenom na stát, takže teď můžeme slavit vlastně dva dny už, že už pracujeme na sebe. Takže já myslím, že 163 dnů pracovat jenom na stát, na daně je poměrně dlouhá doba. Tam je zajímavé se podívat, jaký třeba byl vývoj v čase. Když se podíváme zpátky, tak za první republiky, kterou asi řada lidí tady vnímá jako období prosperity Československa a tak dále, českých zemí, tak tam byl den daňové svobody 12. února například. Takže to je významný posun. Já vždycky říkám, že za první republiky v roce 1929...
0: 12. února?
1: 12. února, přesně tak. Měli jsme větší stát, lidnatější stát, územně větší teda, lidnatější víc obyvatel, větší armádu. Byli jsme schopni mobilizovat ze dne na den 1 250 000 vojáků. V té době jsme ji intenzivně budovali a přesto jsme měli den daňové svobody 12. února.
0: Tedy o čem to svědčí, že se to takto posouvá v čase, to tak jako tušíme, dostaneme se k tomu, ale řekněte, jak to bude za rok, za dva, protože nás čekají ty ozdravné balíčky, čeká nás zvyšování daní, tak vy jako analytik umíte to odhadnout?
1: No, já bych to odhadnout uměl, kdyby vláda komunikovala tak nějak srozumitelněji. Bohužel my nevíme přesně, jak ten daňový balíček bude vypadat. My sice jsme viděli nějaký návrh toho daňového balíčku, ministr Stanjura ho představil a byl velmi pevný v těch pozicích a říkal, že jako tam se nezmění nic ani o milimetr, ale velmi brzo záhy začal říkat, že možná všechno nedomysleli, takže my vlastně nevíme, jaké to finále bude. Takže kdybychom se podívali na ten návrh, který my jsme viděli, na těch úspor, řekněme, v roce 2024, oni říkají 93 miliard. Já jsem se na to díval, domnívám se, že to není reálné, protože ten daňový balíček je postaven ze 2/3 na zvyšování daní a víme, že funguje nějaká Lafferova křivka v ekonomice, která nám říká, že od určitého objemu prostě těch daní už prostě ten výběr je naopak nižší než vyšší. Takže a potom plánují na rok 2025 nějakou úsporu 53 miliard, což mimochodem považuji za dost jako absurdní ve chvíli, kdy máme schodky ve výši stovek miliard korun. Ale když se ptáte, jaký by to mělo dopad na ten den daňové svobody, tak určitě se posune. To je jednoznačné, posune se řádově o dny zase dál. Přesně na tom nepovím.
0: Říkáte řádově o dny, ale odhadnout to nejde. To znamená třeba jeden den, 14 dnů, to může být takto?
1: Trochu bych se říct, že to bude nějakých třeba 3-4 dny, by to mohly být úplně v pohodě.
0: Ještě k těm podrobnostem těch ozdravných balíčků, což jsou ty jednotlivé teda položky, které ale ještě nepřicházejí v účinnost, protože zatím to neprošlo.
1: To ještě zatím to neprošlo.
0: Na tom se také může ta koalice seknout. Ano. To všechno je možné. Nicméně, vidíte tam něco, co je naší zemi opravdu prospěšné? Něco, co byste podepsal? A nejenom vy, ale třeba i Svobodní?
1: Tak Svobodní určitě obecně podepisují snižování daní, snižování jakoby přerozdělování případně. O snižování daní tady hovořit nemůžeme. Tady nic takového nevidíme, naopak vidíme zvyšování daní. Pokud přece jenom něco bychom tam hledali, tak nějaké škrty na dotacích, řekněme, by mohly být pozitivní, které tam se objevují. Nicméně, pokud se podíváme na ten balíček jako na celek, tak já ho musím jako odmítat právě z toho důvodu, že tam jde o zvyšování daní, že je vlastně nesystémový, že i ty případné úspory, které se tam řeší, jsou nesystémové, že někdo prostě vytáhne, že by bylo skvělé mít nulovou daň na tiché víno a vyhandluje to třeba za nulovou daň za knihy, tak to považuji za naprosto nesystémovou věc. To znamená, ten balíček jako celek já považuji za nedostatečný, nesystémový, nic neřešící, naopak zhoršující tu situaci.
0: Vy říkáte, ta daň nulová na takzvané tiché víno, ano. Na knihy, zatímco třeba noviny nebo časopisy jsou úplně na opačné straně, ano. Že? Ale řekněte, vy říkáte, že v tom vidíte, pane místopředsedo, nesystémovost.
1: Ano.
0: Ale mohou být občané naši, spoluobčané, kteří v tom mohou také vidět korupci. Víte? Nějaký druh korupce. Jestli třeba ti vinaři, víte, ti lobbysté umí lecos, může to být tak?
1: Jako bývalý vyšetřovatel mám ke korupci
0: vztah
1: a negativní samozřejmě.
0: To vás živila roky.
1: A obráceně. Ale vlastně, když tohleto říkáte, určitě takovéhle nesystémové věci vždycky probouzí jakoby podezření na něco nekalého, že zatím může být, já žádné důkazy pro to nemám, ale jako ten vyšetřovatel bych se určitě tím zabýval, kdybych to měl na stole, jestli tam náhodou nejsou nějaké jiné zájmy, třeba i korupční.
0: Kdyby to záleželo na Svobodných, třeba ty výše toho DPH a už vůbec ty jednotlivé vlastně ty body, nebo jak to říct, ty kategorie, jsou tři teď, že? Víte. Tak jak vy byste to určili?
1: No, my bychom na to šli celkově úplně jinak. V zásadě totiž řešení toho problému není ve zvyšování daní, není na příjmové stránce toho rozpočtu, protože když se podíváte...
0: A DPHčko by bylo?
1: DPHčko by bylo, ale když se podíváte na ten státní rozpočet jako celek, vlastně, co se tam jako odehrává, tak na té příjmové stránce my problém žádný nemáme. Nám rostou příjmy státního rozpočtu o 11% kvartálně, ale rostou nám extrémně víc výdaje, ty nám rostou o 27 nebo 28%. Takže my máme velký problém na té výdajové stránce. A paradoxně řešením toho problému není zvyšování daní, ale snižování daní, protože když ty daně snížíte, tak efektivně té ekonomice pomůžete, ona samozřejmě dojde k nějaké konjunktuře a zároveň více vyberete. Takže určitě já bych se zaměřoval na snižování daní, no, my bychom jako Svobodní zaměřovali na snižování daní a snižování výdajů. To znamená určitě v tuto chvíli, v této situaci, v které my jsme, protože tu je třeba si popsat. My máme deficit státního rozpočtu za 5 měsíců 274,1 miliardy korun. To znamená, jsme si vyčerpali 90% plánovaného deficitu, který byl 295. To znamená, v tuto chvíli určitě by měly přijít na řadu plošné škrty 15-20%, které by ten problém řešily aktuálně. A v tom budoucím období, když vyřešíme ten aktuální problém, zabývat systémově celým tím státním rozpočtem, protože když se na něj podíváme, tak my tam vidíme, že v té výdajové sféře 73% jsou mandatorní výdaje, ku příkladu, což je extrémní jakoby objem, malý prostor na potom práci s tím státním rozpočtem. Takže určitě plošné škrty.
0: Dobře, s mandatorními, tedy povinnými, abych to výdají, nic neuděláme. Ani vy, ani současná vláda. To prostě je.
1: Ale... No, jestli můžu trošku polemizovat, viděli jsme, že s mandatorními výdaji vláda uměla něco udělat, uměla snížit reálný růst penzí například.
0: Dobře, tak ale určitě ne tak, aby to změnilo ten trend. Ale to, co říkáte, ten termín plošné škrtání, co to je, prosím vás, plošné škrtání? O tom každý mluví, nebo mnozí z ekonomů mluví, ale neříkají, co to teda je. To znamená jako až po Vladivostok, nebo...
1: Ano, ten plošný škrt znamená, že prostě všechny ty rezorty si škrtnou nějaké procenta, na které se ta vláda dohodne a nebude se řešit, jestli někdo více, někdo méně a nebudou se řešit jednotlivé položky.
0: Jako protože, po rezortech?
1: No, po rezortech v zásadě.
0: Takže vy byste byli ochotní, kdybyste byli u vlády, Svobodní, říct všem ministrům, každý z vás škrtne o 20%.
1: Já myslím, že to je nevyhnutelné.
0: Dobře, a co bude dělat takové ministerstvo vnitra? Co bude dělat ministerstvo práce, sociálních věcí a třeba ministerstvo obrany? Kde vezme na F-35, pane Vlášku?
1: No, to je zajímavé téma. To je velmi zajímavé téma.
0: No,
1: já si na to mám názor poměrně silný, protože dobrý hospodář v době, kdy má deficity ve stovkách miliard korun, které tady vidíme od roku 2020, by možná některé nákupy měl odložit anebo je nerealizovat. To znamená, pokud v této situaci my kupujeme F-35 za 100 miliard korun, což jsou náklady na nákup, ale ještě je potřeba dodat, že tam jsou nějaké náklady na provoz, servis, úpravu infrastruktury, kterou na ně nemáme, tak my potom spočítáme, že za nějaký 20 let provozu zaplatíme stovky miliard dalších korun, možná bilion, za tyhle ty náklady, kdy letová hodina F-35 stojí milion korun. To nevím, jestli diváci vědí, to několika násobek.
0: No, to víme, no.
1: No, ale to nejsou jenom F-35, máme tady ještě obrněné vozidla za 60 miliard, A takže v této situaci já se domnívám, jenom to zopakuju, že dobrý hospodář by možná to měl odložit, ten nákup, anebo ušetřit, aby se ho mohl dovolit.
0: V okamžiku, kdy se, promiňte, v uvozovkách zahumny válčí, je chyba nakupovat vojenskou techniku?
1: Je chyba nakupovat vojenskou techniku v daném situaci, v jaké se nacházíme ekonomicky.
0: No dobře, ale my často slyšíme, podívejte, co říkal pan Řehka, že také ta válka může nabobtnat a říkal, že my budeme na forhontě, jak se říká hezky česky, první na řadě, tak třeba budeme rádi, že máme ty F-35 nakonec.
1: No já myslím, že máme Gripeny. A Gripen je typicky obranný stroj. Protože mojí teda specializací, kromě toho, co jsem tady zmínil, já jsem působil dlouhodobě v armádě, takže mám nějaký přesah bezpečnostní, tak troufnu si říct, že ten Gripen se hodí pro obranné účely daleko lépe než 35, která je spíše útočným strojem. A jestliže máme Gripen, který se lépe hodí na obranné účely s daleko nižšími náklady na provoz a nemusíme měnit žádnou infrastrukturu, tak se domnívám, že je zbytečné kupovat něco jiného.
0: Co zatím čtete? Proč tomu tedy tak je?
1: No to se dostáváme do oblasti trošku spekulací samozřejmě. Může tam být něco, no vy jste tady zmínil, nějaké lobbystické jako snahy třeba
0: to prosadit. Nevíme.
1: To nevíme, ale víme, že to nemůžeme.
0: Ministryně Černochová je velmi čestná žena, tak...
1: Taky z toho nebudeme podezřívat?
0: Taky z toho nebudeme podezírat, protože nemáme žádný. Ale vy jste přeskočil, pane Vlášku, důležitou věc. Já jsem se ptal třeba na vnitro. Umíte si představit, že hasičům, že policistům a všem těm složkám řeknete tak děvčata, chlapci, hasičové hasičky i nebinární hasiči, my vám setneme 20% z rozpočtu?
1: No je to tak, státu se nedaří. Dostal se do nějaké situace, která se nastartovala v tom roce 2020 s těmi obrovskými schodky těch veřejných financí, které tam jako vidíme státního rozpočtu. A v takové situaci se prostě šetřit musí. Na tom rezortu jako takovém potom ale je, jak ty škrty vlastně v praxi uvede. To znamená, určitě by bylo vhodné, aby ten rezort škrtal na nějakých nevýkonných pozicích, administrativních, které nemají co společného s tím výkonem a neohrožovalo by to nějakým způsobem provoz toho rezortu. A tam si myslím, že máme obrovské rezervy. A když se podívám na bobtnání státní administrativy obecně, tak vidíme, že od roku 2016 nám přibylo 53 tisíc nebo 56 tisíc úředníků. Jako. V době digitalizace a efektivnější tedy jako digitální správy by to možná bylo zbytečné.
0: To je jiná kapitola. Takže vy vlastně potvrzujete a říkáte škrtat plošně, hlava nehlava, státu se nedaří. Tak to vlastně
1: je to tak. Je to tak, říkám to tak, ale dodal bych tomu, že hlava nehlava úplně nemyslím, protože ten rezort by si opravdu měl vnitřně efektivně jako rozhodnout, co škrtat chce, co by ho ohrožovalo, co nikoli.
0: Pane místopředsedo, jaký je vztah Svobodných k takzvaným emisním povolenkám a vlastně i k celému Green Dealu? Je to dobrá věc, nebo je to špatná věc, nebo jaká je to věc?
1: No tak Svobodní mají na Green Deal poměrně silný názor. Myslím si, že tak, jak je prováděna tato zelená agenda, bych řekl možná až jako náboženství v dnešní době, tak je to ekonomická sebevražda pro Evropu. To znamená, z hlediska toho, jestli je to dobrá nebo špatná věc, tak jak je to prováděno, to dobré určitě není. Když se podíváme, co způsobují emisní povolenky, se tady zmiňoval válečný konflikt na Ukrajině, který probíhá, což je velmi nešťastná, samozřejmě událost, tragická, ale řadou politiků a některých mainstreamových ekonomů bývá spojována vlastně růst cen energií s tou válkou, což já bych rád se proti tomu vymezil, protože za růstem energií samozřejmě primárně stojí Green Deal, stojí emisní povolenky. Ty nastartovaly růst těch energií dávno před válkou a to, že válka to jenom zhoršuje, to je samozřejmě fakt, to je neoddiskutovatelné. To znamená, my jako Svobodní určitě bychom emisní povolenky minimálně omezili, nejraději zrušili, protože emisní povolenky dělají vlastně z bydlení, ale z mobility, z podnikání, vlastně luxusní zboží, což považuji za dost jako nepřijatelné.
0: Dobře, ale vy, Svobodní, si budete znovu říkat o hlasy voličů.
1: Ano.
0: Předpokládám, že ve všech těch třech volbách, které nás čekají, to znamená ano. Evropské, krajské i sněmovní. A teď mi řekněte, snad připustíte, že tu planetu někdo zachránit musí. Jestli to bude ten pan Trautenberg, nebo jak se jmenuje, ten Timmermans.
1: Timmermans
0: nebo paní slečna Greta, nebo náš Petr Fiala, to už je celkem jedno, ale někdo z těchto lidí konajících dobro to udělat musí, protože jak by to nakonec dopadlo? Co ty?
1: Myslíte zachránit třečím tu planetu teď?
0: No já nevím.
1: To jsme
0: dva. Někde napadlo předčím?
1: Předčím máme zachraňovat, no, to je velká jako otázka.
0: Mně stačí, že se zachraňuje, víte? No ne, tak víme oba předčím. Tak před dopady civilizace. To jsou ta auta,
1: no.
0: Že to je CO2, aha. To jsou ta srkací stébla.
1: Já nejsem specialista na klimatologii, řekněme, nicméně nedávno jsem měl velmi zajímavý rozhovor s jedním pánem, který vyučuje na vinařské vysoké škole, starý pán vinař, profesor. A já jsem se ho ptal, jak on vnímá vlastně tu klimatickou změnu, co tomu říká. On říká, že to je skvělý, že vlastně se zvyšuje ta teplota, že jako na Moravě se pěstuje lepší červené víno, jestli mu to jako líbí. Ale pak jsme se bavili vážně, on říká, podívejte, ve 14. století jsme pěstovali víno v Podkrkonoší a na Šumavě, tak asi tolik tomu CO2. No, takže to je téma, je to otázka, jestli to, co my tady děláme, vůbec může něčemu pomoci, nebo zda tady poměrně nesmyslně a ekonomicky nákladně tvoříme něco, co nemá vůbec žádný vliv na ty planetární cykly, které probíhají.
0: Emisní povolenky nechat nebo zrušit?
1: Zrušit. Jednoznačně.
0: Z čeho potom se to bude všechno financovat?
1: Co?
0: No třeba ta záchrana planety.
1: No možná jsme tu planetu měli zachraňovat jinak.
0: A jak?
1: Třeba tím, že se budeme víc starat o krajinu, o zeleň, o udržitelnost vody tady a tak dále, a že nebudeme řešit něco, co možná jako opravdu s tím nesouvisí. No? Je to na daleko širší diskuzi, která neprobíhá, já bych řekl, protože nejsem ten odborník, nechci tady o tom jako hovořit nějak jako fundovaně, ale myslím si, že by to stalo za velkou diskuzi, protože existují studie, které říkají, že možná je to celé úplně jinak, že s tím, že to CO2 na to nemá vliv žádný, že to tady, že se děje něco jiného úplně, takže možná začít nějakou relevantní vědeckou diskuzí celospolečenskou, která vytvoří nějaký závěr a pak můžeme zachraňovat, ale tady se zdá, že je prosazován jedna názorová jakoby strana bez ohledu na jakoby tu účelnost a ekonomické dopady.
0: Proč? Co zatím je?
1: No, zase nemáme žádné důkazy, ale můžeme si třeba myslet, že by zatím mohlo být nějaký lobbying třeba ekonomický, nějakých výrobců, třeba elektromobilů nebo něčeho jiného, nevím.
0: Lobbying těch výrobců, kteří vyrábějí ta elektrická auta, myslíte?
1: No, proč ne?
0: No, ti dobře vědí, že je to stejný průšvih jako ta spalovací auta.
1: No, ale je to biznis.
0: Mají výfuky v těch, prosím, v těch teplárnách, nebo co to je?
1: Elektrárna. No, vy jste zmínil tohle téma, tam já považuji za pozoruhodné jinou věc, že vlastně největším výrobcem elektromobilů na světě a komponentů pro elektromobily je Čína, takže my vlastně pravděpodobně tím Green Dealem možná chceme podpořit tu Čínu asi.
0: Vítrvané z Číny, myslíte?
1: Já nevím.
0: Má Čína lobbysty taky?
1: Řekl bych, že Čína má určitě lobbysty, ale skutečně na to bych se zaměřil. Je to zarážející věc, jestliže my tady si ničíme svůj tradiční průmysl, který nás tady živí a vytvořil nám velké konkurenční výhody a tvoříme něco, co jako, čeho tady vyrábíme jenom zlomek a co teda pomáhá někomu, kdo je v tom naprosto dominantní, tak to nepovažuji za úplně jako správnou ekonomickou politiku. No.
0: Je to problém číslo jedna dneška, ta zelená politika?
1: No je to problém číslo jedna z hlediska ekonomiky a konkurenceschopnosti Evropy. To určitě, protože my si vlastně střílíme do obou noh, a ještě si u toho tleskáme. A já myslím, že kolegové v Číně říkají soudruzi jen tak dál, no. Jako dělejte to dál, protože nám to dost pomáhá.
0: Kdybych se díval v médiích, co je také téma číslo jedna nebo dvě, tak já to vidím každou chvíli, manželství pro všechny. Mnozí občané si mohou právě myslet, že to je takové pseudotéma, abychom možná tady na ty všechny emisní povolenky a Bůh ví co všechno, o čem jsme mluvili, teď zapomněli, ale jaký je postoj svobodných k manželství pro všechny?
1: No, postoj svobodných je velmi podobný tomu, co jste zmínil, to znamená, to považujeme za zástupný problém zcela, nic, žádné aktuální téma, to vlastně není téma, se z toho dělá. Ten důvod, proč se z toho dělá, pardon, může být ten, který vy jste zmínil, nebo také, že někomu klesají volební preference, pan Rakušan s paní Pekarovanou potřebují nutně nějaké téma, možná by si měli vybrat nějaký lepší, ale dobře, když se podíváme na manželství pro všechny a stanovisko svobodných je velmi jako jednoduché. My si myslíme, že manželství pro všechny tady už dávno je, to znamená dávat a ženit se může každý, jenom si musí najít osobu opačného pohlaví, tak to je to definováno, protože když se podíváme...
0: No ale nejste manžel a manželka v tu chvíli.
1: Manžel a manželka jsme.
0: No ne, tak když si vezmete, já nevím teď koho, kdybyste si vzal vašeho pana předsedu Vondráčka, tak nejste manžele.
1: Zajímavá představa. A to říkáte správně. A to říkáte dobře, protože když se podíváme na slovo manželství, co vlastně znamená, to z nějaké staroslovanštiny, znamená vztah muže a ženy. To je základ slovní toho slova. To znamená, pokud já bych si měl brát našeho předsedu, což teda neplánuju, je to zajímavá představa. Ale kdyby,
0: to byl příklad, promiňte, já to... Vím, že o některých věcech se nežertuje.
1: Tak samozřejmě potom by to bylo nějaké mužství, ne? Nebo kdyby si žena brala ženu, tak je to ženženství, to bychom mohli zavést, ale rozhodně bychom neměli do toho tahat to manželství jako takové, které je osvědčeno tisíciletým jako
0: Dobře.
1: Tisíciletou historii.
0: Vy to říkáte takto jako správný jazykospitec, ale ano. Není to, pane místopředsedo, úplně jedno, jak se tomu říká?
1: Já myslím, že ne. Já
0: tomu
1: myslím,
0: každý říká, jak chce.
1: Ať se tomu říká každý, jak chce v tom soužití, s tím souhlasím, ale zákonem bych to nenařizoval, nelámal bych to na sílu, protože skutečně, když se podíváme i do občanského zákoníku, tak manželství je definováno jako jeho hlavní účel založit rodinu a vychovávat děti, a to při vší úctě dva muži nebo dvě ženy ty děti nepočnou, to jako vlastně nejde.
0: A vychovávat je mohou?
1: Vychovávat je mohou, ale proto nepotřebují institut manželství právě. A pokud má někdo potřebu, jakoby, nebo pokud někdo cítí, nebo má pocit, že by v některých oblastech byly jeho práva potřeba posílit, za to určitě jako svobodní jsme, to znamená v nějakém matričním právu, dědickém, zdravotním a tak dále, tam ať se ta pozice vylepší, pokud je to potřeba, ale zase to manželství bych zachoval jako institut tak, jak je, tam ten by měl mít jakoby výjimku z tohoto.
0: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
1: Moc děkuju.
0: Naším hostem byl Robert Vlášek.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Hraje vám Radio Xaver. Country's

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase FIX TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako minister nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak uvidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. Já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech

0: o vazbě jsou samozřejmě nevinní.
1: To bych novinářům nevyčítal.
0: To byste jim nevyčítal.
1: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jako
0: zabráníte, nepustíte tam ty novináře.
1: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy tohoto senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jaksi ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
0: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým únikům?
1: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
0: ne,
1: advokát...
0: Naši diváci to viděli, tak proto...
1: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
0: Tak
1: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
0: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
1: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
0: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
1: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházel a měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
0: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
1: Jedna z.
0: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
1: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. důvody si může každý

0: docenit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce
0: no,
1: půl miliardy, v roce 23.
0: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
1: Takže se už
0: očekává, že
1: se více lidí
0: ano,
1: bude bránit.
0: Bude vyšší. Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání. Jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na, jaksi, na úhradu nezákonných trestních stíhání.
1: Hmm.
0: A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
0: Tak samozřejmě na vině.
1: Nebo kdo je na vině?
0: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který, jak si nás teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Hmm. Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
0: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže
0: žádný,
1: to...
0: žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
0: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marií Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, prostě jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej, a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: Hmm. A přesto, je to správně nastaveno?
0: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne, a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
0: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
0: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc. Ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozebírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
0: Vzkaz společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje k si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
0: To bychom tady museli asi jako sedět na samostatný pořad. Jo.
1: Je, no moment, já i bude píšu, to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
0: Teď jsem,
1: když
0: dostal,
1: míří
0: teď jsem za vámi
1: na
0: šel,
1: takový post.
0: Dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůže to být...
0: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
0: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí být taky na základě
0: toho,
1: něčeho.
0: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její zpříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďko na aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
0: Ano. Ale tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
0: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkal, já samozřejmě si z toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
0: No, tak když to vezmeme obecně a šíře, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě, jako, prostě říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit. Je tam nějaká šance, nebo to je jenom tak, nějaký výkřik,
0: já nechci
1: snaha?
0: Být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce. a nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
0: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
2: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
1: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru. A pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího, než právě tato kauza.
2: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
1: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Trump přes mluvčí sejmul velká média, ta brblají, ale nic nezmůžou. Tak vidíš v tom určitý revanč, odplatu, mstu? A nebo je to prostě reakce na současné mediální dění, na to, jak se média promění?
2: Já bych to takhle neinterpretoval. Ty víš, že jsem dělal tiskovýho mluvčího?
1: Vím.
2: Já jsem byl...
1: A to už je hodně dávno.
2: Klausových vlád. Já jsem byl Klausem, já jsem nebyl jmenovaný, to tedy Klaus nechtěl. Ale tak si vzal mě, tom našel někde na chodbě, prostě, jak jsem udělal tiskového mluvčího. A to je vlastně docela důležitá profese. A tahle ta mladá slečna, on je 27, tam paní, tak ta opravdu jako do toho vtrhla s velkým ajfrem. A ten tiskový totiž mluvčí, jako on nemá být advokát svého šéfa. On nemá být ani zase na druhou stranu advokát těch novinářů. Jeho role je přesně někde mezi. Jo. Že on prostě má být lojální ke svému šéfovi, má mu rozumět, co on dělá, co on myslí, co udělá popřípadě. A potom to nějakým způsobem překládat těm novinářům do jejich jazyka a popřípadě pomoct zase od novinářů přenést vlastně tu zpětnou vazbu k tomu svému šéfovi. A to je úkol vlastně tiskového mluvčího. A já myslím, že tohle ona přesně bude dělat, protože je to profík. Jo. A tohle je vlastně, když jsem se optikou jí podíval na naší scénu, když se podíváš, co tady je za tiskový mluvčí, tak buď jsou to hezký tvářičky, které jako opakují věci, které prostě se naučili a tak jako to odehrajou a je to úplně jedno, jako co říkají. A nebo jsou to takový ty zákulisní myši, nebudu jmenovat, u koho třeba jako jsou, a ty tam něco dělají a něco tam putají a nelezou jako moc na veřejnost, nevím, jaký kredit mají u novinářů, ale ty jsou zákulisní. A pak jsou ty, jako byl třeba Ovčáček, který měl zase pocit, že musí bránit toho svého šéfa. A to taky jako není úplně dobře, protože on není jeho jakoby advokát venku. On má být prostě jako ten middleman, který prostě vždycky to dostává z obou stran, ale ten fackovací panák, to je potom ten nízký mluvčí. A ona tam lítla a ona jako řekla, tak co bude dělat, co nebude dělat, že ty velký média to tady nemají jako na furt, že tak chce taky vlastně i ty influencery a vlastně ty relevantní hráče. No moc se mi to líbí.
1: Ty jsi říkal, že mluvčí má být někde jakoby mezi těmi novináři a tím svým šéfem, ale otázkou je, jestli stejně tu jeho roli vnímá ten šéf. Není šéf, který očekává, že ho ten mluvčí bude bránit, bude se ho zastat.
2: Říkáš, moc hezky nevnímá a to je vlastně taky největší úskalí i toho profese toho tiskového, aby pořád tady přitom i ten jeho šéf mu věřil. Jo?
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.
4: Country. The absolute best.
3: All the time. Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
2: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
1: To je hezký, že?
2: Je to parádní.
1: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
2: Jistě.
1: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořad děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
2: Je to tak.
1: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
2: Zneklidnilo vás to trošku?
1: Tak trošku jo.
2: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
1: Hojnost, to je oficiální pojem?
2: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního, dokonce já si troufnu říci, v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata, tady máme kolem 500-700 tun.
1: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
2: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
1: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
2: jednoznačně,
1: to tak?
2: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
1: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
2: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
1: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
2: Jednoznačně.
1: Potvrzujete?
2: To platí.
1: Podepisujete krví?
2: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zdražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
1: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV.
2: Jednoznačně.
1: Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
2: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď se nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
1: A adresa zní?
2: Adresa mailová zní.
1: No, pane Blášku.
2: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
1: No, tak to zkuste.
2: Je to mince X?
1: Je to zlato, zavináč.
2: Mince X?
1: Mincex.cz. Do příště.
2: Naučit. Jednoznačně.
1: Jaké jsou prognózy?
2: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
1: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
2: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
1: Za trojskou unci, což je skoro...
2: Násobek.
1: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
2: 3250, řeknu třeba.
1: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
2: Já to poslouchám.
1: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
2: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála 35 dolarů. V 80. letech jsme byli kolem 300 dolarů za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo 850 dolarů za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
1: V rozbouřeném světě.
2: V rozbouřeném světě.
1: Ale v rozbouřeném to... světě, počkejte.
2: Ano.
1: V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudruh Zelenský a bude klid. A v

0: budoucnosti na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
1: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
0: Ano, ano.
1: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
0: Ano, a čemu vy říkáte peníze?
1: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze?
0: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
1: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
0: Děkuju, uzavdívám se.
1: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
0: Ano.
1: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako vy teď koukáte na mě.
0: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích, ztratili tu hodnotu a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
1: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
0: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
1: A tím zdražuje všechno.
0: A potom ještě můžeme poděkovat Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
1: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně

0: teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
1: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
0: no to chci právě.
1: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
0: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
1: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
0: Jako bych seděl v České televizi.
1: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
0: Hostka nebo moderátor.
1: Nebo moderátor.
0: Vyvážený jako na všechny strany.
1: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
0: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
1: Určitě.
0: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
1: Ano.
0: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, 2 roky pohla o 41% nebo víc za poslední 2 roky?
1: No, za poslední 2 roky o 80% cirka.
0: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
1: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům,
0: což které naopak, roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota.
1: Tak, a nebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom protože nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5% tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
0: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
1: ano.
0: A za fiat měnu, kterou má doma,
1: ano.
0: Promiňte mi, obyčejní lidé říkáme
1: ano.
0: peníze,
1: ano.
0: Koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
1: Ano.
0: Říkám to dobře?
1: Říkáte. Můžu si dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
0: No ježiš, na to já se těším od začátku.
1: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
0: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
1: Děkuju.
0: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
1: A nebo zlatý účet.
0: Nebo zlatý účet.
1: Ano.
0: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
1: Moc děkuju.
0: Děkuju a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Moc peněz, 27. díl. a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Ondřej Prokop je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ondřej Prokop, zastupitel hlavního města Prahy, zastupitel Prahy 11 také a předseda pražské ANO.
1: Je to tak.
0: Stále to sedí.
1: Platí.
0: Dnes dopoledne to tak bylo. Sleduji občas, pane zastupiteli, váš pořad na YouTube, Čau Praho, a musím říct, že v posledním díle mě teda velmi zaujala ta vaše zmínka o drogách v Praze. Tím myslím, ne v Praze jako městě, ale ve vedení Prahy a že se stále někde nějaké drogové aférky odehrávají. Co se teď teda přihodilo? Vy jste to tam zmínil tak krátce a myslím, že to je důležité. Občané by o tom měli vědět.
1: Předně děkuji, že sledujete můj pořad, už 39. díl. Co se týká té drogové kauzy, mně už to přijde úplně absurdní. Před rokem jsme tady měli kauzu Dozimetr, která byla kromě korupce také drogovým skandálem hnutí STAN. A vlastně ani ne rok potom, tak se podobné nějaké věci dějí v městské firmě operátora ICT, kterou mají svěřenou pod sebou Piráti. Vlastně oni založili nějakou protikorupční linku v té firmě asi před 2-3 měsíci a na tu linku někdo poslal poměrně závažný anonym, že předseda představenstva, generální ředitel té společnosti, operátor ICT, nakládá s omamnými látkami, patrně kokainem, v rámci pracoviště i mimo pracoviště. Nějak se tím zabývalo představenstvo, uniklo to do médií a hned druhý den byl ten ředitel odvolán Piráty. To znamená, že asi na tom bylo něco pravdy, protože jinak by těžko takhle rychle konali.
0: No jo, ale vy tam říkáte v tom vašem pořadu, že nejenom, že pracoval s těmi omamnými látkami, ale že to nějak poskytoval taky veřejnosti. A to mě zarazilo.
1: Na tom, právě v tom udání bylo, se říkalo, že to nějakým způsobem tam distribuoval zaměstnancům i potom nějakým lidem mimo tu společnost. Že byl nejenom uživatel těch látek, ale že byl i distributorem. A vlastně to se dneska prošetřuje. Nicméně, myslím si, že pokud by to nebylo závažné obvinění, tak by asi nebyl i hned odvolán druhý den.
0: Počkejte, vy vlastně říkáte, že to teoreticky mohlo být tak, že nejenom, že tedy užíval nějakou tu omamnou látku, ale distribuovali zaměstnancům.
1: Tvrdí se to.
0: A také veřejnosti.
1: Tvrdí se to, bylo to vlastně v tom udání, které dneska prošetřují orgány té společnosti, vlastně na magistrátu, a kromě toho vlastně na ně přišlo ještě udání za nějaké sexuální obtěžování.
0: Když si
1: pana Barsiho vygooglujete, tak zjistíte, najdete třeba nějaký jeho videa, který točil pro zaměstnance, tak tam je vidět, že asi nebyl úplně při smyslech.
0: Vztahujete to k těm omamným látkám?
1: Nebo? Myslím si, že ano, je to jako patrné. Já jsem to pouštěl na posledním zastupitelstvu jedno z těch videí, které točil. On si tam povídal s nějakou postavičkou vystříženou z papíru a povídal k té postavice a potom jako simuloval hlas té postavičky, která se mluví zpátky k němu, a to natočil takovéhle video, a které potom posílal zaměstnancům, takže opravdu se tam jako děly velmi zvláštní věci.
0: Mm-hmm. Co s tím budete dělat?
1: Já jsem to upozornil na zastupitelstvu vlastně tím, že byl odvolán z toho na předsedy představenstva, tak si myslím, že jako první krok je splněn. Teďka bude potřeba udělat nějaký audit té společnosti, aby jsme zjistili, jestli to bylo selhání jenom pana ředitele, pokud se prokáže, anebo třeba nějaké kolektivní. Celá ta společnost je jako velmi, velmi zvláštně řízená. Nejsou tam k dispozici dneska všechny zápisy z dozorčích rad a podobně, takže budeme se o to zajímat.
0: Pane Prokope, vy si v tom posledním díle mimo jiné také stěžujete na to, že nebylo programové prohlášení doposud. Mm-hmm. Ovšem mezi tím, než jsme vás sem pozvali a jste přišel, tak ono je. Myslím, že včera, my natáčíme 27.6. Části toho programového prohlášení tady mám, ale moc toho nejsem moudrý. Řekl bych, že to jsou takové jako floskulky. Uhum. A řekněte, co teda splnilo to vaše očekávání, když už se na to tak dlouho čekalo?
1: Já jsem z toho programového prohlášení zklamaný, protože pan Bohuslav Svoboda jako primátor, když se volil někdy v lednu nebo v únoru, tak slíbil, že do konce března to programové prohlášení bude k dispozici Pražanům. Máme konec června. Konečně ho teda představili se 3měsíčním zpožděním. Tak bych očekával, že to bude fakt jako pecka, když na tom dělali vlastně skoro půl roku. Nicméně v tom programovém prohlášení, co jsem četl, tak je tam částečně pirátský program, proti kterému ODS a Spolu vystupovali v kampani, tak ve finále ve spoustě věcí ustoupili Pirátům. A z těch stěžejních věcí, jakože se dostaví městský pražský okruh a silnice a to, co Pražany trápí, tak tam vlastně není vůbec nic a ustoupili z těch svých velkých vizí a plánů jenom na to, co by se asi stalo, i kdyby tam neseděli a doběhlo to jenom úřednickou cestou. Takže mě to jako opravdu zklamalo.
0: Řečeno teda vašimi slovy, vy jste říkal, že jste čekal vymazlenější dokument, no, taková hezká. Ale řekněte, co máme, jak to máme rozumět my občané a třeba i my Pražané, že vlastně, a to je z toho patrno, naprosto z toho programového prohlášení, že Občanská demokratická strana tak ve velkém ustupuje Pirátům a rozhodně to není win-win.
1: Já tomu nerozumím, co je nutí neustále takhle ustupovat z těch svých zásadních věcí. Oni tady slibovali Pražanům před volbami, že zatočí s těmi nesmyslnými cyklopruhy, že se budou věnovat i motoristům. A dneska si čteme v tom programu prohlášení, že souhlasí s tím, že se bude zavírat Smetanovo nábřeží a Malá Strana pro tranzit. Do dneška nikdo nevysvětlil, co to vlastně znamená, co je to ten tranzit, jestli jsou to i lidé, kteří tam vezou děti do školy nebo do nemocnice pod Petřínem. Nevíme, každopádně v tomto Pirátům a panu Hřibovi ustoupili, je to tam. Pak je tam, že se budou rušit takzvaná parkovací minima, to znamená, že developeři budou moci stavět nové bytové domy bez parkovacích míst i na sídlištích a tak dále, kde je dneska katastrofální situace, to je něco, co je pro nás absolutně nepřijatelné. A celá řada takovýchto podivných opatření, které si vlastně tlačí ty Piráti, tak vlastně oni obsali ty Piráti proaktivně do toho programového prohlášení a to Spolu, nevím proč, tak jim ve většině těch věcí ustoupilo.
0: Dobře, ale co tam čtete? Oni na ně něco vědí, nebo je to nějaký společný biznis třeba, nebo co si o to má myslet? Nebo slabost třeba pana našeho primátora, že už třeba v dobrém řečeno, je to velmi zkušený, ale starý pán, jestli už třeba chce mít spíš klid, než se dohadovat.
1: Já si spíš myslím, že to je o tom, že je na ně obrovský tlak vlastně ze zhora z vlády, od premiéra Fialy, udržet tu ten takzvaný vládní půdorys, který od začátku my jsme kritizovali s Patrikem Nacherem, říkáme, že je nesmyslný, že prostě nemá smysl aplikovat něco, co může fungovat ve vládě, když vidíme, že to moc nefunguje na komunální úrovni, kdy vlastně ti lidé si nerozumí a mají úplně odlišné programy. Tak si myslím, že ten hlavní problém je, že je tlak od pana Fialy v Praze udržet ten vládní půdorys. A vlastně ODS se snaží, seč může dát dohromady ty Piráty, STAN, aby se jim to nerozuteklo a nějak se jim to nerozpadlo.
0: Pane Prokope, můžete mi vysvětlit, prosím, a taky divákům, co to znamená pojem humanizace magistrály?
1: To je další věc, která je vlastně v tom uvedena. Oni počítají s tím, že se postupně bude na magistrále ubírat provoz automobilů. Vlastně stane se z ní do budoucna nějaká taková pěkná třída, kde se bude dát chodit i pěšky. Ono to známe ze zahraničí, z těch zahraničních západních měst, jako je Paříž, Vídeň a další. Akorát, že si jaksi Piráti a Spolu neuvědomují, že ty západní města mají dokončené většinou oba okruhy, vnitřní i vnější. My bohužel nemáme ani jeden. A bohužel do dneška magistrála je jedinou hlavní spojnicí mezi severem a jihem Prahy. A dokud nebudeme mít dokončené ty okruhy, tak já si myslím, že je nemožné tu magistrálu dále zúžovat. Nicméně i na tom se dohodli s Piráty, ODS, že chtějí vytvořit přechod před hlavním nádražím, další semafor a postupně ubírat pruhy.
0: Počkejte, přechod pro chodce?
1: Ano.
0: Nebo přechod jako lavku?
1: Přechod pro chodce, který vlastně bude namalovaný přímo na té vozovce, bude to vlastně další zdržení na magistrále přímo před hlavním nádražím. Má vzniknout přechod, kde bude semafor a bude tam další vlastně zdržení automobilů, tak jako je to u muzea a dalších místech.
0: To je ta humanizace, jo?
1: Ano.
0: A co ještě tedy spočívá v tom sousloví humanizace magistrály?
1: Tak oni by rádi ubrali ze 3 pruhů na 2, místo jednoho pruhu by tam udělali pořádnou cyklotrasu, zasadili stromy. Ono to vlastně jako hezké a dává to smysl, ale až v momentě, kdy budeme mít ty objízdné trasy, až budeme mít dokončenou návaznost tunelu Blanka, až bude dojezd Blanky až na Průmyslovou, až budeme mít v Suchdole velký okruh, tak pak to samozřejmě dává smysl a pojďme se nad tím zamyslet, aby jsme to centrum udělali víc pro lidi, méně pro auta, já jim rozumím, ale je potřeba to udělat postupně tak, aby neskolaboval doprava.
0: Vy říkáte přijít o další pruh a vysadit stromy kam? Jako doprostřed?
1: Tam. Doprostřed nebo po stranách, ono, těch návrhů je celá řada. Vlastně ono to počítá do budoucna s tím, že se mají někde ubourat ty mostní konstrukce, že se vlastně má srovnat ta magistrála s terénem dole. Ono jsou takové vize prostě do budoucna, jaký kompletně vlastně začlení do toho města. Ale říkám za nás, ano, je to nepřijatelné, dokud nebudou hotové okruhy.
0: Co si myslíte vy, pane zastupiteli Prokope a vůbec ano, o těch lidech, co blokují magistrálu, myslím, že si říkají poslední generace, víte, a prosazují tedy tímto způsobem tu 30 v Praze, tak je to nezvládnuté, no, oni se stěžují, že dokonce při tom posledním protestu už policie nedoprovázela, tak dávají stížnosti na gips a tak co si o tom mám myslet?
1: Já si myslím, že se to podstatně bagatelizuje, my s tím v zásadě nesouhlasíme jako hnutí ANO. Myslím si, že zneužívají vlastně nějakého ústavního práva na demonstrace. Já rozumím tomu, že musíme zachovat právo na demonstrace, ale něco jiného, když jde jednou za půl roku velký průvod demonstrantů po nějaké komunikaci a když malá skupinka lidí, řekněme 30-40, každý týden blokuje ty komunikace účelově, tak to si myslím, že prostě není správné. 30 v Praze byla v programu strany zelených. Strana zelených se do zastupitelstva nedostala. Pražané jednoznačně ukázali, že toto nechtějí a myslím si, že tito lidé by měli respektovat výsledky voleb a případně se přihlásit do dalších voleb a pokud Pražané dají mandát straně, která to bude mít v programu, tak nechce to prosadí, ale dělat takovéto nátlakové, říkám až ekoteroristické akce, tak to je naprosto za hranou.
0: No dobře, vy tedy říkáte, že to není správné blokovat tu magistrálu z mnoha důvodů, které už všude možně byly stokrát rozebrány, lékařská služba a tak dále, ale nic naplat, pane Prokope, vy jste zastupitel.
1: My jsme dali se spolu dohromady usnesení na posledním zastupitelstvu, které mělo řešit legislativní rámec toho, jak tím blokádám do budoucna zabránit. Bohužel Piráti a další se přidali na stranu těch ekoteroristů a tenhle návrh nepodpořili, takže těsně neprošel. My se budeme snažit v září to navrhovat znovu, aby jsme jednoznačně zamezili tady tím ekoteroristickým blokádám a nesmyslům, které vlastně brání nejenom občanům, ale často i sanitkám, hasičům, policistům, prostě projety komunikace.
0: ODS hlasovala jak?
1: ODS hlasovala s námi pro. Chtěla vlastně tomu zamezit, ale bohužel Piráti to nepodpořili, ty se přidali na stranu těch ekoteroristů.
0: Protože tuším, že Marek Benda z ODS v České televizi to velmi odsoudil.
1: Ano.
0: To by jako se dělo. Ale tak přinejmenším v této věci oni neustupují.
1: V této věci ne, tady naštěstí ještě mají zdravý rozum a chápou, co je pro Prahu správné.
0: Jak hodnotíte teď to nové působení primátora Svobody? Je to pořád silný hráč, nebo slyším takové různé zkazky o tom?
1: Já jsem z toho opět trošku zklamaný, jako z toho programového prohlášení. Je na něm vidět ten věk a vlastně ta kumulace těch funkcí. Myslím si, že by si měl vybrat, jestli chce být poslanec anebo primátor. Často chybí i třeba na těch oficiálních akcích, jako je otevírání různých nových staveb Prahy a podobně. A i na tom zastupitelstvu je vidět, že úplně nezvládá to řízení té schůze, které často trvá třeba i 20 hodin, tak někdy je to až jako nedůstojné. To jiné, myslím si, že by měl do budoucna možná uvažovat o tom, aby to primátorství předal třeba někomu mladšímu.
0: Jaká je vůbec komunikace v zákulisí toho pražského magistrátu mezi ANO a ODS? Protože vy si ve spoustě věcí musíte takzvaně rozumět, ale navenek, a vy už jste říkal, že to je velký tlak ze zhora, tedy od Petra Fialy a jeho suity, tak řekněte, nebýt toho tlaku, tak vy byste se s ODSkou dohodli?
1: Tak bylo to složité, to vyjednávání, všichni to víme, trvalo to skoro půl roku, než tady vznikla koalice. My samozřejmě programově k té ODS jsme poměrně blízko v Praze, chtěli jsme právě řešit třeba ty dopravní systémové věci podobným stylem, takže my se dneska vlastně bavíme na příštím zastupitelstvem ve věcech, které si myslíme, že pro Prahu a Pražany jsou podstatné, přínosné, jako třeba zamezení tady těch blokád, výstavba okruhu a dalších, kde to podporujeme, ale pak je samozřejmě celá řada věcí, které nepodporujeme. Snažíme se s Patrikem Nacherem vždycky hledat ten zdravý selský rozum v tom, co vlastně Pražany trápí.
0: Řekněte, některé věci z prostředí, nebo případy z prostředí Prahy přerostou, nebo se octnou v té celostátní politice, a je to určitě třeba případ ten, kdy se bude prodávat ta budova hlavní pošty, tuším, v Jindřišské ulici.
1: Ano.
0: Do jaké míry pražské zastupitelstvo taková věc zajímá?
1: No, díky nám opozici, kteří jsme od začátku křičeli, že je potřeba udělat všechno pro to, aby jsme tyto budovy získali do Prahy, do našeho majetku, a aby to nekoupil zase nějaký spekulant. Ono se nebavíme jenom o poště Jindřišské, ono to je budova třeba na Praze 2 a další. Tak po našem tlaku konečně primátor Svoboda a jeho rada začali jednat a podařilo se na posledním zastupitelstvu udělat usnesení, že vlastně pokud by vláda nejednala z Prahu napřímo, takže jsme posvětili i radu, že se může přihlásit do té elektronické aukce, což není úplně běžné, takže doufám, že se povede ty budovy získat do vlastnictví Prahy, protože by byla škoda, aby z takovéhle obrovské historické budovy byl další hotel nebo nákupní centrum.
0: Vy vlastně říkáte, že město Praha chce koupit od České pošty tu budovu.
1: Ano, přesně tak.
0: A jestli je to veřejná informace, kolik je ochotná za to dát, protože aukce, to asi neřeknete, že? Nebo to nevíte?
1: V tuhle tu chvíli nevím, oni probíhají jako ocenění znalecké posudky, ale v té Jindřišské ulici to se budeme bavit o miliardě korun zhruba. Možná, že i o něčem vyšším.
0: A toto vy podporujete, aby se nakupoval další majetek?
1: Praha v tuhle chvíli má 100 miliard korun na účtě, které má do budoucna připraveno na nějaké investiční akce, a ty peníze se vlastně vypařují kvůli inflaci, takže nákup nemovitosti si myslím, že se vždycky vyplatí.
0: Lepší barák. Ještě k těm vztahům uvnitř té koalice na pražské radnici. Vy jste v tom vašem pořadu na YouTube Čau Praho řekl: ve vládě Petra Fialy, vládě Petra Fialy, Pirátech přestává věřit už i hnutí a hnutí STAN. Jak to mám rozumět?
1: Já jsem citoval z článku Seznam zprávy, tuším, kde byl popis toho, že vlastně STAN je zděšen z toho, jak funguje pan Stanjura, ministr financí, a že přestávají věřit jeho krokům a jeho návrhům, čemuž se teda osobně vůbec nedivím, protože pan Stanjura jeden týden něco prohlásí, že něco bude navrhovat a prosazovat, dostane kartáž v médiích a druhý týden z toho couvá. Je to zmatek na zmatek.
0: Ještě jedna věc, o které budete vědět, ta se týká Prahy 11. Magistrát podpořil grantem 1,5 milionu korun. Jo, podle reportéru ČT v minulosti se tam údajně praly nějaké špinavé peníze na tom projektu a pod dojmem pomoci dětem z Ukrajiny. O co se jedná?
1: Když začal ten konflikt na Ukrajině, tak přišel tehdy developer Passer Invest, který vlastní pozemky na Rostylech, že by nějakým způsobem chtěl pomoci, a za jeho přispění tam vlastně vzniklo nějaké takové buňkoviště, udělala se z toho nějaká dětská skupina, školka pro ty ukrajinské děti, a celé to zaštítila nějaká nezisková organizace, která se kdesi vzala, údajně přivedli Piráti nebo STAN, nevíme přesně, ale u toho otevření se fotil tehdy pan ministr Rakušan, Hřib a další vlastně papaláši. A velmi záhy na to Česká televize rozkryla v reportérech, že tato nezisková organizace, která to celé zaštítila, údajně pere ruské peníze pod tou záštitou, že se pomáhá Ukrajincům.
0: Tomu se říká win-win?
1: Je to naprosto neuvěřitelné, takže vlastně okamžitě se potom přestalo spolupracovat s tou neziskovkou a celé to spadlo na bedra radnice Prahy 11, která to nechtěla, která na to neměla finance a které to spadlo na hrb a musí to teďka nějakým způsobem řešit a sanovat. A vlastně magistrát poslal teďka další peníze na tenhle ten projekt, aniž by bylo došetřeno, co se tam vlastně dělo, kam se ty peníze ztratily, jak to fungovalo a podobně.
0: Co říkáte, pane Prokope, na aktuální průzkumy preferencí politických stran? Vy jako ANO jste na tom velmi dobře, patříte mezi ty politiky, kteří říkají, mě to nezajímá, počkám si na volby. Nebo to o něčem svědčí?
1: Já to beru určitě jako velký závazek, že spousta voličů nám potenciálně věří, ale volby jsou daleko, zvlášť ty, které zajímají primárně mě. Já jsem komunální politik, my jsme na začátku volebního období, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale samozřejmě je na tom vidět, že lidé jsou nespokojení s tou současnou vládou a na mě se obrací celá řada Pražanů, kteří třeba volili spolu v těch posledních volbách dvojích a dneska přiznávají, že jsou zklamaní a vlastně hledají, koho budou volit příště. Takže já to beru jako velkou odpovědnost a musíme se o tyto lidi postarat.
0: Těším se na příště, děkuju.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Ondřej Prokop.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuji, dobrý den. Děkuji za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Asad, tak pouze některá místa byla pro alawity, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunnité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunnity. Takže alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama. A zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho, mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli, tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4-5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne? Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
2: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci, Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašár Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď
2: no, nikde Evropané, nic? Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, různí

0: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
1: Dá, ale silou, force.
0: Musí, takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašar Asad vlastně?
1: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jaksi ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
0: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude, ale očividně...
1: Já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
0: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
1: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary v Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odezdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevují

0: Je mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
0: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí.
0: A býval
1: i za Joea Bidena.
0: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Tak jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako, dneska mu to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
0: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
0: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám ale pocit, ale no, nerada bych
1: ho vkládal do ústní,
0: no a tak to je zase nepochopení celé té situace, že? A takže...
1: Ale tak on tam, pardon, on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že? Uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
0: asi
1: by
0: tak,
1: mohla jednou přijít.
0: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem nejdřív, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka, nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donald Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump
0: telefonovat.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
0: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu. A
0: já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina. Bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu želenskému oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočil úplně jinak. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Tím mě nechápu. Toto prohlášení tak skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Hraje vám Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes Jaroslav Plesl. Dobrý den, pane šéfredaktore.
1: Dobrý den.
0: Mladé fronty dnes.
1: Ano.
0: Pirát Michálek žádá prezidenta, aby udělil milost páru odsouzenému za obchod s psychotropním nápojem. Tak tomu se říká milost pro feťáky.
1: No, jako Pirát Michálek by měl žádat teda především svoje koaliční partnery, protože hlasy na to mají, aby změnili zákon. Já myslím, že ten veškerý hněv, který se tady teď obrátil proti soudci nebo soudkyně, já nevím, kdo to odsoudil přesně, jestli soudce nebo soudkyně, ale dneska je to samozřejmě jedno, že vždycky to bylo jedno. To
0: mohl být nebinární soudce.
1: Mohlo to být nebinární.
0: Viděl jste to?
1: No, jo.
0: Na YouTube. Liga mužské moudrosti se to jmenuje.
1: Ano.
0: Petr Čtvrtníček, co by nebinární soudce Jardo.
1: Ano. To by klidně tak mluví. Ale to není důležité. Důležité je, že prostě ten soudce se musí držet platného zákona. No tak jako jak může ten chudák soudce prostě říct, že zákon něco říká, ale on na to kašle, protože je nějaká situace, která jemu se zdá správná, tak on to takhle prostě brát nebude. On musí zkoumat, jestli tam byl jako naplněný nějak ta skutková podstata, no tak tam asi naplněná byla, já nevím, ještě bude zřejmě odvolací soud, možná, že třeba odvolací soud přijde na to, že tam pochybil soudce, soudkyně nebo soudco, jak by se to řeklo?
0: Soudko,
1: to je dobrý slovo. Tak jestli pochybilo, a pokud pochybilo, no tak to dostane zpátky a bude to muset nějak překopat. Ale tohle nedělá Pirát Michálek dobře. Pirát Michálek, jestli se nemýlím, je právník, tak ať to řeší jako právník a neřeší to tady prostě jako nějaký pako, který prostě najednou se rozhodlo, že bude žádat Zemana o nějaký mimořádný opravný prostředek. Prostě to tak nejde. To Pirátko prostě by mělo fakt tomu přistupovat jinak.
0: Představte si v barvách jenom tu první část toho titulku, že Pirát Michálek o něco žádá Miloše Zemana. To už samo o sobě je tak vtipné. Protože
1: jak může Michálek někoho žádat, jmenuje-li se to Miloš Zeman, prostě to vůbec je bez šance.
0: Kdyby Miloš Zeman nebyl na vozíku, tak bych řekl, že by ho s rozběhem nakopal, no vlastně s rozjezdem by ho nakopal, si myslím já.
1: No nic samozřejmě se nestane. Já nevím, jestli Pirátko poslalo prostě už nějaký dopis na Hrad nebo něco. Ale zase, jak znám Zemana, tak si myslím, že Zeman je klidně schopen prostě říct, no jo, tak dobře.
0: Zeman si s tím zažongluje, uvidíte.
1: Jo, on v poslední době prostě se baví tím, že se tváří velkoryse, tak třeba Pirátko uspěje.
0: Tak. Piráti nepochopili, že volby prohráli, blokují i jednání. Pražské Spolu je pod tlakem premiéra Fialy. Miliardy korun na nákup tramvají v kontrolním výboru prověřujeme, říkal tady u nás v XTV pan Prokop. A to je dvojka, jo, za ANO, teď na radnici pražské a přišel vám rozohněnej, že ještě to pořád není a tak. Co na to říkáme?
1: No,
0: Pirátko nepochopilo, že prohrálo volby.
1: No, Pirátko nepochopilo nic, se mi zdá. Pirátko nepochopilo hlavně, že není rozumné se spojovat s Prahou sobě. Ta koalice, kterou oni vytvořili, prostě, která vlastně blokuje úplně všechno, to je něco tak destruktivního, co Pirátko vytvořilo, že přesto nejede vlak a Spolu nemůže dělat nic jiného, než čekat, až se Pirátko odpojí od Prahy sobě.
0: Ten pan Hřib, primátor.
1: Hřibo.
0: Kdo byl po Špidlovi premiérem? Nedáte to z hlavy?
1: Špidlo Grosso.
0: Byl Gross.
1: Ano.
0: Údajně to bylo tak, mám to z dobrého zdroje, že Špidlu nemohli dostat z té Kramářovy vily. Už dávno nebyl premiérem a každý den chodil běhat tam do těch, jak on měl takový ty modrý ošontaný trenýrky ještě ze základní školy. A běhal v těch chodkovicích.
1: No tak já doufám, že měl červený teda. Modrý měli holky.
0: No já si pamatuju v modrých právě.
1: Jo, aha, no tak to měl možná po sestře, nebo já nevím.
0: Měl tu čest někde. Říkal jsem si, že to je... No ale to je jedno, to nechci. Ale oni dlouhou dobu ho opravdu nemohli dostat z té Kramářovy vily. A on nechtěl možná uvěřit tomu, že už není premiérem.
1: Ne,
0: tomu Hřibovi.
1: To já si myslím, že bylo jinak u něj, že on prostě jenom byl zvyklý na tu trasu.
0: Je to možné.
1: No, v tomhle lehce autistický, prostě tak byl zvyklý tam běhat, tak se tam pořád objevoval. A možná, že Grosso z toho mělo trochu strach, že prostě mu vleze do Kramářovky. No a pak to vyřešilo Paroubko celý a byl
0: já pokoj. Mám, pane šéfredaktore, obavu, že ten Hřib do dnešního dne ho nikdo nedonutil otevřít ten internet a podívat se na výsledky voleb. A on se tomu brání, říká, ne, zítra se podívám.
1: Ne, on vyhrál.
0: Nebo si myslí, že vyhrál.
1: Ne, on vyhrál.
0: No.
1: On vyhrál.
0: A teď ještě to šílené
1: prahosti. A teď nějaký lidi si tady myslí, že vyhráli oni, ale prostě ty čísla nejsou jako vůbec rozhodující. Tam je důležitý pocit.
0: Jo, takhle.
1: Když máte pocit vítěze, tak jste vyhrál.
0: Ano.
1: A Hřib má pocit vítěze a to je to, co je důležité. Musíte se cítit jako vítěz a pak jste vítěz.
0: Je možné, že to vedení a Petr Fiala tak tlačí na to spolu, aby neudělali s Anem tu koalici. On má tu sílu.
1: Nemá tu sílu, ale je zoufalý. Já jsem včera zrovna poslouchal na... myslím, že to bylo včera. Asi to bylo včera. Včera jsem ho poslouchal, Blesk má s ním takový sedánky vždycky a on tam vypráví ty pohádky ovčí babičky a ptali se ho tam na tu Prahu, jestli by mu vadilo, kdyby vznikla koalice tady s ANO. On říkal, no mě by to nevadilo, jako já s tím nemám žádný problém, tak u nás v Brně jsou taky takové věci, ale vadilo by to asi voličům, kteří si přáli něco jiného. No, tak já nevím, jestli si voliči spolu přáli, aby tady prostě Pirátko z Prahosobě jako vydíralo jejich volebního lídra, na pochybu. Já si myslím, že prostě voliči spolu si přáli, aby spolu naplňovalo svůj program, co nejvíc to jde, s tím, kdo jim to umožní. No a podle mě je úplně jedno, jestli jim to umožní Pirátko, nebo jestli jim to umožní tady ANO. Důležité je, kdo jim to umožní to nejvyšší možné míry. A jestli tady politolog z Brna prostě vykládá takovýhle nesmysly, tak je pro mě úplně nepochopitelný, jak vůbec o sobě může mluvit jako o politologovi. Protože to je přece úplně jako elementární věc, ne? Jak vůbec může takový člověk dostat zápočet na to, jak se může stát teda profesorem politologie.
0: Si někdy zásadní věci?
1: Já vím, na ministerstvu vnitra hlídá policie obrázek Vladimíra Putina, takže pak je možný všechno. Tak.
0: Rozumím. Všiml jste si někdy, že Petr Fiala ale absolutně neumí lhát? Že ho odhalíte v první vteřině?
1: No.
0: Jak se začne takhle...
1: Ošívat? On se ošívá.
0: On by měl jít k někomu do kurzu.
1: No tak on evidentně v kurzu byl, že on byl v kurzu, ve velikém kurzu, kde se jasně ukázalo, že my děláme věci správně pro vás. On byl na kurzu, já nevím, asi pravděpodobně znakové řeči, nebo co.
0: To jo.
1: Když ho vidíte, jak mluvíte, fascinující.
0: Ale někdo, kdo by ho naučil dobře lhát a... Tak to je Rakušan možná, ne?
1: No tak stejně jako jsme se bavili o Hřibovi, že důležitý je pocit vítěze a ne čísla, tak tady je to stejné. Když chcete naplnit nějaké jako elementární podmínky pro lhaní, tak ten člověk asi musí vědět, že lže. Ale já si myslím, že Petr Fiala vůbec neví, že lže, když lže.
0: Dobře. Žádná práce z domova. Výjimky schválím osobně. Musk přitvrzuje vůči zaměstnancům Twitteru. A v souvislosti s tím mám jednu dobrou, jednu špatnou zprávu. Twitter už nekoupíme. Má ho pan Musk. A dobrá zpráva je, že tomu člověku já začínám fandit.
1: Můžeme, já myslím, že ho můžeme koupit, protože...
0: On ho neprodá. Já už jsem mu psal.
1: On ho neprodá, ale já si myslím, že ho úplně jako zašlepe do země. To bude dobrý.
0: Myslíte?
1: Jo. No, tak už Danuše říkala, jestli jste utekli z Twitteru kvůli panu Muskovi, jsem na Telegramu. Říkala Danuše. Takže, a Danuše, ta je výborná jako v chytání větru. Ta velmi dobře ví, kam vítr vane. A teď ví, že vítr vane proti Twitteru, tak evidentně prostě to je konec.
0: No, co si o tom myslíte?
1: No, Elon je prostě, nevím, pro mě je to pořád na hranici mezi totálním šílencem a absolutním géniem. Já furt se neumím rozhodnout prostě. Ale každopádně to, že trvá na některých elementárních věcech, jakože když pracujete, tak máte chodit do práce, To se mi zdá docela fajn.
0: Jo?
1: No jo. No a... Já si myslím, že on jako zná ty čísla o té produktivitě z home officeu a z pobytu v práci. Tam je prostě velký rozdíl.
0: Já si asi zařídím účet na Twitteru, abych ho podpořil.
1: No jo, já jsem taky přemýšlel o tom, že to udělám, protože můj odpor k Twitteru a k tomu, co se tam odehrává, prostě byl tak silný, že já jsem před lety ten účet úplně zrušil. A teď jsem si říkal, že možná je čas prostě vyjádřit tady Elonovi podporu a účet si tam otevřít, i když ho nehodlám vůbec používat.
0: Tak to jak uděláme.
1: Tak, jo, tak dva plus.
0: Hnutí STAN umazané od korupčního skandálu si brousí zuby na Českou televizi. Píše to Borovan.cz a napsal to tak dobře, na tom doporučuji. To je nějaký pán ten Borovan?
1: To je Aleš Borovan, to je profík. To je člověk, který opravdu rozumí médiím, fakt je dobrý.
0: To se tam občas čtu, pána Borovana neznám, ale ne, ten web je výborný.
1: Alež to je prostě velmi zkušený novinář
0: a věnuje,
1: věnuje se jednomu segmentu a věnuje se mu velmi dobře, je prostě dobrý. Takže je třeba brát vážně to, co píše.
0: Umazané od korupčního skandálu si brousí. No, to je s tou Radou a tak, no, budou no. To mít celé oni.
1: No jo, je nejvyšší čas. Já jsem pro. Já jsem vám říkal už několikrát, jsem velký zastáncem toho, ať to mají celý. Ať tam sedí jenom lidi ze STANu, anebo s nějakými piráty, nebo nějakými dalšími přáty, z Jenda Čežinský, tam může s nima sedět. Já si myslím, že to je dobrý pro transparentnost. Aby jako přesně se jasně vědělo, komu ta televize patří a komu slouží. To opravdu je dobrý. U toho fakt bude mnoho jasného. A potom si myslím, že bude daleko jednodušší zrušit ty koncesionářské poplatky, což si myslím, že je jediný způsob, jak to má fungovat. Ať si to vezmou, ať si to financujou sami, ať si na to seženou peníze od Redla nebo od koho chtějí, oni mají spoustu dobrých kamarádů, který peníze mají a umějí je sehnat prostě, tak on tady Vítě prostě něco sežene, nebo prodá plakátek, nebo prodá policajty, nebo prodá budovu ministerstva vnitra, sežene si na televizi a může to provozovat, jak chce. Myslím si, že to je obrovskou sledovanost.
0: Já mám podobný názor, hlavně mám pocit, že ta sledovanost České televize pořádou.
1: No jo, no, tak to tak bude, no.
0: Třeba mě někdo přesvědčí o opaku. To je dneska všechno. Těším se na
1: končíme,
0: příště.
1: Už končíme. No. Tak jo.
0: Uvidíme se ještě do Vánoc, to jo, ne?
1: Já myslím, že jo. Vánoce budou teda.
0: Budou. Jo. Ale můžu vám říci, že na YouTube je nějaká paní, která radí lidem, jak ušetřit na Vánoce a doporučuje místo cukroví křížaly. Víte, co je křížala?
1: Sušený ovoce, ne?
0: Sušený jabko.
1: No, to může být vlastně cokoliv, ne? Jako sušená hruška, sušený jabko.
0: Ona tam říká jabka.
1: Jo, tak protože jich je hodně a jsou všude k dostání u silnice.
0: Já už jsem koupil tři kusy jablek.
1: Budete teda mít křížalky?
0: Budu.
1: Místo rohlíčků?
0: Ano, ano.
1: Fantastický.
0: Já se tím. Ale to se ještě uvidíme, já vám přinesu jednu křížali, abyste si nemysleli,
1: já vám přinesu jednu švestkovou křížalku, směníme. Uděláme si takový pestřejší ty Vánoce.
0: Jo, jo, jo. A kdyby přece jenom jste měl vanilkový rohlíčky, kdyby tam byl jeden nějaký nepovedený.
1: Ne, nevím, viděl jste, kolik stojí máslo.
0: To je pravda.
1: Jako nejde. Sorry. Příští rok možná.
0: Naschledanou.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Ksavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Je krásně to,
2: jo?
1: Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Myslím, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fílerovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. on věděl, teda žádný hlupák, jo? Věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik přijdí přední historičkou země paní Danuší.
1: Ano, a udělal mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak, no, tak ona říkala Američani, ne?
2: No, už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksavere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? A my se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, no, tak
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to všichni víme. Ale já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážený, tak,
1: tak tady
2: všichni
1: je...
2: víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to bude to vždycky. Krásně. Tady to opravdu
1: opravdě. Pane holče, ale nezlešťujete. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlešťování.
2: Teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne, ne, ne, ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, a to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportový, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do mekáče šup, ne?
1: Do mekáče, táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl blbost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Foltý.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohleto, to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Už tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavre.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já jaký? Mám připravený pád Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavre, na vás.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavre.
1: Ježíši Krista, to jsem. Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřih.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může prostě podlehat narativům různý, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
2: Že jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi,
2: ne? No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narrativům nějaký?
1: On podléhá narrativům.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavre, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
1: premiérem. Jo, je to tak, no, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jde do práce, tak domů a udělá mě ondulaci doma. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějaké v nějakým tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMS-ku, že volil Turka a teď je v rozpacích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: No, tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Xavre. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Když se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou obou stranou komunikaci?
2: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne nějak? Nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem, já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček. No,
2: já vím, a zpíváte taky krásně, máte tembr, jak no si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A pěti klíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten vyhodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová,
2: Češka.
1: Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak na ta Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval.
2: Jo.
1: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... Si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no. Nevím. O, i náš kámoš je

0: My jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
1: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
0: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
1: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
0: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
1: No,
0: tak...
1: no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
0: No mám tam jít dneska?
1: Běžte, skrskváte.
0: Já mám naladěno obě kytary.
1: No. Tak to nějaký německý šlágry, spuste.
0: Lili Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perery. Mm-hmm. A já nevím, co to je to.
1: It's a long way to Tipperary.
0: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
1: Já nevím taky.
0: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
1: Jo, jo. No. To zná každý.
0: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem... Jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
1: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
0: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
1: Znají vás.
0: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
1: Znají vaše dílo, ne? Asi,
0: dílo.
1: Názory asi. Správný.
0: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
1: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
0: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Už jedu jako jo. A... Já jsem říkal, ne vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžou pracovat, když je svátek.
1: No a co vy?
0: Je vůbec nevědí, že je svátek.
1: No, vidíte.
0: Tak Bůh ví, no co to je za
1: úplně. A tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
0: No dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
1: Aj.
0: A navazovali tak, vlastně družbu.
1: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu teď ten přínos.
0: No, je, to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady na místě, což je jako tady etalon pravdy. Vy říkáte furt ten přístav, no. To je takový...
1: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
0: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
1: No on to ví jenom Jurečka. A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
0: O Jurečkovi?
1: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
0: To vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
1: Jo? Jaký?
0: Jaký? Jaký asi
1: no,
0: má starost? No volí mu nejvyššího, ne?
1: Jo. Toho to tak zajímá.
0: No,
1: toho to tak zajímá, Xavere.
0: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
1: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
0: Ale to nebylo pěkný.
1: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
0: On chlastá jenom, když někoho střílej. Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to mám doma pořád puštěný.
1: Že Jurečka neví, kde je papež.
0: Že neví, kde je?
1: Kdo je papež.
0: Kdo je? No teď nikdo.
1: No ale jako co to je tak?
0: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
1: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
0: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
1: Jo?
0: No.
1: A máte favorita?
0: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
1: No a koho?
0: Já mám toho Maďara.
1: A jsi takový bezbožník, tak proč?
0: Nevím. Já to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
1: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Což je to podporovatel?

0: Orbána.
1: No a co?
0: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem jí životopis, jmenuje se Petr.
0: Jako já?
1: Jako vy. A
0: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že, můžete, že se můžete stát papežem i vy.
0: Fakt?
1: No jasně. Jak? Bylo vám už 35 let?
0: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po druhé, po třetí tu knihu Konkláve, ne, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
0: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
0: Jo, jo, to tam, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém a Bůh a už jste svatým otcem.
0: Já to zkusím.
1: Petrův stolec.
0: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to moc zvednul.
0: Italský už umím líp než většina papežů na italských.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
0: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
0: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaké označení? Že nejsme systémoví?
0: Myslím, že jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
0: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
0: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za téhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
0: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
0: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je no. Naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
0: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
0: A já tady vidím toho Honzu Součka k severu.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
0: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
0: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: To hodnej kluk.
0: Správnej. Správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili, jak? Se popravil sám?
0: Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
0: No měl asi talent dokázat naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
0: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
0: Tak Mánský.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
0: Monte Cristo.
1: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
0: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliard, to je jedno.
0: No.
1: Tak
0: neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
0: No jsi to prý vydíral.
1: Ale
0: jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám.
1: No,
0: jako...
1: on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval
0: hranici. Tak si to nějak představu.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
0: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To smutný.
0: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, Nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta s tou
0: dobačkou? Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co?
1: Tak,
0: u někoho.
1: Někde se to utrhne.
0: No.
1: No, pane holče, je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
0: Tak se vrátit teď papež a ředitel
1: České Já mám televize. Starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
0: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No, oboj je důležitý.
0: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděl jste to?
0: Hmm. Tak protože jsem tam nebyl. Ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska. To není možný takhle. Chce mi Maďara.
0: No, mě ne. Sabre je Maďara.
1: No, za papeže.
0: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
0: Vy jste říkal, že bych mohl být papež.
1: Jo, ale se podívejte na sebe. Vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
0: Papežové jsou modemani taky. Víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
0: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
0: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
0: Já bych kázal, Ksavere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
0: stranu. Právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
0: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi.
0: No.
1: Jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
0: Jo?
1: No. Toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Ksaverovo.
0: Aby to Ksavere nebyly poslední narosky XTV.
1: No to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane holče.
0: To
1: proč?
0: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro součky. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
0: Já nevím, Ksavere. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
0: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
0: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
0: Já fakt říkám, že... Mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že je víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv České.
0: A ji nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
0: To by byl šéf, Ksavere.
1: To je proč? Důležité veřejnoprávní médium.
0: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
0: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím. Já si netroufám říct.
0: To má v sobě, Ksavere, tu
1: vyváženost. Vyváženost? No nevím. Ale jedna věc je na tom, pane holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny. Mm-hmm. Tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
0: I spojovatelku. No víte, co pro mě, Ksavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: A to všichni víme.
0: No ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? On mi křikuje o barikáda.
1: A teď starostí dělá ten projekt, no? Umíte si ho tam představit mimochodem?
0: No bohužel jo, bohužel jo.
1: Jako ředitele?
0: Jasně, ta instituce na to klidně zralá.
1: Jo.
0: To víte, že jo.
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
0: No jasně.
1: A tak nenavezem do toho Stonikovu nebo někoho takového, tam máme. By byla vidět hodně.
0: Nebo nebrnkneme Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
0: Co? To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci. Hmm?
0: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
0: No.
1: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
0: To víte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
0: Nevím, jsem zvědavej. Čijte, kde oni to mají? Jde na malý straně, ne? Nebo?
1: Podle mě to mají na Staromáku.
0: Tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
0: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Je to jo. No. Ale tak oni vyvažují.
0: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novináři.
0: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
0: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát?
0: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
0: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
0: Oni to nějak to, ne? Spolupracují, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
0: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
0: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, doktore. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
0: Ne, naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
0: Ne zatím s velkýma rezervama, všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
0: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
0: Ježíš Maria, tak to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
0: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel, tam říkala ta paní Nora.
0: A Hinek taky?
1: To neříkala, jo. Říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
0: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Byste mohl.
0: No, já vím, já mám projev na rtech. Osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
0: Já mám rád zákruty.
1: Zatáčka, do které se mě nechce.
0: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
0: To nevadí, až sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
0: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
0: To bych chodil, v těch červených botách.
1: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
0: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
0: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
0: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste požehnal.
0: No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže pane Holče, Vilzonka, naše další
0: slavnost. Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
0: Ksavé, sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
0: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdož nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden je přečteme všechny.
0: Jasně.
1: Všechny, ne?
0: Mm-hmm.
1: A koho zapisujeme? No.
0: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
0: Já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
0: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
0: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
0: 25.
1: Jo.
0: Za přepisování historie, Ksavere.
1: Tak
0: jsem vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
0: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo?
0: Mm-hmm.
1: Aby bylo jasný, že profesorka.
0: Profesorka blbosti.
1: Pane Holčere, buďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
0: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
0: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
0: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, ta takové normálně, regulárně nedalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
0: Ukrajinka to byla.
1: Ukrajinka.
0: Ježiš, to zase
1: ale bude. Já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
0: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
0: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký příjmení.
0: Tak,
1: ale
0: tak
1: to...
0: pro ní akorát. Ne?
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
0: to ne.
1: Za?
0: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
1: Co by říkala, ta chodí kanálama.
0: Ta? Ksavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkejte
0: jo?
1: To.
0: Je to tak, Ksavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka
0: no,
1: když prodávala, promiňte, když vedla školu takhle důstojnou.
0: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
1: Ještě tohle. No je. No já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
0: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste to udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
0: Ještě, že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
0: Já nevím, já teď měl líto toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
0: generál, co?
1: Bývalý generál.
0: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost. Jasný.
0: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
0: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím,
0: ten
1: že...
0: To má jistý.
1: Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo.
0: No.
1: Ale třeba mohl by teď ukázat, co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podíval. No.
0: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobouku.
1: Ne, já jsem na to pyšný. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
0: Tam nemůžeme chybět, Ksavere, jdeme.
1: Já tam nemůžu, mám hlad. Já mám hlad a mám, bohužel,
0: Co tam bude občerstveníčko?
1: To nebude chlebíčko váš.
0: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
0: To, taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. To bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
0: I na tom finále? Vaši?
1: I na tom finále.
0: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Co? Nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat, ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
0: Jo, ale já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ne, ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
0: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal, z té české televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strašně otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
0: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
0: A.
1: Tam je taková demarkační
0: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, on jí chlebíčky příbor.
0: Ne, jo?
1: To jsou jako, on teda v tomto je obdivuhodný.
0: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, udělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malé řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
0: Kejová kabina, ne? To se musel naučit tam, co?
1: No. A teď je šéf reprezentace, víte to?
0: Fakt?
1: No.
0: To ani nevidíte.
1: Já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
0: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu Stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazec, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
0: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je seniori.
0: To už je pro ČT3, ne?
1: To no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
0: Vy taky.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohleto je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, tak se nám s nástupem horkého léta začal mobilizovat a aktivizovat i prezident Petr Pavel, který ucítil tíhu asi svého historického prvního a možná i posledního údělu, který ho čeká na podzim, a sice, že bude míchat kartami po volbách při sestavování vlády. No a začal nám už tak jako vládu sestavovat a různé strany politické diskvalifikovat z vlády už 3 měsíce před volbami. Ale to není vše, taky se nám za těch 100 000 korun měsíčně mobilizuje prezidentová manželka Eva Palová, která se teď zhlédla v té bolševické ikonografii z 50. let, těch traktoristek a kombajnistek, a začala nám rozdávat radost fotkami v montérkách před kombajnem a traktorem. Tak nám
3: taky
2: to...
3: se bojím ožně, Petře.
2: To léto nám začalo skutečně, je ten začátek hodně horký a to nás čeká ještě horší pozim.
3: Proto navážu, protože se budeme bavit o tom, co nás může čekat na podzim, proč pan prezident začíná dělat to, co dělá, a jak by se mohla šít vláda a jaké jsou noční můry Andreje Babiše, a že taky vláda může být až někde na začátku příštího roku. Takže hele, kdy jindy nezačít než v létě, no, protože už teďka mezi titulky už nám naznačují, co by nás mohlo čekat.
2: Jasně, protože mimochodem zajímavá věc je, že po těch volbách se k sobě možná, nebo že se vrátí duel z prezidentské volby, sice finále, kdy proti sobě znovu bude stát prezident Petr Pavel a možná budoucí premiér Andrej Babiš, a Petr Pavel by mohl mít nebezpečné nutkání se Andreji Babišovi pomstít a znemožnit mu případně nástup moci a sformování jeho vlády. Pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě To, co bývalo Gazetisto.com, je teď opinino.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
3: A my vám za to děkujeme a slibujeme peprné detaily.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte, čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytáhli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytáhli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám tak vlastní zkušenost, já jsem stroje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
2: Vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to profi taxi?
2: Profi taxi, no to, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měli podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti co dávat letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, u řezníka nebo u zelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: tak. Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář. Ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď, vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z ty tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco schnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlí?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovýma nabídkama.
1: Jak jo?
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 tisíce korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovají se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestný prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
2: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
2: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jak

0: z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. Mm-hmm. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
0: Jsou.
1: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
0: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že
0: chcete,
1: píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
0: No, zpřísnění, my chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
0: ano,
1: věci.
0: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
0: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
0: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového.
0: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
0: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
0: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
0: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
0: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
0: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
0: v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
0: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat.

0: investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
0: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
0: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička?
0: To je majitel radiotaxi AAA. Uh-huh. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
0: jiném to není.
1: Uplatek za...
0: No to není úplatek, to je platba.
1: No vy jste začínal tu odpověď tím, že to uplatek.
0: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím jet po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta. A říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
0: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
0: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
0: Jasně, to chápu, jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5 700 korun, jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
0: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
0: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těch lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
0: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte?
0: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že jo? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce, na
0: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer divákům.
0: Luděk Rozehnal píše, dobrý večer, pane Noveský, řekněte nám, kdo jsou ti minoritní akcionáři? Není v tom nějak namočená vláda členové strany, když je tak chrání? Má na mysli ČES asi.
1: Já jsem to pochopil. Minoritní akcionáři ČESu jsou lehce dohledatelní a mají to veřejně na stránkách. Je to veřejně na stránkách ČESu, je to dohledatelné. Jsou tam, myslím, že největší z těch takzvaných investičních akcionářů, tak to jsou, myslím, právě americké fondy. Ty jsou, myslím, největší. No, jinak jsou tam nějaký drobní český akcionáři, některé české společnosti. Takže není problém to dotáhnout, ale samozřejmě, kdo může být za někým schován, to vám dneska takové neřeknu, protože to by byla spekulace ode mě.
0: Co říkáte na to, pane Noveský, když vysoká představitelka té současné moci řekne v televizi, že si holt teda budeme muset vzít druhý svetr?
1: Vím, na koho narážíte, a vzhledem k tomu, že je to ústavní činitelka, tak se k tomu nevyjádřím slušně. Čili vůbec.
0: No ne.
1: K tomu se nelze slušně vyjádřit.
0: Počkejte, každý asi ví, jakože...
1: No nelze, fakt nelze. K tomu se slušně nemohu vyjádřit.
0: No ne, tak myslíte,
1: tomu
0: že se chtěl
1: naposledy doktor Štorsmajer, se tomu naposledy vyjádřil.
0: Necháme, už jsme u soudu byli jednou. Tak Aleš Pospíšil píše, za jednu loď LNG důležitý. Vydělají naši američtí zachránci cca 200 milionů amerických dolarů čistý zisk, zdroj Hnutí republika. Nevím, co je Hnutí republika jako zdroj. A je to takový kšeft pro ně dobrý? Je to možný?
1: No, samozřejmě je to kšeft. Taky proto vlastně od roku 2019 pořád bojí proti NS2, protože Nord Stream 2, ten plynovod, ten by býval způsobil obrovské dodávky. Ten Nord Stream 2 má vlastně kapacitu 50 miliard kubíků ročně. Stejně jako Nord Stream 1. To znamená, že by to způsobilo za pokles cen, za další by se americký LNG tady neuplatnil vůbec. Protože je dražší podstatně. Já se na schvál podívám na ten údaj, to samozřejmě takhle z hlavy nevím.
0: To si napište.
1: A podívám se, jestli teda, a když tak potom bych ještě vám to poslal, pane Xavere, abyste...
0: Jo? No to budu rád. Ještě mi řekněte, vy jste mluvil o tankerech, to znamená, to je loď.
1: Ano, to jsou speciální lodě, kde tam musíte chladit, jo. Tam nejsou zase, třeba když byste vozil stlačený plyn jenom tak tam musí být jakoby
0: dobře, větší. Dobře, ta loď taky nejde zadarmo.
1: No samozřejmě.
0: Tam má uhlíkovou stopu.
1: No samozřejmě. Ale někdy podstatnou, pokud je to starší loď, tak tam samozřejmě tam se spolu nějaký ten hnusný mazut nebo nějaký takovýhle ty, to je, z toho jsou šílený exhalace. Někde to jezdí teda už i na ten plyn, který se z toho odpařuje, takže někdo už to jezdí na ten plyn.
0: Řekněte, kdo tady ty šílený rozhodnutí dělá? To přece musí i tříměsíčnímu jezevčíkovi dojít, že to je blbost.
1: Víte, peníze jsou až na prvním místě.
0: No dobře, jak peníze, ale tak...
1: No tak někdo z toho obrovským způsobem profituje. Celý ten Green Deal je obrovský finanční podvod vlastně na občanech. Evropský
0: tak Green Deal snad už je odpískaný, ne? To už jako...
1: No pořád se o něm mluví a pořád se s tím jakoby pracuje.
0: Jo, ještě
1: pořád. No pořád, to víte, že jo. Samozřejmě teď se říká, že to vlastně ani nevadí, že to uhlí se bude zase spalovat. Teď se vůbec nevadí, že se budou spalovat doma zejména ty chudší vestvy budou spalovat cokoliv, dostanou hořící hořavýho do ruky, to znamená plasty a všechno. Vezměme si, že opravdu znova se vracíme do 50. let. My jsme se úspěšně dostáváme zpátky do 50. let, kdy tady ten plyn ještě nebyl. Protože vlastně ten první plyn o to bratrství vlastně se zprovoznilo v roce 67. Jo,
0: no ale řekněte mi teda, pane Noveský, to je věc jako strašně důležitá, stojí na tom všechno. Já vám za chvíli řeknu jeden konkrétní příklad podnikatele jednoho, to je, který už balí firmu tady kvůli těm energiím a bude propouštět 2000 lidí. Ale řekněte mi, vy teď kandidujete do toho senátu, co vy tam jako senátor můžete s tím udělat? Co tam, řekněme, že se tam dostanete? A první den tam přijdete, tak co vy můžete?
1: No první den tam asi neudělám vůbec nic, to je jasný, ale já to řeknu takhle. Já jsem tam v podstatě za tu naši skupinu byl tak trošku jakoby možná i vylosován. protože v té naší skupině jsme se jako takhle koukali, kdo je právník, že jo. Tak tam jsem bohužel nemohl říct, že nejsem. Já jsem sice jenom bakalář práva, protože to jsem si musel udělat, jsem zřizoval úřad pro zastupování státu, takže já jsem bakalář práva. Pak se zeptali, kdo má zkušenost ze senátu, tak jsem zase musel říct, já jsem v tom senátu, prosím, byl, sice jenom jako poradce tehdy prvního místopředsedy Havlíčka a šéfa klubu ODS Topolánka tehdy. No tak to bylo vlastně do roku 2000 včetně, že jo. Takže a tehdy se mi tam třeba podařilo jako poradci, se mi tam tehdy podařilo posunout do energetického zákona proti tehdy proti vůli ministerstva průmyslu a obchodu určitý vztah mezi energetickým regulačním úřadem, který se tehdy vlastně tou 458. tím energetickým zákonem vlastně jakoby zřizoval, jo, tím, že to od 1.1.2001 fungovalo podle zákona, a mezi Sejkou, státní energetická inspekce, většina lidí zná Sejku, takže státní energetická inspekce je taková výkonná složka, která vždycky tady perfektně fungovala. A já jsem chtěl právě, aby se to spojilo, a tehdy se mi podařilo aspoň dostat tu zmínku. Kdybych byl senátor, tak jsem věřím tomu, že jsem to tam protračil, že by to opravdu byla organická součást toho energetického regulačního úřadu, protože úřad sám je na houby, když nemá tu výkonnou a tu kontrolní vlastně složku, aby opravdu mohl fungovat řádně, protože jenom úředníci od stolu toho moc nerozhodnou.
0: Víte, já se na to vlastně ptám proto, jestli je vůbec možné, že kdybyste se dostal do Senátu, když byste tam našel spřízněné duše, když by se něco pohnulo, tak hrajeme, pane Noveský, o to, aby zůstaly ty ceny elektrické energie 17x vyšší.
1: Ani náhodou.
0: Počkejte. A plyn 37x, anebo hrajeme o to, aby se ty ceny vrátily na tu původní hranici třeba před 2 lety?
1: Takhle. U té elektřiny je to velmi jednoduchý. Tam opravdu ta cena, jako co je na 4 koruny, opravdu nemá logické zdůvodnění. Nemá zdůvodnění ani ve výrobních, ani v dalších nákladech. Jo? 4 koruny za kilowatt hodinu, to je přiměřená, rozumná cena, říkám, na který ten ČEZ bude mít minimálně 100, možná 200, možná víc procent zisku. I ty další
0: 4 výrobce. Koruny za kilowatt hodinu, zatímco teď...
1: No teďka nabízí ČEZ tuším za 12, na poslední, nebo za kilowatt hodinu.
0: A ta Lipsk, přes tu Lipskou burzu?
1: No a to nabízí ČEZ, tam je to složitý, protože on část, tam jako je to opravdu ten mechanismus je strašně složitý.
0: Ale říkáte, tady by to bylo poměrně jednoduché.
1: Ano, velmi jednoduché a je to zcela v silách naší vlády a našeho parlamentu.
0: Takže absolutně. Se vrátit s cenou dolů?
1: Ano, samozřejmě.
0: A teď ten 37x plyn?
1: No tam je to složitější, protože tam by to znamenalo opravdu prostě přestat, tady ta rusofobie je šílená. Já se přiznám, mě jedno, jestli mě budou říkat americký blok nebo ruský šváb. Já prostě chci, aby tady ten plyn byl a byl za slušnou cenu, protože bez toho ten průmysl a bohužel i občané víceméně umřou, jo? Protože bez toho prostě se neobejdem. Když si to vezměme, my jsme to počítali tehdy s kolegou Jíšem, což je známý energetik, už teda dlouho v penzi a velmi seriózní chlapík, tak jsme to tehdy spočítali a fakt jsme spočítali, že pokud by se ruský plyn měl nahradit elektřinou, tak to v tom je obsaženo zhruba 100 terawatt hodin energie. A z našich jaderných elektráren se ročně, oni to bylo 29, ale jinak stabilně to bylo kolem 30 terawatt hodin. Takže si vemte, že byste tady musel postavit 3 temelíny a to je Dukovany, abyste nahradil ruský plyn. Dojete si to představit? Já ne teda.
0: Dobře, no, tak abychom nezapomínali tady na naše diváky, děkujeme Jirkovi Bankovi za kilo. Jirko, díky. Milan Chovan a tady otázka odebraná, nevadí. Jiří Bílik píše, řekněte to na rovinu, mám už kupovat laso a hledat nejbližší kandelábr, nebo se dožiju důchodu ve zdraví a v teple. A vidíte, podle fotky to bude tak sotva 40 let. No.
1: Pane Jiří, takhle, já doufám, že buď to ta vláda dostane rozum, nebo se změní, jiná možnost není.
0: Tak Bunny Bank píše, současný tlak na společnost jsou vlastně 2 mouchy jednou ranou. Za prvé obrovské zisky pro korporáty, za druhé urychlení přechodu společnosti k posttechnologické době. Souhlasíte?
1: No, takové ty obrovské zisky pro korporáty, tady je ten přirozený monopol, tady to, že by taky měl zafungovat třeba antimonopolní úřad, i když na to je speciálně zřízený energetický regulační úřad, aby, jenomže ten bohužel vůbec nekoná. A on zase nemůže konat, když není, on je teoreticky nezávislý a prakticky víme, jak to funguje, to znamená, prakticky vykonává, on je taková trošku, jako řekl bych, jak bych to řekl, neoficiální sekce Ministerstva průmyslu a obchodu.

0: Radio Xaver.
1: V příštích 4 letech máme plán, jako stačilo, postavit nebo nakoupit 100 000 bytů. A to je ten začátek. Ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik? 300, 400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat, koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky desítky miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být stovky procent. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
2: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
1: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. No, to je velmi jednoduché. Mm-hmm.
2: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza. Buď to chci někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne?
1: A nebo odsud, ano.
2: A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
1: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, a to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A dobře. Jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimálním mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 000 zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijímám to normální, že stát začíná pod minimálkou.
3: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
4: Prezident může po volbách nominace na ministry i odepřít. Tak si říkám, jestli už Petr Pavel se připravuje na to, že po volbách nebude jmenovat ministry Fialovy vlády, ale jiné ministry.
5: Nebo nebude jmenovat jiné ministry. Jako, on je vlastně takovej ten jako... Jestli si myslí sám o sobě, že je fér, tak to je jako... Mám pocit a ty jeho lidi tam, že prostě mají jako jinou optiku, než máme my v tom Podhradí. Jo. Prostě ano, když potvrdil vlastně ministry celkem na běžícím pásu této vlády.
6: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den, pozor na to. A dnes, 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Savre, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem, do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první, pan prezident, a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte pitu.
2: Jo, jeli. Slavili, tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Xaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to v obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na knedlíku není špatný, Xavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
2: Ona je rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíka.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je
2: to zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude pravda.
2: Jo, jasně. Tak co? Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis?
1: No.
2: To je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: Ksavr, a to, já myslím, že jeden čiči tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čiči tornádo? Jedna?
2: Jedno? Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko, hello.
2: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
1: české
2: televize. No, Chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale je to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je
2: my?
1: To tornádo.
2: To je... Já jsem se na hru Xavere teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
3: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
3: Ježíši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize, a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
3: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
3: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
3: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád, a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
3: To nevím, já mu, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
3: Když přišli stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
3: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řekl tady po vzoru pana Řehaka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
3: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
3: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? Má metafory, jo, hyperboly, jo?
3: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprecher.
2: Aha.
3: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
3: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. Základní dramaturgický postup. No, tak prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: Toho jsem tam neviděl.
3: Je to jedno.
2: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr, zbytek je zatuchlý.
3: Tak jak to? My jsme taky seživí, ten my jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
3: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
3: Ne, ne, ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy, a pravda a láska začne vyvádět.
2: Točit Alexevre, voním, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
3: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
3: Vážně.
2: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů. To pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
3: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi?
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
3: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
3: Spíš krysa. A jednou proč mu to zůstane? Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
3: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ať je to,
2: ne? Vymočenost je horší než vychcanost, jo?
3: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
3: Tak
2: já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
3: Splnutí. Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk
1: nic ještě jako, nic prostě, je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno no. Ňuňátko. A to je lepší než knedlík, ne ňuňátko.
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
2: To nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne. A vy jak, jo, vy byste si
1: jak
2: ho pochoval.
1: Jak se s ním?
2: Honzík.
1: Já Honziku.
2: Vy jste si ho pochoval?
1: Jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si knedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručí.
1: No, a já bych si vzal pana.
2: A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan všeho míra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl i já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak ještě fotka, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bomboniéru, ale... aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xaver náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík? Když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat, prý.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: kapačky. Je teď na infuzi pořád, nevíte?
1: No, ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
2: Markéta Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? Jo. Jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se svijou?
1: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený asilpirin prej.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
3: No. A já teda byt panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
3: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavol.
3: To je jako Stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
3: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
3: Ne? Vy jste ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Holče.
2: Proč obrohnul? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, všechny kandidáty.
3: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkal, vy tady
2: týká,
3: sedíte
2: ty a říká, tak ty známé, ale mě stačí tyhle k sebe.
3: Umíte si představit

0: Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
0: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
0: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
0: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný ksavry, ne? To už nám řekl pan premiér.
1: Já právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
0: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
0: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
0: Jako na, třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
0: Jež, Maria, hlavně ne Honzík.
1: Honzík, ne bojovník, pozor.
0: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. Tak to je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
0: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná jako díky tomu jejich otci té rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, jak bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme.
0: Jo.
1: Český Gaben. Byl národní uměl. A to dával kdo ty? Tady ty národní umělce.
0: No tak režim, ale...
1: Režim?
0: Režim, no, Ksavr.
1: Ne.
0: Wow.
1: To nedával ten svaz těch herců a tak?
0: Já myslím, že národní umělce, Nelie si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
0: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
0: My si to vzali, no, Ksavr, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
0: Ale já vím.
1: Já bych
0: vím,
1: si s dovolením toho národního taky vzal.
0: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
0: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda.
0: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
0: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
0: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo nakolik? Národní.
0: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mně by stačil zasloužilej. No. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
0: Tohle není žádný komunistický prezident. Má to odmakaný, Ksavr?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká jednou fízl? Vždycky fízl.
0: A nevíte, nepřednesu už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
0: No, Pávek, já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
0: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávný v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu, a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: Má v tom životopise to.
0: Aby mu... To může být škodolivost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku,
0: ano,
1: a on to přijal.
0: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
0: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Musím říct, že říká se mi to těžko, pane holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů, nebo ze všech porevolučních prezidentů, má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak bilak.
0: Já teda se musím trošku ohradit.
1: To byl Vasil.
0: Já si Vasila pamatuju.
1: No.

0: se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam mín toho
1: Tak to je atmosféra.
0: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast,
0: kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
0: Myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan
0: Půr? Já Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
0: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už
0: a to
1: nepokračuje.
0: Už je tak dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? To byla
0: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
0: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
0: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
0: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
0: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: Hm?
0: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Ksavere.
1: Gumák? Hm? Co to je?
0: Jako lampasák.
1: No to
0: tak,
1: je,
0: no.
1: Lampasák. No.
0: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holček, kdo bude po něm? No to za chvilku.
0: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
0: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: Mm-hmm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
0: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
0: Pan tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
0: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
0: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
0: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suchý.
0: No to chápu.
1: No, tak to jenom,
0: abyste... Kdy jste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
0: Ne?
1: Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2.
0: A
1: Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
0: jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
0: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
1: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
0: No, tak
1: to není tolik,
0: jo.
1: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
0: Teď ani ne, ale jsem si říkal...
1: Já bych vám dal slevu.
0: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Ksavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
0: Jste Ksavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
1: tak
0: kolik...
1: Tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
0: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku. To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo.
0: Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
0: No je taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je.
0: Ksavere, je to smutný, ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klaun, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
0: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Hmm. Nebudu ho hájit, ale nebudu. V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli 3. Než jsem se přestěhoval do Prahy.
0: Jasně.
1: A teď jsou 2, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
0: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
0: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
0: Vy jste neviděl Ksavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pazderkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
0: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xaver. To bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
0: Ale pozor, on je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
0: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
0: Vy jste se nějak plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
0: Jo?
1: No.
0: Vy jste opravdu alternativní tam z Brna.
1: My jsme velmi alternativní. To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
0: Jo? Hm? Jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
0: Jo, dobře, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
0: A jo, tak
1: ale je to výstřed.
0: To od vás čekal.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
0: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
0: jo,
1: abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
0: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku euro, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
0: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
0: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
0: Ne.
1: To vy jste takový na kačku zase, no.
0: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
0: Posílám, tak oni teď vyjeli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
0: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
0: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
0: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
0: No tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
0: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
0: Za tu zradu, Xavre. To je zrada jak toho 21. v 68., ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
0: Xavre, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký synom.
0: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
0: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
0: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Xavre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
0: On to nemá v tý tváři, ale on si z nás dělá prdel non-stop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
0: Jo?
1: Vy jste moc mírný člověk.
0: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
0: Fakt? Cynik? No, no, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý. Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
0: Do toho.
1: Proč? Co to, toto je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste... Jako generální tajemník tady, nebo?
0: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
0: Jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
0: Všude musí být generální tajemník, ne? Xavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
0: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
0: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
0: A byste taky něco mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
0: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksaver?
1: Michal je výborný.
0: Je?
1: Víte,
0: je?
1: Že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
0: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne. A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
0: To je možný, Ksavere.
1: Jo.
0: To je možný.
1: Tak.
0: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Ksavere, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou nutelou v Německu,
1: no.
0: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
0: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
1: No.
0: Co? Tak já nevím.
1: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
0: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
0: Teď jde i o Česko.
1: Teď jde o všechno.
0: Teď jde i o Česko. Ksaver.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
0: Já bych mu to přál, Ksaver.
1: Ne.
0: To. Jo.
1: Já mu to nebudem to... nikomu přát nic špatného.
0: Jo, já jsem hrubiánac.
1: Vždyť je to zlatý člověk, kdy ten pan posl doma tak rád. Bernard,
0: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alendra Vítková na Wilsonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady chyba asi.
1: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
0: Alendra Vítková a Azalka.
1: No. Azalka Krušnohorská.
0: No.
1: Je z Krušných hor.
0: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
0: měli
1: probírali. No.
0: To se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
0: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
0: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Ksavere.
1: No já si taky vymáhám už kolik let tady. Zkuste
0: pejsek.
1: Zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
0: jo, jedu,
1: no.
0: A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
0: Daniel Klement na Wilsonku, přístav Pravdy, mistrů Ksavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Ksavere, no. Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
0: Jsou, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
0: A kde nakupujete jinak? Co bude?
1: Já nenakupuju.
0: Vy máte nějakého posluhovače?
1: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
0: Já ne, já jsem zjel, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to mám. To mám.
0: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo mě...
0: Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo. Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
0: Protože inflace není, Ksavere. To nešište je dezinfo. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
0: No nebudete lhát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermenin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
0: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
1: Zdražilo všechno.
0: To snad ne.
1: I poštovní známky.
0: Já jsem zvědavý, jestli
1: na poznámky.
0: Ksavere, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě, bohužel, prý rozdíl několika mnoho kategorií.
0: Tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
0: Jste zlej dneska.
1: Tak já jsem...
0: Podívejte se na něj.
1: Na koho?
0: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
0: Já si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme, tak máme fialu.
0: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas, dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chváčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
0: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře. Dneska takový děkovný den, ne?
1: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček?
0: Jo.
1: Před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
0: To snad ne, co?
1: Ne? To ne.
0: Já jsem se vrtěl kolem toho dětí rozhlasu. Od té Vinohradské. Tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
0: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím,
0: já si myslím, že ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
0: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
0: na českém rozhlase?
1: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
0: Fakt?
1: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral.
0: Já jsem.
1: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
0: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
0: Tak to snad dáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
0: No, čičinku netroufám se.
1: Čičinu netroufáme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
0: Já taky, Xaver.
2: Hraje vám Radio Xaver.

vracíme se domů. Od malinů čas hlídají, teď krán už jen kohoutě. A my 200 metrů

a sábě mrholí. Všude už je zavříno. Ten rok kruci, hergot kruci, zase přines kulový. Ale příště, fakticky už příště, jen neslibuj olino.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Nový díl Za stranu a za lidi jsme s paní Karol splodili.
2: Ježíš, to bylo krásný.
1: No a hlavní téma je mrazík.
2: Jo, byl to takový ruský díl.
1: Ruský. Hodně jsme přeložili. Já bych neříkal ruský. To je dneska nebezpečný. Řekněme, že to byl díl vztahující se k zemím bývalého Sovětského svazu.
2: Byl to takový východní díl.
1: Východní díl. Ano. Tak se, přátelé, podívejte. Jednak můžete slyšet Za stranu a za lidi na rádiu Xaver a zvukovou stopu také na YouTubeovém kanálu Xaver Live. A pokud patříte mezi znalce, labužníky a chcete to vidět s obrazem, tak na www.xtv.cz, a to pro ty, kdož mají předplatné.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Podtržno sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, kampaně všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo, a to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam nějakou si, že... souvislost?
2: Ne, nechci jsi naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu, a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimoděk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volby a že se bojí podvodu. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se nebo začnou se bát svobodně projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ní podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že už že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Já si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích. Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze nás obou. Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Ale jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo,
1: já přijdu.
2: Jo.
1: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta, nebo i dnes. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzlí v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
2: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
2: Že? No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc, komu škodí, je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu pár excellence.
2: No, já v tomhle jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, Ty Zelenský mu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel si prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru, nebo že zaznamenal si, co jsi říkal, pan... a že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry,
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský, hele, Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled. A je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialova vláda prodávala jako svoje mega vítězství.

0: A on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. A
1: No.
0: to ještě s co nejvyšší přidanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%
1: A možná ani to ne.
0: a možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přidanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v úzovkách?
0: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. Jako
0: No,
1: kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody,
0: jasně.
1: když...
0: A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no za to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
0: Hodila nám, dá bych řekl, do toho atomovku trošku.
1: Přímo o tom povku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zdeněk Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní znění těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lénová?
0: No,
1: Tak ono je asi více věcí, že?
0: to jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona ta Pfizer Gate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další 5 letech. Teď si vem,
1: O,
0: má
1: počkej, to jsou ještě 4 roky.
0: teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou 5letku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu než tu první za tohle všechno,
1: Jo.
0: co způsobila. Takže tohle to je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
0: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuji, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
0: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Jaký nejčastější výkony si pacienti žádají?
1: Tak já myslím, že to pořád zůstává jakoby facelifting, zvětšení prsou, modelace prsou, břicha, modelace břich,
0: liposukce. Zvětšení prsou, modelace, není to to samé? Nebo podobné?
1: No ne. Modelace je taky trošku zmenší, protože to nejsme schopni jakoby dosáhnout tak, že vymodelujeme, znamená, že posuneme nahoru a neodstraníme ani trošku ty žlázy, trošku se vždycky odstraní, technická záležitost. Ale zvětšení je augmentace prsou, jo, a pak máte modelaci, kdy nepotřebuje jako zmenšit tu žlázu. No a pak je ptóza s velkými prsy, kdy musíte zmenšit žlázu i odstranit tu nadbytečnou kůži.
0: Ty implantáty jsou asi nejčastější v dnešní době, jsou nejpopulárnější.
1: Záleží v jaké době svého života přijdete, že jo? Jo, když přijdete jakoby v tom mladším období a nenadel vám někdo jako to množství, no tak to se dá řešit jednoduše tím tou augmentací, ale v případě, že už máte po porodu, máte po dětech, jo, to znamená, gravitace je blbec, jo, pořád to klesá dolů.
0: Ta funguje stále,
1: takže je třeba potom udělat tu modelaci anebo i to zmenšení. No.
0: A jsou některé výkony hrazené pojišťovnou, nebo si to všechno musí hradit pacient?
1: No, já teďka nevím úplně přesně, jak to na klinikách chodí, protože tam už nepracuju, ale vždycky to bylo tak, že my na začátku jsme to dokonce ještě odhlasovali, jakože na tom sedánku, jestli to je na pojišťovnu nebo ne, protože bývalo to jako nevýhodný jako vlastně pro tu kliniku, jo? Protože když to bylo na pojišťovnu, tak to nebylo ani na ten výkon málem. Jo?
0: Protože já si dokážu představit, žena, která
1: musí to schválit pojišťovna.
0: Velká jádra, můžou mít bolesti zad, tak by to
1: teoreticky... To je častý jako případ, že na to jakoby takzvaně svádí, ale musí to dneska odsouhlasit samozřejmě nějaká revizní lékař, jako musí mít prostě povolení, že to můžeme odoperovat. No. Ale většina operací se podle mě odehrává prostě už té estetické.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Xaver, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už jeli tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politička.
1: Neříkejte mi
2: to. Jeli. Slavili. Tak zazpomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Xaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte.
2: Jel tam knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to v obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak...
1: no pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci, na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: A na knedlíku není špatný, Xavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, Lipanka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová, ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě, ona bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkářka?
2: Rohlíkářka.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Marketo, máme tady novou zprávu, ale hlavně nové slovo, zvlášť pro ekonomku.
2: Víte, tak já budu hádat, tak třeba konjunktura nebo prosperita.
1: Tak konjunktura nebo prosperita, no tak to už jsou zapomenutý slova spíš. Ne, máme tady novotvár, nebo nový oblíbený slovo je nerůsteď. Protože jsme se dozvěděli z Německa, že po dvou letech recese ani tenhle rok se Němci ekonomicky nenadechnou a čeká něco, čemu říkají eufemisticky nerůst. Ono se to může stejně dobře vrátit k recesi. Každopádně, ono to nikdo v Česku se té zprávě nějak jako extra nevěnoval, jenomže ona je to pro Česko velmi důležitá a velmi špatná zpráva, protože my jsme s Německem opravdu pupečně spjatý ekonomicky.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.

0: Radio Xaver.
1: A je to jedno úskalí, Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a...
1: Tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaké ty směrnice, já jsem studoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a něco všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový hodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je 19. století.
1: Zakázané slovo.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem,

0: snem skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synkopy.
1: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
3: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
2: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
3: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam v celku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostních garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
2: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
3: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
2: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
3: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, abych zdůraznil svoji exkluzivitu. No, mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku, dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
2: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
3: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
2: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
3: Ale dostane se tam ten ministr.
2: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Lajenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
3: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
2: celkem jedno.
3: Oni tomu
2: říkají minerály dokonce.
3: No, nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
2: Jakou pozici má teď prezident Putin?
3: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
2: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
3: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
2: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
3: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
2: Byl bych opatrný zase.
3: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
2: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
3: no právě.
2: V tom?
3: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebylo, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
2: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
3: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly. Jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby, a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře, a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové, a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
2: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
3: To určitě ano, a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
2: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
3: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče, dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No, takže já jsem vlezl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
2: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazy na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
3: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zástupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zástupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen neukojené, ne ctižádosti, to není ctižádost, ale majetkochtivosti, teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivosti.
2: Mamon třeba se říká také.
3: Mamon, ano. No tak pokud v nich hárál tento plamen, tak tím hůře pro ně, jo, protože jim se uzavřel profesní život. Lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já

0: Ty ten Svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš nebo trošku níž, nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
1: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem
0: To jsem neřekl.
1: očekával, téměř, téměř. Já jsem očekával, že konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere,
0: Ano, já velmi dobře vím.
1: ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu a došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
0: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
1: Tak já si nemyslím, že je vynikající ministr zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
0: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
1: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
0: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
1: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu.

0: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
0: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
1: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, anebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná, ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
0: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tuším, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
1: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, že jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
0: Mm-hmm. Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
1: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
0: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
1: Ano, ale tam
0: změnilo by to něco, tak.
1: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
0: Takže to, co říká Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
1: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže To je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, což dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
0: No v Londýně padl pojem příměří a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
1: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
0: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
1: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, je to úplně kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
0: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
1: Jste mi připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském. A Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
0: kdo má... No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
1: Dobře, ale on tam s tím nepojede, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, ty nemůže jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme, takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
0: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
1: Ano.
0: A není to ta agenda?
1: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
0: dobře,
1: nejde,
0: a tak...
1: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
0: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
1: No, na tom jsme měli... Já jsem vám říkal ten svůj příklad. Jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
0: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
1: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
0: času. Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
1: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
0: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. Ta se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže tam, my jsme utíkali, jako kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
0: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
1: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, ta vlastně neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
0: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
1: Že udělají tedy co přesně?
0: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
1: Ano.
0: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
1: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
0: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
1: Já myslím,
0: možnosti.
1: Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
0: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
1: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
0: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
1: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky si Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle jednala, se jednalo i s Čínou. To znamená, Tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
0: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
1: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkém plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl v Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
0: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
1: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
0: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
1: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
0: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět příště přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
0: To posoudí naši diváci.
1: Ano.
0: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatologii, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuji stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to mají jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako ať je fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, aby se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci. A fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci. Takže to byl docela dlouhý návrat zpátky. Ale co bylo dobrý z toho letu, je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let. A to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát, že je úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší kravina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomuhle se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, ty říká, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to jinak jmenuje, jo. Takže z toho bude

0: rohlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace. Určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: No jasně. No. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
0: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
0: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s
1: druhou
0: stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
0: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam teda ona dostane.
1: Jestli.
0: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
0: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zautočit a nezautočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdyby jsme do toho jako museli dát

0: třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh. 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čiže 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Já si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta, prostě ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, i když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho? Že jo? A teď já nevím, no tak máme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
0: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hrozný otok, něco takového. A že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená 5 zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch 5 zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí někdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím. Prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, a řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo, hejtman a starosta říkají, to je v pohodě, to máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já, nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All In podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kdy když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou, národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností a teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají. Protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletíme někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler. Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: cowboy and he said he had done wrong.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Na závěr, co by měla udělat Evropská unie? Teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
3: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá
2: no,
3: léta.
2: No to se nestane.
3: No tak musí to
2: má měla. Mandát na další no, musí několik se, no, let. To je na počátku nevím, druhého mandátu.
3: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Já, protože lidi kolikrát říkají, odkud ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, no tak tady máte, že to má stát 25 bilionů korun ročně. 25 bilionů korun uplatňování tohoto nesmyslu. Jo? Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, podívejte se, když se podíváte na CO2, tady ta malá bílá tečka je CO2, kolik ho vytváří lidé svou činností na celé planetě. 0,0016%. Jo? CO2 je v atmosféře 0,04%. Tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
2: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
3: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
2: odstoupil od klimatické dohody.
3: No jistě, že jo. Jistě, že jo. Na cla potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací. A samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun. To je prosím vládní materiál, jo. To znamená přes 2,5 bilionu, 2¾ bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemí Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má minus, myslím, 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že sem bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. A my víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, no?
1: Prosím. Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil.
1: To je chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A já studu ten posed jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády, a že nás se zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká. Že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu, v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no.
1: No víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: Máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadélko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize
2: Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej
1: Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Alespoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Jsi 237 nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já tam takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Ne, já nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: Tam jsem se přiblížil na bustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych nejel.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: Tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale. Ale jak si jet v klidu prostě.
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no. Tak,
1: tak aspoň v Sudetech to bylo.
2: Jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je napůl.
2: Ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to,
1: tak?
2: No jsem tam, ale...
1: Říkáte přede mnou, já to musím teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak, asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako pořád.
2: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Hiskem, co?
1: Meda.
2: No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte? Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli tak bude přebalovat teď dalších několik let?
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Do kolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale já
1: vím, že let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmucik práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
2: Probudí
1: se ty nějaký pudy.
2: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
2: Jo, jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, no. Myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ona pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to...
2: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče...
2: Nebo on je z Chomutova.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je z Chomutova, myslím rodák jako. Hmm. Ale pak je v Plzně.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme, no. To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvílek.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda, jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Medulince, aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce no mi neměl.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale méně chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono no. Je to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že bude mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Hmm? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
2: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
1: Není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekonfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba? Nebo
2: ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko jaksi prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupený, ne?
1: Se prodávají.
2: No to se prodávají.
1: To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Etzler je tam třeba. Je
2: taky, podepsaný, taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: To z toho není cítit.
2: Ale já jenom k sebe...
1: Ibiky. Miky Štryky.
2: Jo.
1: Taky.
2: Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni štěma. Tričko občanský.
2: Já ukažte, co tam máte. Chaos nebo co?
1: Ale to je jedno. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
2: Tak teď se vás ptám, Xavere, jako občana.
1: Jako občan, Havel,
2: není
1: občan...
2: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že prostorom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv,
1: že?
2: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex.
2: Ale... No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner, myslíte?
2: No. A paní Nora?
1: Oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex jako
1: ex, z České jako televize. Že český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňouk je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, Pane Bože, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
2: To asi ne.
1: Už. Já vám zamňoukám i za 20 korun.
2: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
2: Mám hodit prachy na stůl.
1: Prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vy děláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítat.
2: No drahoty ne, nedělám,
1: když reaktorka zamňouká.
2: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4-5.
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
2: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, že se projednal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
2: co?
1: Ne,
2: do ne, prostředí, ne, co?
1: To je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
2: můžu
1: tak.
2: Můžu si věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
2: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
2: Ale vy divácká byste, rada?
1: To, česká to televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Severe.
1: A divácká rada se čas od

0: občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
1: Ty vole.
0: Vy z členové divácké rady klikáte, jo?
1: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
0: Ještě to vidím po první životě se stoupem. Tak hádejte, kdo tam je.
1: No mě to je jasný.
0: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
1: Je tam Bob Kartous a Elfové?
0: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
1: No jasně.
0: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
1: To jen říkáte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
0: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
1: Ksavere, proč tam nejsem
0: čerpačka.
1: Já? Co?
0: No já se dívám, jestli nejste.
1: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
0: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
1: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
0: Výbor dobré vůle Petra Holce, je to napsané.
1: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
0: Já vím.
1: Vypněte to.
0: To jsou ty vaše rady, vypněte
1: to. Jsou ty moje rady.
0: Ale no. Vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
1: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
0: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
1: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
0: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
1: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
0: No ne, už teď
1: letos
0: začne platit ten zákon.
1: No tak od příští roku.
0: Ne, od května nebo od kdy?
1: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplněj teda. Když potom se začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
0: no,
1: tak se zvýší rozpočet.
0: Daně, to jsou poplatky, pane Holče, žádná mediální dan.
1: Zlý slovíčka, co?
0: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
1: 9 miliard, Ksaver.
0: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
1: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
0: Tady ty lidi potřebujete na to. Ty jejich platy.
1: 9 miliard.
0: No, a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
1: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
0: Kdo? Nebyla.
1: Nebyla.
0: No, já vím, kdo to byl.
1: Jo?
0: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní. Ale známa taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
1: No to chápu, Ksabere, to musí teď být pěkná fuška.
0: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
1: jo.
0: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
1: No, to je dobrý.
0: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková,
1: no.
0: 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
1: Dělají, co je třeba, ne?
0: Dělají, co je třeba.
1: No a tak ono, ale já asi vlastně... To není taková fuška, to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
0: A co to je melounek? Jako pro tak pana to... Rychlíka, kdy ten je...
1: Prestižní
0: dokument. Hlavně je to pravda láska.
1: No, právě proto.
0: Tak
1: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
0: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
1: To je jasný.
0: No ne, tak teď... Pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
1: Součka. A nemůže to být ten Šarapatka? No.
0: Takový čestný člověk?
1: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
0: Signatář?
1: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
0: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
1: Jaký?
0: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
1: Jo.
0: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o to mám myslet.
1: Ale ty jsi takový bezvědec, Ksavere.
0: Já jsem bezvědec.
1: Že to sledujete tak?
0: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu

0: jako jaký zástupce Boha na zemi, protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve, ale jak se volí papež. On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
1: Jo.
0: Ty z kurie.
1: No,
0: parta celá.
1: Vím, no.
0: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
1: No jasně.
0: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
1: Zlatíčko, ne? Co?
0: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
1: Ne. No, ten...
0: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
1: Jasně.
0: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
1: No to si myslím. No,
0: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
1: jo?
0: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
1: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
0: No jo, ale spíš takový symbolický.
1: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
0: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne, ne? My jsme takový...
1: A taky jsou tu. Všude takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
0: Bratr Marián, no. Jo?
1: Bratr. No.
0: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
1: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. Máte no tak... bratr k bratrovi?
0: Bratr, a je jich milion.
1: No.
0: A co bratr Čunek ještě?
1: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
0: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
1: Nějaký morbidní tohle, ne?
0: Morbidní?
1: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
0: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že, a leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako Lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
1: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
0: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
1: A budete mít mauzoleum, ne?
0: No to budu, co? To už se buduje.
1: Tak možná udělám výjimku k Severe.
0: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
1: Celá. No jasně.
0: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy tam nepovedly, Františkovi, že ten bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Myslíte, že pravda?
1: To docela jo. Ale tak on je zreformáva na tom, byl trošku tak jako Fiala, ne?
0: No, to asi jo.
1: Žádná reforma.
0: No, no, no. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
1: Nejde?
0: Ne.
1: Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
0: Ne, ne, ne, ona jde za to, zastačilo, za komáru.
1: Ale ona nevodolá.
0: Myslím,
1: nevodolá, tam ještě nebyla, tam nebyla.
0: Ale ona není v kurii.
1: Co se tam dostane? Ta se dostane všude, Xavere.
0: Myslíte?
1: No tak... Už je zase v další partaji.
0: Je v partaji, to nevím.
1: No tak kandiduje za další partaj.
0: No za
1: koliká to už, no.
0: To jsou
1: tak komisky. Já vám říkám, ta se tam dostane.
0: Jo? No ale pane Holče.
1: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
0: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
1: Jak to?
0: No ne, no, protože tam není.
1: Protože tam není.
0: Pan Duka ani nevolí. Protože mu je nad 80, víte, tam jsou daná taková
1: pravidla.
0: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty
1: jo.
0: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte, tyhleti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché.
1: Vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
0: Já nevím, co je jméno Růže.
1: Román od Maria Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
0: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
1: Mně se vybaví zlo vždycky.
0: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
1: Jo.
0: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
1: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
0: Tak možná tam je.
1: Tam musí být.
0: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, ještě tak tam bylo takové místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil a tak a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, bylo večer v 6, byl press club. Byl jak jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
1: Já jste se začal bát.
0: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
1: To je zlo, je to stělesnění zla?
0: Myslíteš takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
1: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
0: Pozdrav od Danteho.
1: Jo.
0: Pane Holče, abychom nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to, dneska jich máme hodně.
1: Takže bez pompy dneska?
0: Cože?
1: Bez pompy?
0: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
1: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
0: No, tak je.
1: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
0: Počkejte, co děláte?
1: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
0: Ty texty čtěte.
1: A to vydá na... říkali jsme rychle.
0: Tak já přečtu.
1: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
0: Ne, pane Olče.
1: Dejste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo. Aby váš náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová, zda jsou stále v pohotovosti. No.
0: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
1: Tak přes optimismus tady jsme.
0: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
1: Xaver, já jsem vás prohlíd. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
0: Šorvku takovou.
1: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
0: Tak ty...
1: Tu minutu slávy, co?
0: No tak byla tam
1: trošku minutu slávy. Trošku, vy se učíte dobře.
0: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidenta. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
1: Zdravím tě, Xaver.
0: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
1: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první. Před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
0: Ano, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
1: A konec konců i Krampolovi.
0: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
1: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
0: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
1: Dobře.
0: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
1: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
0: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
1: Samozřejmě, že ne.
0: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika. No. Což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
1: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
0: Ty si myslíš?
1: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip. Nikoli
0: ano,
1: jako
0: doufám,
1: prognózu.
0: Ano, ano.
1: Jako, nikoli jako prognózu.
0: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
1: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně.
0: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
1: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
0: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
1: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
0: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
1: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
0: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
1: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
0: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
1: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
0: Nechtěla. Nakonec se spojila.
1: Nakonec se spojila, měli rozum.
0: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
1: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze. Pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci. Hmm.
0: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
1: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
0: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
1: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské, mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
0: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
1: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný uzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
0: Může mít alespoň sebe menší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
1: A Čínu.
0: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
1: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
0: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska, Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
1: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
0: Do 8. to je tento pátek.
1: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
0: No, co se může stát po 8. srpnu?
1: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
0: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Vitkov je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
1: Ano.
0: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
1: Uh-huh.
0: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
1: Teď mluvíš o kom?
0: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
1: Podívej, že to já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
0: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
1: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si o něčem popovídáme.
0: Oho.
1: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
0: Těším se, Miloši, ahoj.
1: Já také, ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám Rádio Xaver.
0: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
3: Tak no. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže. Jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dříve celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teď já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak se to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. Zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
0: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
3: On říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat, určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky, no, nedělejte to Xavere, nedělejte to.
0: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
3: problém. Moc si to nevšim. Moc
0: si
3: to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a pojede to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešný. V tomhle tom světě, v kterém teďko žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
0: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
3: Ne.
0: Kdy už je ODS na třetím místě, předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
3: Jo.
0: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Nám to mele.
3: Já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako nedohodla, že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu, ale bojím se jedné věci, jo, že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

0: profesor Petr Drulák je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Profesor Petr Drulák je politolog, patřil k vrcholným českým diplomatům, byl ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, prvním náměstkem ministerstva zahraničních věcí a českým velvyslancem ve Francii. A ve Francii tam se teď dějí věci po debaklu v v evropských volbách. Prezident Macron zariskoval a vyhlásil předčasné parlamentní volby. Zdá se to, že ten risk mu příliš nevyšel. Jak vy to čtete?
1: No, on to samozřejmě bylo velmi riskantní rozhodnutí a já si myslím, že Macron musel vědět, že ta jeho strana utrpí obrovské ztráty, což se teď po tom prvním kole potvrdilo a myslím si, že to druhé kolo, které nás čeká v příští neděli, to definitivně potvrdí. Takže z tohohle hlediska ono vlastně nedošlo k překvapení, protože výsledky jsou přesně takové, jak ukazovaly průzkumy. A Macron je dostatečně racionální člověk, než aby byl prostě překvapený. On tohle prostě čekal. Tam je vlastně otázka, co byla ta Macronova strategie a jak, co vlastně teď čeká Francii. Protože my máme několik scénářů a scénář, který je poměrně pravděpodobný, jsou tam dva docela pravděpodobné scénáře. Jednak je tu možnost, že skutečně strana Marine Le Penové získá parlamentní většinu a tím pádem by měla nárok na to, aby prezident pověřil Bardelu, Jordana Bardelu, to je předseda té strany, postem premiéra. To je jeden scénář. V okamžiku, kdy k tomu dojde, tak ve Francii propukne chaos. To znamená, po tom, co vlastně Francouzi jsou léta masírováni s tím, že Le Penová představuje nebezpečí fašismu a že snad hrozí koncentrační tábory a co já vím, co ještě, tak skutečně část Francouzů je připravena vyjít do ulic. A když se řekne ve Francii vyjít do ulic, to neznamená, že se setkají někde na martových polích po debatí a jdou zase domů. To znamená násilí. To znamená, část Francouzů je skutečně připravena v tomto případě sáhnout k násilí. Část Francouzů, která pracuje ve státní správě, je připravena prostě vypovědět lojalitu vůči šéfům, politickým šéfům. Tomu říkám chaos. Takže to hrozí v případě, že by Jordan Bardella se stal premiérem. To je jedna možnost. V té chvíli Emmanuel Macron řekne, já jsem tady autorita, která má nespornou legitimní autoritu a máme článek ústavy, který mi umožňuje, že v případě chaosu vlastně převzít veškeré pravomoci ve státě.
0: Pardon, takže Emmanuel Macron nejprve zemi uvede do chaosu a pak ji spasí?
1: Tohle je jedna možnost, jak to může udělat. Ano, to znamená, on ten chaos vyvolal, nesporně, a pak se postaví do role spasitele. V okamžiku, kdy máte dobře zvládnutou politickou komunikaci, tak to nakonec můžete ustát. A Macron patří k nejschopnějším evropským politikům. On tyhle věci umí. Takže to je scénář, že Bardella vyhraje. Pak je tu druhý scénář, který je možná pravděpodobnější, že žádná ze stran nebude schopna postavit vládu. Žádná ze stran. Jo, to je podle mě ten pravděpodobnější scénář. No a co pak hrozí? Zase je tu jediný maják demokratické stability a to je demokraticky zvolený prezident. Jo, takže Macron tak jako tak předpokládá, že on bude určovat tu hru. On je totiž hluboce nespokojen s tím, jak dopadly ty volby před 2 roky. On sice obhájil prezidentský mandát, ale jeho strana už nedostala nadpoloviční většinu, sice měla 250 poslanců z těch nějakých, jo, řekněme, 600, necelých 600, ale už musel hledat podporu v parlamentu skoro pro všechno, těžko se mu vládlo. No a v téhle chvíli, kdy on se prostě postaví do role zachránce francouzské demokracie před chaosem, bez ohledu na to, že to je on, kdo ten chaos způsobil, tak on bude ve svém živlu. On je člověk, který má rád hazard. Jo, takže jemu nakonec tohle to může svědčit. No a pokud tuhle hru politicky dobře podá, tak nakonec i v očích Evropy může vypadat jako zachránce francouzské demokracie a vzhledem k tomu, že Francie je klíčovou zemí Evropské unie, tak zachránce Evropy. Francouzi tohle spojují. Když se nám vede dobře, vede se dobře Evropě. Když se nám vede špatně Evropě. Zachráníme Francii.

0: prezidentem, nebude mu ani 50 a bude hledat nějaký důstojný job, ve Francii asi ne. To znamená, on bude hledat nějaký mezinárodní job. No a když do toho půjde s tím, že zachránil francouzskou demokracii, že zachránil Evropu, tak v té chvíli bude mít samozřejmě poměrně silnou výchozí pozici, aby si řekl i o ty nejzajímavější funkce. Takže já myslím, že v téhle chvíli Macron úplně vlastně vzdal svou stranu, ta strana skončí, žádný macronismus existovat nebude, no ale Emmanuel Macron tu stále bude se svými ambicemi a se svou touhou ovládat a se svou vlastně takovou tou touhou dále působit, řekněme, tím liberálně progresivistickým směrem.
1: Tak a Francie už mu bude malá, takže půjde dál, ale nemůže se stát to, že Francouzi to jeho počínání, tu jeho hru prokouknou?
0: Víte, tam je ten problém, že on zase něco, co mluví pro Macrona, ta Francie je skutečně hluboce rozdělená. Jo, to znamená to, že dnes je národní sdružení, ta strana Marine Le Penové, nejsilnější stranou, tak si uvědomme, že ona je sice nejsilnější stranou, ale ona je současně stranou, s níž nikdo nechce jít do koalice. A není to tak, že by nechtěli, ale je to dokonce takový ten odpor, že říkají si, že s fašisty do koalice nepůjdou. Že to není problém, že by se nedohodli, že mají rozdílné zájmy. Tam je zásadní kulturní rozdíl. Jo? To znamená něco, co my jsme znali z minulých let. Taková ta mobilizace, která byla proti Zemanovi, proti Babišovi, jo? Tak něco takového tam funguje, ale tam je to vlastně ještě ostřejší v té Francii. Takže v tomto rozdělení Francie on vlastně s tím může hrát. Jo? On vlastně může říct, no tak jako, když ne já, tak kdo? A oni mu řeknou, no vlastně nikdo jiný tady není, pane prezidente.
1: Takže opravdu spasitel.
0: Tohle je podle mě jeho jednoznačná role a je to mnohem lepší než zoufalec, který téměř prohrál parlamentní volby a musí se s každým v parlamentu dohadovat. Tohle Macronovi skutečně nesedí. On, když nastoupil před těma 8 lety, tak měl přídomek, jeho poradci říkali přídomek Jupiter nebo prostě mistr hodin. Jo? To zná někdo, kdo je nad tou politickou hrou, ale všechno vlastně ovládá. A to ty poslední 2,5 roku skutečně neměl. V okamžiku, kdy nastane ta situace, která se chystá od příští neděle, tak se dostane do svého živlu. Opět bude ten Jupiter. Mm-hmm.
1: Tak a vy jste zmiňoval článek ústavy, kdy může prezident převzít veškerou moc, tuším, že to je článek 16. Teď ve světle těch olympijských her blížících se může právě nastat ta situace, kdy bude potřeba ve Francii udržet nějaký, řekněme, klid, řád.
0: No, představte si tu situaci. To znamená, v okamžiku, kdyby národní sdružení vyhrálo, prostě směřovalo do té vlády, tak skutečně musíme počítat s velkými demonstracemi. Jen si vemte minulou neděli. To akorát zaznamenali slušný výsledek v tom prvním kole. A už vlastně tyhle ty radikální extremistické skupiny, Antifa a další, se pustili do Paříže, Lyonu a prostě vytloukali výlohy, zapalovali auta. A to ještě o nic moc nešlo. To znamená, volební vítězství je jedna věc a pak ještě to vstup do vlády další věc. Takže ten chaos by byl reálný. A v té chvíli samozřejmě Macron, myslím si, že by to bylo vlastně i rozumné, aby řekl, podívejte se, tady musí být pořádek na olympijské hry. No a ten článek té ústavy říká, že to je samozřejmě věc dočasná, ale že o tom vlastně rozhoduje jenom prezident, takže záleží, jak si prezident bude interpretovat tu, jestli tam pořád ještě chaos nebo už není.
1: Takže dočasnost se může protáhnout na 3 roky.
0: My známe dočasnost, která trvala 40 let, nebo 20 let v nějakých otázkách, ale samozřejmě Francie je právní stát, tak je tam něco jako ústavní soud. Jo? A ústavní soud by mohl říct, prezidente, tady si to interpretoval špatně, tu ústavu. Nicméně tenhle ústavní soud, který je momentálně dneska v Paříži, tak ten víceméně je macronovský. Jo? Takže tam se nedá očekávat, že by s ním vedl nějakou válku. Navíc jsou tam taky lidi, kteří v podstatě možná i vnitřně věří tomu, že Le Penová je fašistka, jo? Což je naprosto samozřejmě směšný.
1: Tak o Marine Le Pen se mluví jako o národním sdružení, které by se mělo stát součástí frakce, která nově vznikla teď pod taktovkou Viktora Orbána a Andreje Babiše. Kdo další by tam mohl být? Protože musí tam být zastoupeno 7 států, zatím jsou 3. Napadl mě určitě slovenský Smer. Na co čeká slovenský Smer? Proč se nepřidal hned od začátku?
0: Tam je to, já bych jednak řekl, že to je dobře, že prostě Orbán s Babišem se pustili do nové frakce. To myslím, že je důležité a Jakkoliv jsem vlastně v minulosti Babišovi vyčítal, že není schopen nějakých odvážnějších politických tahů, že spíš tak nějak jako obchoduje.

0: lavíruje, tak tohle je poměrně odvážný tah a je to správný tah a to, jak to vysvětlil, je podle mě přesvědčivé, kde říkal, nemůžeme zradit svůj program tím, že budeme u liberálů. To má pravdu, udělal dobře. No, Smer je v mnohem těžší situaci, ale, jo, protože Smer je přece jenom levicová strana. Jo. A to není ani Babiš, ani Orbán a už vůbec ne FPE z Rakouska. A právě ti partneři další, o nich se uvažuje. Občas se mluví o Le Penové, někdy se mluví o Salvínim z Itálie, někdy o Janšovi ze Slovenska. Žádný z nich z levicí nemá nic moc společného. Takže pro Smery by to byla trochu složitá situace, protože on se přece jenom na rozdíl od všech ostatních definuje levicově. Nicméně stejně si myslím, že Smer dělá určitou chybu v tom, že se snaží navrátit do té socialistické frakce, protože on by tam neměl být ze stejných důvodů, jako Orbán, jako Babiš řekl, že nebude u liberálů. Prostě účast v socialistické frakci pro voliče Smeru je jasná zrada. To je přesně ta frakce, která je federalistická, která zastává všechno to, co volič Smeru nechce. To je jednoduché, ale Smer má ještě jinou možnost a to je prostě frakce konzervativně levicová, která také vzniká, nebo minimálně se o ní jedná. Zára Wagenknechtová, Pět hvězd z Itálie, Naše hnutí stačilo. Jo? To zná, ty dávají dohromady tuhle frakci, kde by skutečně směr měl být. To, že se rozhodl pro ty socialisty, uvidíme, ještě to snad není definitivní, ale pokud by tam skutečně skončil, tak bych to považoval teda za zásadní chybu vedení Roberta Fica.
1: Takže je možné, že tady uvidíme vznik další frakce.
0: Já si myslím, že je proto určitý potenciál a pokud by vznikly takovéhle dvě nové frakce, to znamená ta, řekněme, frakce zatím středoevropská, to znamená Česko, Slovensko, Rakouská a pak ta konzervativně levicová, tak to si myslím, že by bylo skutečné obohacení Evropského parlamentu a znamenalo by to, že ty volby do Evropského parlamentu měly nějaký smysl. Pokud to totiž zase potáhne ten starý kartel těch tří velkých stran a přiberou do Holportu někoho, jako je Meloniová, která je schopná odhlasovat téměř cokoliv, co oni potřebujou, tak ty volby žádný smysl neměly.
1: Co byste doporučil hnutí, tedy koalici, Motoristé sobě a Přísaze, která je překvapení voleb a která se usiluje o frakci ECR, kde je ODS?
0: Oni mají asi dvě možnosti. Samozřejmě jedna možnost je ta ECR, kde je ODS. Druhá možnost by byla právě ta frakce, kterou zakládá Babiš s Orbánem. Jo, já jsem to pochopil tak, že oni tuhle možnost zvažují. A myslím si zase, že pro stranu je to taky na jejich určitém politickém vyhodnocení. Jo. Pro mě základní problém evropských reformistů, konzervativců a reformistů, kde je ODS, polský PiS, právě Meloniová. Dneska řekl bych, že Meloniová je hlavní postava. Hlavní problém této frakce a považuji její naprosto nekritický atlantismus. To znamená, v době války na Ukrajině, která začala jako angloamerický projekt, do níž se zatáhla, do níž jsme se nechali zatáhnout, podporovat politiku Spojených států je pro Evropu zničující.
1: Vy jste někde řekl, že problém spatřujete ve vazalství. V čem to vazalství? To je to, o čem mluvíte, ta válka na Ukrajině a to, že podporujeme kroky Spojených států amerických?
0: To, že jsme se nechali zatáhnout do války, za níž my neseme obrovské náklady, Spojené státy celkem minimální a Spojeným státům celkem vyhovuje, že Rusko je někde zaměstnáno že prostě ho mohou oslabovat. Nicméně především na úkor Ukrajinců, které to zničí, ale i na úkor Evropy, kterou to stojí obrovské peníze. Takže Američany to vychází dost levně a já myslím, že tuhle hru musíme skončit. A bohužel ta frakce, která se jmenuje Evropští reformátoři, konzervativci a reformátoři, to je vlastně akce, která je nejvíce proamerická v celém Evropském parlamentu. Takže mě samozřejmě nepřekvapuje, že tam sedí Alexandr Vondra, ten tam patří to k jeho dlouhodobému profilu. Ale jestli chtějí jít motoristi a přísahat tímto směrem, tak by si to také měli jako rozvážit, jestli tohle skutečně jejich voliči od nich očekávali.
1: Tak trochu cítím, že vy byste jim doporučil tu novou frakci.
0: Podívejte, já nejsem úplně jejich volič, ale přišlo by mi, že oni mají v sobě takový trochu ten protestní étos. A protestní étos dneska se mi pojí s tím, že ty věci by měly být dělat v Evropě zásadně jinak. A možná i bez toho poručnictví Spojených států amerických. Ale pokud to motoristi a přísaha vidí jinak, tak je to jejich volba samozřejmě.
1: Pojďme ještě za oceán. Určitě jste aspoň částečně shlédnul debatu Joe Biden versus Donald Trump. Kdo je jejím vítězem? Má vůbec vítěze?
0: Tak má jasného poraženého, tím je Joe Biden. Tam je vlastně zajímavý, že mně to přijde až takové absurdní, že my už několik let jsme konfrontováni s různými snímky a zprávami, že Joe Biden v podstatě nemá, mentálně nemá na výkon jedné z nejzodpovědnějších funkcí v dnešní světové politice. A jako by se muselo čekat, až bude ta debata, aby to všichni viděli, že ten král je nahý. No a ta debata to ukázala. To znamená, ta liberální média, progresivistická média, která určují mainstream, americký mainstream, deníky jako New York Times, CNN, se najednou vrhla na Bidena jako supy a říkají, ten by měl odstoupit, ten přece nemůže vyhrát volby. Víte, tam je ale paradoxní, že jakoby je netrápilo, že tenhle člověk je dnes v Bílém domě a má v rukách formálně ta nejdůležitější rozhodnutí. To zná volby, to je, jim vadí, že nevyhraje volby, ale nevadí jim, že prostě sedí v Bílém domě. Ale to je, myslím, to nejdůležitější. Prostě ona ukázala mentální nekapacitu, mentální neschopnost Joea Bidena, ukázala Trumpa tak, jak ho asi známe, v podstatě tam nic moc překvapivého není.
1: Nepřišel vám umírněný trochu, že se přece jenom držel na
0: úzdě? Já myslím, že to byla určitá taktika. Protože on věděl, že prostě má před sebou skutečnou trosku. A ono prostě kopat do té trosky a šlapat po ní by mu nemuselo úplně pomoct. Takže on tím, že se tvářil státnicky, choval se státnicky, tak jako naopak ještě více vynikl. Kdežto kdyby šel do něj agresivně, tak by to mohlo vypadat tak dryáčnicky a toho nepotřebuje. On potřebuje vypadat jako státník. A vzhledem k tomu, že proti sobě neměl soupeře, tak on se nemusel pouštět do nějakých opravdu zvlášť agresivních manévrů. Já myslím, že to z tohohle hlediska to naladil dobře. I podle nějakých těch průzkumů se jeví jako úspěšnější debatér. Ale co je podstatnější, je podle mě to, že ta liberální média, která Bidena vytvořila, bez nich by on nikdy nemohl vyhrát volby, tak od něj dávají ruce pryč. To je prostě naprosto zásadní signál. A musím říct, že se i trochu divím Bidenovi, že do té debaty šel, protože pro mě to bylo všechno předvídatelné. Tam přece nebylo nic překvapivého. Když se podíváte, jak se prostě motal v Normandii, jak se motal v Itálii na G7, tak jako vás nepřekvapí, že v té debatě vyloženě neoslňoval.
1: Vy jste zmiňoval New York Times, ty napsali, že by měl vzdát tu kandidaturu a posloužit tak k své zemi. Myslíte, že k tomu nakonec dojde?
0: Já vám nevím. Já tohle je hrozně těžká otázka, protože skutečně to rozhodnutí je v jeho rukách.
1: A mělo by k tomu dojít?
0: To záleží, co chcete. Já v téhle chvíli vidím, když bych si přál, aby byl Trump poražen a vítězství demokratů, tak by k tomu dojít mělo. Ale já si to nepřeju. Prostě já vidím, že tahle ta administrativa, kterou je Biden nominální hlava, která ovšem nic nerozhoduje, to rozhoduje ta administrativa. Takže ty síly, které stojí za Bidenem, jsou odpovědné za tu válku na Ukrajině. Jsou odpovědné za spoustu dalších špatných věcí ve světě. Takže z mého hlediska jako středoevropana bych byl rád, kdyby v Bílém domě došlo k výměně. Ta výměna podle mě už těžko může být k horšímu, ale může být vlastně, může třeba nic nezměnit a nakonec to třeba může být ještě horší, ale aspoň je naděje, že se něco stane, ale pokračování toho, co tam je, si rozhodně nepřeju. Takže z mého hlediska středoevropského budu rád, když bude Biden kandidovat a když ho prostě potom Trump vykuchá v těch volbách. Jo? Takže z tohohle hlediska v pořádku, ale říkám si, samotného mě zaráží, že ty síly demokratů hlubokého státu nemají základní prostě instinkt sebezachování, jo? Že prostě tohohle nešťastníka nechají jít na ta jatka.
1: Tak a teď už s tím vlastně nic neudělají, pokud on sám tu kandidaturu nevzdá.
0: Oni mají problém, protože on samozřejmě díky té neustálé podpoře, kterou přes svou zjevnou neschopnost měl, tak vyhrál ty primárky, že jo, vyhrával primárky. A teď on už akorát zbývá, aby ten demokratický konvent, který se má někdy v srpnu sejít, tak aby posvětil tu jeho kandidaturu. Takže a všichni říkají, že by se musel rozhodnout sám. Jeho klan, Bidenův klan, ho podporuje v tom, aby kandidoval, ale to je zřejmý. Většinou, když máte právě nějaký klan, tak on bude podporovat hlavu klanu až do poslední chvíle, protože z toho mají prebendy. Jo. Takže samozřejmě tam jsou na ně nejrůznější kšefty navázaný, ten jeho syn je podařený dáreček. Že jo. Kdyby se tehdy před minulými volbami skutečně rozkryly aféry syna, tak by Joe Biden v Bílém domě nikdy nebyl. Jo, ale je tam víc takových takových vykuků. A ty samozřejmě chtějí, aby prostě starý Joe to táhl co nejdéle, aby oni si mohli co nejdíl využívat tady těch všech privilegií. Takže já chápu, že Bidenův klan přesvědčuje, že je tím nejlepším prezidentem, co kdy v Americe byl.
1: Přesto se začalo spekulovat o tom, kdo by ho případně mohl nahradit, pokud by vzdal tu kandidaturu. V minulosti se spekulovalo o Michelle Obamové, bývalé první dámě. Měla by větší šanci?
0: Já vám nevím, no, protože Michelle Obamová totiž nemá ten dar, co má Barack Obama. Ono je to jako s Billem Clintonem a s Hillary. Jo. Prostě ten Bill měl schopnost skutečně vytvořit si vztah s běžnými lidmi a měl obrovské charisma. Barack Obama úplně neměl takový ten prostě vztah s běžnými lidmi, ale měl fantastický charisma a byl brilantní rétor. Kdežto ta Michelle tohle nemá? Ta má to jméno Obama. Jo, bez pochyby je to velmi schopná, inteligentní žena, ale to v politice nestačí. Takže já si myslím, že ona zatím neprokázala schopnost jako kdekoliv kandidovat, cokoliv dělat. Jo. To ta Hillary, ta aspoň měla senátorský křeslo, ale na prezidenta to nestačilo. Takže nedivím se tomu, když někde jsem slyšel, že to snad vyloučila. Jo. Takže to mě samozřejmě měla by na své straně určitou obrovskou devízu u demokratických voličů, a sice to, že je žena a že je černá, jo, což teda je obrovská devíza pro demokratické voliče. Ale ono to nakonec úplně nestačí, protože aby byl někdo prezident, tak musí trochu získat i část voličů z té druhé strany. A tyhle charakteristiky zas tak úplně neoslňují.
1: Mm-hmm. No ale když to porovnáte právě s tím Joe Bidenem a všechno, co jste o něm jakoby říkal, tak nemělo by to stačit?
0: Určitě by měla podle mě větší šanci než Joe Biden. Jo. Ale zase, já vlastně nevím, jaká ona je v těch debatách, jak ona působí na lidi. Jo. Ale vzhledem k tomu teda, co dneska představuje Joe Biden, já bych se možná troufl říct, že kdokoliv by možná byl, jako měl větší šanci. Jo. Protože ta zjevná neschopnost člověka zastávat funkci už dnes, nemluvě o tom další 4 roky, je něco, co by asi očekával bych, že by to voliče jako asi mělo odradit.
1: Další debata, tuším, bude někdy v září. Tak bude to hřebíček do rakve pomyslný, nebo se něco změní? Vím, je to křišťálové koule.
0: Já vám nevím, já si nedokážu představit, že by Joe Biden mohl být úspěšný v debatě proti Donaldu Trumpovi, ať je jakákoliv. Jo, protože pravidla té debaty se přece jenom dohadují, nemůžou si to Bidenovci jenom namalovat. Jo. Oni samozřejmě teď udělali ústupek, že třeba v této debatě platilo takové nezvyklé pravidlo, že když jeden mluví, tak druhý mu nemůže skočit do řeči, má vypnutý mikrofon. Což v těch politických debatách se často dělá, že se skáče do řeči. A to byl jasný ústupek Bidenovi, protože on samozřejmě, když na ty své těžce připravené, těžce postavené věty a najednou by mu to někdo přerušil, tak by se mohl úplně ztratit. Jo. On by mohl zapomenout, kde je, a začal by se zmateně rozlížet, jak se mu občas stává. Takže tohle právě mu předtímhle ho ochránili tím, že mu Trump nemohl skočit do řeči. Ale Trump si řekl, že tohle může snést, že prostě jeho to tak nepoškozuje, ale je jasné, že kdyby ta pravidla byla až příliš pro toho Bidena, tak by zase Trumpův s tím nesouhlasil a nedokážu si představit, že by Biden mohl být úspěšný v jakékoliv debatě s Donaldem Trumpem, přesně řečeno, ani v podstatě s žádným jiným americkým politikem.
1: Poslední otázka na vás, protože minule, když jste byl hostem XTV, tak jste řešil svůj případný návrat do Ústavu mezinárodních vztahů, odkud jste byl nezákonně propuštěn. Tak jak to vypadá s vaším návratem?
0: Tak já myslím, už tam došlo vývoji. Já jsem se setkal s novým ředitelem, to je někdo jiný než ten, který mě tehdy propustil. On mě seznámil s tou poměrně složitou situací v Ústavu mezinárodních vztahů, tak jsme se dohodli, že za v podstatě nějaké odstupné, které jsem považoval za adekvátní, že s tou institucí nakonec se rozloučím. Jo. Musím říct, že ona je skutečně v situaci, kdy ta moje přítomnost tam by asi k ničemu moc dobrému nevedla a já v podstatě, když se mnou jedná v Lídně, tak jsem schopen se víceméně dohodnout s lidmi.
1: A jste spokojen za tu dohodu?
0: Já jsem s tou dohodou spokojen.
1: Já jsem spokojená, že jste dnes přišel do XTV. Moc děkuju a budu se těšit na příště.
0: Díky, také se budu těšit.
1: Profesor Petr Drulák byl naším hostem.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Co můžeš sledovat zpovzdálí, se říká. Ale ne, to bys, já myslím, že byste na to byl dobrý, protože vy jak máte tu reporterskou minulost.
2: Já to, Jarek Kroupa je tak mě, víte, já to na dálku to vidím.
1: No. A teď bychom měli, až dotočíme dnešní Wilsonku, udělat takovou krátkou poradu a udělat si seznam těch zakázaných, ale náš a, seznam ne, že
2: no,
1: nám
2: samozřejmě, nebudou. Samozřejmě. A udělat si už takový plán třeba na dnešní večer, ne, co zkontrolujeme.
1: Jo. A taky bychom mohli dávat jako vyznamenání nebo nějaké ceny těm domácnostem, který sledují ty dobré věci.
2: Jo.
1: A jednou za měsíc...
2: A nevíte, kde se tohle nahlašuje? Není taky nějaká linka?
1: To se u mě nahlašuje.
2: U vás, jo.
1: A já jednou za měsíc vždycky pronajmu takovýto pódium, jak bývá na Andělu, když jsou předvolební mítingy. Mm-hmm. A ty rodiny obešlu a řeknu, a cenu získává rodina Vonásková, protože víme, díky panu Holcovi, daleko, že sledujete pravidelně televizi Barrandov, mm-hmm. kde to je absolutní pravda a láska teď, šlape na paty České televizi brutálně. Naprosto otevřeně chválí starosty, naprosto otevřeně chválí Fialu.
2: A prosím vás, jenom, jak jste to zmínil, nevíte, Barrandov už je v těch vybraných jako dobrých médiích?
1: Jo,
2: zkontrolovaných, ověřených? Dobrý.
1: Ověřeno.
2: Razítko už tam je.
1: Jo. A včera jsem se pobavil na Barrandově, musím říct výrazně, protože jsem poprvé zažil v českých televizích. Oni mají teď nějaký nový pořad o kriminálních případech.
2: A ten samý moderátor to taky uvádí?
1: Tak tam ten... jako uvádí no, je. Počkejte, ten vím, pořad je ten celý nepřesný... koncipovaný tak. To se na schválně podívejte, to jste neviděl nikde. To ani...
2: No tak to ani, každopádně.
1: Ani youtubeři prostě 14-letí toto nemají. Celý pořad stojí na tom, že se promítají fotky mm-hmm. z internetu.
2: Jo.
1: A čte komentář. A včera to bylo o orlických vraždách a byly jenom fotky, tam není prostřih na moderátora, na nikoho. A v jistý chvíli říká, a paní servírka, co pracuje v restauraci nedaleko Žákovského mostu, říkala, že ta doba byla hrozná.
2: To je stejně pionýr televizní tvorby, co?
1: Nic takového jsem neviděl. Dal jsem si to dvakrát, protože jsem nevěřil vlastním očím.
2: Yes.
1: A asi potom jsem se díval od televize, jestli ten kabel mě někdo nenahlodal, jestli si ze mě nedělají srandu.
2: Řekněte mi, kam ona to chodí, kde to bere tyhle ty nápady, úžasný.
1: No tak toto je pořad vyrobený za 0 korun.
2: No právě, ale...
1: To my jsme tady aspoň vidět.
2: No právě.
1: My se musíme učesat třeba.
2: Jo, ale...
1: Teď vy chodíte do té maskérny?
2: No jasně.
1: A... To není potřeba. To mi musím, že mi překvapilo.
2: Nezeptáme se, jestli by nám neporadil, jak třeba tady něco zlepšit, zefektivnit, že bychom tady nemuseli sedět.
1: Já mám i zkušenější.
2: Jo?
1: Na poradu případně.
2: Dobře.
1: No ale tak to jsme zabrousili. Každopádně Barrandov je dneska Forum 24 s obrázkama. Což nevím, jestli ti lidi tomu věří, to si vůbec neumím odhadnout.
2: Já si tady poznamenám teď na to časomíru Forum 24 a Barrandov.
1: Tak pane Holče, tady s váma se nedá diskutovat.
2: No ne,
1: vy to fakt jsou, budete hlásit někam?
2: No tak jsou to dvě prověřené média, které máme sledovat a vy si tady z nich utahujete. Já tam tu ironii a sarkazmus cítím zatím, takže...
1: Toto od vás nebylo hezký teď, to, co jste řekl.
2: Toto ode mě bylo uvědomělý a občansky správný.
1: Jo, občanský.
2: Já si musím upozornit.
1: Můžu si dát ještě jednu cigárku, když
2: dejte
1: mám
2: si,
1: ten...
2: Dejte si poslední.
1: Když mám ten nový popelník.
2: Dejte si poslední, než přijde pan Klíma.
1: No podívejte, je potřeba říct, že... Já jsem vám říkal, já mám takový podivný zprávy, kuloární.
2: No jak jinak, ne?
1: A mám dvě novinky. Ale bohužel, vám je nemůžu říct. No, ale naznačit je. Můžu. Naznačit. Pane holče, vsadím prostě svůj popelník, ke kterému mám teď citový vztah momentálně. Myslím, že to bude trvat tak 3 dny. Že do konce tohoto roku nemáme 5 koalici, máme 4 koalici.
2: Je to, tak to upřímně řečeno, není až zase tak jako kulární informace. To je
1: velmi kulární informace.
2: To já vám podepíšu klidně.
1: A víte o tom taky něco?
2: Tak se na to taky podívejte.
1: A kdo půjde z kola ven?
2: Funguje. To nemůžu naznačit ani. To je kulární.
1: Já i tuším, respektive něco jsem si dozvěděl, který ministr už nebude.
2: Řeknete?
1: Takový vodítko dám. A je to Helma. Helmans.
2: Kdo jiný? A co jiného by to mohlo být, ne?
1: A pak mám druhou věc. Do měsíce se dozvíme o kandidatuře na prezidenta jedním člověkem, o kterým netušíte, všichni ho znají. Tuším, že zatím je nějaká ekonomická síla, ale to jen tak tuším. Ale budete koukat jak v rána.
2: Všichni ho znají, ekonomická síla. Kajínek?
1: Ne, myslím vážný kandidát.
2: Kajínek by byl vážný kandidát.
1: Je v podmínce, no. To může kandidovat, když je v podmínce.
2: Takovýhle kandidátů je spousta, tak naznačte.
1: Nemůžu naznačit, jenom mě dáte do konce roku, mě dáte 2x za pravdu.
2: No jednou jsem vám dal teď.
1: Jednou jsem dal teď, teď už jenom čekáme. A možná za měsíc, za půl tady budeme sedět a říkat, vy budete říkat, měl jste pravdu.
2: Jako vždycky, co?
1: Jako vždycky. To jenom tak, abyste věděl. Že se to blíží. Jo. Takže to jenom tak. No, ještě mě zajímá jedna věc. Upřímně váš názor na kauzu Okamura a Česká televize.
2: To mi musíte říct. Vy jste u zdroje, vy tam na tom sedíte. No tak prostě vám to neřeknou. No. Vy jste...
1: Okamura roky chodí a říká, že nedostal nikdy pozvání do Otázek. Já mám za to, že... Předseda parlamentní strany, ať je to Petr nebo Pavel, to je jedno, nemá být zvaný na základě nějakých osobních animozit s tím moderátorem. Bývalý předseda rady, pan Kín, říkal na radě České televize, že Moravec nezve Okamuru, protože Okamura chce zrušit Českou televizi, což jsem teda z jeho vyjádření nikde nenašel, ale neviděl jsem všechno, podotýkám. Rada požádala vedení, ať nám řeknou, kdy byl Okamura pozvaný, protože tomu nevěříme, že by se tam takhle nekorektně chovali.
2: A to nejmožný ne na Kavčích horách snad. Co? No, takový chování nekorektní, ošklivý?
1: Tak. A oni řekli, že to radě neposkytnou, neboli nevyužili té příležitosti, aby se jednou provždy tomuto udělal konec. Aby se ukázalo Okamura, ale že... Teď se naopak velmi jasně naklonila ta ručička k tomu, že se nekorektně chová Česká.
2: A jak já si myslím, že přišli k vám, že už počítají s tím, že tam dlouho jezdit nebudete.
1: A tak tam bude jezdit někdo jiný.
2: No a ten se nebude dotazovat na tohle.
1: Jo, takhle. Víte? S tím to.
2: Takže vlastně s vámi zmizí i tenhle problém Okamura. Ale já bych zase tam tomu moderátorovi...
1: Tak to teda nezmizí, pane holče, protože všude, kde to půjde,
2: no,
1: to budu vykřikovat tak, aby se to jednoho dne dostalo úplně ke všem. A s kýmkoliv budu ochoten o tom vést diskuzi.
2: No tak to vás okamžitě nahlásej.
1: No to mě nahlásíte vy možná.
2: Já taky samozřejmě. No. Ale chtěl jsem říct, já bych tím moderátorem, tím největším, co tam je na Kavčích horách, víte, koho myslím?
1: Vaška.
2: Tak si tam Okyho nepozvu, protože by mě tam přejel.
1: No a to potom nemůžete, ale to můžete dělat, když to, pracujete v soukromí.
2: On by mi to tam naboural, protože já jsem ho viděl.
1: A už jsem zase vytočil.
2: Já jsem ho viděl v interview, jak se jmenuje, interview 24, takový to podvečerní.
1: Jasně.
2: Přišel tam, byla tam ta moderátorka, tuším, Barbora Kroužková se jmenuje, něco. Ona si, víte, jak oni to dělají, oni si předpřipravějí několik otázek a myslí si, že vlastně ten host pojede podle nich, podle jejich scénáře. Okamura tam přišel, ona mu položila jednu, řekl bych, docela nahlouplou otázku a on začal odpovídat na svoje otázky a celý to skončilo, celý to rozboural a 20 minut to vlastně bylo jenom o něm. A ona nebyla schopná zareagovat a vlastně vůbec změnit ten směr a téma a směrování toho rozhovoru. A jenom tam seděla prostě a bylo to, já bych řekl, že to byla potupa její. A já chápu, že...
1: On se může stát, občas moderátor prohraje.
2: Podívejte se, je nedělní poledne. Kdo si bude chtít způsobovat nějaký nepříjemnosti tím, že si pozvete do televize Okamuru? A on vám tam úplně rozboří váš koncept, vaše názory a řekne vám tam něco, co jste nechtěl fakt slyšet. Představte si to. Usedáte ke svíčkový v neděli ve 12?
1: Ne.
2: K čemu usedáte?
1: Tak ke svíčku, já za svíčkou moc, no to je jedno,
2: Tak si to představte, já bych ho tam taky nepozval.
3: Posloucháte Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin, 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
4: Dobrý den.
1: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
4: Krásný.
1: Jak jste na tom? Kamezolka zelená, sova pálená.
4: No, já se směju, ale dneska blbý.
1: Blbý?
4: A tak trojka, no.
1: Já taky na trojce, to je zajímavý.
4: No, to budete, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
1: Tak, a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
4: Nevím, jak vám to mám říct.
1: Jste v tom.
4: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
1: Jo.
4: To už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci na mazlení, já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
1: Jo.
4: Plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
1: Tak jste ho snědli.
4: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
1: Ne?
4: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak kdybyste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
1: Já tuto slabost nemám.
4: Ne?
1: Ne. Ale jsou tací.
4: Hm?
1: Já znám paní, která se mazlí s hadem.
4: Had je krásný zvíře, to je bez debat.
1: Jak pro koho?
4: Pro každýho.
1: Já vydržím, já už dožiju bez hadů. Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
4: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
1: No, já mám pocit, že je mambička i zelená.
4: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
1: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
4: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá? Mamba černá.
1: No, ona je černá. Není?
4: Ne, pusu má černou.
1: Pusinku.
4: No, když na vás takhle otevře,
1: Ježišku.
4: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
1: no.
4: Tak má černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
1: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
4: No, tak se pak podíváme, já znám jenom mambu černou.
1: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
4: Jsem všude hledal.
1: No to taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

jaké by bylo uplatnění tohoto přelomového vynálezu, které už mnohým zajisté připomíná perpetuum mobile? V prvé řadě by to mohlo sloužit v domácnostech. Co by za to dala třeba taková moje maminka, kdyby si mohla tímto způsobem teplo vyrábět sama, aniž by nakupovala dříví či uhlí, anebo draze platila plyn a elektřinu. Množství vydávaného tepla by záviselo na velikosti jak obalu kamen, tak i na obsahu, tedy myšleno na velikosti posuvných bloků. Malý pokojík by dozajista byl lehce vytopen krabičkou velkou, jako je krabice od bot. Do větších objektů by se pak umisťovala větší kamna. Jejich provoz by byl bez nákladů a jediný vklad, který by se musel vložit v počátku, by byla investice do nákupu zařízení, protože by se museli pokrýt náklady na výrobu tohoto nezničitelného produktu. Přestalo by se používat uhlí a dřevo k topení a hořící oheň by se stal raritou a byl by podpalován pouze pro zábavu. Nikam by neodcházely žádné splodiny, ani kouř, ani jiné jedy, které znesvěcují naši atmosféru. Při stavbě silnic by se již předem počítalo s přiměřeně vyšším rozpočtem, protože by se do vrstvy asfaltu umístila kovová vodící síť, která by byla vždy po několika desítkách metrů napojena na Klecknerova kamna, odkud by se napájela a hřála by. Tím pádem by se na ulicích, chodnících a dálnicích nedržel sníh ani led. Nemuselo by se sypat, jen by se otočilo knoflíkem a přidalo by se na intenzitě podle stupně mrazů v exteriéru. Údržbáři silnic by se mohli věnovat něčemu jinému. Sůl bychom poslali do Afriky a z posypových štěrků by se vyráběly tvárnice. Zrušili bychom povinnost zimních pneumatik a gumárny by přišly o práci. Mohli by vyrábět kondomy a různé důležité náhražky. Vyhledávanou věcí by se také stal osobní ohřívač ve velikosti větší krabičky od sirek. Do kabátů by již předem byla všita pod podšívku karisíť, která by měla zaveden přípoj do kapsy. Zimomřivý člověk odchází v zimě z domu a bojí se, že prochladne. To ale nemusí. Nezapomene si vzít Klecknerovu krabičku, kterou ještě v chodbě domu napojí konektorem na vyhřívací síť kabátu, a než odemkne domovní dveře, již cítí, že se mu po zádech rozlévá teplo. A co doplňkové vyhřívání v automobilech? Jednoduché přenosné zařízení by zabralo velmi málo místa. A výhodou by bylo, že pokud bych vystoupil z vozu a šel si v sichravém podzimu sednout do parku na lavičku, peru si Klecknerův tepelník sebou. Postavím ho vedle sebe a pak se již nechávám jen oblažovat teplem. A k ničemu nepotřebuji prodlužovačku, ani bombu s plynem. Hřeje to samo od sebe. Úžasné. Zprvu by všude po světě vládla zajisté nedůvěra k mimo teplovákům, ale později, když by lidé poznávali, kam je vedla ona malomyslnost, prohlédli by a v nadšení by požadovali stále víc a víc a víc kompletů pro různá využití. Ale to by bylo pak zapotřebí, abych založil dílnu, ne-li továrnu, kde bych musel zaměstnat mnoho dělníků, kteří by skládali věčná kamna. Zarazil jsem se. Byli by schopni toho, čeho jsem schopen v tuto chvíli já? Můj vynález se stále hřál pod mými dlaněmi a po malém postrku, a tedy přiblížení klínků, doslova začal žhnout. Podíval jsem se ven z kůlny dírou po suku ve smrkovém prkně. Hledal jsem nějaký vhodný lidský objekt, abych si ověřil, že to všechno, na co myslím, není jen bohapustá chiméra, že mě má mysl ve své rozjitřelosti nezradila a že mohu se svými vývody do budoucna počítat. Náhle můj zrak zaznamenal od skupiny odděleného chovance, který byl tak na půl cesty mezi nimi a mnou. Znovu jsem zkontroloval Klecknerky, jestli ještě topí, a vysoukal se z kůlničky. Popošel jsem blíž k mnou vytipovanému chlapíkovi a snažil jsem se na sebe upozornit. Ten muž byl patrně sportovního zaměření, protože vlastnil napůl vypuštěný míč, se kterým se snažil driblovat, posléze hlavičkovat, a když po jedné zvlášť zdařilé hlavičce mu balon zůstal sedět na hlavě jako čepice, tak do něj začal i kopat. Konečně si mě všiml. Sebral hadrák do ruky, vložil ho do podpaží a blížil se ke mně. Pohnul vyzývavě hlavou, nevím, jestli to byl pozdrav nebo dotaz, co chceš. Asi obojí.
Prokázal bys mi malou laskavost? Začal jsem opatrně. Kývl tentokrát jasně na souhlas. Mám tamhle v té boudě takovou stavebnici a nejsem si jist, že jsem ji sestavil správně. Mohl bys mi to objektivníma očima zkontrolovat? Opět kývl. Došli jsme těch několik kroků ke kůlně bok po boku. Před dveřmi se ale zpomalil a dal mu přednost. Fotbalista vstoupil a nejistě se rozhlédl. Ukázal jsem mu na destičku sklíny, ze kterých vycházelo stále intenzivní teplo. Vidíš tu polohu? Já to rozeberu a ty to dej stejně tak, jak to leží teď. Dokážeš to? Poznovu kývl. Přešel jsem ke svému vynálezu, odtáhl od sebe klínky a žár ustal. Němě jsem ho přivolal blíž a pokynul mu, že může začít. Přistoupil a oběma rukama vrátil bloky do polohy, ve které spočívali předtím. A nic. Nic se nestalo. Teplo nesálalo. Stál jsem vedle něho a tak jsem ta železa opět odtáhl a pak přiblížil. A už to hřálo. Zkus to ještě jednou, požádal jsem ho. Udělal to. Odtáhl a přiblížil je do naprosto stejné polohy. A opět nic. Tuto akci jsme zopakovali několikrát, jako bychom se hádali, trumfovali se, hráli přebíjenou. Mně to hřálo, jemu ne. Zkusil jsem to zoufale znovu. A mně to hřálo a jemu ne. Smutně jsem se na něj otočil a poděkoval mu. Fotbalista se otočil na patě a vypadl ven. Usedl jsem na dřevěnou bednu a ramena mi poklesla. Po nádechu přichází výdech. Po radosti zklamání. Pakliže je pravdou, že dokážu zázračná kamna sestavovat jenom já, tak s Bohem mé naděje. Pardon, lidstvo, nepomůžu vám. Budete si muset i nadále kácet stromy a dolovat uhlí, přemlouvat ropné magnáty, budovat a udržovat plynová potrubí. Nic z mých plánů se neuskuteční, protože to už sám nestihnu. Je to příliš velký úkol a jsem na něj sám. Vzal jsem ty dva malé železné kousky, netknuté a nezměněné, byly takové, jak jsem je našel, a hodil je zpátky na hromadu, kde původně leželi. Jen to tak hluše cinklo. Zavěsil jsem na dveře visací zámek a sklapnutím ukončil dnešní tak nadějný den.

Opřel jsem se zády o zeď a pokrčil pod sebe nohy. Venku mocně zafoukal vítr. Nevím, jestli to mělo nějakou spojitost s mou misí, ale působilo to majestátně až osudově. Dramatik by řekl akcentovaně. Zadíval jsem se do kufru a teprve teď jsem věnoval obsahu řádnou pozornost. Byl přeplněn různorodými papíry nesourodých velikostí, popsaných snad po každé jiným písmem. Lišilo se velikostí a stylem, úpravností i chaosem. V několika případech nestačila stránka a autor dopisoval poslední věty po stranách, používaje pro orientaci i různé hvězdičky a znaky, které ukazovaly, kam který vpisek patří. I formát se dost často lišil. Někdy se vyskytoval papír nepřeložený, jindy byl složen do jakéhosi motáku, nebo byl poskládán jen nedbale, nepravidelně, jak jej patrně tvůrce po dopsání poslední řádky narychlo strčil do kapsy, protože jej chtěl před někým skrýt, anebo mu myšlenky už prchly jinam a jeho vlastní výpověď jej už nezajímala. V ruce jsem stále držel právě přečtený dokument a v hlavě jsem si srovnával jeho obsah. Obracuje poslední list, zjistil jsem, že je k němu připojeno sponkou ještě několik dalších papírů. Patrně se jednalo o pokračování, anebo obsah dalšího souvisel, či navazoval na vyprávění první. Naklonil jsem list ke světlu, abych na něj dobře viděl, a pustil jsem se opět do čtení.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Václav Peričevič je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Peričevič je předsedou spolku Šalamoun, což je ten spolek, který se stará a pomáhá nespravedlivě stíhaným.
2: A odsouzeným.
1: A odsouzeným taky. No a co je teď nejaktuálnější, pane Peričeviči, kauza, v kterou žijete v Šalamounu?
2: Tak těch kauz je několik. Samozřejmě, bohužel, objektivně těch kauz spíš přibývá, než ubývá. A jsme teda úplně zavaleni prací a podnětama těch nespravedlivě stíhaných a nespravedlivě odsouzených.
1: Tam se proto, jestli dlouhodobě je to kauza Kramný?
2: Třeba Petra Kramného, tak to už je kauza dneska, kterou se zabýváme 10 let.
1: No ale to už vypadá, že s tím se nedá nic dělat, ne?
2: Je tam ještě poslední šance, a to je poslední šance Petra Kramného, a to je ústavní soud, který možná v novém složení bude mít na tu věc nový náhled, protože z našeho úhlu pohledu je těžko pochopitelné, že se soudci obecných soudů ingerují do toho, že hodnotí v podstatě vědecké poznatky a znalecké závěry asi z 5 znaleckých odvětví, jako je třeba klinická histopatologie, patologie srdce, soudního lékařství, forenzní biomechaniky, to prostě přece nemůže jeden člověk pojmout.
1: Je to tak, že spolek Šalamoun se prvně musí přesvědčit o nevině, a pak se pustíte do celé té anabáze?
2: Přesně tak, je to o tom, že samozřejmě nastudujeme celý ten spisový materiál od počátku až...
1: Takže i vy ho hodnotíte, ale...
2: Od počátku až do konce řízení posloucháme ty zvukové záznamy, čteme si ty jednotlivé rozsudky, usnesení a další. A to je samozřejmě týmová práce, čte to samozřejmě více lidí, nečtu to jenom já. A pak si nějakým způsobem vyhodnocujeme to, zda ty argumenty, které ten dotyčný nebo dotyčná uplatňuje, jsou relevantní a mají nějaký zásadní vliv na tu kauzu či nikoliv.
1: Čím dál častěji slyším, že komplet česká justice je poslední roky v jakési krizi. A řekněte, dá se nějak třeba procentem vyjádřit, kolik těch případů je spackaných, nebo jaká je četnost, nebo čas, po jakém čase se stane, že tu a tam se něco poplete?
2: Dobrá otázka. Úplně bych si netroufal říct číslo,

0: kolik těch případů je zpackaných, ale troufám si říct, že nám za těch 30 let naší činnosti té práce neustále přibývá.
1: Tak je to jeden ze stat třeba?
0: To si myslím, že možná víc. Mm-hmm. A je to samozřejmě jenom ta špička ledovce, o které my se dozvíme. To znamená, ne všechny ty případy, zejména třeba ty bagatelní trestné činy, jsou v podstatě nám i neznámé. Takže jsou to spíš takové ty závažnější kauzy, kde ty lidi třeba stráví několik let ve výkonu trestu, než se prokáže, že teda buď ten skutek nespáchal ten dotyčný, anebo se vůbec nestal.
1: Co všechno spolek Šalamoun může, když už vy usoudíte, že se stala nějaká křivda nebo nepravost, tak jaká jsou práva toho spolku?
0: V podstatě my nejsme z hlediska práva stranou řízení, to znamená, my nemůžeme aktivně vstupovat do toho řízení, ale využíváme institut, kterému se říká amicus curiae, to znamená přítel soudu, a informujeme ty soudce korektním podáním o tom, že v tom případě máme pochybnosti a specifikujeme tam, proč tam ty pochybnosti máme. A v řadě případů samozřejmě ten soud si to přečte, v řadě případů také ne, bohužel, ale jsou případy, tím i argumentuje a pomůže tomu odsouzenému dobrat se jeho nezadatelného práva na spravedlivý proces. Takže to je...
1: Takže jinými slovy, ten soud nemá povinnost si vaše stanovisko přečíst. A tak řekněte, jak často se stane, že to soud přijme, že vás třeba nechá promluvit?
0: Promluvit nás určitě nenechá, protože nejsme stranou řízení, ale v tom písemné stanovisko si drtivé většině přečtou, často ho i citují, takže nás často cituje Ústavní soud, Nejvyšší soud, kde teda komentují to, že jsme se k tomu vyjádřili a poslali jim nějaké svoje stanovisko. A nepochybně k němu i nikdy přihlédnu, protože se potom ten případ otočí a ten dotyčný buď je propuštěn, nebo ten rozsudek zrušen, etc., etc. Takže to je jeden z těch milníků. Druhou část chceme informovat tu veřejnost, že ten systém prostě z logiky věci není dokonalý a dokonalý ani být nemůže. Jsme jenom všichni lidé, jsme samozřejmě omylní, takže se může stát, že dojde k nějakému justičnímu omylu nebo, nedej bože, k justičnímu zločinu, což je zrovna případ pana Petra Kramního. Takže chceme i informovat tu veřejnost, protože se to bez pochyby může stát každému z nás.
1: Určitě. A z jakého titulu vy, tedy spolek Šalamoun například, vstupujete do věznic za odsouzenými nebo za vazemně stíhanými?
0: Nám to umožňuje zákon, to je jedna věc, a jednak my za těch 30 let naší činnosti máme s tou vězeňskou službou, ať se to nezdá, velmi korektní vztahy. To znamená, nikdy nedošlo z naší strany k nějakému excesu, který by ty vztahy narušil. A samozřejmě jsou i případy, kdy jsme vězeňské službě pomohli. Oni to samozřejmě nějakým způsobem kvitují, takže nemáme problém. A protože to ten zákon umožňuje, zejména zákon o výkonu trestu nám to umožňuje, takže můžeme navštěvovat ty odsouzení i v době jejich výkonu trestu.
1: Stane se někdy, že vás za někým nepustí?
0: Já si to nepamatuju.
1: Tak a teď vy jste mluvil o té jakési zprávě pro veřejnost. To znamená, vy chcete, aby veřejnost věděla, co se děje, kde jsou jaké nepravosti. Možná, že tedy také chcete přesvědčit o tom celkovém stavu justice. A já teď pozoruji vaše úsilí. Budete mít v kině Atlas v Praze takové večery diskusní. Myslím, že příští pondělí to začíná. Černé
0: pondělky české justice.
1: Černé pondělky české justice. A o to očekáváte, prosím, co?
0: Je to přesně to, o čem jsem hovořil, to znamená, my zahajujeme takzvanou sérii tematických večerů, kde právě chceme na těch jednotlivých konkrétních případech ukázat, jak ten systém selhal, a ukázat divákům nebo návštěvníkům to, co v podstatě oni nevidí, protože u toho soudu nebyli, včetně třeba nějakých záznamů ze spisového materiálu, nějaký videí s těma odsouzenýma, a edukovat je o tom, jak v podstatě to právo občas selže ten systém, a ukázat jim to na těch konkrétních případech konkrétních lidí, aby teda věděli, jaký to má obrovský dosah do integrity těch lidí, osobního života, rodinného života, že často se z nich stanou potom po těch x letech i trosky. Jo, je to obrovský zásah Takže na těchto konkrétních případech právě od toho 9. října v kině Atlas, což je tady na Florencii kousek, zahajujeme ty tematické večery. A ten první večer bude zrovna autogramiáda knížky Zločiny beze zbraní 1 a Zločiny beze zbraní 2C, protože ta původní byla zakázána, což je taky unikum. Takže vznikla kniha nová, kde teda v podstatě došlo ke změně toho obsahu, ba naopak se trochu rozšířila. A autorka, nebo hlavní autorka Marie Formáčková je tam bude právě toho 9. října v kině Atlas od 19.30 podepisovat za účasti i některých těch poškozených, kteří se v těch knihách objevují. To znamená, i ty diváci uvidí ty konkrétní osoby, které jim řeknou ten svůj příběh, jak řadu let, měsíců, co strávili ve vazbách, ve výkonech trestu, až se pak teda zjistilo, že teda byli skutečně nevinní. O tom jsou obě ty knihy, mimochodem.
1: Předpokládám, že ta akce je pro veřejnost.
0: Bez pochyby.
1: Neboli každý
0: může přijít
1: do kina Atlas v Praze, na Florenci, je to kousek od metra. A začíná to v kolik hodin?
0: 19.30.
1: 19.30.
0: 9.
1: A vy říkáte, že teď bude 1.9. v pondělí. Vy říkáte, že ty večery budou tématické, takže to téma asi nebude ta autogramiáda, téma bude...
0: Tentokrát to bude, ten první večer je ta autogramiáda a představení toho projektu a každý ten následující večer už budou ty tematické příběhy těch jednotlivých konkrétních lidí. To znamená, uvidíte tam mimochodem příběh Petra Kramnýho, uvidíte tam příběh Martina Balhara, uvidíte tam obecné problematiky Pachových stop, bude tam příběh Pavla Buráně, bude tam příběh hluchého Martina Van Fabiana, kterého jsme teďka navštívili v pátek v Plzni na Borech. A na těchto konkrétních případech právě chceme demonstrovat to, jak jednoduše ten systém může selhat a jak se ten člověk ocitne v podstatě v mlýnici té justice a v řadě případů mu nikdo taky nepomůže.
1: Dá se očekávat, že některé ty černé pondělky české justice budou třeba obsahovat pohovor nebo besedu s někým třeba z té justiční soustavy? Zvali jste nějaké soudce, státní zástupce?
0: Určitě, to my samozřejmě korektně děláme vždy. Řada soudců se omluvila. Nevím proč, my už jsme to zažili i na konferenci, kterou jsme pořádali v Poslanecké sněmovně, ač jsme osobně zvali řadu státních zástupců z celé soustavy, od nejvyššího státního zástupce, vrchní státní zástupkyni, tak tam, a myslím, že to má vypovídací hodnotu, nejenom, že nepřišel ani jeden, ale ani jeden se neomluvil. Jo, vímte si, že to jsou teda naši zaměstnanci, ty by měli mít zájem prosazovat to právo zejména, protože zastupují nás občany a měli by teda se vystříhat všeho, co by vzbuzovalo pochybnosti o jejich objektivitě. A připadá mi přinejmenším mírně neslušné, že teda na rozdíl od některých soudců, kteří prostě řekli, že z pracovního vytížení nebo z důvodu, že soudili, tak se omluvili a řada z nich taky ale přišla, kdežto ten stát, u státních zástupců se ani jeden neomluvil, ani jeden nepřišel.
1: No. Možná to o něčem svědčí, nevím, ale řekněte, už máte potvrzeno na některý další černý pondělek české justice někoho, řekněme teda nějakého soudce?
0: Máme potvrzené i některé odborníky, některé znalce, chceme, aby to bylo v podstatě pestré, aby to bylo samozřejmě také vyvážené, aby to nebyl jenom náš pohled. A součástí toho bude i právě možná diskuze návštěvníků o tom, jak v podstatě probíhá to řízení a jak je vůbec možné, že ten systém takhle může selhat.
1: Takže návštěvníci, kteří přijdou do kina Atlas, tak mohou počítat s tím, že mohou klást dotazy.
0: Přesně tak, bude to v rámci vždycky po tom představení toho projektu, nebo toho příběhu, pardon, bude na konci samozřejmě možnost i debaty, tak aby se mohli dozvědět věci, které samozřejmě neznají, protože ten mediální svět je dneska velmi rychlý, řada těch případů už je relativně velmi starých a tady jsme se budeme snažit to nejenom oživit, ale sdělit informace, které třeba nikdy neviděli. To znamená, které neproběhly těmi médii a tak dále a tak dále. Takže i překvapení to bude.
1: Jaké téma bude na dalším večeru? Tedy teď to máte 9. v pondělí.
0: A další večer bude právě příběh Petra Kramnýho, protože teďka jsme s ním dokonce dělali i nějaký rozhovor.
1: A ten bude kdy?
0: Ten bude za 14 dní od 9. Potom předpokládám, že bude příběh Pavla Buráně, kde dokonce bude i dokument odvysílán v rámci toho jeho případu a tak dále a tak dále, takže to ještě nějakým způsobem jakoby ladíme a připravujeme. Ale tohle jsou ty první dva, které teda nějakým způsobem proběhnou, kde se ty diváci můžou v podstatě na vlastní oči seznámit s tím, jak to vlastně probíhá, jak funguje to vyšetřování a k jakým chybám často dochází, který mají neodstranitelný následek.
1: A co má být výsledkem těch pondělků?
0: Výsledkem má být to, aby ta veřejnost, protože jak jste správně uvedl, ta justice teďka v poslední době, zejména ať to byla volba doktora Ferembra soudcem ústavního soudu, ať to byla teďka navržení doktora Simona soudcem ústavního soudu, tak se odkryly ta problematičnost justice, že tedy v podstatě těch kvalitních kandidátů zase nemáme tolik. Je to velmi ožahavý problém. Byl odvysílán na komerční televizi zase jeden příběh o tom, že byl nevinný člověk odsouzen na 12 let a 6 let strávil ve výkonu trestu jenom proto, že...
1: Máte na mysli toho Tomana?
0: Ne, mám na mysli matematiku zločinu.
1: Ano, on se myslím jmenoval Toman. Ten...
0: Jo.
1: A ten soudní znalec, kterého tam hraje pan Bartoška, se ve skutečnosti jmenuje pan Strauss.
0: Přesně tak.
1: Abychom to pojmenovali.
0: A ve skutečnosti ještě do dneška, nebo dnes znovu zase vypracovává znalecké posudky. To znamená, proto říkám, že je to pro každého a každému z nás se může stát, že na vás, na mě, na kohokoliv z diváků může vypracovávat takovýhle znalecký posudek. A protože tomu ty soudy v podstatě nerozumí a objektivně tomu ani rozumět nemůžou. A pokud se ten znalec takhle fatálně splete, můžete skončit na 12 let ve výkonu trestu.
1: Prosím vás, ten pan Strauss vypracovává posudky. On, to je člověk, který má z ostudy kabát.
0: Nepochybně, ale to jako asi není jediný znalec. Ono to třeba to teďka vidíte na případu té otrávené Bečvy. To, co tam vypracoval ten znalec obžaloby Klitspera, tak ta odborná veřejnost doslova jako pláče. Jo, nad tím, jaký to je hrubý nesmysl. To samý znalec Strauss, že jo, on aby ty diváci pochopili, jak to funguje, on aby nebyl postihnut za svůj špatný znalecký posudek, a to není vůbec jediný znalec, takových je opravdu hodně, tak si přerušil činnost, došlo k promlčení toho jeho skutku a on si tu činnost znovu obnovil a teďka znovu vypracovává znalecké posudky. A je nepostižitelný. A samozřejmě je otázkou, aby to někdo přezkoumal.
1: A to se mi zdá nějaké divoké.
0: Je to úplně běžný standard, to jako takhle funguje.
1: A myslím, že to nebyla jenom ta kauza Toman. Já pokud si pamatuji, tak pan Strauss velmi podivný jaksi posudek vydal i v kauze Jakuba Juřeny.
0: Přesně tak.
1: Si to vzpomínáte.
0: Určitě. A taky známe.
1: Já nějak nechci uvěřit tomu, že by...
0: A to, jako, to my jsme třeba teďka nedávno, a to je přesně o tom, jak to funguje, my jsme teďka nedávno odhalili jednoho znalce, to byl vysoký důstojník ministerstva vnitra, u kterého prasklo to, který se vyjadřoval k vědeckým poznatkům, že on vůbec není vědec a že ten svůj titul PhD v podstatě používá neoprávněně. Takže jsme vyzvali ministerstvo, ať teda doloží, jak nabyl svůj vědecký titul. On ho samozřejmě nedoložil. A oni mu ho odebrali. Ukončil znaleckou činnost, předpokládali jsme, že teda se za ním zavře voda. A teďka nedávno jsme zjistili, že je členem externí hodnotící komise pro vědecké práce na ministerstvu vnitra. Takže místo toho, aby ten člověk měl ostudy kabát a byl někde ve vrátnici schovaný, tak on dneska jako laik hodnotí vědecké práce skutečných vědců se svým v úvozovkách ukradeným titulem. Jo.
1: No vidíte, jak v tom umí chodit. No a bude takový, promiňte, takový pan Strauss pozván na ty vaše pondělky?
0: Nepochybně bude, ale mám nepochybně obavu, že nepřijde. To samozřejmě víte sami, že ty lidi nemají rádi tu kontrolu té veřejnosti, což je ten náš hlavní cíl, to znamená kontrola. A takovýhle znalců je v českém prostředí opravdu hodně. A bohužel ten znalecký posudek obecné rovně, to byl jeden z těch tematických večerů, taky znalecké posudky, často zásadně ovlivní to rozhodnutí toho soudu, protože to je odborná záležitost. A na základě toho znaleckého posudku ten člověk je odsouzen a pak počase zjistíte, když máte štěstí, jako měl právě Toman, už Strauze po 6 letech výkonu trestu, že teda se jako v úvozovkách přepočítal.
1: Řekněte, pane Peričeviči, předpokládáte, že na ty černé pondělky české justice budou chodit v té veřejné části lidé, kteří mají něco společného s tou justicí, třeba i z toho titulu, že ta chobotnice na ně nějakým způsobem sahla, A nebo je to i pro lidi, kteří to pozorují zvenku a nikde se nesmočili, bych řekl, nebo nemají v okolí nikoho, kdo by byl třeba nespravedlivě stíhán. Na koho míříte?
0: Já si myslím, že míříme úplně na všechny, protože to, že jste do dneška nebyl třeba vy nespravedlivě stíhán, ještě neznamená, že nemůžete být zítra.
1: Děkuju.
0: Skutečně.
1: No skutečně. Mám takovou výhrušku, nebo?
0: Ne, ale ta hranice je opravdu velmi tenká. A vůbec to neznamená, že jste museli něco spáchat nebo se něčeho dopustit. Já bych tady mohl o tom hovořit dny, týdny a měsíce, kdy nevinní lidé skončili často na roky ve vazbách nebo ve výkonoch trestu za něco, co se jako nespáchalo. Ale chceme právě ukázat široké veřejnosti, to znamená i ty, kterých se to dotklo, i ty, kterých se to zatím nedotklo. Protože my často slýcháme, že ty občané, kteří nemají co dočinit s justicí, tomu systému věří a domnívají se v celku často velmi naivně, že se jim to stát nemůže. Jo, takže cílíme i na studenty, my jako zejména právnických fakult, protože bychom rádi je nějakým způsobem edukovali v tom, jak to skutečně chodí u toho soudu. Budou tam i nějaké takové jakoby hrané momenty za těch našich 30 let. To znamená, momenty můžu prozradit jeden takovej, to znamená, bude tam skutečný senát, bude tam státní zástupce, bude tam skutečný obhájce. A budou tam momenty, aby jsme to vážné téma trochu rozptýlili. Takže my jsme zažili třeba případ státního zástupce, který soudní síni usnul, což se stává celku běžně, zejména u těch přísedících, ale když ho paní předsedkyně něžně probudila, tak se nějak nezorientoval, přihlásil se a říká, já jsem měl jenom 4 piva. On se nějak neuvědomil, že byl v té soudní síni, takže bychom to chtěli odlehčit nějakýma takovýhlema jakoby scénkama, aby skutečně věděli, že občas se rozhodují o vašich životech přísedící, který tam u toho normálně spí.
1: Takže začínáte v pondělí 9. října v kině Atlas v
0: 19.30.
1: Je to pro širokou veřejnost a pojďme ještě jednou říct, bude tam tedy autogramy Jada Marie Formáčkové a na jevišti bude probíhat co a kdo tam bude teda?
0: Na jevišti budou probíhat rozhovory a v podstatě výpověď těch jednotlivých poškozených z těch dílů knihy Zločiny beze zbraní 1 a 2. To znamená, ty lidé skutečně uvidí ty konkrétní živé osoby, které byly postiženy tou justicí.
1: Takže třeba kdo tam bude?
0: Třeba bude tam pan Štika, budou tam bratři Lebánci, bude tam pan Buráň, bude tam řada dalších. Máme přislíbené i nějaké zvučné jména, které teďka nechci úplně říkat. A ty v podstatě velmi jednoduše a nějakou zkrácenou formu vypoví ten svůj příběh, co se jim vlastně stalo a jakým způsobem vlastně dopadly. Mm-hmm.
1: Ta jména, která tady zazněla, tak tady jste u všech přesvědčený, že se věci seběhly tak, jak tvrdí ti obvinění.
0: To některý byli i zproštění, některý byli samozřejmě, nebo to trestní stíhání bylo zastaveno, takže ono tohle to není, já bych chtěl zdůraznit, že to není o nějakém přesvědčení. My vycházíme z toho, že ta vina musí být prokázána bez jakýkoliv pochybností, což v řadě případů v podstatě jako není. To znamená, v řadě těch případů je zásadní, a to je to, na co my vždycky apelujeme, že nejenom, že existují pochybnosti o tom, že ten dotyčný je pachatel, ale v řadě případů taky zase ten skutek vůbec stál. Jo, takže to není o nějakém přesvědčení, ale o nějakých exaktních důkazech, exaktních výpovědích těch odborníků. Že jo, to není o tom, co my si myslíme, protože to asi v podstatě nemá žádnou relevanci.
1: No, musí to nabrat nějaké přesvědčení u vás.
0: Jo. Určitě, tak, ale je to o faktech a je to o nějakým způsobem o důkazech.
1: Takže třeba v případě bratrů Lebánkových jste přesvědčení o jejich nevině?
0: Určitě.
1: Mhm. Držím vám palce.
0: Děkuji.
1: V pondělí 9. v kině Atlas spolek Šalamoun a první z černých pondělků české justice. Tak přijdu se podívat.
0: Mm-hmm. Budeme se těšit.
1: Teď v tom závěru jste mě navnadil a můžu mít i dotazy.
0: Mm-hmm. No, určitě, budeme se těšit.
1: Tak to udělám. Jasný. Děkuji, nashledanou.
0: Taky děkuji a nashledanou.
1: Naším hostem byl Václav Peričevič.

0: Zmiňoval jste jako první snížení cen energií. Jak toho chcete docílit?
1: Tak těch nástrojů na snížení energií je hned několik. Budou samozřejmě po volbách k diskuzi, protože může to být kombinace některých nápadů, který já tady mám připravený. Samozřejmě pro podnikatele to může být snížení složky DPH. Jo, potom by se měly překontrolovat tarify, jednotlivé tarify těch energií. Emisní povolenky, to je prostě téma, které je strašně důležité.
0: Myslíte emisní povolenky pro firmy, emisní povolenky pro lidi?
1: Emisní povolenky jak pro firmy, tak pro lidi. Jo, ale zejména pro výrobce, kteří platí emisní povolenky ve své výrobě a prodražují tak tím svůj provoz a samozřejmě tím i výrobky. Tam u těch emisních povolenek je trošičku problém, že my už jsme nějakým způsobem vázaný evropskou legislativou, ale může se najít nějaký nástroj ze státních dotací, respektive ty emisní povolenky, které se vyberou, tak ty peníze se můžou použít třeba na část placení energií, a to je za OZE. Jo, to znamená, my občané a firmy, kteří platí složku OZE v současné době v těch energiích, tak to by se třeba mohlo platit z peněz, které jsou vybrané za emisní povolenky. Druhá věc je tam ta disproporce, že OZE jako zelená energie žádné emisní povolenky neplatí, ale neplatí ani žádnou jinou formu, tak jako výrobce energií, skláři, oceláři, elektrárny platí takzvané externality. Pro diváky, co neví, co je externalita, jsou to věci, kdy třeba jsou to zdravotní dopady, prostě věci, které jsou způsobené tou výrobou a jsou to druhotné náklady. Tak to ale OZE neplatí. Jo? Ale i to OZE musí třeba platit tu distribuci. A to teď v tuhle chvíli neplatí. Takže měli by přispívat na distribuci té energie. A ty externality taky mají, protože na to, aby se vyrobila jedna vrtule, je zapotřebí, a teď uvedu příklad, ta vrtule, nebo respektive ten větrník má 350 tun oceli. Což je, já nevím, 6 tanků. Ale to někdo musí vyrobit, má to nějakou ekologickou stopu, je tam nějaká betonová patka, takže i tyhle ty externality by měly být započítány pro OZE. Jo? Aby se podělili s ostatníma na náklady na distribuci té elektrické energie.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz.
1: play.cz.
2: Nezačínáme vůbec zvesela. Stačilo říct, mrzí nás to, známý matky oběti z fakulty promluvil, proč si vzala život. Tak, přemýšlím vlastně, na co se tě zeptat. Asi musíme zmínit i ministra vnitra Rakušana, který se vyjádřil, který maminku jedné ze zavražděných, která spáchala sebevraždu v sobotu v noci skokem do macochy, označil za další oběť střelce Kozáka. Jak to na tebe působilo?
3: Já jsem, ty jsi dělala rozhovor s Ivem Stryčkem a ten tady řekl na tom místě z Institutu Václava Klause. A on řekl, že měl mlčet. Víš co? A někdy prostě to mlčení je dobrá věc. Jo. Ono, když tady chodím k vám do XTV, tak mě provokuješ nebo ptáš se na věci, které já bych taky nejradši vymlčel, protože někdy si myslím, že se o nich mluvit nedá, nemá. Na druhou stranu rozumím tomu, že zase někteří lidi chtějí slyšet ostatní, aby řekli svý postoje. No. A co se týče tady toho případu, když ho otevřela, tak aby úplně neuhnul. Víš, co to je? To je mě teďko v neděli se zabil kamarád, kytarista, celý život jsem ho znal. Prostě přecházel s kolem trať na špatném místě, neslyšel vlak, měl sluchátka v uších. A prostě kluk, kterýho jsem znal celý život a najednou takhle odešel, prostě úplně nesmyslně. A tak člověk přemýšlí nad tím životem, když prostě on přijde a potom jednoho dne zase jako odejde, jestli už nebylo to k unesení, jako to nebylo unesení u téhle maminky a rozhodla se sama o tom, že odejde dobrovolně, tak já mám k tomu respekt, ale díval jsem se, jak to bylo v minulosti. Třeba před křesťanskou dobou se tak jako to respektovalo, dokonce se říkalo, ty máš možnost se rozhodnout odejít ze života, když nežiješ tak, jak by si přála. A vlastně, ať to byla řecká kultura, římská, nebo vůbec starověký kultury, tak to jako to právo ti přiznávali. Až to křesťanství říkalo, že to je proti Bohu, že vlastně jako se to dělat jako by nemá. A my v sobě teďko zápasíme v tom, že si říkáme, no jako měla to udělat, anebo neměla to udělat. A proto možná lidi chtějí slyšet názory, co to teda jako, kdo za to jakoby může. No. Tak nevím, já respektuji její rozhodnutí a vůbec nechci teďko posuzovat celý to vyšetřování, protože jsme v Česku a já si nedělám iluze, že všechno bylo úplně v pořádku. Už ve chvíli, kdy ten střelec ještě byl na té střeše, té fakulty, tak minister Rakušan už měl potřebu to komentovat a říkal, že tam skvělá práce prostě policie. Někdy je dobrý mlčet.

0: A pan Beck takto počal. Žili za vojny v roce 663 vojíni rakouského císaře, kteří se účastnili tažení proti pruskému králi. Ten se svým vojskem vpadl do země české. Bylo před bitvou u Sadové. Modrá noc se sklonila nad krajinou, která zakrátko měla být svědkem krvavého zápolení. Bylo ticho, jen tu a tam třeskly pušky předních stráží. Vojsko, unavené dlouhými pochody, spalo těžkým spánkem. Jen táborové stráže bděli. A tu se sešli tři vojini 18. pěšího pluku, kteří byli pověřeni strážní službou, a svobodník Němeček pravil ke svým druhům. Přátelé, zítra budeme mít perný den a nevíme, je-li nám souzena smrt v boji, či zdali se pro zřetelnosti zalíbilo nám život darovati. Proto navrhuji, abychom ještě tuto noc si v rychlosti hodili kartičky, neboť není mi známo, zdali hraní v karty jest v nebi dovoleno, aby rozmnožilo věčnou blaženost vyvolených božích. Tato řeč setkala se se souhlasem jeho druhů. I usedli všichni kolem plukovního bubnu, jehož víření volá do zbraně, a použivše oslí kůže za zelené sukno hracího stolu, odali se licitovanému mariáši. Můj děd, jenž byl tenkrát plukovním tamborem, účastnil se hry pouze jako divák a podal mi zprávu, že tato hra rozdělila noc na 17 durchů, nemenší počet betlů, rozsáhlou řadu stovek se sedmou. Hráči se vášnivě točili, snažíce se znásobiti prchající chvilky nejistého vojenského života. Jeden z hráčů jménem Houska prohrál celý svůj žolt a při záblesku růžového dne, kdy třeskná polnice budila tábor do boje, odcházel ze hry.
1: Herrstelt ten Griff, pravil svobodník Němeček, neodejdeš, dokud mi nezaplatíš 3 krejcary za moji hru se žaludskou malou.
0: Rád bych, odvětil vojín Houska, ale musím ti zvěstovat, že v kapse nemám brďolu. Počkej do příštího lédunku, pak vše vyrovnám. Tvoje řeč je pošetilá, odvětil svobodník Němeček. Vždyť nevíme, dožijeme-li se příštího dne. Slyš, která k děla pruského krále duní. Bitva nám nastává a ty mi prcháš s 3 krejcary. Zaplať, co zdlužen. Dobře jsem viděl, že máš ještě 6.
2: Jsi krkoun a nenasyta, odvětil vojín Houska hořce. Mám, pravda, ještě 6. Avšak nemohu se jej vzdáti. Co kdybych padl do ruského zajetí? Co by si pruský král pomyslil, kdyby seznal, že císařský vojín má kapsu prázdnou? Řekl by zajisté, že se domníval bojovati s vojskem a ne se zástupem žebráků. Nechal jsem ti svých 70 krejcarů, což je více než dosti. Spokoj se s mým slovem, že o příštím lédunku zaplatím.
0: Avšak svobodník stál na svém právu a důtklivě se dožadoval zaplacení. Než jejich při ukončil rozkaz, který je volal pod prapor. Houska běžel ke své četě a Němečkovi bylo odejíti k 17. kompanii, kde byl u 2. čety křídelní šarží. A než se rozešli, volal za odcházejícím vojínem Houskou.
1: Pamatuj si, bídný zloděj, že ty 3 krejcary ti nebudou darovány, já je musím mít. Proklínám tě, proklínám tvoji kartu. Nech ti sebe lepší 100 zničí 2 plonkové 10, které koupíš v talóně. Každý tvůj betl nech tě zhube nenápadnou 8, kterou ti podebere protihráč, jenž má lajer 7 karet. Tvoje 2 sedmí buď tež pustošena nenadálými mittelpunkty. Ať nemáš radosti z krásné karty, ať tvůj zrak je neustále unavován pohledem na smrdinu bez hlášek a bez desítek. Ať ti nic nepomůže od špatného listu, ani snímání levou rukou, ani otáčení židle, ani řezání karet, ani plivání na talon. Tak jsem děl a nebesa vyslyší moji kletbu.
0: Zahřměla děla, zarachotily pušky. Bílé císařské kabáty se srazily s modrými pruskými bojovníky. A když se boj skončil, 20 000 mrtvol pokrývalo bojiště, 20 000 a mezi nimi svobodník Němeček.
2: Vojín Houska vyvázl životem. Avšak pruský kartáč mu utrhl pravou nohu. A když se pozdravil a rána se mu zahojila, pak obdržel od císaře pána válečný kříž a trafiku v Kostelci nad Orlicí. Prodával pakličky tabáku, Kuba, krátké viržinky i uherky a přitom pilně hrával se sousedy v karty. Běda. Neměl štěstí ve hře. Všechny naděje v Niveč se mu obracely a výtěžek Abaldy mizel v kapsách spoluhráčů. Stokrát přísahal, že karet do rukou nevezme. Stokrát přísahu zrušil. I mění se mu tenčilo a on zřel před sebou žebráckou mošnu. A jednou v noci stanul u jeho lože bledý stín. Bílý kabátec císařův měl potřísněný krví. Stín pravil: Infanteristo Housko, pamatuješ na mou kletbu v ležení u Sadové? Hle, jak se naplnila slova má. Černý skutek byl po zásluze potrestán. Nebudeš mít štěstí, dokud nezaplatíš 3 krejcary. Poslyš. Moje tělesné zůstatky leží pod prostým křížem na bojišti Sadovském. Odeber se tam a 3 krejcary polož na můj rov. Pak bude z tvého listu sňata kletba. Tak pravil stín a zmizel. Ráno se vypravil trafikant Houska do Sadové. Odebral se na bojiště a tam vyhledal Němečku v hrob. Poklekl a vroucně se pomodlil za klid duše svého spolubojovníka. Pak položil 3 krejcary na hrob a pravil: Milý kamaráde, frajtře Němečku, tady máš, co ti patří, a nyní buď mi dobrý, jak zbýval dříve. Víš, tenkrát v tom tumlu jsem ti nemohl zaplatit, ale nyní ti dávám, co ti náleží, i kdyby to byl flekovaný důrch. Pozdravuj kamarády tam nahoře a naschledanou. Odcházeje otočil se ještě jednou a zvolal: 3 krejcary jsem ti položil na hrob, ty jsi to viděl. Kdyby se měli ztratit, já jsem z toho obliga venku, já jsem platil. Od té doby, dodal pan Beck, měl trafikant Houska velké štěstí ve svém podnikání. Všechny lidi, ať byli z Kostelce, z Vamberka, Rychnova nebo ze Solnice, všecky v kartách pokořil a své jmění znamenitě rozmnožil. Zemřel, zanechav rozsáhlé statky svým potomkům.

Nádraží bylo pusté, jenom v čekárně klímal jakýsi venkovský strýc na hromadě zavazadel. Čekal jsem na vlak, jenž měl mě odvést do Prahy. Tam chci si hledat štěstí. Pan Ulián mě vypudil ze svého domu. Obtížen černou vinou opustil jsem navždy vůz principálův. Přecházel jsem nepokojně peron malého venkovského nádraží a obíral jsem se neveselými myšlenkami. Vzpomněl jsem si na slova svého tatíčka, jenž mě důtklivě varoval před ženami a zejména před manželkami. Chybil jsem, nedbaje slov tohoto zkušeného muže. Přišel z hostince domů, zastihl principál svoji ženu a mě v situaci, kterou váhám blíže označiti. Byl již bez tak roztrpčen neplodným zápasem s panem Kundrtem a nyní propukl jeho hněv nevázanou silou. Valérie, zvolal, co to vidí oči mé? Buď zavržena bídnice, která si zapomněla svých povinností dobré matky a řádné manželky. Nebesa! Zdališ můžete chladně zírati na to, jak pokálen byl krp rodinný? Otevříš se země a pohlď horkým nitrem svým tuto Sodomu. Milí muži, odvětila paní Valérie s klidným úsměvem, nedobře činíš, jestliže se dáváš strhovat hněvem. Jsi na omylu. Necítím k tomuto jinochovi nic jiného než lásku mateřskou, kterou nezavrhuje ani mrav, ani učení. Urazil si mě. Avšak já ti nechci splácet stejnou mincí. Nechtěj, abych ti připomněla tvoje dobrodružství. Nechci mluvit ti o jisté Adrieně v městě Besangonu. Zdráhám se vyslovit jméno anglické dívky jménem Mabel, která byla jednoho dne unesena takřka před zraky zarmoucených rodičů. Přeji si, aby v mém srdci zanikla vzpomínka na plavovlasou Němku, která snad ještě dnes očekává svého miláčka, jenž ji opustil se slibem, že ji odvede k oltáři. A což mladičká Kathleen, kde je nyní? Zadrž, zvolal pan Ulián mocným hlasem. Nepřišel jsem, abych zde cosi... Nechť odpočívají ony historie pod příkrovem zapomenutí. Já vlastně... Víš dobře, že nejsem žárliv. Pohnutý život naučil mě rozvážné schovývavosti. Můj hněv nebyl obrácen k tobě, ale týká se tohoto mladého muže. Neboť je-li vděk a úcta k dobrodincům vydána ve psí, co máme ještě na světě očekávati? A obrácen ke mně pokračoval. Mladíku, hrál jste nepoctivou hru. Jaký jste hráč, jenž dává přednost pochybným slastem v náručí stárnoucích žen před rozkoší, kterou poskytuje spravedlivý boj? Dnes jste opustil svého mistra a vydal jste jej v ruce nejapného hráče, jehož hra mu neposkytla ničeho jiného než řetěz trpkostí. Je dobře, pane. Žádám, abyste okamžitě opustil můj dům. Poplenil jste své štěstí, pane. Přeji vám mnoho zdaru ve hře, ačkoliv jsem zachvácen obavou, že ve vás roste falešný hráč. Pobouřen jsem se ozval. Pane Uliáne, dovolte... Mlčte, pane, přerušil mě principál ostře. Já vím, co mluvím. Hráči Mariáše jsou veskrze počestní občané, kteří nežádají ničeho, než co získají ve spravedlivém boji. Opusťte mě, pane. Nechci vás už vidět. A tak jsem odešel z tohoto domu, abych kráčel vstříc neznámé budoucnosti.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí, to je krásný.
1: No, měli jsme mít dort. To už...
2: Měli bychom, zasloužili bychom si, jsme oba takový hubenější, tak by bylo potřeba nám něco přidat.
1: Jsou prázdniny. Říkal jsem si, o čem budeme hovořit v těch prázdninových dílech, ale světe div se, těch témat je velmi mnoho. Nebo velmi. Tak já začnu tím, že vy jste se, pane prezidente, tuším 30. června, říkám to dobře,
2: nenarodil jsem se.
1: Mám to tady napsáno, sešli ve vile Tugendhat s panem Mečiarem, tak ať to bylo kdykoliv. A bylo to 30. června 2022. Ve čtvrtek.
2: Opravdu, jestli to bylo 30., tak to bylo, ano.
1: Tak
2: ano,
1: jsem
2: ano.
1: To měl v hlavě správně. No, myslím, že to organizovalo všechno slovenská média.
2: Slovenská televize.
1: Slovenská televize.
2: Státní televize. Nebo
1: pravda, v našich médiích se to celkem přešlo, ale mě by zajímalo, a tuším, že i naše diváky, jaké to bylo po těch 30.
2: Tak zejména, teda jestli první věc můžu říct, tak slovenská televize fakt není hloupá a Slovensko není hloupé a ví, že ta klíčová jednání v té vile Tugendhat byla v červnu roku 1992. Naše televize si nějak sugerovala, že klíčová jednání byla v srpnu ve vile Tugendhat. No, to neznamená, že nebyla toto jednání, ale de facto tam už se jenom dolaďovaly detaily. Ale fakticky to jednání, vážné jednání a de facto rozhodnutí, nemyslím, že by hlasovali parlamenty, ale v našich hlavách bylo provedeno v tom červnu. To ty Slováci dobře vědí a proto si k té akci vybrali červen, což já chválím, ale naší televizi a našim četkám to nějak nelze vysvětlit.
1: No a ptám se na ty okolnosti, než se budeme bavit o podstatě, jaké to bylo teď? Jestli tam zaznělo něco v tom smyslu, třeba já jsem si říkal, že když vy řekne to, tak já řeknu to. Jestli jste si třeba nějak odkryli karty?
2: Ne, já myslím, že s Vladimírem Mečiarem v těchto věcech máme naprostou jednotu takovou, jak potkáte někoho a řeknete, my už jsme se 3 roky neviděli a pokračujeme v přerušené větě. Já myslím, že v tomto smyslu s Vladimírem Mečiarem je platí to tež, takže nebyl sebemenší důvod si něco říkat a si cokoliv předem a naopak, já jsem se utvrdil v tom, že v téhleté věci byla je naprostá v interpretaci toho, co se tehdy dělo, proč se to dělo a jaké to mělo pozitivní důsledky, máme za jedno. A to umožnilo, ač samozřejmě tam byla nenávistná slovenská moderátorka, tak něco mezi Fridrichovou a Vitovskou, ještě střihnutou třeba s Železným nebo něco takového, kdyby se mohla vytvořit taková triáda lidí. A ty nám pořád říkali, že se to schválně rozdělili, že to lidi nechtěli a tak dále. No a tím, že my jsme se bez jakéhokoliv domlouvání jsme říkali naprosto stejné věci, tak tím prostě nebylo možné tohleto rozbít a považuji to za velmi, velmi cenné. Když jsme se sešli, tak já jsem začal tu první větu. No, je to tady v té vile Tugendhat v mnohem stejné. Prostě tehdy bylo šílené vedro a dneska to by až dodatečně bylo 41 v té vile bez jakékoliv klimatizace a my oba staří pánové jsme to docela vydrželi. A říkal jsem, tohle je stejné, to je jiné, ale tenkrát ještě, byli jsme mladší, jsem říkal, ale říkal jsem, tenkrát ještě nebyli mobily, takže nehrozilo, že by nás rušil někdo a že bychom se my mohli domlouvat v průběhu jednání s někým a tak dále. Bylo to velmi cenné, já myslím, že úspěšné a dá se to v médiích najít.
1: V okamžiku, kdy jste tenkrát před těmi lety odjížděl na to jednání, říkal jste si, to je vlastně jednoduché, na to oni půjdou, uděláme to tak, anebo jste počítal i s variantou, že se prostě nedohodnete?
2: Já jsem počítal s variantou, že se dohodneme, ale nevěděl jsem, na čem se dohodneme. Já jsem si nedovedl představit, já mám pocit, že když se jedná, tak se řešení najde. Musí se jednat trpělivě, nesmí se urážet toho druhého, nesmí se prostě si myslet, že převálcuju toho druhého. I když česká média a slovenská s nimi, některá média Mečára nenáviděli prostě, tak já jsem se k němu choval vždycky naprosto férově a on to také tak vnímal a já myslím, že oceňuje dodnes a stejně tak já jsem měl pocit, že z jeho strany existuje naprosto férové a jasné jednání. Takže já jsem byl přesvědčen, že se dohodneme, jenomže jsem nevěděl předem, že ten jednoznačný postoj té slovenské strany je až zas tak jednoznačný.
1: V průběhu toho jednání tenkrát, na to byla nějaká osnova, nebo vy jste věděli od čeho, Ježišmarja, čím to začne, čím to skončí?
2: Ne, tak zaprvé osnova nebyla. Já myslím, že to jsou všechno legrácky, ty osnovy, to pak to dostane, to pak to má takový vývoj jako u prezidenta Bidena, kdy mu píšou osnovu a on pak z hlouposti přečte i to, že teď mám stát a že teď si mám sednout a pak. Takže ne, nezlobte se, žádný papír v kapce jsme nikdo z nás neměli. Naopak, já si papír vždycky nosím a tušku, protože si dělám poznámky, protože já se poučuju z toho jednání a naučuju se věci při tom jednání. Já tam nejdu s apriorními nějakými zašprajcovanými pozicemi. Takže to bylo tvůrčí, akční, kreativní jednání, ve kterém se postupně dospívalo k nějakému konsenzu o nějaké věci. Tak.
1: Vzpomenete si alespoň na jeden okamžik, kdy jste si říkal, teď jsme narazili na něco, kdy to bude kritické, teď musím být připravený?
2: Tak samozřejmě kritičtějších momentů tam bylo moc, ale já tyhle otázky dostávám, nemyslím jenom k této konkrétní věci, k výletu Genhardt, ale ke všemu v politice celou dobu. A všichni chtějí si, že ten jeden jediný moment, kdy. A já na to říkám, ne, pro mě zůstává ten celek, to směřování, to, k čemu to vede, a to mě bylo celkem jasné. Podívejte, ty volby rozdaly karty naprosto jasně. De facto to byly první vážné volby, protože ty volby v roce 1990 byly takové potvrzení, lidové potvrzení, že je dobře, že ten komunismus skončil a že teda pojďme touhletou cestou a v Čechách dominovala Občanské fórum a na Slovensku Veřejnost proti násilí bez ověření si mandátu dostatečného. A tak jako ty volby byly takovým potvrzením toho listopadu 89. První normální volby, kdy už během toho dvouletého období 90-92 se vykrystalizovaly jasněji politické postoje, ideové postoje a díky tomu vznikly normální politické strany. Občanské fórum se rozpadlo. Správně, protože to bylo nestrukturovaný, naprosto všezahrnující celek, tak prostě ty volby 92 byly první volby s normálními účastníky voleb a tím pádem bylo jasné, že ty dají signál, co bude dál. A na Slovensku evidentně znamenali totální, absolutní, nekonečnou prohru všech těch, kteří by se chtěli zastávat žití ve federaci a do parlamentu slovenského se nedostala žádná politická strana, která by v tom pokračování toho státu chtěla nějak na tom sázela, takže tím se to předurčilo do značné míry.
1: Ještě jedna věc k tomu, pane prezidente, ono se po tom rozdělení celkem i ve světě, skoro bych řekl na celém světě, mluvilo o tom, že se tady vlastně rozdělili dva státy velmi sametově, v klidu, v pohodě, ne, vraždilo se, nestřílelo se, ani se nějak moc neprotestovalo. Byla nějaká obava z toho, že se začátek toho vyjednávání o rozdělení může nějak zvrhnout tímto směrem?
2: Tak za prvé, vyjednávání začalo vůbec vyjasněním a představením pozic. O rozdělení to byla druhá fáze a další stupeň toho vyjednávání. My jsme si potřebovali ověřit skutečné postoje Slovenska. My, teď říkám za sebe, za nás, reprezentaci českou. A to, co člověk slýchal předtím mezi řečí a v jednotlivých izolovaných výrocích slovenských představitelů, to je něco jiného. Já považuji pro mě za smrtící moment mé setkání s šéfem KDH slovenským Janem Černogurským, kde si v Německu při nějaké konferenci, kdy on mě jednoznačně řekl, prostě tečka, my v žádném případě nemáme zájem takto pokračovat. My chceme mít tu jednu hvězdičku na té mapičce nebo na tom praporu té Evropské unie a tečka, o tom není. A to jsem byl já šokovaný a zklamaný. To jsem pořád myslel, že nějaký modus vivendi bude moci najít. A nicméně to bylo na oficiální jednání po půlnoci v nějakém baru někde v Bonnu, když skončilo večerní jednání konference, ale jako to nebylo oficiální jednání zvolených reprezentantů státu. Takže tam jsme se s tím prvně setkali a tam to bylo naprosto.

Já zůstal sám, ona asi netuší, že mě solo nesluší. A že bez ní se tu hloupě pletu, chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

0: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
1: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
0: To jsem neřekl.
1: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
0: Ano, já velmi dobře vím.
1: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Život je šat.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale
1: nemusí.
2: Ale samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb?
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo demokracie už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.